Vespere minus solenes pro solový kvintet, sbor, smyčce a varhany Bohuslava Matěje Černohorského zpívali Hedvika Tvrdá, Ludmila Wernerová, Virginie Walterová, Vladimír Doležal, Karel Průša a pěvecký sbor Československého rozhlasu. Hráli Otto Novák na varhany a Dvořákův komorní orchestr za řízení Josefa Herzla. Skladatel a flétnista Vilém Blodek patřil k výrazným osobnostem pražského hudebního života 19. století. Působil například jako sbormistr Německého pěveckého spolku nebo profesor flétny na pražské konzervatoři. Z jeho tvorby, zahrnující flétnové nebo orchestrální skladby, se nyní zaměříme na symfonii D-moll, kterou Blodek zkomponoval jako mladý skladatel pravděpodobně v 60. letech 19. století. Obsah symfonie, která nebyla za Blodkova života provedena, vyplývá z básnického mota napsaného na titulní straně partitury. Obsahem básně je touha po rozjasnění a utěšení srdce v žalu. Symfonie se tak uvádí do souvislosti s nenaplněným milostným vztahem k Blodkově klavírní žačce. Symfonii D-moll Viléma Blodka si nyní poslechneme na rozhlasové nahrávce z roku 2012. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Ondřej Kukal.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Ondřeje Kukala dohráli symfonii D-moll Viléma Blotka. Následujících 22 minut bude patřit komorní hudbě 20. století, a to přímo skladbě, která nese název Komorní hudba. Německý skladatel Paul Hindemith, jehož životní data jsou ohraničena roky 1896 až 1963, zkomponoval během 20. let 20. století cyklus 8 komorních hudeb neoklasického ražení pro různá obsazení od dechového kvintetu po varhanní koncert. Komorní hudba číslo 4, opus 36, vznikla v roce 1925 a je koncipována jako koncert pro housle a komorní orchestr o 5 větách. Dramaticky vyhrocené pasáže se zde střídají s lyrickými, melancholickými částmi. Komorní hudbu Paula Hindemitha nám zahraje Michael Gutmann na housle a Filharmonia orchestra. Provedení řídí José Serebrière.

Komorní hudbu číslo 4, opus 36, Paula Hindemitha, hráli Michael Gutmann na housle a Filharmonia orchestra pod taktovkou José Serebriera. Nyní se podíváme do Paříže druhé poloviny 17. století a nahlédneme do tvorby francouzského barokního skladatele Marka Antoana Charpentiera. Ten vynikl především jako autor duchovní hudby a také oper. Zajímavostí je, že na svých jevištních dílech spolupracoval například se slavným Molièrem. Nyní zazní Charpentierova světská kantáta Orphée de Saint aux Enfers, neboli Sestup Orfea do podsvětí, pro tři mužské hlasy, dvoje housle, zobcovou a příčnou flétnu a basso continuo z roku 1683, označovaná za první skutečnou kantátu ve francouzském stylu. Charpentier v této kantátě a také v pozdější opeře stejného názvu zpracoval mýtus o Orfeovi, jak jej vypráví Ovidius v 10. knize Metamorfóz. Kantátu Sestup Orfea do podsvětí nám zaspívají tenorista Philip Freliger jako Ixion, basista Lionel Menier jako Tantalos, tenorista Reinoud van Mechelen jako Orfeus a sbor Vox Luminis. Hraje orchestr Anocte Temporis.

Kantáta Sestup Orfea do podsvětí Marka Antoána Charpentiera zpívali Filip Freliger, Lionel Meunier, Reinoud van Mechelen a sbor Vox Luminis. Hrál orchestr a Nocte Temporis. Závěrečná skladba tohoto bloku připomene dílo českého skladatele 18. století Jiřího Antonína Bendy. Rodák ze Starých Benátek působil mimo jiné jako houslista pruské královské kapely společně se svým starším bratrem Františkem. Je znám především svým tvůrčím odkazem v oboru melodramu. My si však poslechneme jednu z jeho několika klavírních sonát. Sonáta pro klavír číslo 9 a-mol má klasickou třívětou stavbu, začíná rozsáhlejším allegrem, pokračuje výrazně melodickou střední částí andante con moto a končí stručným, ale hráčsky brilantním prestem. Sonátu a-mol Jiřího Antonína Bendy zahraje Timothy Roberts.

0: Slyšeli jsme sonátu a mol číslo 9 Jiřího Antonína Bendy v podání anglického klavíristy Timothy Robertse. Příjemný poslech další hudby na stanici D-dur vám přeje Robert Škarda.
1: Český rozhlas D-dur.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Milí posluchači, možná je to trochu nevkus přirovnávat umění k jídlu, ale účel snad v tomto případě trochu světí prostředky. Tak tedy, porovnejme mezi sebou třeba svíčkovou a čínské čvejžužovou. Obojí jsou to skvělé pokrmy. Svíčková nám obestře jazyk jednou výraznou sametovou chutí. Statistické výzkumy dokazují, že po světě chodí jen malé procento lidí, kterým by svíčková nechutnala. Vložíte-li čínskými hůlkami do úst čvejžužovou, nezaregistrujete jednu, nýbrž hned několik chutí a váš jazyk si je musí přebrat. Druhé sousto bude mít trochu jinou chuť než první, to podle toho, která z nesčetných ingrediencí v něm převládne. Téměř každá z pochutin by přitom mohla být samostatným pokrmem. A právě takový je i rozdíl mezi homofonní a polyfonní hudbou. V homofonii existuje jedna vedoucí hudební myšlenka, které jsou podřízeny všechny ostatní složky. Většinou tedy jde o melodii a doprovod.

Naproti tomu v polyfonii probíhá současně několik rovnocenných melodických pásem. Každá z těchto samostatných melodií by mohla znít sama o sobě a plně by nás uspokojila. V polyfonní skladbě však tyto myšlenky znějí dohromady a vůbec si nepřekáží, naopak se vzájemně podporují. Stejně jako u čvejžužou, musí se naše pozornost rozdělit a vnímat několik chutí, respektive několik hudebních pásem najednou.

Tuhle melodii by šlo upravit dvěma způsoby. Mohli bychom k ní připsat akordický doprovod, který sám o sobě nemá žádnou hudební hodnotu.

ale když ji zahrajeme společně s naší lidovou písní, budou se navzdory své rytmické a melodické odlišnosti vzájemně doplňovat. Tím vznikne jednoduchá dvouhlasá polyfonie.

To byla ovšem teorie. V praxi to zdaleka není tak jednoznačné. Mezi homofonií a polyfonií neexistuje tak jasná hranice jako mezi svíčkovou a čvejžužou. Dokonce ani historické hranice tu příliš neplatí. V baroku sice jednoznačně zvítězila polyfonie, ale z důvodů kontrastu zařazovali barokní skladatelé do svých skladeb i homofonní úseky.

Bachovy úpravy protestantských chorálů byly v době svého vzniku speciálním případem polyfonie. Ale díky tomu, že všechny hlasy mají stejné rytmické hodnoty, vnímáme je dnes, mnohdy i proti jejich pravému smyslu, jako víceméně homofonní skladby.

klasicismu převážila homofonie nad polyfonií, ale výjimek v Mozartově a Beethovenově díle je tolik, že už téměř přestávají potvrzovat pravidlo. Takovouto pasáž třeba najdeme v Beethovenově Osudové.

Zde šlo dokonce o imitační polyfonii, ale tento pojem si necháme pro příští da capo. V romantismu jsou poměry sil mezi homofonií a polyfonií v celku vyrovnány. Rozdíly jsou spíše mezi jednotlivými skladateli. Lze si to dokumentovat i na našich domácích velikánech. Porovnáme-li statisticky průkazné množství jejich skladeb, dojdeme k závěru, že Smetana vede hlasy podstatně samostatněji než Dvořák, který častěji vystačí se silným melodickým nápadem a sitě barevným homofonním doprovodem. Například v druhé větě jeho proslulé Novosvětské symfonie se po dobu téměř 6 minut nesetkáme s jediným náznakem polyfonie.

U Smetany je naopak poměrně časté střídání polyfonní a homofonní sazby. Myslím, že ideálním dokladem tohoto tvrzení bude předehra k Prodané nevěstě. Zároveň si touto skladbou zopakujeme látku o fuze a o sonátové formě. Po krátkém úvodu totiž Smetana rozehrává úžasně efektní fugovou expozici, která má ovšem zároveň funkci hlavního tématu sonátové formy. Poté Smetana náhle opouští polyfonní sazbu a exponuje čistě homofonní vedlejší téma. Provedení začíná opět polyfonií a během skladby se sazba ještě několikrát vystřídá. Skladeb tohoto typu není ve světě příliš mnoho. Takovéto střídání polyfonie a homofonie je stejně choulostivé, jako vystřídat během oběda svíčkovou a čvejžužou. Od posluchače se v obou případech očekává odlišný způsob vnímání. Homofonie vyžaduje soustředění na hlavní hudební myšlenku. Polyfonie naopak rozdělení pozornosti. Ale Bedřich Smetana vsadil na dobrý instinkt publika a jeho předehra je dokladem toho, že i komplikovaná a neobvyklá kompoziční struktura se může stát hitem koncertních pódií. V příštím Dakápu se, vážení posluchači, zamyslíme nad rozdílem mezi polyfonií imitační a neimitační. Už teď se těším na další setkání s vámi. Naschledanou.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Johann Sebastian Bach, druhá věta z koncertu pro dvoje housle a orchestr. Hraje Český komorní orchestr, solisté jsou Josef Suk a Henrik Schering. Řídí Josef Vlach.

Když Franz Schubert zhudebnil Schubartův text Obstruhovi, byl úspěch písně Die Forelle takový, že jen skladatel jeho motiv opětovně 6x různě upravil. Samozřejmě za zmínku stojí především 4. věta klavírního kvintetu A-dur, kde melodii pstruha nápaditě variuje. Ale my si poslechneme originál. Píseň Pstruh a sopranistka René Flemingová s klavíristou Christophem Eschenbachem.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil vesele až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Robert Schumann, mistr klavírních skladeb a písní a mimořádně zajímavý publicista a kritik, zkomponoval 4 symfonie. První, jarní, je výbuchem radosti a energie. Poslední, 4. naopak úsvitem jeho kariéry. Její neúspěch prý významně přispěl k Schumannově duševní poruše. 2. symfonie C-dur zabrala skladateli hodně času. Rodila se těžce v době počínajících depresí i dalších zdravotních obtíží. A tak je někdy přirovnávána k Beethovenově osudové, v níž skladatel, a zde i Schumann, bojuje proti nepřízni osudu silnou vůlí. Toto je Scherzo, 2. část Schumannovy 2. symfonie, v níž se objevuje i motiv BACH, Bach, nebo Schumann se v této době hodně věnoval studiu Bachových děl. Vídeňští filharmonikové a Ricardo Muti.

Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy. Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec Philharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Václav Jan Tomášek byl ceněným pedagogem a populární, váženou osobností hudební Prahy první půle 19. století. Jeho byt byl vyhledávaným salonem, v němž se rokovalo, filozofovalo, debatovalo a hrálo. Hlavně Tomáškovy skladby, pochopitelně. Do dneška se v komorních koncertech tu a tam objeví Tomáškovy písně a klavírní eklogy, což je mimochodem literární termín pro báseň s pastýřským námětem, již právě Tomášek převedl i do hudby. Jak zní taková ekloga, nám ukáže Milan Langer v Tomáškově ekloze Des Dur.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Ludwig van Beethoven, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur opus 15. Hraje Lang Lang a Orchestre de Paris. Řídí Christoph Eschenbach.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výjima symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Vallès.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Za okamžik nám zaspívá velmi zajímavý pětičlenný mužský vokální soubor Cinquecento, který byl založen ve Vídni v roce 2004. Tvoří ho 5 zpěváků z 5 různých evropských zemí a jeho interpretace staré hudby, již se výlučně věnuje, jsou vysoce ceněny odborníky i milovníky hudby dávných časů. Pánové z Cinquecenta teď zaspívají hymnus Pacis Amans z pera vlámského mistra 16. století Orlanda de Lasso, v němž skladatel oslavuje ctnosti habsburského císaře Maximiliána II. A protože ve druhé sloce zpívá i o Čechách, je docela možné, že hymnus psal Lasso k příležitosti Maximiliánovi korunovat se českým králem v roce 1562. A tedy, že při té slávě zněla tato hudba.

Nejen současníci Johanna Josefa Fuchse měli tohoto nejdůležitějšího císařského hudebníka, skladatele a pedagoga ve velké úctě a vážnosti. Díky jeho teoretickým pracím se Fuchsovu géniu klaněli i Mozart, Beethoven a dlouhá řada následujících skladatelů, kteří pečlivě studovali jeho slavnou učebnici kontrapunktu Gradus ad Parnassum z roku 1725. Jistě i to by bylo zajímavé poslouchání, ale přeci jen o něco více líbeznosti a o dost více barevnosti najdeme třeba v Sukově serenádě pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Kouzelnou jigu teď přednese Concentus Musicus Wien pod vedením Nikolause Arnoncourta.

Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu. Méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem z členy souboru Romanesque.

Na D-dur teď solo pro Magdalenu Koženou, vynikající českou sopranistku, která patří k nejúspěšnějším českým pěvcům v zahraničí, v koncertních recitálech, jako solistka velkých kantátových děl a samozřejmě také v opeře. V poslední době se Magdalena Kožená věnuje i podpoře základního uměleckého školství u nás. My si připomeneme její pěvecké mistrovství ve staré hudbě, konkrétně v díle velkého Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho světské kantáty Bachův katalog BWV 208, přezdívané Lovecká, zazní asi nejpopulárnější árie Schafe können sich weiden, čili Ovečky se mohou klidně pást. Pastorální idyla s Magdalenou Koženou a muzikou Floreou.

Josef Haydn. Druhá věta ze symfonie číslo 94 G-dur s úderem kotlů. Österreichisch-Ungarische Haydn-Philharmonie řídí Adam Fischer.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Antonio Vivaldi, aria Mamuda z třetího dějství opery La Verita di Cimento. Zpívá Paul Agnew a Modo Antiquo řídí Federico Maria Sardelli.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Studentka po včerejším napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Rusko už zřejmě plně kontroluje dvouměstí Pokrovsk, Brnohrad v Donbasu. Festival Meeting Brno pokračuje sousedským setkáním u dlouhého stolu. A čekejte polojasno až jasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty až 26 stupňů Celsia. Studentka, která se stala obětí včerejšího útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policie. V Poděbradské ulici policisté a záchranáři zasahovali kvůli pobudání. Zraněnou dívku převezla záchranná služba do nemocnice, kde ale svým zraněním podlehla. Policie krátce po činu zadržela podezřelého útočníka. Kvůli incidentu taky evakuovala budovu střední školy.
3: Policisté, záchranáři a hasiči zasahovali na místě několik hodin. Evakuaci víc než 200 studentů nařídili preventivně i kvůli prohledávání rozsáhlé školní budovy pyrotechniky. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Markéta Janovská.
4: Mohu potvrdit tu smutnou zprávu, že osoba, která byla po fyzickém útoku převezena do nemocnice svým zraněním, podlehla.
3: Zřizovatel střední školy Pardubický kraj potvrdil, že obětí útoku je studentka. Škola s 11 studenty je druhou největší v regionu. Na pátek ruší vyučování.
5: Ředitelské volno a veškeré aktivity jsou zrušené.
3: Potvrdila ředitelka školy Markéta Tefrová. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti Ukrajiny jsou zřejmě už pod plnou kontrolou okupační ruské armády. Vyplývá to z map projektu Deep State, který dlouhodobě monitoruje vývoj na frontě.
6: Podle map projektu Deep State ruská armáda zcela ovládla Pokrovsk a sousední Mirnohrad už minulý týden. Nejdéle vydržela obrana Mirnohradu, ale ukrajinské velení zřejmě rozhodlo o stažení sil z tohoto hornického města, aby zabránilo jejich úplnému obklíčení. Generální štáb ukrajinské armády zatím pád dvouměstí v Donbasu oficiálně nepotvrdil. Projekt Deep State předpokládá, že dalším cílem soustředěného ruského útoku se stane nedaleké město Dobropilje, ležící jen 10 kilometrů od nejbližších ruských pozic. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Několik desítek metrů dlouhý stůl dnes protne část Moravského náměstí v centru Brna. Přesednout k němu odpoledne může každý na sousedské setkání a přinést si vlastní jídlo a pití. Akce je součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Tématem letošního setkání je otázka Kde domov můj, jak říká za pořadatele festivalu David Macek.
7: Otázka Kde domov můj, kromě toho, že samozřejmě je to úvodní verš naší hymny, tak je v posledku otázkou, kdo jsme, kým jsme, kam patříme, kde jsme skutečně doma. Pro nás ta otázka je vždycky spojená s otevřeností těm druhým, protože člověk poznává, kým jsme, jenom díky tomu, že se potkává s těmi, kteří jsou jiní.
2: Proti sjezdu je zároveň dnes i zítra plánovaných několik protestů poblíž výstaviště a v centru města. Na vše dohlédnou posílené hlídky policie. Ode dneška do neděle mají lidé možnost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně běžně nepřístupných prostor. Na programu akce Dny soukromých hradů a zámků jsou i koncerty nebo výstavy a speciální prohlídky, jak říká prezident Asociace majitelů hradů a zámků Michal Farník.
8: Já bych mohl pozvat návštěvníky například na zámek Karlova Koruna, hrad Kost, hrad Houska nebo zámek Palupin a Neustupov, právě na tyto objekty, kde budou provázet přímo sami majitelé.
0: Počasí.
2: Čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou 17. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
9: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, dinosauři, videohry i umělá inteligence. Na malé scéně libereckého divadla FX Šaldy ožívá nová inscenace a nese název Offlight Lucy ještě nečůrala. Kdo je Lucy a co všechno tahle neobvyklá inscenace přináší, to vám řekneme v reportáži, kterou jsme pořídili. No a potom se z Liberce přesuneme do Šumperka, protože už zítra tam na divadelních prknech ožijí slavné děti z Bullerbynu. A tak přidáme pozvání i k rozhovoru s režisérem této nové hry. Je 6 minut po 6. hodině, dnes máme pátek s datem 22. května, tak přejeme příjemný závěr pracovního týdne.
2: V těch nejbližších minutách zaspívá třeba Andrea Šulcová, zahraje Moravská filharmonie Olomouc, slovanský tanec číslo 1 Antonína Dvořáka a začneme Antoniem Vivaldim, částí koncertu pro housle a další nástroje. Necelých 6 minut po 6.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Amandine Bayer Ugly Incognity v části koncertu Antonia Vivaldiho necelých 10 minut po 6. ráno.
1: Možná si vzpomenete, včera jsme přinesli reportáž o dražbě části schodiště z Eiffelovy věže a část tohoto původního točitého schodiště, která pochází z konce 19. století, se včera odpoledne v pařížské aukci vydražila, a to za téměř 11 milionů korun. Konstrukce byla přes 40 let v soukromé sbírce anonymního prodávajícího.
0: Kupující, který byl přítomen v aukční síni, se stal majitelem 14-schodové konstrukce z oceli a nýtovaného plechu, vysoké téměř 3 metry a vážící 1400 kilogramů.
1: Schodiště pochází z roku 1889, kdy byla tahle památka na Martově poli v západní části Paříže dokončena.

0: Anton Webern, část dvou kusů pro violončelo a klavír, Miša Majsky a Lily Majsky v 6 hodin a 12 minut.
1: Děti z Bullerbynu, jedna z nejoblíbenějších dětských knížek, určitě moje, co tvoje?
0: Taky jsem ji měl rád, taky.
1: A vidět ji na divadle, to musí být určitě zážitek. Takové šumperské divadlo už zítra uvede další premiéru sezóny. No a bude to právě kouzelný příběh dětí z Bullerbynu od slavné autorky Astrid Lindgrenové.
0: Jak převést knihu, kterou znají celé generace čtenářů, na divadelní jeviště?
1: A co všechno taková adaptace znamená pro herce, režiséra i celý tvůrčí tým?
2: Jmenuji se Lisa. Jsem holka, což se ostatně pozná už podle jména. Je mi 7. Mám 2 bratry, Laseho a Boseho. Lase mu je 9 let a Bosovi 8. Dřív jsme bydleli Lase, Bose a já v jednom pokoji. V tom vedle půdy. Bylo to báječné, když jsme v noci leželi v posteli a povídali si o strašidlech. Přestože to byla taková hrůza.
3: Ženě a nevěsta. Raz, 2, 3.
4: Je to vlastně taková radost, že člověk se dotkne něčeho, co zná, co třeba četl, ani si to nepředstaví. Čte knížku dětem a po 5 letech mu zazvoní telefon a že může dělat tohle tu knížku krásnou, která se v žebříčcích umístuje vysoko v dětských knih. Myslím, že dokonce v roku 2008 nebo tak vyhrála nějakou u nás i anketu o nejkrásnější dětskou knížku před všemi ostatními. To určitě o něčem vypovídá, takže to je velké štěstí.
5: Na druhou stranu je to taky věc, kterou každý zná, každý si ji nějak představuje. Ta imaginace, zejména ta dětská, je hodně silná. A vy se teď do toho musíte trefit. Snažíte se jít nějakou tou klasickou formou nebo hledáte něco nového, co třeba ty děti v tom úplně neviděli?
4: Hlavně se snažíme oživit tyhle ty příběhy vlastně tou hrou, jo. To divadlo je taky hra, tady to je ještě o to víc hra a nějaká hravost, která k tomu dětství patří. Takže my se snažíme tu hravost dostat do hry herců, do scény, do proměn, do nálad, do nápadů, vtipu, tak, aby to děti pořád bavilo tak, jak se baví u té knížky. Ještě možná víc, protože to divadlo je taková koncentrace těch příběhů, všechny se tam nevejdou, ale ty nejlepší tam určitě divák uvidí.
5: Režisér a maminka má vždycky pravdu. Platí to v tomhle případě dvojnásob, když se vlastně ti herci musí překlopit do těch hlavních postav, což jsou v podstatě děti.
4: To divadlo samozřejmě může být takhle, ale já mám rád, když to je spolupráce. To znamená, když to je společná věc a když ti herci cítí svobodu a možnost tam vkládat něco svého. Je to takové hřiště, kterém si můžeme hrát všichni, nejenom já, ale každý, kdo v tom představení hraje.
5: Hráli jste si celou dobu opravdu? Nebo něco drhlo?
4: Snažíme se, aby jsme si pořád hráli a samozřejmě, že tam jsou některé úkoly a některé technické. Máme velmi krásnou scénu. Ta scéna má svoje kouzlo, ale zároveň musíme se naučit s tím pracovat a samozřejmě, když člověk něco přenáší 3x nebo 4x, tak někdy je možný, že prostě zrovna tohle není to, po čem by toužil, ale to k tomu patří.
5: Vraťme se k severským pohádkám, teď je období severských detektivek, ale přece jenom severské pohádky, ať už je to Hans Christian Andersen, právě třeba Astrid Lindgrenová a tak dál. Je tam něco jiného, než prostě v těch našich? Cítíte tam, že to je prostě jiné?
4: Tam spíš jde o to, že to ani není pohádka. Děti z Bullerbynu není pohádka. Jsou to příběhy z dětství, je to obraz takového idylického dětství a je to vlastně něco, když by to Božena Němcová teď má babičku a barunku, taky to je obraz nějakého taky světa dětství. A to bych chtěl vlastně říct, proč asi je ten Bullerbyn tak populární dneska, že to je obraz idylického dětství. Když si to čteme, tak si říkáme, takhle nějak by to dětství mělo vypadat tak, že děti mají svobodu, můžou chodit ven bez dozoru rodičů. Je to svobodná část života, která není jenom nějakou si přípravou na dospělost s mnoha úkoly od dospělých, ale je to vlastní etapa. A všichni na ní vzpomínáme a vlastně z ní vycházíme celý život. Tak i určuje ten náš ostatní život, protože my tak nějak podle toho dětství podvědomě žijeme dál.
5: Premiéra Děti z Bulerbinu proběhne v Šumperském divadle už tuto sobotu od 16 hodin, to znamená, bude to i pro děti. Nakolik to ale bude i pro dospělé?
4: Pro mě je to rodinné divadlo. Jo? Já si myslím, že dospělí se budou stejně dobře bavit jako děti. Já v tom nedělám rozdíl. Když dělám divadlo pro děti, tak dospělí se musí u toho bavit taky.
5: Ze Šumperka Mirek Kubza, Český rozhlas.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami napříč národy i náboženskými konfesemi.
0: Každou neděli od 8 hodin na Vltavě.
1: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: slovanský tanec číslo 1 Antonína Dvořáka, Moravská filharmonie v Olomouci pod vedením Petra Vronského.
1: Nám zbývá 5 minut do 6:30, před námi je krásný víkend, meteorologové slibují opravdu fantastické počasí, možná máte plán jet na chatu. Pokud ano, tak vás bude zajímat jedna zajímavá hezká výstava. Touha obyvatel měst trávit čas v přírodě vedla už od 20. let minulého století k rozvoji chat a letních domů jako architektonického fenoménu.
0: Profesionální práce v Československu ukazuje v mezinárodním kontextu výstava, kterou v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu připravili s kolegy kurátor a teoretik Adam Štěch a architekt Jan Bureš.
1: Výstava nazvaná Chata, fenomén ve světě architektury pro veřejnost potrvá až do 13. září, tak se zastavte.

0: Tak to je opravdu rychlé tempo, ve kterém nás Hugh Fraser, kanadský jazzový trombonista, skladatel a aranžér, dovedl až k 6:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle rezortu školství spravedlivý. Téměř polovina vysokých škol v Česku totiž využívá spoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. To může podle rezortu vytvářet nerovné podmínky, třeba tím, že si děti z bohatších rodin můžou připlácet za přípravné kurzy. Podle České konfederace rektorů je to naopak výhodné, protože výsledek z jedné zkoušky uznává více škola. Investigativní tým Českého rozhlasu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřínk policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Francouzská vláda ohlásila novou pomoc ve výši 17 miliard korun profesím, které se nejvíc potýkají s vysokými cenami pohonných hmot. Peníze jsou určené hlavně rybářům, zemědělcům a dopravcům. Vláda zároveň schválila takzvaný ekologický bonus taxikářům. Premiér Sebastian Lecornu připustil, že kabinet bude muset tuto finanční pomoc vykompenzovat a najít úspory jinde. Přesně před 80 lety v pankrácké věznici v Praze popravili kati nacistického zločince Karla Hermana Franka. Vysoký velitel SS a policie byl odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny, teror anebo třeba vyhlazení lidic a ležáků. Poprava Franka byla veřejná a přišlo se na ní podívat zhruba 600 lidí. A čekejte polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno. Na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21. Na horách většinou 17. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A už jsme to dnes říkali ve zprávách. Ode dneška do neděle se můžete vydat na některý ze soukromých hradů a zámků, protože budou otevírat své brány desítky běžně nepřístupných památek napříč Českou republikou.
2: Dneškem také začíná festival Pískoviště v Písku, který potrvá do neděle a návštěvníky čekají divadelní a akrobatická představení, hudba nebo workshopy.
1: Jazzový podvečer nabízí Karlovarská krajská knihovna, a to ve své pobočce v Lidické ulici. Od 17 hodin začíná koncert norského saxofonisty Jana Garbarka a nebo Ajena Balamiho v doprovodu kytaristy Robiho Lufta.
2: Jižní svahy ve Zlíně se zítra rozezní lidovou muzikou, zpěvem a tancem. Už po 17. se tam sjedou dětské folklorní skupiny na festival Májíček.
1: A muzea, galerie a také památky napříč republikou zůstanou otevřené dnes déle než obvykle, protože se odehrává další ročník muzejní noci a pro návštěvníky jsou připravené doprovodné programy.

0: Jean-Marie Leclerc, La Cetra Baroque Orchestra Basilei a část koncertu pro housle.
1: Před chvilkou jsme se na skok zastavili v Šumperku, kde zítra bude premiéra Dětí z Bullerbynu. A teď ještě jedna nová inscenace, kterou ale můžete vidět na scéně Malého divadla v Liberci. Nese název Offlight, Lucy ještě nečůrala.
0: Představení vzniklo mimo divadelní dramaturgický plán a hra přibližuje téma umělé inteligence a nahlíží do budoucnosti.
2: Ještě chvilku.
3: Nejčí, jsi si jistý? Včera si mi kladl na srdce, abych tě probudila brzo, ne?
2: 5 minut.
4: Ženský hlas, který v nové inscenaci uslyšíme, se možná podobá tomu lidskému člověku, ale nepatří.
5: Ona chce být vlastně hýčkající pro ty kluky, 100% nápomocná.
4: Lucy, kterou na jevišti spíše uslyšíme, než uvidíme, hraje herečka Kateřina Kornhojzrová. Spolu s Lucy v příběhu vystupuje taky Richard, Michal a Patrik.
5: K jednomu je spíš taková maminka, k jednomu je partnerka, nebo mu zastupuje jako partnerku. Ten třetí, tak tam je zase trenérka nebo účetní baba, která mu prostě jede diář a na kterou se může jako 100% spolehnout. Takže ke každej ten kluk má svoji Lucy, kterou potřebuje.
2: Udělej mi chleba s marmeládou.
3: Jasně, Michale. Dnes máš přednášku na filozofické fakultě od 10 hodin a ve 10:45 máš schůzku s pedagogickým sborem. Obojí stihnout nelze. Chceš, abych za tebe přednášku vzala?
2: Jo.
4: Režisérem hry je Filip Jáša.
6: Offlight s podtitulem Lucy ještě nečurala je hra o třech spolubydlících v jednom domě, kde celý barák a jejich životy ovládá umělá inteligence. Do tohohle baráku vstupuje holka zvenku, která s umělou inteligencí nemá zkušenost a tam se začínají tříštit dva světy.
4: Do jakého žánru byste zařadil tuhle inscenaci?
6: Ač to zní jako velmi vážná věc, tak je to situační komedie a myslím si, že tam je spoustu směšných situací, kterým se divák zasměje.
4: Důležitou roli na scéně hrají světla, která ohraničují hlavní místo činu, tedy obývací pokoj. Jáša přibližuje, jak se rozhodli umělou inteligenci stvárnit.
6: Umělá inteligence není robot, je to hlas z repráku, herečka ji hraje skrz mikrofon a pro Kačku Kornhojzrovou je ta výzva spíš rozhlasová hra.
4: Jaký byl impuls k tomu takovou hru napsat? Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?
6: Když jsem byl s mým kamarádem v sauně, tak jsme se začali bavit, jak asi bude vypadat svět s umělou inteligencí třeba za 10 let, protože jsme se bavili o tom, jak si na to zvykáme. Ztrácíme schopnosti vymyslet věci sami a tak se spoléháme na umělou inteligenci a to si myslím, že je něco, o čem by se mělo mluvit, něco děsivého, co mě hnalo k tomu to dopsat. A tak jsem oslovil pár kamarádů, kteří jsou herci i třeba neherci. Jsme se takhle poskládali jako banda, která chce říct světu tenhle příběh.
2: Můžu ti půjčit Velociraptora! To je ten malej šmejt, ten Velociraptor? No ale ten je mega rychlej a mrštej, to ti fakt doporučuju.
7: Hele, ty Velociraptora tam nemáš?
2: Ten je můj. Tak nehraju. Počkej,
4: a proč se to jmenuje Lucy ještě nečůrala?
5: No, my jsme se hodně o tom hádali, jak se to bude jmenovat. A je to přímo v textu, protože já tam na konci opravdu jsem, vstoupím do jednoho těla, jak se sebe dotýkám, tak potřebuju si jít odskočit na toaletu, kde si uvědomím, že jsem vlastně ještě ani nečůrala.
4: Doplňuje představitelka Lucy Kateřina Kornhojzrová. Premiéra v Malém divadle začíná v 19 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: To byl Tom Waits na vlnách Českého rozhlasu Vltava s nahrávkou z roku 1985. Necelá minuta zbývá do 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Večer vám na Vltavě nabídneme povídku. Karel Schulz to byl český spisovatel. Mezi jeho nejznámější knihy patří historický román Kámen a bolest. Dědeček současného prozaika, básníka, hudebníka a žurnalisty Jáchyma Topola, ale napsal i Píseň milostnou.
0: Právě tu dnes můžete na Vltavě slyšet ve 22 hodin jako povídku klasiků. Tenhle příběh vypráví o stárnoucím hudebním skladateli.
2: Vyhledá anonymitu a klid malého městečka, aby mohl nerušeně komponovat. Pojďme si poslechnout ukázku.
3: A pil ten dívčí hlas, vyvolávaje si v jeho ozvěnách jisamu ze všech nejkrásnější a nejlíbeznější. Pak tiše a bez nejmenšího hluku otevřel dveře, rychle vyklouzl ven a spěchal křivými uličkami bez jediného pohledu nazpět. Za hodinu na to stál na nádraží, čekaje netrpělivě na svůj vlak. Sbohem, lásko. Sbohem, vy dvě stařeny žalu a neštěstí, stále jí provázející. Sbohem, má lásko. A sbohem, vy dva černé přízraky ohyzností a trýzní, stále jí sledující. Sbohem, dala jsi mi to nejkrásnější, co jsem ještě mohl mít. Ten pohled úzkosti. Úzkosti varující a nejhlubší. Bílou tvář na temné ploše kostelního šera. Oči prosebné, nesmírnou a nikdy nenaplněnou láskou, kdy vše je již ztraceno. A tu ji znovu uviděl.
0: Zdeněk Budeš bude číst povídku klasiků, dílo Karla Schulze Píseň milostná na Vltavě dnes ve 22 hodin.
2: A za malou chvilku úvaha. Tentokrát na téma, že lidé nevolí politiky jenom rozumem a programy stran, ale hlavně vlastní životní zkušeností a emocemi. A dnešní úvahu pro nás napsal Petr Šourek. Nabídneme ji za pár minut.

0: Vrcholné umění spojující nesmrtelné příběhy, dechberoucí emoce a podmanivou hudbu.
1: Osudová dramata i lehkovážné komedie přináší operní večer na Vltavě.
0: Nahrávky z celého světa i z rozhlasové fonotéky, které jinde neuslyšíte.
1: Poslouchejte každou sobotu od 20 hodin na Vltavě.

0: Část zemše c-mol Wolfganga Amadea Mozarta.
1: A malé zamyšlení nad demokracií pro nás připravil filozof Petr Šourek.
2: Politická reprezentace není intelektuální. Politici nereprezentují jenom naši hlavu, ale taky naše játra, ledviny, žlučník, žaludek. Lidé často bezradně hledí na politiky a říkají si, jak je někdo mohl zvolit. Proč? A chtějí racionální důvody. Když je nenacházejí, zdá se jim volba nesmyslná. Ale volíme skutečně jen hlavou? Představte si, že politik reprezentuje játra svých voličů. Nebo jejich kolena. Nebo třeba vaše srdce, váš dech. A co kdyby byl reprezentantem žaludku? Umíte si představit politickou peristaltiku střev? A kdo zastupuje naše bolavá záda? Krční páteř a karpální kanál, halux? Kdo se pohoršuje nad nedostatkem racionálních důvodů pro politickou volbu, není vzdělanější než ostatní. To spíš nasadil špatný dekodér na kručení žaludku, takže nechápe ani hlad. Učinit z hlavy kritérium politické reprezentace znamená být soustavně vedle v tom, koho a proč lidé volí. Ano, i hlava hraje svou roli. Mozek je velkou žlázou s vnitřním vyměšováním. Ne, hlavu určitě nemáme proto, aby nám nepršelo do krku. Ale nepřehlížejme, že máme také ruce, nohy, zadek nebo plíce. Nejsme duchové bez těl. Naše těla jsou naše životní zkušenost. Potí se a chvějí vzrušením. Politici reprezentují náš svalový tonus, třas, šedý i padající vlas. Zrcadlí naše radost i strach, dokonce i ten, který si nechceme přiznat. Odrážejí vzájemnou blízkost i osamělost našich srdcí. Horko těžko jsme se naučili chápat, že program politických stran je, jak to hezky říct, no prostě nerozhoduje ani o tom, kdo bude zvolen, ani proč. Ale pořád složitě chroustáme celkem jednoduchý fakt, že různí lidé mají různá těla, různě stará, nemocná nebo naopak zdatná a mladá, že v těch tělech probíhá řada mimovolných procesů a že stejně tak máme různé životní zkušenosti, z nichž mnohé jsou s věcmi, které jsou mimo naši kontrolu. A že nakonec jednou z těch věcí, co je velmi často mimo naši kontrolu, je i naše vlastní tělo. Někdy v roce 1573 nebo 4 spadl Michel de Montaigne ze své herky. Naboural do ní velký splašený kůň. Je to pravděpodobně nejdůležitější pád v dějinách západní filozofie hned po táletově apokryfním žuchnutí do nádrže při pozorování hvězdné oblohy. Michel de Montaigne omdlel a pomalu přicházel k sobě. Nezúčastněně přitom pozoroval, jak jeho tělo reaguje nezávisle na jeho vůli. A konstatoval, že to, co cítí, se ho dotýká tak povrchně, že to ani není jeho bolest. Abychom si ty vjemy skutečně přivlastnili, museli bychom se do nich vložit celý. Bolest, kterou cítí naše noha nebo ruka, když spíme, se k nám nedostane. Píše Montaigne a upozorňuje na to, co si při plném vědomí snadno neuvědomíme. Normálně to vypadá, že se bolavá noha sama přihlásí se svou bolestí. Vždyť je to naše noha. Ale tu bolavou nohu je také třeba vzít na vědomí. Jinak se ta bolavá noha dobelhá k volební urně a hodí svůj hlas bez našeho vědomí. Budeme ji sledovat maximálně z povzdálí otřeseného mozku, jako Michel de Montaigne. Nebuďme padlí na hlavu. Všímejme si, koho volí nohy. Bolavé, oteklé, štíhlé, na tenkých podrážkách i vysokých podpacích. Rozum dokáže leccos. Pochopí i to, co je nerozumné. Hlava dokáže uvažovat o játrech, o žaludku, o slezině. Rozum to dokáže, ale intelektu se moc nechce. Intelekt má rád svůj akademický status a chová se často povýšeně, zejména v anglosaské tradici, kde plní roli arbitra smyslové zkušenosti. Intelekt je scholastické zvíře, které se jako vetřelec dostává do našich hlav s vyšším vzděláním. V těle není doma a rád se považuje za něco lepšího. Je to hostující profesor, velký kontrolor, řecky nůs, pořadatel světa, skvělý koordinátor, organizátor, nepřítel chaosu a anarchie. Jak vypadá selský intelekt? Nijak. Na rozdíl od rozumu nemá intelekt žádnou selskou variantu. Také proto není význam intelektu v našem životě až tak velký, jak by se mohlo PhD studentstvu z Oxfordu zdát. A požadovat, aby bylo v parlamentu víc intelektu, je vyloženě hloupé. Zcela proti smyslu zastupitelské demokracie. Kdybychom volili víc hlavou, postavili bychom politickou reprezentaci na hlavu.
1: Zajímavá úvaha od filozofa Petra Šourka.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
5: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
6: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstává po včerejším útoku na studentku uzavřená. Dívka svým zraněním podlehla. Donald Trump otočil, do Polska vyšle 5000 amerických vojáků. Minulý týden přitom chtěli jejich počet naopak snížit. Před 80 lety Kati podpravili nacistického zločince K.H. Franka. A čekejte polojasno až jasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty až 26 stupňů Celsia. Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích je po napadení mladé studentky i dnes uzavřená. Českému rozhlasu to potvrdila hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali včera nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického se jednalo o osobní problémy ve vztahu a obětí se stala studentka tamní školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Teď je to často nutné a podle ministerstva školství se tím vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.
7: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
8: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
7: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
9: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, co se týká třeba přírodovědné a technické oboru, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
7: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Den po návštěvě svého hlavního generála Dana Kejna ve Varšavě prezident Donald Trump změnil názor. Místo odvolání 4000 amerických vojáků, které ohlásil v minulém týdnu, jich naopak do Polska 5000 vyšle. Oznámil to v noci na svém sociálním účtu.
10: Donald Trump vyslání 5000 vojáků do Polska vysvětlil zvolením konzervativního prezidenta Karola Nawrockého. Jehož kandidaturu v polských prezidentských volbách sám podpořil. Změně jeho postoje předcházela návštěva hlavního náčelníka amerických ozbrojených sil Dana Kejna ve Varšavě a polských zástupců ministerstva obrany ve Washingtonu. Američané mají v Evropě 80 tisíc vojáků, 10 tisíc z nich je rozmístěno v Polsku. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici K.H. Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení Ledic a Ležáků.
11: Obecenstvu oznamuji, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
12: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
13: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
12: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
14: Počasí.
6: Čekejte polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou 17. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Chaty jako architektonické ikony, Bob Dylan v 85 letech stále na pódiu a mladé režisérky, které dnes mění svět filmu. Tak přesně tohle jsou témata, která v následujících minutách dnešní ranní mozaiky probereme. My vás vezmeme na novou výstavu do Pražského umělecko-průmyslového muzea. Právě teď tam vystavují chaty. Připomeneme taky neklidnou legendu jménem Bob Dylan. No a zastavíme se i na festivalu v Cannes a přineseme rozhovor s francouzskou režisérkou Lily Pinel. Tak budeme rádi, když si na nás dnes, to znamená v pátek 22. května, uděláte chvilku času.
2: A uděláte si taky čas na poslech zajímavého hudebního výběru, ve kterém nechybí Josef Eibler, Arnold Schönberg a taky Marta Teprová a Milo Kraj. Teď Jiří Herold, pastorální allegro pro smyčcové kvarteto. 7:05 ráno.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: kvarteto Apollon na vlnách Českého rozhlasu Vltava v pátek 22. května.
1: Hrdinka všedních dnů, asi tak by se dala popsat Shana. Je to hlavní postava stejnojmenného filmu, který na festivalu v Cannes představila francouzská režisérka Lila Pinel.
0: Život hlavní hrdinky provází jeden průšvih za druhým a oporu hledá hlavně ve skupině stejně starých kamarádek.
1: Přátelství má právě v tomhle filmu mnohem větší hodnotu než rodina. I to říká režisérka.
0: V Cannes s ní natáčela naše spolupracovnice Marie Sýkorová.
2: Lily Pinel se usadila proti mně na terase Unifrance v centru Cannes a popisuje, jak film začíná.
3: Histoire d'une jeune fille qui a un petit ami en prison.
2: Vidíme mladou ženu, která má přítele ve vězení. Udržuje s ním tak velmi komplikovaný vztah na dálku, řeklo by se toxický. Pak je zde její rodina, která v zásadě nefunguje. A nakonec parta kamarádek, jejichž přítomnost se jí stává útočištěm, místem pochopení. Před obrazem snímku byla sama herečka Eva Uo, která stvárnila hlavní roli a vlastně tak trochu sama sebe, říká režisérka. Herečku zasadili do několika situací, které buď vycházely přímo z jejího života, anebo byly vymyšlené. Jedná se tak o situace, které zažila sama Eva nebo sama režisérka Lily Pinel.
3: Oui, tout à fait. Elle, je la connais depuis qu'elle est enfant.
2: A jak dodává herečku Evu Uo, zná už od dětství. Jedná se o osobu velmi komplexní. Její reakce jsou navíc vždy velmi spontánní. Na situace reaguje nepředvídatelně.

0: o jisté formě přenosu z jedné generace na druhou. Položila si tak otázku, co hlavní osobě Šaně může taková rodina předat. Šana svůj osud a problémové situace vidí v symbolech a obrazech, které si pamatuje z dětství.
1: Le personnage traverse différents milieux.
0: Hlavní představitelka se dostává do různých společenských vrstev bezpečí, ale nachází jen mezi svými přítelkyněmi. Právě ty jí rozumí, ani rodina, ani vztah jí tohle neposkytují. Lily Pinel říká, že sama má mnoho kamarádek, kterými se obklopuje a nechtěla by je ničím nahradit.
1: Pour moi c'est pas une comédie, non. Mais y a plein de trucs drôles.
0: Ač humorné, pro režisérku to není komedie. Šana musí překonat těžké životní situace, které rozhodně vtipné nejsou.
1: Sont drôles et tout, c'est sûr, on rit, mais c'est pas vraiment une comédie, non.
0: Říká o svém filmu Šana režisérka Lily Pinel. Snímek natáčela na 16mm film a tím chtěla, jak říká, ukázat jinak obrázek současné mladé generace. Film Šana představil výběr 15 filmařek a filmařů. Z Cannes Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: Tomáš Netopil diriguje Faustovo prokletí Hektora Berlioze.
1: Jedna z mnoha variací na faustovský příběh v podobě monumentálního oratoria pro sóla, dva sbory a velký orchestr.
0: Přímý přenos provedení Faustova prokletí poslouchejte 25. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Arnold Schönberg, Bergen Philharmonic Orchestra a část symfonické básně Peleasa Melisanda.
1: Básník s harmonikou, muž mnoha tváří a taky jediný rocker s Nobelovou cenou za literaturu. Už určitě tušíte, o kom je řeč.
0: Bob Dylan slaví v neděli 85 a stále vyráží na turné nebo nově aranžuje své nejslavnější hity.
1: Zpíval o měnícím se světě, ale sám se vlastně vůbec nikdy nezastavil a pořád zůstává jednou z největších osobností moderní hudby. How many roads must a man walk down? Když na začátku 60. let přicházel do newyorských klubů mladý muzikant jménem Robert Allen Zimmerman, jen málo kdo tušil, že si brzy začne říkat Bob Dylan a zásadně promění populární hudbu. Syn židovských rodičů z kořeny v dnešní Litvě a na Ukrajině tehdy vystupoval jen s kytarou a foukací harmonikou. Během pár let ale ukázal, že texty písní můžou fungovat jako poezie.
2: Dylan je notoricky obtížný autor, se surrealistickým viděním světa hází ve svých textech různé volné asociace, obrazy, má nesmírně bohatý jazyk, který odkazuje k lecčemu, takže i obsahově ho překládat je nesmírně těžké.
1: Říká odpovědný redaktor souborného vydání Dylanových textů, které vyšly před 8 lety, Petr Onufer.
2: Troufám si říct, že Dylana znám poměrně naspaměť, respektive Dylanovy originály, tak stejně mě i při tisícím čtení lecos překvapovalo. Stejně mě nad tím napadaly nové a nové věci, což je, myslím, vždycky známkou skvělého textu.
1: Jenže Dylan nikdy nebyl jen folkařem protestních písní. Neustále měnil styl, fanoušky provokoval a odmítal být tím, koho z něj chtěli mít ostatní. A dodnes své staré písně na koncertech přearanžovává tak radikálně, že publikum někdy pozná až po několika minutách. Vedle koncertování se v posledních letech znovu připomněl i filmově. Velkou pozornost vzbudil před 2 lety životopisný snímek Bob Dylan úplně neznámý, kde ho hraje i zpívá Timothée Chalamet. Snímek získal 8 nominací na Oscara, ale neproměnil ani jednu. You're kind of an asshole, Bob. Další velký mezník přišel před 10 lety, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu. Dylan tehdy dostal své pověsti komplikované osobnosti a cenu si převzal s několika měsíčním zpožděním při soukromém setkání. Do Česka se Bob Dylan vrací pravidelně už více než 30 let. Poprvé vystoupil v roce 1994 v pražské sportovní hale na výstavišti. Od té doby se u nás objevil nejméně 13krát. Od koncertů v tehdejším Paláci kultury přes O2 arénu až po komornější večery v Lucerně. Naposledy přijel předloni v říjnu, kdy v pražském O2 univerzu odehrál 3 koncerty za sebou a zároveň tím zahájil evropskou část svého turné. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Rozhodně jeden z největších a taky nejoriginálnějších jazzových muzikantů 20. století. Přesně to byl Thelonious Monk. My jsme od něj slyšeli skladbu Ironel v podání Chicka Corea, Miroslava Vitouše a Roye Haynese. Teď je 7 hodin a 30 minut, máme pátek 22. května.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. A hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje taky bilaterální schůzky se svými protějšky z Ukrajiny, Norska, Islandu nebo Španělska. Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách budou v místním referendu rozhodovat o budoucnosti pozemků v tamním lyžařském areálu. Hlasovat budou o tom, jestli by na nich v budoucnu mohlo vzniknout nové zastavění. Vedení obce referendum zdůvodňuje snahou zachovat možnost sjezdového lyžování i pro další generace. Referendum by mělo zajistit, že obec nebude podnikat kroky ke změně využití těchto pozemků. V Ralsku na Česko-Lipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří tam proto tisíce mladých, nejenom z Česka, ale i zahraničí. Mezinárodní akce Intercamp se do Česka vrací po 10 letech. Organizátoři pro účastníky připravili program přímo na tábořišti i v okolí přírodě. Největší setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu v Česku Anime Fest začíná právě dnes na výstavišti v Brně. Moderní japonskou popkulturu představí série přednášek a různých soutěží. Týkají se hudby, tance, ale i kostýmů animovaných nebo fiktivních postav, známé jako cosplay. Akce potrvá do nedělního odpoledne. A čekejte polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno. Na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou 17. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: František to ve zprávách potvrdil, čeká nás slunečný a taky velmi teplý víkend. Jestli už spřádáte plány na to, co podniknout, tak pro vás máme pár tipů. Muzea, galerie a památky po celé republice zůstanou otevřené déle než obvykle. Odehraje se další ročník muzejní noci a připraveny jsou pestré doprovodné programy.
2: Začíná festival Dream Factory Ostrava, který potrvá do konce května, téměř do konce května. A těšit se můžete na to nejlepší z divadla, protože přijedou soubory nejenom z Prahy, Olomouce nebo slovenského Prešova.
1: Zajímavé to bude v Karlových Varech. Tamní muzeum zve na muzejně vědecko-policejní noc. Čeká vás program zaměřený na robotiku, šifry, 3D tisk, kriminalistiku a zpřístupněn bude i podzemní kryt pod bazénem hotelu Thermal.
2: Park Lužánky v Brně ožije festivalem Ponava Fest, který potrvá až do neděle a nabídne hudební i divadelní projekty z Česka a zahraničí.
1: V Olomouci pokračuje festival Dvořákova Olomouc dnes s koncertem Opolské filharmonie v Redutě na Horním náměstí.
2: A připomínáme také víkendovou akci Dny soukromých hradů a zámků. Své brány otevřou desítky běžně nepřístupných památek.

0: Josef Eibler a finále symfonie číslo 1 v ranní mozaice na Vltavě necelých 8 minut po půl osmé.
1: Chaty jako skvosty architektury, výjimečné stavby 20. století. Přesně tohle je téma nově otevřené výstavy v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze, která se jmenuje Chata, fenomén ve světě moderní architektury.
0: Expozice nabízí fotografie, modely a taky unikátní nábytek. Na místě o tom natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
1: A mluvila s kurátorem, autorem koncepce a navíc naším stálým spolupracovníkem Adamem Štěchem.
2: Nezajímají nás v této výstavě chaty po domácku dělané, takové ty kutilské a tak dále. Opravdu se zabýváme tou typologií chaty jako tématu pro profesionální architekty. Tím možná zklameme řadu fanoušků chataření a podobně. Já jsem objezdil v podstatě celý svět. Máme tady chaty z Japonska třeba, z Alp, z Ameriky, z Francie, ze Skandinávie a podobně. Já se tím snažím ještě sdělit, že to opravdu chatařství není vyloženě český fenomén. Já mám pocit, že my Češi máme takový neduch, že si přivlastňujeme některé věci, které prostě nejsou bytostně naše.
3: Říká kurátor a teoretik architektury Adam Štěch, který výstavu mapující typologii chat a malých lesních domů připravil spolu s architektem Janem Burešem. Už když vstoupíte do sálu, je vám jasné, že se budete pohybovat v krajině. Jednotlivé kapitoly výstavy jsou oddělené vysokými zelenými stěnami, které se vlní jako kopce, a vy mezi nimi procházíte, aniž byste viděli za obzor. A čas od času narazíte i na modely konkrétních chat.
2: Což nejsou přesné architektonické modely, ale jsou to v podstatě jakési studie vycházejících z některých konkrétních chat a letních domů. Těch modelů je asi 7 a oni jakoby obývají tu krajinu. Jo? Takže třeba chata od Jaroslava Vaculíka, tady k tomu se dostaneme, chata od bratří Šlapetů, chata od Františka Marka a podobně. Jsou to papírové studie, které vytvořil Matěj Činčera.
3: Vysvětluje Štěch, výstavu doplňuje i původní nábytek a i na něm se dá dobře poznat, jaké věci byly vytvořené unikátně pro jednu nemovitost a ty vyráběné sériově.
2: Toto je lehátko, které vyráběla značka Tonet Mundus. Jeho architektem nebo designerem je Hans Lukhardt, významný německý funkcionalista, a je to vlastně jeden z takových prvních pokusů o vlastně chatový nábytek nebo rekreační nábytek, který musí být skladný, takže je to vlastně lehátko, které si můžete rozložit, složit. Zatímco tento kus nábytku, tato židle, to je architekt Norbert Troller, což byl židovský architekt z Brna, který navrhl chatu pro manželé Lorkovi v obci Čeladná v Beskydech, a tato židle byla exkluzivně navržena pro tu konkrétní chatu. Na počátku 30. let ta chatová architektura se nesla v duchu jakýchsi ideových, typových návrhů, většinou v podobě takových jaksi opravdu buněk, dá se říct. Jo? Tady se třeba podívejte, od Aloise Zemana dřevěné domky rozkládací od 2800 korun. Jo? Jste si mohli pořídit malý domek rozkládací.
3: Další kapitola obsahuje asi nejvíce fotografií, které nafotil Adam Štěch během svých cest. Najdete tu také instalaci vytvořenou z fragmentů jedné ze dvou chat navržených výtvarníkem a architektem Zdeňkem Pešánkem. Ten byl dokonce v Umělecko-průmyslovém muzeu zaměstnaný a toho zachránilo před perzekucí za druhé světové války. Poslední část výstavy se věnuje souboru chat na Sečské přehradě a uvidíte tu opravdové skvosty a nápadité a unikátní interiéry.
2: Jejich autory jsou František Cubr a Zdeněk Pokorný. To jsou velmi významní představitelé české architektury. Františka Cubra asi nejlépe budete znát jako autora pavilonu Expo 1958 v Bruselu. Navrhl ve 40. letech rekreační objekty na Seči. A jednak je to letní dům Václava Syrovátka, ten je z roku 42. Velmi inspirovaná švýcarskými šalec a vlastně vernakulární architekturou s tím úžasným krbem, s těmi ručně malovanými kachlemi.
3: Poslední kapitolu věnovali autoři tomu, jak už po druhé světové válce začaly postupně zaplavovat tyto objekty krajinu a vystupňovalo se to za socialismu.
4: Hned po válce v od roku 1946 se začíná vlastně objevovat kritika tady toho častokrát nesystematického zastavování té krajiny. Je to buď Ladislav Žák, ten významný architekt, kterého se spojujeme hlavně s těma vilama, ale potom s jeho významným dílem knihou Obytná krajina z roku 1947, který v té knize varuje před tím, že některé části krajiny byly takhle nesystematicky zastavěné a prostě ty chaty tam jsou různé vedle sebe z různých materiálů.
2: Já bych Honzu doplnil tady jenom citátem, právě Ladislav Žák píše: vzniká nepřeberný výběr ohavností, libovolných stavebních svinstev, jimiž kdokoliv a kdykoliv smí zničit i přírodu a krásu kteréhokoliv i nejcennějšího místa.
3: Dodávají autoři výstavy Jan Bureš a Adam Štěch. Samotné téma chatařství souviselo s radikální proměnou společnosti i myšlením tehdejší architektonické a výtvarné avantgardy.
0: Ideální tip na výstavu Chata, fenomén ve světě moderní architektury v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze můžete vyrazit až do poloviny září.
1: A další tip na víkend máme už za malou chvilku, protože se otevírají budovy, které jinak zůstávají zavřené, a to na festivalu Open House Praha. O víkendu zdarma zpřístupní víc než 100 objektů. Pozveme vás.

0: Srdéčko moje v podání Marty Tepfrové a Milokraje. Album Tento svět nahráli v roce 2017. 8:15 ukazují hodiny ve studiu Českého rozhlasu Vltava.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Začal festival otevřených budov Open House v Praze. Navštívit ho můžete až do neděle a o víkendu zdarma zpřístupní víc než 100 budov a prostorů. Můžete zavítat třeba do historických paláců a vil, ale navštívit třeba i industriální památky nebo sportoviště.
0: Také usedlosti, výjimečná díla současné architektury i místa, která aktuálně procházejí proměnou. Na ty víkendové prohlídky není třeba se předem registrovat.
2: Festival taky kromě prohlídek budov nabízí v následujících dnech v rámci doprovodného programu debaty, přednášky, projížďku pro cyklisty na Smíchově nebo komentovanou vycházku ke Dvoreckému mostu anebo k místu, ve kterém nakonec bude stát, doufejme, Vltavská filharmonie.
0: Festivalové centrum bude v prostorách kampusu Hybernská.

0: finále z Karnevalu zvířat Camille Saint-Saëns, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s Martinem Turnovským u nás na Vltavě.
1: Vizitka. Hostem bude ředitel Městské galerie současného umění Plato v Ostravě, Marek Pokorný. Plato funguje už 10 let.
0: Své výročí oslavuje mimo jiné výstavou s názvem Půda a přátelé, kterou spolupořádá s polskými kolegy.
1: Jakou roli dnes hrají galerie a proměňuje se vztah veřejnosti k současnému umění?
0: Marek Pokorný na to odpoví ve vizitce po 10. dopoledne.

0: podání Petry Poláčkové, menuet ze svity Amol Silvia Leopolda Weisse v 7 hodin a téměř 53 minut.
1: A teď báseň, tentokrát v podání Karla Škrabala, který pro nás tento týden obstarává naše básnění. A tečku za celou pětidenní sérii udělá nakonec jeho vlastní text.
2: Básnění.
3: Ze svých básní jsem vybral text Slepičí štěstí z poslední sbírky Western. Je o mém letitém kamarádovi Liboru Pospíšilovi zvaném Poznámka. Poznámka je brněnský fotbalový fanoušek, kapelník undergroundové skupiny Putrescin a taky píše básně. A on je, jak snad vyplyne z textu, i žije. Pokud jsem o někom napsal nejvíc básní, tak právě o něm. Slepičí štěstí. Poznámka občas kupuje na návsi slepice vyřazený z velkochovu. Odrbaný chuděry s troškou peří za pár korun. Vypustí je na spustlý dvorek domečku v Šemíkovicích. Je tam slepičí ráj. Kvočny chytí druhou mízu. Kohout nechybí a ani nevadí, že je to trochu blbec. Holky místo, aby chcípily v slepičím koncentráku, ještě pár let snáší a přehrabují slepičí štěstí. Třeba to pro nás taky někdo někdy udělá.
1: Básník, novinář a taky člen uměleckého uskupení Vítrholc Karel Škrabal na závěr našeho básnění vybral svůj vlastní text s názvem Slepičí štěstí. Pokud byste si chtěli přečíst víc textů, musíte sáhnout po sbírce Western, kterou vydalo druhé město v loňském roce.
0: Hezké páteční ráno 22. května s jazzovým orchestrem Československého rozhlasu v Praze.

0: Příjemné páteční ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. Spojené státy nabízí Kubě humanitární pomoc výměnou za politické reformy. Po pražské premiéře uvidí novou česko-polskou divadelní hru i diváci v Krakově. A čekejte polojasno až jasno, přechodně oblačno a ujediněle přehánky. Teploty až 26 stupňů Celsia. Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, jak říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšila.
3: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
2: Na železniční trať mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví se vrací vlaky. V úseku mezi Skalskem a Katusicemi už skončila oprava asi 20 metrů dlouhého úseku, kde se na začátku února sesunul svah. Dělníci ho museli za zhruba 17 milionů korun zpevnit. Kvůli nižší poptávce bude na trati jenom víkendový provoz. Jak říká Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje dopravu v Praze a okolí.
4: Opět tam budou jezdit vlaky o víkendech. Tyto vlaky zajišťují dopravu na turisticky oblíbenou lokalitu Kokořínska. A teď konečně místo náhradní autobusové dopravy budou jezdit vlaky nejenom mezi Mělníkem a Mšenem, ale až také do Mladé Boleslavy.
2: Americký minister zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu asi za 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský minister zahraničí Bruno Rodriguez reagoval, že jde o lži a provokace. Havana říká, že podmínky teprve posuzuje a o politickém systému vyjednávat odmítá.
5: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoliv kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: V Krakově bude mít večer polskou premiéru divadelní inscenace Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce. Na pódiu společně vystoupí herci Pražského národního divadla a Krakovského divadla Juliuše Slovackého. Politické sci-fi se s humorem věnuje vztahům obou zemí, válce i manipulaci a propagandě.
6: Dálnice jsou to jediné, co se vám opravdu povedlo.
7: Nová hra už má za sebou českou premiéru v Praze. Podle režiséra Jakuba Crofty ji publikum minulý týden dobře přijalo. On i ostatní jsou teď zvědaví na ohlasy krakovských diváků. Jaké budou jejich reakce, neví ani polská herečka Anna Tomaševská.
8: Myslím, že by se lidé mohli bavit, protože je tam tolik vtipných věcí, nejen pro Čechy. A nejspíš mezi námi nejsou takové rozdíly, abychom neměli alespoň trochu společného smyslu pro humor.
9: Společného počutí humoru.
7: V to doufá i český herec Michal Režný.
10: Předpokládám tak, jako se vlastně Češi smáli na těch věcech, které byly jakoby jízlivý směrem k něm, tak si myslím, že to bude podobný vůči Polákům zase.
7: Říká před večerní polskou premiérou Režný, který si zároveň myslí, že některá témata fungují univerzálně bez ohledu na zemi, kde se zrovna hraje. Z Krakova Václav Hojný, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Čekejte polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě ujediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 17. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Přejeme krásné páteční ráno a také pochopitelně krásný a příjemný celý dnešní den. Ideálně s kulturou, která někdy umí překvapit, ale rozhodně umí inspirovat i otevírat nová témata. My v této hodině našeho ranního vysílání zamíříme do Vídně za dvěma výraznými operními premiérami. Od Verdiho vzácně uváděného Stifélia až po Bizetovi Lovce perel. Potom zamíříme i do samotného centra Prahy. Tady se chystá proměna historické komplexu Savarén. No a nabídneme i recenzi nové inscenace slavného dramatu Fuente Ovejuna v ústeckém činoherním studiu. Máme toho mnoho, tak právě začínáme. Je 6 minut po 8.
2: 6 minut po 8 nabídneme Josefa Haydna, potom taky Katarziu, Bedřicha Smetanu nebo Kundolán Trio. Máme toho spoustu a přejeme dobrý poslech. Máme pátek 22. května.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: El Giardino Armonico a Giovanni Antonini v části symfonie číslo 8 od Josefa Haydna.
1: Největší developerský zásah do centra Prahy. Komplex Savarén čeká proměna za 10 miliard korun, a to podle návrhu britského studia Hedvig. Nové obchodně společenské centrum by mělo propojit Václavské náměstí s ulicemi Na Příkopě, Jindřišská a Panská.
0: Jeho srdcem bude barokní zdárna, která se už tuto sobotu výjimečně otevře veřejnosti během festivalu Open House Praha.
1: Do zatím nepřístupného areálu už se vypravila i naše redaktorka Alena Rokosová.
0: A to s Janem Kašparem z developerské společnosti Krestela.
2: Tady vlastně vidíte tu realitu a proto otevíráme i Open House. Tady to, co je vlastně veřejně v tomto chvíli nepřístupné. V tom 20. století to využití jízdárny bylo potlačeno. Ten komplex se uzavřel těmi domy. Tuším, že tady byly tiskárny, nějaký sklady nebo něco takového.
3: Tady je vidět, že jste vyklízeli nějaké gastroprovozy.
2: Toto chceme opravdu jako ukázat, aby si lidé uvědomili vlastně, jak ten veřejný prostor třeba může být i v Praze zanedbaný. A když přijdou za 5 let, tak vlastně jak se to promění.
1: Jan Kašpar ze společnosti Krestil ukazuje současný stav prostoru, který je zatím na třetím nádvoří skrytý za plotem.

0: tím srdcem.
1: A součástí toho komplexu budou novostavby.
0: Přesně tak, vlastně od Václavského náměstí na Jindřišskou a potom do ulice Panská vzniknou netradiční budovy, které v Praze ještě nejsou. Když se podíváte, tak všude budou schodiště, všude budou terasy, které budou veřejně přístupné. A to právě jenom z toho důvodu, aby vlastně veřejnost mohla vnímat celý ten prostor, to srdce, které je sice v centru města, ale bude absolutně jako tiché. Když teď je kolik 9 hodin, ale slyšíte, že tady ticho, protože jsme vlastně uzavření v rámci toho celého komplexu. A bude to i z toho důvodu, aby ta jízdárna byla vidět. On to vlastně i Tomáš Hedrvik vždycky nám kreslí a vždycky nám to vysvětluje tak, že klidně bychom mohli postavit vlastně okolo jízdárny tradiční rovné budovy, ale potom by tam nebylo nic vidět. Proto ta struktura jde takhle.
1: Posluchači to nevidí, jo, znamená to, že se rozevírají jako trichtýř.
0: Ano, přesně tak, aby jízdárna dostala ten prostor. Vy když potom vstoupíte do té jízdárny v budoucnu, uvidíte několik pater pod sebou, všechny ty budovy budou propojené pod zemí. Krásně zatuchlo.
1: Vlhkost je cítit ve vzduchu. Jsme v jízdárně, co je to za prostor?
0: Vlastně nebylo to nikdy jenom pro koně, ale skutečně se tady spořádaly společenské akce, plesy, aktivity. Nicméně ten zub času tu krásu proměnil. Ten strop, který vlastně tady vidíte, tuším, že vznikl v nějakých 70. letech. To tady v budoucnu nebude, bude tady otevřený kroft. Tady budou vlastně takové ochozy, které, dalo by se říct, připomínají elipsy, osmičky. To je vlastně odkaz na funkci té jízdárny, když se pohybujete s koňmi v té jízdárně, takže vlastně Tomáš Hedrvik tady bude napodobovat tu původní funkci té jízdárny a ty linie pomocí těch balkónů.
1: Krestil koupil Savarin v roce 2015. V paláci tehdy bylo kasíno a výzdárně kulečníkové centrum.
0: Do té doby, než začne rekonstrukce, ten prostor už slouží trošku kultuře. Sídlí tady spolek Run Operun, který tady vlastně pořádá performance, divadelní představení a tak dále.
1: A to jsme po dřevěných schodech vystoupali do prostoru takového balkónu.
0: To jsou spíš teď rekvizity právě toho divadelního spolku.
1: Gauč, křeslo, židle, to je nějaká improvizovaná šatna možná se zrcadlem, spousta banánových krabic. Savarin prošel během staletí různými etapami. Od aristokratického paláce ve vlastnictví rodů Piccolomini, Nosticů a Silva Taruka přes společenské centrum, mimochodem na konci 20. let minulého století tu byla slavná kavárna, až po zanedbaný komerční komplex. Začátkem současné ambiciózní proměny byla rekonstrukce paláce, dokončená v roce 2024 podle návrhu studia Jakub Cígler Architekti.
0: V tomhle chvíli v paláci je kavárna Starbucks, vlastně s tou unikátní zahrádkou. V prvním patře je Mucha Foundation Art Museum a restaurace s barem Piano Bar.
1: Během léta by se měly otevírat i obchodní prostory v přízemí. A ještě letos chce Krestil zahájit i druhou fázi projektu.
0: Když půjde všecko dobře, tak bychom chtěli v roce 2030 ten komplex otevřít. Bude obsahovat vlastně obchody, kanceláře, že ty budou v těch nových domech, samozřejmě ty veřejné terasy a ten celý veřejný prostor, plus ty společenské sály pro výstavní účely. Co je možná ještě zajímavé, tak je počítáno vlastně i s přímým vstupem z metra.
2: A my ještě doplníme, že jízdárna Savarin bude v rámci festivalu Open House Praha otevřená už zítra.
3: Neteř slavného britského prozaika Juliana Barnese, letos 40-letá Kamila Barnesová, vydala svůj debut, román A jestli se nezabili. Jaký je? Na to se zeptáme amerikanistky Hany Ulmanové za chviličku.

0: Katarzie a Šťastné dítě. V podání téhle zpěvačky taky můžete poslouchat řadu vydání pořadu Sedmé nebe, protože pár týdnů už je také jednou z autorek. Podrobnosti najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: A prostor dostává literatura. Kamila Barnesová, to je neteř slavného britského prozaika Juliana Barnese. Narodila se v Oxfordu, ale už 20 let žije v Paříži a se svým strýcem si vyměňuje hlavně e-maily. V nich mu taky vyprávěla o životě svých poněkud excentrických rodičů.
0: No a Julian Barnes je potom povzbudil, aby jejich zvláštní rodinný příběh využila jako námět pro román. Vznikla tak Prvotina a Jestli se nezabili.
1: Přeložila ji do češtiny Markéta Musilová a teď ji zhodnotí knihu, tedy míněno, amerikanistka Hana Ulmanová, která už je s námi ve studiu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Víme, nakolik je Prvotina Kamily Barnesové autobiografická?
2: Já si myslím, že si tam autorka nasazuje jakousi masku. V reále na divadle v Paříži dělá všecko od kostýmů po produkci, kromě hraní. Ovšem její alter ego Miranda je herečka. V reálu je její matka učitelka, otec je profesor antické filozofie. To je ten slavný tedy Julianův bratr Jonathan. Rodiče opravdu žijí ve Francii v usedlosti na vsi a mají dokonce i lamy. A opravdu stárnou a jsou tvrdohlaví a ten dům je poměrně schátralý. A Miranda při návštěvách hraje roli tlumočnice, sděluje přání a stížnosti jednomu rodiči a zase druhému a rodiče jsou zamrzlí v rutině. Je to jakýsi souboj paličatosti a pedantství. Otec řeší filozofickou logiku a logiku filozofie, což jsou podle něj dvě zcela jiné věci. Matka je posedlá úpadkem britského impéria. Ignoruje změny a Zimbabwe je pro ní pořád Rodézie. Myslím si, že v podstatě předobraz těch rodičů je asi reálný, ale co si všechno autorka přemyslela, už si musíme vyřešit sami.
1: Jakou formu autorka pro vyprávění o své rodině zvolila?
2: Ona je to rodinná sága, ale není tam skoro žádná zápletka. Kamila Barnes spíš prozkoumává tajemná zákoutí rodiny a rodinné lásky. Dělá to s empatií i vtipem. Místy je její román humoristický, dokonce z prvky univerzitního románu, ale je to i dojemný portrét stárnoucích lidí. Co do formy, je to hybrid, je to tedy částečně klasické vyprávění, ale jsou tam i divadelní dialogy, e-maily a dopisy. Je tam i hodně narážek na klasickou literaturu, zejména tedy díky autorčině matce, včetně Shakespearea, a Miranda právě hraje v Králi Lírovi, což je samozřejmě drama, které tam má svou úlohu, protože je to ten stárnoucí rodič.
0: Co jsou hlavní témata románu a jak s nimi Barnesová pracuje?
2: Já si myslím, že je to rodinná dynamika a hlavně tedy generační rozdíly, ale i sourozenická rivalita, protože Románová Miranda má sestru a ta je manažerka a jako manažerka se taky chová. Určitě autorka taky uchopuje jakési stereotypy stran té takzvané starší generace. Máma je takzvaně spořivá, má v domě všechny staré spotřebiče, včetně letitého jídla v mrazáku a říká, když jsem byla malá, lidé nic takového jako otravují jídlem nevnímali. Myslím si ale, že úplně hlavním tématem je čas a jeho pomíjivost a to, jak ho vnímají všechny hlavní postavy.
1: Přes kolik desetiletí se tenhle příběh klene?
2: Já si myslím, že ta hlavní časová rovina je nedávná minulost, ale pak se autorka vrací do 60. let v Oxfordu, kam se rodiče kdysi tedy oba dostali během studií, kde se potkali. A řeší se věci jako neplánované těhotenství v té době, kdy bylo mít dítě mimo manželství naprosto nepřístojné. Řeší se, na co všechno měli tehdy muži, a nyní cituji, takzvané svaté právo. Řeší se samozřejmě i to, jak se tehdy nevyskytovala vůbec v lékařských kruzích jakási etika a jak se hovořilo o věcech typu úmrtí novorozence. Myslím si, že je i důležité říct, že se dá v tom románu jít ještě o kousek dál o minulosti. Mámině matce říkali nenáhodou šéfka a zdá se tedy, že jakési rodinné vzorce chování si jednotlivé generace předávají.
0: Sledovala jste zahraniční reakce na román a Jestli se nezabili? Souhlasila byste s nimi?
2: Všichni recenzenti se shodli na tom, že je to skvělý titul pro knižní kluby, což je určitě pravda. Spisovatelka Monika Ali řekla, že je to bolestně legrační pozorování vztahů a to je určitě taky pravda. Spisovatelka učitelka Meg Wolitzerová knihu nazvala v podstatě jakýmsi tajným jazykem jedné rodiny. To je určitě taky pravda. Uzavřela bych to citátem z Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je to opravdu kniha mezi komedií a tragédií, která ohmatává rodinná tajemství. Recenzenti ji chválili a čtenáři byli nadšení.
1: To by nás mohlo bavit. Románový debut Britky Camille Barnesové A jestli se nezabili. Pro nás knihu zhodnotila naše stálá spolupracovnice, amerikanistka Hana Ulmanová. Děkujeme.
2: Naschledanou.

0: našim děvám polka Bedřicha Smetany v podání České filharmonie a dirigenta Václava Neumanna.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Teď pro vás máme speciální pozvánku k poslechu Českého rozhlasu Jazz. Miles Davis, trumpetista a taky hudební vizionář, který zásadně proměnil dějiny jazzu, by příští úterý oslavil rovnou stovku.
0: K jeho nedožitým narozeninám Český rozhlas Jazz chystá speciální vysílání věnované právě tomuto legendárnímu umělci.
2: Od 8 hodin ráno až do půlnoci se tak můžete ponořit do nejzásadnějších alb Milese Davise, do koncertních záznamů, ale i odkazů napříč žánry.
0: Uslyšíte i jeho filmovou hudbu a vzácný dosud nepublikovaný záznam koncertu z Melbourne roku 1988.
2: Na stanici Český rozhlas Jazz vás čekají i rozhovory s českými hudebníky, pohledy na Davisův vliv, který dodnes přesahuje hranice jazzu.
0: Do kalendáře si dejte 26. května, úterý, den s Milesem Davisem na českém rozhlasu Jazz.

0: Julio Carrasco, Martin Klett a ensemble. 3 minuty po 8:30.
1: Teď míříme na skok do Vídně, protože v uplynulých dnech tam měly premiéru 2 výrazné operní inscenace. Divadlo na Vídeňce uvedlo Verdiho operu Stefélio, což je dílo, které se na světových scénách objevuje opravdu jenom zřídka. No a ve Vídeňské státní opeře představili Lovce perel od George Bizeta.
0: Obě inscenace viděl i operní publicista Robert Tretina. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Začněme Verdiho Stefeliem, což je opera, která se opravdu neobjevuje na repertoárech příliš často. Čím je podle vás tohle dílo zajímavé? Proč stojí za pozornost?
2: To dílo je rozhodně zajímavé tím, že do jisté míry předeběhlo svou dobu. Připomeňme, že mělo premiéru v roce 1850 v Terstu. A nejen, že předeběhlo svou dobu, ale myslím, že jeho autor Giuseppe Verdi tak trochu i předeběhl sám sebe. Protože to dílo později do jisté míry zavrhl a přepracoval ho do opery jménem Aroldo, což je po dějové stránce taková poměrně standardní středověká záležitost. Ale ta opera Stefélio, která mimochodem přímo předchází té slavné sérii Rigoletto, Trubadur, Traviata, je zajímavá třeba už jen příběhem, který se týká evangelického kněze, který přijde na nevěru svojí manželky. Takže představte si velký duet, kde manžel a manželka probírají případný rozvod v opeře Giuseppe Verdiho. Ale abych to, řekněme, nezlehčoval, ta opera má úžasný dramatický tah, úžasnou hudbu a je to i tím příběhem do značné míry třeba před obraz Traviaty. Takže rozhodně ta opera stojí za pozornost.
1: A jak hodnotíte, Roberte, novou vídeňskou inscenaci Stefélio po režijní stránce?
2: Režisérem byl ruský režisér Vasilij Barchatov, momentálně v celém světě velmi renomovaný. Možná si někteří posluchači nebo milovníci opery vzpomenou, že letos režíroval úvodní představení sezóny v Teatro alla Scala, byla to Šostakovičova Lady Macbeth. Tady tenhle režisér zvolil velmi zajímavý přístup. Ta opera se odehrává v současnosti, ovšem v americké sektě Amišů, což je opravdu jako náboženská sekta, která žije téměř středověkým způsobem života. A do téhleté sekty přichází právě ten titulní Stefélio zvenku, dokonce jako bývalý jazzový hudebník. A když tenhle člověk řeší nevěru svojí manželky, i sám musí vzpomínat na svůj vlastní předchozí život, plný nejrůznějších problémů, selhání a tak dále. Takže je to opera mimo jiné o pokrytectví a o hledání skutečných hodnot, tedy v pohledu režisera Barchatova.
0: Co potom hudební nastudování a zpěváci s francouzským dirigentem Jérémyem Rorem?
2: Tenhle dirigent tomu představení dal úžasný dramatický tah. V podstatě to představení po hudební stránce vypadalo jako vyřezané málem z jednoho kadlubu. Takže už i tím třeba ta opera působila velice moderně, jak už jsem předeslal. A samozřejmě vyznamenal se tam rozhlasový orchestr rakouského rozhlasu, byl vynikající sbor Arnolda Schönberga a 3 solisté v těch hlavních rolích, řekněme, byli opravdu pěvci na svých místech, jako Stefélio italský tenorista Luciano Ganci, jako jeho manželka Lina, vynikající kanadsko, tuším libanonská sopranistka Joyce L. Curry a jako její otec renomovaný italský baritonista Franco Vassallo.
1: My se teď z divadla na Vídeňce přesuneme do většího domu, do Vídeňské státní opery. Tam hrají novou inscenaci Bizetových lovců perel. Tak jaký klíč zase zvolil německý režisér Ersan Montag?
2: Jak víme, tak Lovci perel, na rozdíl od Stefélia, je opera, která se objevuje i u nás, nedávno třeba v Olomouci nebo v Ústí nad Labem. Je to takový pokus ukázat, že Georges Bizet nebyl jenom autorem jedné opery, a to Carmen, a že těch děl je víc. V tomhle případě jsou vlastně Lovci perel jeho asi druhá nejhranější opera, nicméně ta naráží na poměrně jednoduchý, až takový řídký příběh, milostný příběh, který se odehrává v Orientu mezi dvěma přáteli a jejich velkou láskou. Tady režisér Ersan Montag zvolil takový klíč spíš jako vizuální, než nějak, řekněme, zajímavý koncepčně. On ten příběh umístil do světa módy. Začíná na pobřeží jakéhosi opravdu městečka někde na Ceylonu, kde místní lidé vyrábějí látky, vyrábějí módní doplňky a druhá polovina se naopak odehrává ve velkém obchodním domě plném módních značek. Čili vidíme tu cestu toho zboží od začátku do konce a v tomhle prostředí, které je třeba říct, vizuálně vypadá velmi atraktivně, se tenhle jednoduchý příběh odehrává.
0: A co tady v tom případě hlavní pěvecké výkony a hudba?
2: Tady určitě Vídeňská státní opera vsadila na velká jména, protože ta opera přináší mnoho příležitostí pro sopranistku, tenora a baritonistu. Tou sopranistkou byla velmi nadaná arménská zpěvkyně Christiana Mkhitaryan, která momentálně už zpívá po celém světě a opravdu její herecký vklad, její vokální schopnosti byly v tomhle případě naprosto fenomenální. Úžasný byl francouzský baritonista Ludovic Tézier v roli Zdurgy. To byl opravdu takový krásný voluminózní hlas. A za těmi dvěma trošku podle mého názoru zaostávala asi největší hvězda té inscenace, což byl tenorista Juan Diego Flores, který tentokrát nepůsobil ani příliš průrazně, ani nepůsobil, že v té roli je mu vysloveně představitelsky dobře, takže trochu stál s daněmi, ale je třeba říct, že jako celek to obsazení mělo velice dobrou úroveň.
1: Roberte, která z těch inscenací na vás zanechala silnější dojem? Je to ta z divadla na Vídeňce anebo ve Vídeňské státní opeře?
2: Myslím, že už jsem to tady trochu naznačil. Stefelio je opravdu velmi speciální dílo, které by si myslím zasloužilo mnohem větší pozornost, než jakou mu světová divadla věnují. U nás se myslím Stefelio ještě nehrál, takže určitě Stefelio pro mě v tomhle případě bylo číslo jedna.
0: Uzavírá Robert Tretina. Děkujeme za návštěvu a za hodnocení.
2: Děkuji též, naslyšenou.

0: čtyři přístupy, čtyři podoby současné festivalové kultury.
1: Slunovrat v Opavě, Kamenice v České Kamenici, Kůl v Plotě v Písku a Hýl v Lišově ukazují, jak různorodě může vypadat městský a regionální hudební festival.
0: O plánech, dramaturgii a zákulisí v Art Café s Davidem Pomahačem 25. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: František Antonín Ressler v podání Kateřiny Englichové. První část sonáty pro solovou harfu.
1: Činoherní studio v Ústí nad Labem zakončilo svou 54. sezónu inscenací Fuente Ovejuna, do češtiny obvykle překládanou jako Ovčí pramen. Tohle dílo napsal na počátku 17. století španělský renesanční dramatik Lope de Vega.
0: O novém představení s podtitulem Konec starých časů, ale i o směřování první sezóny pod vedením režiséra Michala Háby teď budeme mluvit s divadelní publicistkou Marcelou Magdovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Marcelo, vy jste byla na středeční premiéře osobně, ale řekněte nám, jaká byla letošní sezóna činoherního studia pod vedením režiséra Háby?
2: Byla to sezona plná změn, jak to tak bývá, když se mění umělecké vedení. Činoherní studio se, řekněme, od poetičtější roviny odklonilo k více politické brechtovské formě divadla, což je dáno jevištním jazykem Michala Háby. Došlo k výrazné proměně souboru. Momentálně soubor disponuje opravdu velmi výraznými osobnostmi, názorově blízkými uměleckému vedení a jeho vizi, která je vyprofilovaná směrem ke konfrontaci se současným stavem světa. Je to opravdu hodně politické, angažované divadlo. Z toho vyplývá i otázka právě onoho podtitulu sezony Konec starých časů. Není to jenom avízo změny směřování divadla, ale i zejména teze, které má vystihovat stav světa. Zacituju přímo z prohlášení programového: objevuje se zřetelně kolaps dosavadních pořádků, ale místo řešení se rozpačitě přešlapuje na místě. Tak to v podstatě má avizovat ona otázka Konec starých časů. A naplňují to i zvolené tituly sezony. Je to výběr akcentující klasický repertoár. Zase je to možná i takové to přiklonění k Brechtově tezi zastrašování klasikou. Jmenovitě se jedná kromě aktuální Fuente Ovejuny o Sluhu dvou pánů, režírované Šimonem Spišákem, Oidipus utopie a adaptace Čapkova románu Válka smloky, pod kterou je režijně podepsaný Michal Hába, a pak je to adopce staršího titulu Vojcka, který byl přenesen, nebo respektive paralelně je nyní hrán v Praze v divadle X10 a také v činoherním studiu. No a v těchto titulech se objevují shodná témata, dokonce bych řekla, že jsou i provázána jistými společnými motivy nebo možná i vzájemnými referencemi, kdy jeden titul referuje druhý.
0: To zní, že ta dramaturgická linie je výrazná. Jaká témata se objevují teď ve Fuente Ovejuně a čím jsou dnes aktuální?
2: V tomto dramatu, tak jak je Lope de Vega na začátku 17. století napsán, jde o zločin spáchaný na feudálním pánovi, Komturovi Gomézovi. Spíš tedy jde o jakousi otázku, zdali vlastně vražda tohoto tyrana je opravdu vraždou, za kterou má být někdo odpovědný. Je to vlastně jakýsi celospolečenský problém, zločin, který tedy má být nebo nemá být potrestán. A samozřejmě on se toto téma dá velmi, bych řekla, dobře překlopit do současnosti, což tedy režisér Martin Modrý udělal nebo cítil už ten potenciál v té staré látce. Je to tedy zase jakýsi motiv pána a sluhy, který se opravdu lne celou tou sezónou, ovládajícího, ovládaného, pracujícího a naopak, nebo pracujících a těch, kteří drží v ruce kapitál, když budu směřovat k současnosti, tedy těch ekonomických vlastníků, kteří manipulují zbytkem společnosti. Zároveň je tam velice silně zvýrazněná emancipace ženská, opravdu taková feministická rovina, která si myslím, že v tom původním textu je pouze naznačena, ale tím, že je text inscenovaný dnes, tak je tam zvýrazněná, včetně samozřejmě i sexuálního násilí. Takže myslím, že už ta látka sama v sobě vlastně obsahuje velmi mnoho aktuálních témat.
1: A jak s těmito motivy nebo tématy pracuje režisér Martin Modrý přímo na scéně a čím je inscenace výrazná divadelně?
2: On diváky zavádí do jakési přádelny nebo spíš jakéhosi továrního provozu, kde pracují lidé z té vesnické komunity a čelí systematickému tlaku nebo různým teda ukrutnostem onoho Contura Gomeze, což je muž, který je takovým až jako samozvaným sex symbolem, takovým hodně pokřiveným vůdcem, svůdcem, alespoň taky je tedy představitelem Jiřím Spišákem hrán a ten se dopouští různého veřejného linčování, násilí, zejména tedy na ženách pracujících v té továrně. On tu předlohu velmi razantně zkrátil, což je, myslím, ku prospěchu věci a naopak do ní vsunul takové současné komentáře. Některé z nich, myslím, že fungují ve chvíli, kdy jdou vlastně po logice toho děje, ale vysloveně takové ty někdy pro mě až aktualizující násilné brechtovské komentáře mě přišly zcela zbytečné, že vlastně naopak jako retardovali tu plynulost toho celku a myslím, že to téma, které on chtěl vlastně i v těchto komentářích sdělovat, obsahuje už vlastně samotný ten děj a nebylo to potřeba. Myslím, že naopak to byla tedy nějaké možná takové i osobní volání k přihlášení se té formy, která se v Činoherním studiu nyní dělá.
0: Marcelo, ještě stručně k hercům, jak si poradili s tím poměrně náročným jazykem té hry?
2: Tam myslím, že je asi největší problém inscenace, protože Lope de Vega je znám tím, že používá různé typy verše a samozřejmě verš pro současné herce je obtížný, zvlášť pro ty, kteří neprošli tradičním činoherním školením. Někteří tam opravdu z toho souboru takový jsou. Bylo to znát, takže občas to opravdu působilo trošku klopotně, ale na druhou stranu bych přesto herce vyzdvihla, protože myslím, že jejich nasazení bylo maximální a zejména tedy opravdu excelujícího Jiřího Spišáka v hlavní roli, až jakéhosi démonického chameleona.
1: Čerstvá novinka Činoherního studia v Ústí nad Labem, to je Fuente Ovejuna. Toto dílo pro nás zhodnotila publicistka Marcela Magdová. Možná vás nalákala ke koupi vstupenek. Marcelo, děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. Jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
1: Dobrý den, teď je 9 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Lidé v Pardubicích vyjadřují lítost nad tragickým úmrtím studentky. Před střední průmyslovou školou chemickou zapalují svíčky a pokládají květiny. Dívku včera u školy pobudal násilník a po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Škola je dnes zavřená. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně tzv. Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044. Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Svátek, který upozorňuje na vymírání druhů a ztrátu biodiverzity, si svět připomíná od roku 1993. Napříč Českem proto dnes nabídnou zvláštní program botanické zahrady i univerzity. Akce pro veřejnost mají seznámit návštěvníky s významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Historický motorový vůz přezdívaný Hydra dnes poprvé vyjede na nostalgickou jízdu z Tanvaldu do Kořenova v Jizerských horách. Jde o poslední dochovaný vůz tohoto typu z roku 1969. Spolek Zubačka ho nechal opravit a vrátil mu původní červenokrémové barvy. Lidé se s Hydrou můžou svést při dnešní muzejní noci. A čekejte polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno. Na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21. Na horách většinou 17. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Pojďte společně s námi zmapovat 500 let dějin, mocenských her, velkých lásek i rodinných dramat. Zámek v Brandýse nad Labem teď zve na novou výstavu Habsburkové 500. Ukazuje slavný panovnický rod tak trochu jinak, nejenom jako vládce Evropy, ale také jako obyčejné lidi se silnými příběhy. Co všechno tedy na zámku na návštěvníky čeká, to nám už za okamžik řekne tady ve studiu kastelán Vít Rejthar, kterého jsme si do dnešní mozaiky pozvali. A v 9:30 bude čas spatřit Otakaru Svobodovi a desce americké zpěvačky italských kořenů Gabriele Cavasi. O téhle desce si budeme tedy povídat za necelou půl hodinku, ale do té doby budeme hrát i jinou muziku.
2: Klasiku i jazz, Grant Green a skladba Sonnyho Rollinse, nahrávka z poloviny 60. let, předtím Johannes Brahms, Johann Sebastian Bach a taky Jan Burian. Přejeme dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jan Burian dospíval ve vysílání Českého rozhlasu Vltava 9:05 dopoledne v páteční ranní mozaice.
1: Půl tisíciletí moci, velkých politických rozhodnutí, ale třeba i osudových lásek a rodinných dramat. Zámek v Brandýse nad Labem ožívá příběhem rodu, který výrazně formoval české i evropské dějiny.
0: Výstava Habsburkové 500 nabízí unikátní exponáty, běžně nepřístupné prostory i pohled na Habsburky trochu jinak, nejenom jako panovníky, ale také jako na lidi.
1: No a o tom, co všechno na návštěvníky čeká, si teď budeme povídat s kastelánem zámku Vítem Rejtarem. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Výstava připomíná 500 let Habsburku na českém trůně. Proč je podle vás důležité si tohle výročí připomínat?
2: Důležité je to z toho důvodu trošku zrušit ten mýtus o cizincích na českém trůně, protože Habsburci byli v podstatě spjati s Přemyslovci i Lucemburky a v rámci kontinuity ten legitimní nárok na to stát se českým králem Ferdinand I. měl a dokonce byl i zvolen českými stavy.
1: Líbí se mi ten název výstavy Osudy, láska, politika. Ono to zní skoro jako historický seriál. Tak jak příběh návštěvníkům zámku vyprávíte?
2: Tak on to byl trošku záměr. A nicméně na té panelové výstavě, kterou dělal pan doktor Novák a grafik Kamil Voděra, můžete vlastně si ty jednotlivé panely prohlédnout a tam zjistíte, že tam je jak ta politika, tak i ta láska.
0: Je tam několik tematických okruhů. Vy jste taky určitě od autora výstavy Milana Nováka řadu těch věcí načerpal, tak zkuste nás ještě provést, jaké příběhy čekají diváky konkrétně nebo návštěvníky vašeho zámku.
2: My v podstatě tu výstavu máme členěnou do dvou částí. Jedna ta část jsou ty nejatraktivnější předměty a ty jsou v rámci rozšířené prohlídky, kde vlastně se věnujeme všem panovníkům, kteří Brandýs navštívili, protože Brandýský zámek je vedle Pražského hradu jedno z mála historických sídel, který byl navštíveno každou korunovanou hlavou už od doby Jagellonců. A tam o těch příbězích přímo vyprávíme v těch autentických prostorách u obrazech těch jednotlivých postav. To znamená třeba u Marie Terezy a Františka Štěpána Lotrinského, kteří si vlastně byli na Brandýském zámku představeni.
1: Výstava se odehrává ale i v běžně nepřístupných prostorách zámku. Co se všechno návštěvníkům nově otevřelo?
2: Loni po přemístění infocentra do muzea na Brandýském náměstí se uzavřela kočárovna a my jsme teda v rámci této výstavy domluvili s Národním technickým muzeem, s panem ředitelem Xandrem a panem Jahodou a s panem Obrem z Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem jsme domluvili zapůjčení krásných kočárů, takže kočárovna slouží po 100 letech k tomu účelu, ke kterému byla i předtím. A hezký na tom je i to, že v podstatě se vrátil kočárek, lovecký kočár Karla I., posledního císaře a krále, který byl zapůjčen tedy z muzea kočáru Čechy pod Kosířem.
0: Mezi těmi exponáty je třeba taky kopie svatováclavské koruny. Jak náročné bylo podobné artefakty pro výstavu získat?
2: Kopie svatováclavské koruny bylo poměrně jednoduché, protože pan doktor Novák je takový stěžení důstojník domu Habsburského v českých zemích a kopie je zapůjčená přímo od řádu svatého Jiří, to znamená tedy od Karla Habsburského, Habsbursko-Lotrinského a tvořil ji pan zlatník Urban z Turnova.
1: Který exponát, pane Kastaláne, považujete potom za největší unikát celé výstavy, co bychom rozhodně neměli přehlédnout?
2: Tak právě nejatraktivnější je ta kopie té koruny, ale já mám nejradši osobně tu šavli Karla I., kterou třímal v ruce, než ji věnoval městu Brandýs.
0: Kastelán zámku Brandýs nad Labem Vít Rejtar s námi zůstává ve studiu. Za okamžik budeme v povídání nejenom o výstavě Habsburkové 500 pokračovat.

0: s tím původním českým rodem Přemyslovců.
1: Právě součástí té výstavy je taky genealogická část. Dá se na tom rodě Habsburku ukázat, jak moc evropské dějiny formovaly právě rodinné vztahy, sňatková politika?
0: Tak právě na téhle části se to dá krásně ukázat. Ta genealogická část a i ta panelová výstava je tedy umístěna v Rudolfinské chodbě a jsou to panely, kde lidi mohou strávit libovolně dlouhý čas právě studiem těch rodokmenů. A na těch je krásně vidět, jak je to vše provázané s většinou panovnických rodů v Evropě.
2: Tady už padl taky podtitul té výstavy Osudy lásky, politika. Mimochodem, najdeme na zámku nebo na té výstavě příběhy, které ve své době byly skandální nebo překvapivě lidské, právě co se lásek habsburského rodu týká?
0: To spíše řešně při té prohlídce standardní, kdy, jak už jsem zmínil, Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského, ale zároveň naše prohlídka je stavěná hodně na císařském páru posledním, Karlovi prvním a Zitě, a ten jejich příběh je také velice silný.
1: Jak se daří propojovat ten odborný historický pohled, který určitě pan Novák, který výstavu připravoval, má s atraktivní formou pro běžného návštěvníka?
0: Já si myslím, že největší jako atraktivita té výstavy je ten autentický prostor. Jsou to prostory, kde přímo ty panovníci žili, znali ty prostory, a to by si lidi měli nejvíc uvědomit, že to je přímo v tom prostoru, kudy šly dějiny, a panovníci se tam zvali různé osobnosti té doby.
2: V Brandýse nad Labem už má taky dlouholetou tradici akce nazvaná Audience u císaře Karla I. Letos se odehrála vlastně před pár dny, 16. května. Jakou atmosféru tahle akce na zámku každoročně vykouzlí?
0: Tak letos to byl již 24. ročník, takže příští rok budeme mít čtvrtstoletí. A je to určitě krásná připomínka člověka, který byl s Brandýským zámkem úzce spjat, měl rád Brandýs. A já, protože jsem ten den hodně v napjaté situaci a v pracovně, tak se ho tolik neužiju, ale spoustu návštěvníků se ho užije, protože vidět třeba dvojspřeží kladrubských běloušů, jak přiváží vlastně vnuka posledního císaře a krále, má určitou prostě krásnou atmosféru, a všude se pohybují lidé v historických kostýmech napříč dobou od 30. války až po první světovou, a myslím, že to je hezká akce.
1: Vy jste řekl, že jste na zámek v Brandýse nad Labem jako kastelán nastupoval před 22 lety. Podařili se naplnit ty vize, které jste měl? Jak vlastně chápat tu památku, která má obrovskou historickou hodnotu, ale zároveň vyžaduje moderní přístup k návštěvníkům?
0: Je to pomalý, ale neustálý vývoj kupředu.
2: Jak se vůbec člověk k takové profesi kastelána zámku, který ovšem patří městu, protože Brandýs nad Labem nespravuje Národní památkový ústav ani žádná soukromá osoba, jak se k tomu člověk dostane?
0: To je dlouhý příběh.
2: No, tak
0: já ho zkrátím. Studovala jsem v Praze a bydlel jsem ve Staré Boleslavi na koleji, a jednou mi ujel autobus a já si čet vývězku městského úřadu, kde bylo vypsáno výběrové řízení na kastelána, a uspěl jsem.
2: Tak takhle jednoduchý recept to občas je. A je to práce nebo povolání?
0: Je to obojí. A poslání taky.
1: Vít Rejtar, kastelán zámku Brandýs nad Labem, nás pozval na výstavu Habsburkové 500 k vidění až do konce října. Mějte se moc hezky, ať se daří.
0: Děkuji, nashledanou.

0: Tomáš Hanus a Německý symfonický orchestr z Berlína.
1: Vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara z roku 2025, japonský virtuóz Yuya Mizuno, zahraje Šostakovičův violončelový koncert číslo 1.
0: Přímý přenos koncertu poslouchejte 31. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Hraje nám Grant Green v nahrávce z roku 1964. Skladba Sonnyho Rollinse v 9.25.
1: Mimochodem, když mluvíš o tom 64. roku, Františku, tak ještě u 50. a 60. let minulého století zůstaneme, protože hvězdou stříbrného plátna a tehdejším sex symbolem byla rozhodně Marilyn Monroe a letos 1. června, tedy už za pár dnů, by oslavila 100 let. Její příběh pořád fascinuje celý svět, od těch nezapomenutelných filmových rolí až po tajemství, která obklopují její soukromý život i smrt.
0: Tohle výročí si připomene i Česká televize. Prvním filmem, který uvede k nedožitému výročí herečky, bude v neděli poslední květnový den americký romantický western Řeka bez návratu, kde si zahrála po boku Roberta Mitchuma.
1: Mimochodem, z té výročí Marilyn Monroe připomíná také zpravodajský server Aktuálně. Tak se podívejte do rubriky Kultura.

0: Vinton Marsalis z National Philharmonic Orchestra, část koncertu pro trubku a orchestr Johanna Nepomuka Humla.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jsme moc rádi, že v 9:30 k nám do studia dorazil Otakar Svoboda a nese si sebou desku, kterou následně i zhodnotí. Vítej u nás, Oto.
3: Děkuju.
2: Co pak si vybral tentokrát? Co to neseš?
3: Vybral jsem novinku od, dá se říct, začínající italsko-americké zpěvačky Gabriely Cavasi, kterou nazvala Diabela, což je ďáblice, ale ta deska není ďábelská, jak jsem ji tak poslouchal, nevím, proč to dělá, možná protože vtrhla na to, na ten světový trh těch nahrávek a okamžitě získala pozornost. Já se tak prohrabávám těmi novinkami, co vycházejí, a narazil jsem na ní, protože mám rád ženský zpěv, to už jsem párkrát potvrdil, a ona mě zaujala, ale zaujala hlavně podstatné lidi, kteří pomohli s kariérou, a zaujala i časopis Downbeat, který je nejlepší v branži. Mimochodem pracuje tam Češka, co by grafička, že jo, Žaneta Čuntová. A tím pádem vyletěla poměrně rychle nahoru, vydala tu desku Blue Note, což je pořád ještě prestižní nahrávka. A mám říct ještě hned, co teď bude ta první skladba? Já to tedy řeknu. První skladba bude Raindrops Keep Falling on My Head, což možná vám takhle nic neřekne, já nevím.
2: Ale, no, ale řekne. Film. Úplně jsem se ponořila.
3: Bačka Sidin Sundance Kid. Vynikající film, kde je to prostě najednou z jiného světa tam přišla tato písnička. Bohužel už vlastně nikdo z nich nežije, z těch protagonistů. No a on ji složil Bert Bacharach v roce 1969, jak jsem se dočetl. To byl ten film. On to složil pro ten film. Takže ta Gabriela Cavasi dosti odvážně, protože u těch standardů je to vždycky odvážné se do nich pustit, si jí dala, no a my si můžeme poslechnout, jak to dopadlo.

Tak to byla balada Raindrops Keep Falling on My Head a já dodám, že originální verzi zpíval BJ Thomas, polozapomenutý dnes už zpěvák, který zemřel před 5 lety. Ale zpátky k novince Gabriely Cavasa Diavola, našemu albu týdne. Rozjezd Gabriely Cavasy začal pro americké poměry až tradičně. Zpíva začala v dětství, vystudovala San Francisco, kam to měla z rodného maloměsta Escondido z oblasti San Diego nejblíž. Patřičnými školami prošla a pak vyhrála mezinárodní prestižní soutěž Sarah Vaughan, konkrétně už 2x. Což se kromě ní podařilo jen samaře Joy, velké už hvězdě současného jazzu. Tím získala patřičnou pozornost a vyrojili se spolupracovníci a směrovači. Přestěhovala se do New Orleans, což ostatně může být ve světových poměrech pro jazzovou zpěvačku velmi zásadní a po debutové nahrávce v roce 23 ji ocenil Downbeat titulem Talent roku. Novinka ji už tenhle časopise dovedla až k profilovému rozhovoru a zpět k rozjezdu povšimli si ji a uvedli do světa slavní muzikanti v čele se saxofonistou Joshou Redmanem, který má podíly na tomto album, jež je ostatně debutem hned u Blue Note, což se zdaleka jen tak nikomu nepodaří. Neboli talent a osobitost Gabriely Cavasy jsou evidentní a protože má za sebou studia klasického zpěvu, při svém aktuálním světovém turné se rozhodla zahajovat koncert skladbou slavného skladatele té které země. Jelikož začíná ve Varšavě, byl to Chopin. Kdo ví, třeba dorazí i k nám a dá si Dvořáka nebo Gustava Mahlera, kterého ač narozeného na Moravě tak nějak, co by našeho autora pořád přehlížíme, ale zpět ke Gabriele Cavase. Prostě se objevila další pozoruhodná osobnost na světové scéně, jak sama říká, nejvíc ji ovlivnila, no kdo jiný než Billie Holiday. Je to až autenticky takový klidný projev, se kterým proráží. Mohl bych o ní mluvit ještě dlouho, ale zakončím své představení alba týdne novinky americké zpěvačky Gabriely Cavasy Diavola druhou ukázkou, její autorskou skladbou Bossa Nova.

0: Album týdne doznívá v 9.42 a Tokar Svoboda hodnotil novinku americké zpěvačky italských kořenů Gabriely Cavasi.
1: Za chvilku u nás na Vltavě dostane prostor filozof Petr Šourek, který pro nás napsal dnešní úvahu a bude tak trošku na politické téma. Ale počkejte si.

0: To bylo uskupení Skety s nahrávkou z roku 2015, necelou minutu po 9:45.
1: Co když volební preference nevznikají jenom v hlavě? Filozof Petr Šourek pro nás má dnešní úvahu. A bude o tom, že demokracie je mnohem tělesnější, než si možná připouštíme.
2: Politická reprezentace není intelektuální. Politici nereprezentují jenom naši hlavu, ale taky naše játra, ledviny, žlučník, žaludek. Lidé často bezradně hledí na politiky a říkají si, jak je někdo mohl zvolit. Proč? A chtějí racionální důvody. Když je nenacházejí, zdá se jim volba nesmyslná. Ale volíme skutečně jen hlavou? Představte si, že politik reprezentuje játra svých voličů. Nebo jejich kolena. Nebo třeba vaše srdce, váš dech. A co kdyby byl reprezentantem žaludku? Umíte si představit politickou peristaltiku střev? A kdo zastupuje naše bolavá záda, krční páteř a karpální kanál, halux? Kdo se pohoršuje nad nedostatkem racionálních důvodů pro politickou volbu, není vzdělanější než ostatní. To spíš nasadil špatný dekodér na kručení žaludku, takže nechápe ani hlad. Učinit z hlavy kritérium politické reprezentace znamená být soustavně vedle v tom, koho a proč lidé volí. Ano, i hlava hraje svou roli. Mozek je velkou žlázou s vnitřním vyměšováním. Ne, hlavu určitě nemáme proto, aby nám nepršelo do krku. Ale nepřehlížejme, že máme také ruce, nohy, zadek nebo plíce. Nejsme duchové bez těl. Naše těla jsou naše životní zkušenost. Potí se a chvějí vzrušením. Politici reprezentují náš svalový tonus, třas, šedý i padající vlas. Zrcadlí naše radost i strach, dokonce i ten, který si nechceme přiznat. Odrážejí vzájemnou blízkost i osamělost našich srdcí. Horko těžko jsme se naučili chápat, že program politických stran je, jak to hezky říct, no prostě nerozhoduje ani o tom, kdo bude zvolen, ani proč. Ale pořád složitě chroustáme celkem jednoduchý fakt, že různí lidé mají různá těla, různě stará, nemocná nebo naopak zdatná a mladá, že v těch tělech probíhá řada mimovolných procesů a že stejně tak máme různé životní zkušenosti, z nichž mnohé jsou s věcmi, které jsou mimo naši kontrolu. A že nakonec jednou z těch věcí, co je velmi často mimo naši kontrolu, je i naše vlastní tělo. Někdy v roce 1573 nebo 4 spadl Michel de Montaigne ze své herky. Naboural do ní velký splašený kůň. Je to pravděpodobně nejdůležitější pád v dějinách západní filozofie hned po táletově apokryfním žuchnutí do nádrže při pozorování hvězdné oblohy. Michel de Montaigne omdlel a pomalu přicházel k sobě. Nezúčastněně přitom pozoroval, jak jeho tělo reaguje nezávisle na jeho vůli a konstatoval, že to, co cítí, se ho dotýká tak povrchně, že to ani není jeho bolest. Abychom si ty vjemy skutečně přivlastnili, museli bychom se do nich vložit celý. Bolest, kterou cítí naše noha nebo ruka, když spíme, se k nám nedostane. Píše Montaigne a upozorňuje na to, co si při plném vědomí snadno neuvědomíme. Normálně to vypadá, že se bolavá noha sama přihlásí se svou bolestí. Vždyť je to naše noha. Ale tu bolavou nohu je také třeba vzít na vědomí. Jinak se ta bolavá noha dobelhá k volební urně a hodí svůj hlas bez našeho vědomí. Budeme ji sledovat maximálně zpovzdálí otřeseného mozku, jako Michel de Montaigne. Nebuďme padlí na hlavu. Všímejme si, koho volí nohy. Bolavé, oteklé, štíhlé, na tenkých podrážkách i vysokých podpacích. Rozum dokáže lecos. Pochopí i to, co je nerozumné. Hlava dokáže uvažovat o játrech, o žaludku, o slezině. Rozum to dokáže, ale intelektu se moc nechce. Intelekt má rád svůj akademický status a chová se často povýšeně. Zejména v anglosaské tradici, kde plní roli arbitra smyslové zkušenosti. Intelekt je scholastické zvíře, které se jako vetřelec dostává do našich hlav s vyšším vzděláním. V těle není doma a rád se považuje za něco lepšího. Je to hostující profesor, velký kontrolor, řecky nůs, pořadatel světa, skvělý koordinátor, organizátor, nepřítel chaosu a anarchie. Jak vypadá selský intelekt? Nijak. Na rozdíl od rozumu nemá intelekt žádnou selskou variantu. Také proto není význam intelektu v našem životě až tak velký, jak by se mohlo PhD studentstvu z Oxfordu zdát. A požadovat, aby bylo v parlamentu víc intelektu, je vyloženě hloupé. Zcela proti smyslu zastupitelské demokracie. Kdybychom volili víc hlavou, postavili bychom politickou reprezentaci na hlavu.
1: Tak teď už víme, koho volí taková játra o volebních preferencích. Tentokrát trošku na politické téma byla úvaha filozofa Petra Šourka.
0: Připomeneme si taky tvorbu Viktora Kalabise. 9 minut zbývá do 10.

0: České dechové kvinteto a Viktor Kalabis 5 minut před 10 dopoledne.
1: Svět současného výtvarného umění se nám otevře hned po zprávách po 10. Hostem dnešní vizitky a moderátorky Karolíny Koubové totiž bude Marek Pokorný. Vítej u nás a řekni víc.
2: Dobré dopoledne, ano, tak řekla jsi to zásadní. Marek Pokorný, ředitel Městské galerie pro současné umění Plato v Ostravě, tak to je opravdu významný a zajímavý galerijní prostor a oslavil 10 let, vstupuje do druhé dekády, takže budeme mluvit tom směřování, o tom, jakým způsobem se etablovalo a samozřejmě také o tom regionálním aspektu.
1: Nenechte si tedy ujít dnešní vizitku a Karolínu Koubovou s Markem Pokorným za pár minut tady na Vltavě. Ať se to povede.
2: Děkuju.
0: Nepřítele ledu Henrika Ibsena potom uvedeme v sobotním dramatu od 15 hodin s Viktorem Preissem, Danou Syslovou, Lucí Trmíkovou nebo Františkem Němcem.
1: Nenechte si ujít zítra tedy sobotní drama od 15. hodiny. A v pondělí ráno se na vás opět budou těšit František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamek-liteň.cz.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO a hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje také schůzky s ministry Ukrajiny, Norska, Islandu a Španělska. Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle rezortu školství spravedlivý. Téměř polovina vysokých škol v Česku využívá spoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. To může podle rezortu vytvářet nerovné podmínky třeba tím, že si děti z bohatších rodin můžou připlácet za přípravné kurzy. Podle České konfederace rektorů je to naopak výhodné, protože výsledek z jedné zkoušky uzná více škol. O podobě přijímaček si teď školy rozhodují sami. Pokud by je chtěla rezort měnit, musel by upravit zákon. Největší setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu v Česku Anime Fest začíná dnes na výstavišti v Brně. Moderní japonskou popkulturu představí série přednášek a různých soutěží. Týkají se hudby, tance, ale i kostýmu animovaných nebo fiktivních postav, známé jako cosplay. Akce potrvá do nedělního odpoledne. Ode dneška do neděle se můžete podívat také do soukromých hradů a zámků po Česku, a to včetně prostor, které bývají běžně uzavřené. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo Hrad Kost. Akci od roku 2018 pořádá Asociace majitelů hradů a zámků. A ještě počasí, čekejte polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno. Na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 17. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Plato prostě nemohlo vzniknout nikde jinde než v Ostravě. Jistý typ velkorysosti, který tady je postrádám jak v Brně, tak i v Praze, říká ředitel Městské galerie pro současné umění Plato v Ostravě Marek Pokorný. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Marek Pokorný je také výtvarný kritik, kurátor i někdejší novinář zaměřující se na výtvarné umění. 6 let působil v Radě Českého rozhlasu. V letech 2005 a 2013 byl kurátorem československého pavilonu na Benátském bienále. 8 let vedl Moravskou galerii v Brně a Mezinárodní bienále grafického designu Bienále Brno. Spolu zakládal a vedl časopis pro vizuální umění Detail. Zajímá ho reflexe role kulturních institucí ve společnosti. Před 4 lety získal cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění právě za vybudování galerie Plato. A ta letos vstupuje do další dekády svého fungování. Své 10. výročí oslaví mimo jiné mezinárodní výstavou Půda a přátelé. Tak pane Pokorný, další dekáda, za tu první jste se 3x stěhovali. Nejdřív to byla bývalá drogérie, pak to byl bývalý hobby market, teď Jatka. Tak řekl jste dokonce, že ty přesuny jsou jakousi DNA galerie. Tak co plánujete do budoucí dekády? Chcete už setrvat na místě?
2: Nám asi nic jiného nezbyde, než setrvat na místě. Přece jenom ta investice do rekonstrukce historických jatek v centru Ostravy byla poměrně vysoká. Ten dům je přizpůsoben provozu galerie vlastně velmi profesionálně i technicky. A to, co bylo důležité pro nás, je, že se nejedná jenom o ten dům, ale i o zahradu, kterou nechceme opustit. Tam tu jsme vybudovali jako součást vlastně celého projektu, jako součást našich aktivit a de facto jsme si ji pojmenovali jako náš 6. výstavní sál, protože se tam odehrává spoustu věcí. Takže tam asi minimálně kvůli té zahradě zůstaneme.
1: Dobře, a těch 5 sálů uvnitř tady tak nějak jako akceptujete?
2: Ty tam jsou prostě, takže ty...
1: Aktuálně jsou tady zaplněny, výstavou, o které jsem mluvila, Půda a přátelé. Tu spolu pořádáte s Centrem současného umění Zámek u Jazdovsky ve Varšavě. Je tady na 30 umělců a umělkyň z Česka dalších evropských zemí. Můžete nám tu výstavu prosím víc představit, jaké artefakty jsou k vidění?
2: Ta výstava je pro nás důležitá, mimo jiné proto, že to je vlastně první velká taková meziinstitucionální spolupráce. My jsme se tomu trošku bránili, když těch nabídek jako bylo hodně ze zahraničí.
1: Proč
2: ale
1: jste kývli na tohle? Proč jste se přečetli?
2: To vzniklo na základě rezidenčního pobytu kurátorky ze Zámku Jazdovského Mariany Domkovské, která má podobné zájmy jako naše kurátorka Edith Jeřábková, která je spoluautorkou tohoto projektu. Ty zájmy se týkají životního prostředí, biologických procesů, environmentu, zvířat, vlastně věcí, které jsou hodně aktuální, nejenom dneska. A ty vlastně v rámci toho rezidenčního programu Mariany Domkovské dali dohromady koncept vlastně výstavy, kterou jsme domluvili potom na 2 místech s tím, že ve Varšavě se uskutečnila přes loňské léto do podzimu a u nás začala nedávno a bude potrvat do září. Na obou těch místech vlastně ten profil té výstavy je trošičku jiný, těch společných umělců je tam asi, jestli dobře počítám, 5 nebo 6 z té 30 a pro každé to místo vlastně má trošku jakoby jiný význam a jiný výstup. Zámek u Jazdovsky vlastně má něco společného s námi. Není to velikost, to je instituce, která má jako 4x víc zaměstnanců a asi 5x větší prostory, ale oni také fungují v okolním parku, se kterým jsou spojené právě i rezidence, které tam pořádají, takže má to nějaké analogie v tom, jak přemýšlíme my. A ta výstava je zaměřená na fenomén, jako takový hloupý slovo, prostě na půdu jako nějakou entitu, která často bývá přehlížená nebo je tak jako tak příliš samozřejmá, že vlastně o ní nikdo moc nepřemýšlí, přitom je to vlastně taková ta výživová vrstva celé země.
1: Takže nepřekvapí, promiňte, že třeba v každé místnosti výstavní je skleník například?
2: To je taková, ano, to je od Alex Šiselsk, takový projekt vlastně skleníků, které stojí v každém vstupu do sálu. Na něm jsou vlastně nějaké kresby, které souvisí vlastně s půdou, plus jsou tam instalovány rozhovory s jedním významným pedologem nebo environmentalistou, který jako na úvod vlastně každého toho sálu si bere nějaké téma, které se té půdy týká. A jsou v tom prostoru rozehrány příběhy, které s půdou souvisí. To znamená, půda v půdě není ticho. Jedno téma, které vlastně člověka nenapadne, se tam odehrává spoustu organických procesů, které vydávají určitý zvuk, který my samozřejmě nejsme schopni registrovat. V půdě se odehrávají procesy, jako díky kterým vůbec můžeme fungovat jako živé bytosti. Ta půda je prostě něco, co je velmi podstatné pro obnovu atmosféry, pro uhlíkovou stopu. Je celá řada vlastně přístupů k půdě, které by mohly do jisté míry i být součástí řešení klimatické krize. A tohle to všechno vlastně je pro umělce veliké téma na různých úrovních, ať už je to pastevectví, vlastně jakoby ten úplný povrch vlastně té půdy, na kterém se něco odehrává.
1: Tak ale to skoro vypadá, že jsme se vypravili na nějaké vědecké pracoviště, ale jsou tam třeba i vázy.
2: Jsou tam vědecké pracoviště.
1: Tapisérie z ovčí vlny.
2: Jsou tam tapisérie z ovčí vlny, jsou tam vázy, jsou tam kresby, jsou tam umělecká videa, jsou tam objekty, sochy. Je to komplexní zpráva o určitém tématu prostřednictvím uměleckých děl. Umělci dneska hodně se věnují nějakému výzkumu, který má sice svoje odborné nebo vědecké předpoklady, ale to, k čemu oni dospějí prostřednictvím toho, že se zabývají nějakým zkoumáním nebo nějakou epistemologií, tak vlastně oni jsou schopni tu zprávu předat v nějaké metaforičtější podobě, kterou vlastně dokáže ten divák emocionálně se toho diváka dokáže dotknout, ale zároveň v něm jako zůstane vibrovat nějaká otázka nebo nějaký problém, ke kterému by normálně nepřišel nebo kterému by se vyhnul. Takže to jsou ty dva aspekty, jako které pro nás jsou třeba důležité jako pro instituci.
1: A jak jsem měla právě možnost zatím tedy jenom virtuálně projít vaši výstavu, tuhle Půda a přátelé, tak se dá asi říci i, že to skutečně tam divák uvidí různé formy právě, které reprezentují to současné umění, což asi pro Plato
2: je. Jsme galerie současné umění, tak i když občas vystavíme starší umělce nebo staré umění, tak v kontextu toho, co vlastně ten současný svět potřebuje.
1: No ale myslel jsem právě jako třeba objekty, ale také prostě videa, audio, nebo uměleckou tvorbu z oblasti audiovize, to všechno tam
2: je. To všechno tam je, plus takové věci, my máme právě, se zmiňovala ty vázy od ostravské vlastně umělkyně Lenky Škutové, tak to je vlastně performativní věc. Jako jsou tam sice ty objekty, ale každé 3-4 dny my měníme v těch vázách vlastně živé květiny, které pocházejí od pana Seitla, pěstitele, který pro nás také vypěstoval jednu odrůdu kosatce. A takže se vlastně divák, když se tam vrátí, tak se setká i s jinou konstelací, jako třeba v téhleté části výstavy, kdy ty květiny tvoří vlastně integrální součást toho díla, což je zase projekt Barbory Lungové s těmi květinami.
1: To jste zmínil vlastně, jak propojujete, takže je důležité i nějaké komunitní jádro vedle té samotné expozice, to všechno se tam nějakým způsobem propojuje, jak?
2: Komunitní jádro nebo komunitní práce pro nás vlastně je důležitá, že my pracujeme v nějakém, nebo jsme součástí nějakého místa.
1: No a velice specifického, řekněme.
2: Nebo v kontextu České republiky specifického,
1: ano,
2: místa.
1: Bývalé ocelové srdce.
2: Které má nějakou svoji budoucnost, která podle mého názoru nebo podle našeho názoru je spojená jako vlastně s řešením těch environmentálních problémů. Ale zároveň tam funguje normální sociální život a ta struktura sociální nebo občanská je analogická tomu, co vlastně vidíme v celé republice.
1: Určitě možná bych řekl, že ještě živější možná.
2: Je viditelnější, protože samozřejmě s jako habitem, ale i sociálně vlastně jsou čitelněji odděleny, řekněme, některé skupiny obyvatel. V Praze vlastně je to hodně kompaktní, s čím se běžně potkáváme. A ta Ostrava je zajímavá v tom, že se tam vlastně potkávají na různých místech vlastně různé typy lidí nebo zástupci různých životních stylů, různých životních zkušeností, které jsou samozřejmě díky té industriální minulosti stále ještě jako viditelně propsané do toho, jak ti lidé myslí, jak se chovají, jak vypadají. A pro nás vlastně jsou zajímavé komunity, které se snaží myslet na budoucnost a možná víc než někde jinde se potřebují.

0: Ani jako kde mají určitý komfort, určité bezpečí, a které pro ně nabízí vlastně i nějaký program nebo nějaký zážitek specifický, a zároveň se tam můžou propotkávat vlastně s dalším občanstvem, řekněme, které zase má úplně jiný způsob života nebo jiné potřeby, to znamená, chce chodit jako za tím uměním do galerie, která naplňuje nějakou, řekněme, jako vysokou kulturní potřebu.
1: A zároveň jste řekl, a já jsem ten váš citát zmínila hned v úvodu, že Plato by nemohlo vzniknout nikde jinde než v Ostravě, že je to jakýsi zvláštní druh velkorysosti, který se nepocítil ani v Praze, ani v Brně. Co to je?
0: Tak v té Ostravě je to dáno minimálně tím, že to je město, kde 500 metrů prázdného prostoru nic neznamená. Jo, to je něco, s čím se nepotkáte. Jo. Praha podle Norberga Schulze, že jo, je tak jako takovým tím shrnutím toho místa k té řece. To je taková jako kompaktní struktura, kde je všechno vlastně nějakým způsobem jakoby blízko, i když je to rozlehlý, tak pořád ten mentální pocit vlastně nějaký blízkosti tady je přítomen, jako v té Ostravě. Vlastně když jedete z centra do Poruby, tak to je výprava prostě na 3/4 hodiny a musíte tam jezdit, je to naprosto přirozené, pohyb jakoby přes to město, to, co si pamatujeme z Prahy, z ČKD z 80. let, kdy se přesouvalo jedno sídliště do Vysočan, tak to tam ještě pořád jako trochu je cítit. Takže jsou tam jako velká místa nějaké nedourčenosti. A z toho pramení podle mě, kromě jiného, teda i určitá velkorysost, kterou to město jakoby v té dynamice, že tam jsou velké zlomy, 90. letech, jako po roce 2015. To otvírá nějakou velkorysost a rychlá, řekněme, velká řešení jako některých problémů, protože tam nejde o to vylepšovat, tam jde o to vlastně ty věci jakoby změnit a otevírat razantně.
1: Místa nedourčenosti, jak jste řekl, zlomy významné, co se Ostravy týká, a otevírat tyhle ty body, jako to mluvíte, tak jak se to třeba reflektuje ve vašem programu, ve vašem směřování, Plato, jak to zohledňujete?
0: Já nevím, jestli to... Já možná začnu trošku odjinut.
1: To my moderátoři máme rádi.
0: Jasně, ale jako reaguju na dotaz. Instituce nebo galerie nebo takové ty pevnější projekty institucionální, kulturní, dneska obvykle vznikají tím, že se napíše nějaký 50-stránkový projekt, jako udělá se k tomu studie proveditelnosti, 10 let se vyjednává se zastupitelstvem a s radou, potom prostě to projde nějakou revizí, potom prostě jako se hledají peníze, že celý ten proces trvá jako 20 let.
1: Takže zestárne ještě, než vznikne.
0: Takže trochu zestárne ještě, než vznikne, a ta původní energie vlastně se vyčerpá. A Plato vznikalo v takovém jako trochu jakoby chaotickém prostředí, které chtělo, bylo si vědomo, že potřebuje galerii současného umění od 90. let. Tam vlastně ta občanská společnost, kulturní scéna tu potřebu artikulovala velmi výrazně celá 90. léta a nikdy nebylo vyslyšeno. Potom při kandidatuře na Evropské město kultury už jako to téma galerie pro současné umění si politická reprezentace jako zvědomila, dala ho na stůl. V nějaké chvíli vznikl určitý projekt, který byl financovaný z městských peněz pro grant, který trval 3 roky zhruba, to jsem tam přišel vlastně do Ostravy. A potom, když ten grant měl končit, nebo rok a půl před koncem vlastně, tak byl čas na to se zeptat, jaká bude ta budoucnost. A to je vlastně něco, co je dneska, nebo co je téměř nepředstavitelné. Já jsem přišel za příslušnými radními na radnici s A4, na základě které vlastně rada města rozhodla o zřízení příspěvkové organizace. Byla tam sice ta dlouhá dělostřelecká příprava, ale potom to samotné rozhodnutí bylo vlastně velmi jednoznačné a velmi, velmi rychlé, včetně odsouhlasení toho, že město zpětně vykoupí vlastně historická jatka, včetně toho Bauhausu, a podnikne tu rekonstrukci.
1: Čím jsi na té A4 se tak přesvědčil?
0: Já nevím, že přesvědčil A4, ale prostě byly tam ty nejdůležitější body, které by v normálním procesu vlastně každý z nich byl podroben nějaké jako dlouhé analýze nebo něčeho, co vyžaduje dnešní administrativa. A to vlastně se v té Ostravě, jako je tahle ta fáze, přeskočila. Od té doby se také odvíjí vlastně určitá reaktivnost naší dramaturgie nebo našeho chování, protože se snažíme ne dopředu si literarizovat nebo konceptualizovat nějaké záměry, ale pracujeme vlastně dialogicky. Dialogicky jakoby s tím místem, dialogicky s kurátory, dialogicky s umělci. A je tam i hodně jako intuice, což je luxus, ale velmi produktivní luxus, který v tom běžném kulturním provozu si málo kdo může dovolit. To neznamená, že prostě nenaplňuje všechny ty administrativní povinnosti spojené s fungováním příspěvka organizace města, ať už jako ekonomické, organizační, administrativní, já nevím jaké, ale v tom obsahu nebo v té dramaturgii i ten tým vlastně už, který máme vybudovaný kolem, nebo mám vybudovaný kolem sebe kurátorský, mluví o těch věcech vlastně průběžně a hledá vlastně témata a projekty, které vlastně jsou v nějakém srozumění, které nemusí být ani popsáno jedním slovem. Jo? Nebo máme opěrné termíny, měli jsme téma ruin, měli jsme téma intenzit, měli jsme téma nějakého budování instituce, dočasné struktury kdysi. A z toho se odvinuly nějaké tři, řekněme, základní vlastně linie, které průběžně sledujeme, které souvisí s tím prostředím a souvisí s tím, čím je nebo jaké je současné umění.
1: Jestli jsem si to přečetl správně, tak ty tři linie jsou ekologie, sociální spravedlnost a feminismus.
0: Víceméně.
1: Probereme to podrobněji, teď je ale čas na hudbu. A náš dnešní host Marek Pokorný je ředitel Městské galerie pro současné umění Plato v Ostravě, vybral specifický takový playlist, budete nám ho prosím muset víc představit. Dvouletá fáma, pražská experimentální hudební skupina byla. A ta píseň se jmenuje Ani ty si nečetla myšlenky moderních sochařů.
0: To je zase moje ohlédnutí za mládím, za nějakou alternativní scénou z začátku 80. let, kdy jsem přišel do Prahy. A je to možná vybráno, protože jsem 2 dny teďka trávil na komisi na Akademii výtvarných umění, pro klauzurní práce na ateliéru sochařství.
1: No a to mi musíte ještě říct, co vás tam zaujalo, jak vnímáte právě tvorbu současných studentů AVU a
0: to je velké téma, to bych si nechal na jindy.
1: Tak vy jste to tady takhle nakousla, tak dobře, třeba se k tomu ještě dostaneme, teď si poslechneme píseň.

0: Kapela Dvouletá fáma zazněla ve vizitce, vybralý pro nás Marek Pokorný, ředitel Městské galerie pro současné umění Plato, Ostravské městské galerie, a ta slaví 10 let. Mluvíme o tom, tak mě zajímá jenom expozice Půda a přátelé, to jsme probrali, tak co dál chystáte v tomhle jubilejním ročníku?
1: Dál bude, máme už vlastně několik let spolupráci s cenou Jindřicha Chalupeckého, respektive ze společnosti Jindřicha Chalupeckého, a na střídačku hostíme jejich laureátskou výstavu. Střídáme se s Moravskou galerií v Brně a s Národní galerií. To vzniklo v nějakém krizovém okamžiku, kdy Národní galerie jim odepřela vystavit jeden ročník, takže my jsme se nabídli, že prostě už to bylo na poslední chvíli, že to prostě nějak uděláme.
0: Takže rotujete?
1: Takže to teďka rotuje, což ale vlastně vypovídá něco i po opozici ta instituce. Jo? My máme vedle sebe jako dva partnery jako z toho těžkého ranku, ty velké muzejní instituce, a jsme pro
0: cenu, že tam prostě patříte.
1: Jsme pro cenu Jindřicha Chalupeckého dostatečně vhodnými partnery, že prostě u nás zůstali i po vyřešení krize. Takže jednou za 3 roky
0: To bude
1: na podzim od konce října, a paralelně vlastně k tomu bude ještě náš jeden projekt, vlastně Kino Octopus, což bude série prezentací filmů v takové jako kino situaci, které zase nemají úplně jako jednu linku dramaturgickou, ale jsou, ten cyklus je poskládán vlastně z filmů, které jednotliví kurátoři mají potřebu představit vlastně v publiku v galerii Plato, protože souvisejí s nějakými tématy, kterými se zabýváme, řekněme.
0: Takže filmy v galerii Plato.
1: Filmy, my jsme měli kino už vlastně v Bauhausu, potom vlastně nějaký ten filmový formát jsme se pokoušeli integrovat do našich normálních aktivit, a pak jsme si říkali, že vlastně jako je dobré se k tomu čas od času vrátit vlastně v tom více či méně klasickém kino provedení toho frontálního, té frontální projekce. A nedělat z toho vlastně jakoby festival, ale ten film vlastně zvýznamnit nebo uchopit jako běžnou součást vlastně toho, co současné umění, čím současné umění je, nebo ta galerijní situace. Takže to je tam pořád vlastně v té naší dramaturgii pořád vlastně nějaké zbytkové téma je vlastně, co to je instituce pro současné umění, čím vším se má zabývat, jak propojit nějaký teoretický kontext, politický kontext vlastně s vlastním uměním, ale i jiné žánry, včetně divadla, hudby a filmu v tomhletom případě.
0: A co ohledně téhle otázky právě objevujete, nebo jste objevili? Také jsem říkala v úvodu, že to je vaše téma, že vás zajímá ta reflexe kulturních institucí ve společnosti, a budeme-li mluvit konkrétně o galerii Plato, mluvil jste o tom, je to příspěvková organizace Městská galerie, tak když se podíváte na tu situaci zřizovaných institucí a těch soukromých, a budeme-li mluvit o galeriích, tak co má větší svobodu? Jaké jsou možnosti té, které?
1: To je nějaký takzvaný duální systém, že, který máme i v médiích konec konců.
0: Ano.
1: Ty privátní instituce většinou rostou na základě nějakého jasně definovaného zájmu zakladatele a toho, kdo to financuje. A bohužel ta situace, nebo to, co se stalo v 19. století, kdy ty kulturní instituce vznikaly, a často vznikaly vlastně v nějaké synergii mezi tím soukromým kapitálem, řekněme, a veřejnou podporou, tak tehdy tím záměrem většiny zakladatelů kulturních institucí bylo zpřístupnit a zprostředkovat nějaké hodnoty veřejnosti, která se tehdy jako nějaký fenomén vynořovala vlastně občanské politické veřejnosti. Byl tam zatím velký záměr vzdělávat společnost, protože ta vzdělávací vrstva nebyla tak jakoby silná. A kdežto v těch posledních letech 30, řekněme, ty privátní kulturní instituce, byť s dobrými úmysly, tak se snaží daleko pregnantněji formulovat nebo prosazovat nějakou hodnotu nebo nějakou kvalitu, o které je přesvědčen ten zakladatel.
0: No ale není to tak stejně se zřizovanými, že zase může být tam ta vazba na to město, na region?
1: Ale pořád, no jasně, to je jako
0: na magistra.
1: To je zase prosazování politické vůle, která ale z principu vlastně by se neměla promítat do fungování těch veřejných institucí, protože jako politická reprezentace samozřejmě vyhrála volby, ale nereprezentuje vlastně každého jednotlivce nebo všechny skupiny, které na tom daném území, ať už je to město, region nebo stát, fungují a mají nějaké jako naprosto legitimní potřeby. A ta politika je přece jenom i nějaká ochrana. Ochrana toho, aby ta společnost zůstala v nějaké mnohosti hlasů a pak už jsme teda v autoritářském státu, kde vlastně prostřednictvím nějakých převodových pách se přenáší nějaký názor nebo nějaká potřeba až jako do těch nejmenších článků.
0: Tak tam jsme se snad ještě neocitli a doufujeme, že neocitneme, řekněte mi přece jenom určitě nelze asi to vše, ať už ze soukromé sféry nebo z té zřizované, jako zobecnit a dávat do jednoho pytle takzvaně. Ale když si řeknou třeba, co si může dovolit Plato a nemusí zohledňovat třeba nějaký právě komerční vliv, protože má právě příspěvek od zřizovatele. Tak je v tomhle třeba větší svoboda nebo ne? Můžete třeba víc objevovat nové umělce?
1: Já teďka bych jako odhledl od množství peněz, ale od nějakého étosu. A ten étos těch veřejných institucí je opravdu a měl by být propsán vlastně i do těch lidí, kteří ty instituce vlastně tvoří. Svědomím toho, že jsou tam jenom dočasně. Jo? Je tam nějaká dočasnost jako správy té veřejné instituce, když to jsou kromě instituce, prostě je jasné, že tam je nějaký zadavatel, donor a prostě on, dokud bude chtít, tak to prostě bude podporovat, může to kdykoliv zavřít, může to něco. Když to ta veřejná instituce vlastně ta prochází různýma turbulencema společenskýma, musí reflektovat potřeby, které se vynářejí jakoby v čase, samozřejmě musí vyjednávat i se zřizovatelem o tom, že ten etos jako je uchován právě tím, co ona dělá. A může si právě dovolit to, že nepřemýšlí o tom úspěchu v podobě ekonomické nebo v podobě čísel, to znamená ta návštěvnost je takový fetiš, který si neseme a který vlastně nám ukazuje nějakou kvazi jakoby výkonnost, ale ta výkonnost té veřejné instituce spočívá mimo jiné také v tom, jak intenzivně a dlouhodobě se propíše vlastně do nějakého myšlení nebo do nějakého nastavení vlastně lidí, kteří s ní přicházejí do styku. Mm-hmm. Tam je několik jako úrovní výsledků, které sebou ta instituce nese. Jedním třeba z výsledků Plato v tuhle chvíli, který se nedá jako nějak, jako dá se kvantifikovat, ale vlastně nikdo to nebere úplně v potaz, je, že prostřednictvím Plato nebo díky nám řekněme jako nějakých 60 až 80 lidí v tuhle chvíli dostalo nějaké know-how, které v tom městě chybělo z hlediska produkce, komunikace, technického zázemí, přemýšlení. To je prostě tam
0: mluvíte o svém týmu?
1: Tam mluvím o svém týmu a o lidech, kteří s tím týmem přišli do styku nebo jim prošli. A to jsou jakoby znalosti, které třeba v Brně byly běžné, protože tam bylo velké výstaviště, bylo tam jako, já nevím, 6 jako velkých institucí financovaných státek. Dlouhodobě vlastně se tam třeba tahle ta znalost a dovednost pěstovala a předávala. V Ostravě to vlastně v té oblasti výtvarného umění nebo v oblasti galerijní moc nebylo. Sice tam je galerie výtvarného umění, ale tam jako je poměrně jako zúžená v tomhletom tím, že my jsme vlastně jako rostli a vtahovali jsme do hry vlastně další a další lidi. Tak
0: to je, řekněme, dopad z hlediska toho provozu, ale...
1: Ne, to je z hlediska sociálního v tom městě, protože ti lidé potom si tam dokážou najít práci, dokážou vytvořit nové věci a to je něco, co jinde nedostanou.
0: Ano, a říkáte, je to 60 až 80 lidí, ale tak já se chci zeptat i na dopad fungování právě toho programu takové veřejné instituce, jako je Plato. Tak právě do veřejnosti, do toho, jak...
1: Jasně, ale já mluvím o těch málo méně zřejmých aspektech fungování třeba veřejných institucí, které jsou poměrné a které jsou z mého pohledu vlastně extrémně důležité pro společnost. Samozřejmě.
0: A teď se dotkneme, prosím, i toho publika. Jak to tam vnímáte za těch 10 let? Jakým způsobem se tam...
1: Se rozšířilo. Mm-hmm. Velmi radikálně se rozšířilo. V tom smyslu, že ty frekventanti vlastně těch prvních výstav se opravdu generovali vlastně z toho nejbližšího kulturního milie, které potřebuje vlastně kulturu nebo současné umění pro svoje životy, nebo prostě jsou v tom i třeba nějakým způsobem aktivní. A za těch 10 let vlastně to my zasáhneme nebo přitáhneme lidi, a o to se snažíme, kteří třeba se současným uměním nikdy do styku nepřišli, ale třeba i těmi tématy, která jim nabízíme, vlastně zjišťují, že jsou pro ně vlastně osobně důležitá a vůbec netušili, že se jimi třeba zabývá umění. Takže k tomu my přidáváme, pro ně přidáváme umění, k tomu jejich jako tématu třeba. Máme kolem 4000 děcek, která nám projdou různými typy programů, nejenom pro školní skupiny, ale kluby, které máme založené na nějakém vzdělávacím principu nebo přes nějaké dílny, pro které zase vlastně připravujeme velmi speciální programy každý rok znova. Prostě není to takový ten model těch jako tvůrčích workshopů, ale vlastně jsou to nějaké třeba workshopy nebo programy, které mají tu přidanou rovinu, kde se jim otvírá vlastně schopnost jako myslet. 4000 děcek jako a vlastně jako už se vrací za těch 10 let, prostě už jsou dospělí, nebo dospělí už jsou jako k 18 letům některý, jo, nebo přes 18 let. A pro ně to byla třeba formativní zkušenost.
0: Takže přišli v první třídě a teď jim je 18.
1: Přišli v první třídě a teď jim je prostě něco.
0: Dobře.
1: A tak dále. Tam, a to je něco, jako na co se má dbát, nikoli na to množství, ale na to, jaký to má vlastně dopad, protože oni pak jako tím našim reformováním nebo tím, co my jim jsme schopni předat, tak ovlivňují další okolí. A to je prostě společenská funkce.
0: Určitě. A směrem k umělcům, my prosím a umělkyním, mi řekněte právě, co by tedy veřejná kulturní instituce. Co si můžete dovolit ohledně právě toho výběru, jak vybíráte do Plato umělce, umělkyně, na základě čeho, jaké umění můžete vystavovat?
1: Současné umění, ale nemáme...
0: Já to chápu, ale jestli...
1: Jak specifikovat tu otázku, protože současných umělců je prostě v globálním světě...
0: Ale že nemusíte asi zohledňovat tolik třeba nějaký komerční efekt toho,
1: to
0: kterého umělce?
1: To
0: a můžete
1: ne.
0: Zvát třeba jména, která... A objevovat nová jména, tak to myslím. Nebo?
1: Tak to děláme pravidelně a samozřejmě celá řada umělkyň a umělců, kteří se u nás vyskytli poprvé... A to bych byl rád, kdyby se víc třeba i naši návštěvníci uvědomovali, že vlastně mají často šanci se u nás potkat s uměním, které tu svoji vrcholnou komerční nebo populární fázi zažije třeba za 10 let. Mm-hmm. Jeden z takových příkladů je Žana Kadyrova, ukrajinská umělkyně z Kyjeva, kde my jsme i v reakci konec konců na v roce 2014 vlastně na události v Kyjevě a na Ukrajině ji pozvali k první vlastně výstavě u nás společně s Alicí Nikitinovou. A to je umělkyně, která potom měla za 10 let velkou výstavu v galerii Rudolfinum a letos reprezentuje Ukrajinu na Benátském bienále. To je jeden příklad z mnoha, jo? Čili my opravdu vlastně jsme schopni, nebo díky zkušenosti jako toho kurátorského týmu, vlastně ukazovat něco, co je opravdu důležitý a v okamžiku, kdy to začíná být důležité. Jo? A pak už se jako nevracíme, protože give the people what they want, jako není vlastně to, co by měla ta veřejná instituce dělat na prvním místě.
0: Ano. My se tady podíváme ještě ale na další, řekněme, audiovizuálně performanský projekt ostravských výtvarníků Jakuba Adamce a Pavla Pernického, a to prostřednictvím další písně, kterou jste pro nás, pane Pokorný, vybral, a to je I Love 69 Pop Gayů Good Guys. Tak jestli mi k tomu ještě taky něco víc řeknete, prosím.
1: I Love 69 Pop Gayů je ostravská kapela. Jedním z těch dvou členů je můj kolega Jakub Adamec, který dělá kurátora a dramaturga Plato. A myslím si, že to je jedna z nejpozoruhodnějších kapel, které z toho regionu vzešly v posledních 15 letech.
0: Tak si ji poslechněme.

0: pokračuje vizitka na Vltavě a naším hostem je dnes ředitel Galerie Plato v Ostravě, Marek Pokorný. A my jsme mluvili právě o současném umění. Vy sám jste několikrát zopakoval, přiznáváte, že vlastně čím jste starší, tak tím méně rozumíte současnému umění. A když jsem se právě ptala, jak přistupujete k tomu, jaké umělce byste chtěli, nebo jaké umělce umělkyně vystavujete v Plato, tak mě právě zajímalo, jak se zorientovat v kvalitě nebo hodnotě umění současné, které je prostě asi víc jako rozkročené než třeba, nevím, staré umění, kde se dalo třeba něco definovat, ale jak poraďte mi, vy jste kurátor, vy jste výtvarný kritik, šéf galerie. Ještě něco máme.
1: Je to jako extrémně těžká disciplína. Je to v podstatě jako obchodování na burze, když to jako přeženu v tom, že musíte mít spoustu specifických znalostí a spoustu intuice. Jako tam první předpoklad pro nějakou základní orientaci je opravdu jakoby si vytipovat nebo nechat si doporučit, řekněme, ty nejdůležitější právě většinou veřejné instituce v České republice, v Evropě, ve světě, velké umělecké události ve světě, které tvoří vlastně nějakou hodnotovou nebo kvalitativní základnu, jako která je pro současné umění podstatná, a potom prostě jdete se orientovat vlastně v tom, co vůbec se děje. A jako je to tak, že vlastně málo kde se stane, že vám ukazují něco, co není kvalitní. A teď jde o to, že vlastně z té kvality, kterou vidíte všude, ať už je to prostě v oblasti videa, nebo performance, nebo prostě já nevím čeho všeho, když půjdeme po těch médiích, tak vlastně vy si s ní musíte složit svůj vlastní příběh podle věcí, které vás zajímají, nebo které si třeba instituci typu Plato, které považujete za důležité. Proto vlastně tam je kombinace jako těch dvou faktorů. Toho tématu, které je vlastně důležité pro společnost. My jsme od začátku vlastně definovali Plato jako místo, které by mělo do jisté míry sloužit návštěvníkovi pro to, aby mohl přemýšlet o současném světě, a tím prostředkem vlastně jsou umělecká díla a výstavy nebo setkání vlastně s uměním v tom prostředí. A za určitou hranici jako nedává smysl definovat, jestli to je jako lepší nebo horší, jako jestli je to spíš intenzivnější nebo je to akutnější. To je i role galerii našeho typu, jakoby vpouštět jako do toho prostředí věci, které prostě intenzifikují nějaké pochopení jako současnosti. Mm-hmm. A pak samozřejmě jsou ty další hodnotící kritéria, které jsou závislé na trhu a na, řekněme, těch velkých jako blockbusterových výstavách, které mají za úkol samozřejmě na základě jako kvality, ale províst jako tou cestou co největší počet návštěvníků, kteří ale tam často chodí jako ze statusových důvodů, z důvodu nějaký zábavy a tak dále. My vlastně se snažíme o velmi intenzivní nabídku pro lidi, kteří potřebují vlastně se reflektovat vlastně to, v čem dneska žijeme. A to současné umění vlastně opravdu to dělá jakoby způsobem, který je hodně náročný někdy.
0: Právě, a proto nakolik může být ta vaše nabídka jako přístupná, nebo nakolik má být přístupná, mluvíte o otevřenosti, nicméně jako mít vůbec chuť jít do galerie, to je také otázka, protože stále to vypadá, že přece jenom trochu je to výtvarné umění taková jako exkluzivní záležitost nebo uzavřená. Daří se tenhle pohled měnit, otevírat, říct, že prostě půjde?
1: Je to velký téma, který samozřejmě jako my řešíme uvnitř, a nikdo na to nemá jako dobrý řešení. Protože my jsme zodpovědní jako kromě publika, kromě veřejnosti, kromě toho místa, my jsme zodpovědní vlastně i za ty umělce a těm umělcům. A vlastně jednou z našich velmi důležitých rolí je věřit umělci, podpořit ho v tom, co dělá, a ne přeformátovávat vlastně jeho věci.
0: Aby byl třeba jakoby srozumitelný.
1: Pak je druhá rovina, kdy vlastně k tomu uměleckému dílu se přidává nějaké, nechci říct jako úplně vysvětlení, ale snížit nějaký jakoby psychologický práh vlastně, který zase v té textové třeba podobě je velmi komplikované provést, protože pak ty jako zjednodušující texty jako nevystihují vlastně tu věc samotnou. A proto my se snažíme spíš o odblokování vlastně toho předsudku. I proto vlastně jakoby vytahujeme věci z těch témat, které jsou sami o sobě jako srozumitelné jako to téma. Téma půdy je opravdu vlastně něco, když se zaměřím na to, co nabízíme teď, co je pro spoustu lidí vlastně extrémně zajímavý a vlastně jdou si tam objevit jakoby tu věc samotnou. A pak se potkávají vlastně s nějakým jazykem současného umění, kdy tím prostředkem nebo tím vehikulem pro ně vlastně něco, čemu jako do jistý míry rozumí nebo umí si to představit, ale to umění ho vede vlastně tam, kam by se sami jinak nedostali a o tom přece jako to umění je.
0: Píše nám pan posluchač, náš věrný David Šutera z Majetína. Zdraví vás, pozdravím, krása spasí svět. A ptá se, jaký je váš oblíbený mladý umělec, nebo jaké umělce vy máte oblíbené?
1: To je vždycky těžký. Já jsem, zase když jsem byl na té AVU, tak jsem jim tam říkal vlastně o dvou věcech, které vlastně vůbec nesouvisí se současným uměním. Pierre Bonnard, to je umělec, jako u kterého malíř, u kterého vždycky pláču. A pak jsou to kumánský plastiky v Berlínské národní galerii s několik tisíc let staré plastiky, u kterých taky pláču. A u současných umělců. Já třeba příští rok budu dělat výstavu Václavu Požárkovi, což je umělec, kterému je přes 80 let, že od roku 68 ve Švýcarsku a je to vlastně velmi taky jako rigidní konceptualista, který je podle mě srovnatelný jako s tím, co se v té době odehrávalo ve světě 70. 80. letech. Jenom on jako shodou nějakých okolností, jako, protože byl ze Švýcarska, taky se nedostal vlastně mezi tu elitu a je pro nás vlastně důležitý, protože mi přijde vlastně, že jeho dílo je jako extrémně aktuální v tuhle chvíli, takže třeba to jsou jako moji nějaký v tuhle chvíli oblíbenci. Z mladších autorů bych nerad tady vytvořil nějaký.
0: Myslím, že jste panu Šuterovi odpověděl, ale tak si přemýšlím, co to je, co ve vás před tím obrazem nebo sochou spustí ten plač?
1: Je to různý. Je to různý. U Bonára je to prostě tím, jak je to namalovaný.
0: A když mluvíme o Plato a o jejím významu třeba, co se týká jako regionální galerie, tak jak v tomhle ohledu vnímáte mapu České republiky, protože vy se právě zabýváte právě regionálními galeriemi, tak jak fungují regiony versus Praha?
1: Já myslím, že v tuhle chvíli v zásadě se ty jako nejzajímavější věci odehrávají v těch regionech, paradoxně. Jo? Že u té Prahy jako jsou výstavy nebo projekty, které jsou nějakým způsobem očekávatelné, jako naplňují určitý profil těch institucí, které jsou jako vlastně velmi kvalitní, ale to, co se stalo v těch posledních, řekněme, 10 letech, byl jako neuvěřitelně silný pohyb a výměna i generační jako obměna v těch regionálních institucích. Jo? Ať už je to Ústí nad Labem, jako samozřejmě všichni měli rádi a obdivovali vlastně program Domu umění v Českých Budějovicích, Michala Škody, ale Jihlava jako funguje velmi zajímavě. V Olomouci vlastně jsou projekty, které stojí za pozornost a za to, aby tam člověk dojel. V Chebu Marcel Fischer vede jako brilantně vlastně galerii Chebskou. Já jsem teda z Aše, takže to ještě navíc jako sledu daleko podrobněji. Roudnice nad Labem jako měla několik vlastně proměn, které vlastně ji znovu dostali do nějakého prostředí. Prostě je tam určitá větší svoboda. V Praze ta situace je pro mě a v Brně trochu jako incestní v tom, že vlastně se to motá trochu v kruhu, jo? Že všichni ty lidé jako reagují pořád na sebe, když to v tom regionu se musíte opřít sami o sebe a jít do nějakého rizika většího, pokud proto máte předpoklady. A u té Prahy bych čekal větší dynamiku, pořád vlastně jako od ní čekám víc, takže, takže ty regiony mě vlastně hodně zajímají i tím, že dostávají jako určitý typ, třeba ty městské galerie nebo regionální galerie, určitý typ vlastně umění někam, kde není úplně jakoby, nebo nebylo dosud doma a snaží se proměňovat vlastně i v roli těch institucí v tom regionu, že to není jenom to, že přijdu do galerie, koupnu na obraz, udělám je a odcházím a za třeba půl roku si to zopakuju, ale že tam neudělám jenom to je, ale že tam jakoby chvíli zůstanu a budu se tím jako chvíli trápit nebo dostanu nějakou další nabídku programovou, vzdělávací, jako jinou. A to si myslím, že jako je tenhle pohyb jako v těch regionech je velmi, velmi výrazný, velmi pozitivní a já věřím, jako že to tam jako zůstane. Mm-hmm.
0: Zajímá mě ještě váš pohled, už jsme o tom mluvili, na třeba různé trendy v současném výtvarném umění, když jsme říkali, že Plato klade důraz na otázky feminismu, ekologie, sociální spravedlnosti, tak to jsou ale poměrně akcentované trendy, řekla bych, nastavené i nějak jako globálně nebo nějakým diskurzem. Tak nakolik právě oni určují, co se tvoří a jestli přemýšlíte nad tím taky, jestli se tím třeba nesmaže někdy nějaká pestrost v umění, nebo jestli nějaký proud neunikne. Nakolik jsou ty trendy prostě určující, řekněte mi. Je tady móda nějaká? Nebo?
1: No, jako jsou dvě věci, jako jsou trendy a je móda. My se snažíme zacházet s určitými trendy, protože jsou i pro nás osobně, jako pro třeba kurátory nebo manažery, jako důležité. Pro společnost, a i pro nás osobně. A my jsme vlastně nikdy, když to takhle jako říkáte, že tak to zní jako programově, ale my jsme to nikdy neformulovali z pohledu nějakého manifestu. My se snažíme, aby ta témata nebo tyhle ty trendy byly jako artikulovaný prostřednictvím té výstavy primárně. A vlastně to je i svoboda toho regionu, my se moc nemusíme ohlížet na to, jak to dělá někdo jako vedle a jestli já jsem víc nebo míň feminista, prostě tady jsem mluvil o feministických institucích a tak dál. Prostě Plato 10 let jako systematicky uvnitř týmu pracuje na tom, aby ty principy vlastně tam byly, ale nepřihlásili jsme se k žádnému manifestu. Takže a trendy byly vždycky. Spíš se snažíme vyhýbat takovým těm jako trendům na první.
0: Prostě já přemýšlím o tom, kdy, nebo jak vystihnout právě to, kdy třeba umění kultivuje, což by tady každá veřejná kulturní instituce, ale pravděpodobně i soukromá, která má nějaký takový záměr, měla mít, a kdy třeba bulvarizuje, no.
1: Já myslím, že k bulvarizaci moc jako nedochází, zejména v těch veřejných institucích s některými výjimkami. A zase jako ty role jsou různý. Jo. Něco jiného je GASK jako v Kutné Hoře, něco jiného je Galerie výtvarného umění v Ostravě, něco jiného je Plato a něco jiného je, já nevím, co teďka mě nenapadá. Takže je to spíš o tom, jakoby správně naplnit tu funkci té instituce, jo, v současné chvíli. A ta bulvarizace jako přichází právě v okamžiku, kdy se příliš ohlížím na průtočnost. Jo, kdy jako dělám ty věci proto, abych jako přitáhnul lidi, pro který je ten umělecký zážitek jenom nějakým potvrzením sociálního statusu, což není špatně úplně, ale jde o to, jak dalece jsem ochoten tomuhle tomu vycházet vstříc, protože pak se vydává, což je problém České republiky, pak se vydávají věci, které jsou vlastně za zenitem nebo jsou už jakoby nějakou banalitou za tu možnost potkat se s tím velkým světem.
0: Jo. No já právě jenom tak uvažuji často o těch debatách, jak se někdy vedou, že by si umění obecně mělo na sebe vydělat samo a tak dále.
1: To je blbost. A samozřejmě myslím si, že stejně jako sport, stejně pro žáky, nebo stejně cokoliv jiného, se tady dotuje zemědělství, dotuje se tady jako kde co, kultura se dotovala vždycky jako z různých prostředků a ty benefity jako celospolečenský jsou jako opravdu daleko vyšší, než to, co se do ní vrazí.
0: Marek Pokorný, říká ředitel Galerie Plato v Ostravě. Na závěr se pro nás vybral Wet Leg Chase Long, tak jenom také, jestli mi ji stručně uvedete, prosím.
1: To je kapela, teďka taková jako pár let fungující americká, kterou mám prostě hrozně rád, jsou to taky jako dvě drzí zpěvačky nebo hudebnice hlavně.
0: Marek Pokorný, děkuji, že jste byl ve vizitce. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Hezký den, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V Praze druhým dnem pokračuje mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Letošním tématem je globální systémová transformace. Dnes proto vystoupí například maďarská ministryně zahraničí Aneta Orbánová, její polský protějšek Radoslav Sikorský, estonský ministr obrany Hanno Pevkur a zástupci ze Severoatlantické aliance. Na programu je mimo jiné taky projev předsedy ODS Martina Kupky. Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Našla je u dvou mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista. Ten podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá. Vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získávat ji ze zahraničí. Tekuté extázy se taky říká predátorská droga. Pro její sedativní účinky ji zneužívají násilníci, kteří svým obětem nepozorovaně hodí do pití. Nálet ukrajinských dronů na budovu internátu ve městě Starobylsk v okupované Luhanské oblasti údajně zranil nejméně 35 lidí. Informovali o tom ruské úřady. Budova se po útoku částečně zřítila a záchranáři pátrají po lidech, kteří mohli zůstat pod troskami. Kyjev se k tomu nevyjádřil. Celkem 17 zraněných po ruských útocích na Chersonskou a Sumskou oblast hlásí taky Ukrajina. Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Svátek, který upozorňuje na vymírání druhů a ztrátu biodiverzity, si svět připomíná od roku 1993. Napříč Českem proto dnes nabídnou zvláštní program botanické zahrady i univerzity. Akce pro veřejnost mají seznámit návštěvníky s významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. A počasí bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme kolem 21 a na horách okolo 17. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Zahájili jsme páteční Polední Vltavu, ve které vám nabídneme kulturní aktuality, tipy, zajímavosti a samozřejmě hudební výběr od klasiky po jazz. A právě jazzu budou patřit následující minuty. Dnes si poslechneme album 2O Duo, které minulý týden vydal kontrabasista, skladatel a držitel ceny Grammy John Clayton. Album nám do studia přinesla kolegyně Eliška Vidomus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jedná se o Claytonovo 8. album a můžeme říct, že už samotný název tak trošku napovídá, že srdcem desky je formát Dua. Koho tedy přizval ke spolupráci a jak vůbec celé album vznikalo?
2: Tak album John Clayton natočil se svým synem, klavíristou a skladatelem Geraldem Claytonem, se kterým často spolupracuje. A toto rodinné spojení se rozhodl rozšířit ještě o hlas své dlouholeté hudební kolegyně, zpěvačky René Marie. No a společně nahráli 11 skladeb, které jsou žánrově hodně rozkročené, od jazzových standardů přes popové hity 60. let až po vlastní autorské skladby. John Clayton chtěl původně natočit album sice ve třech, ale zaměřené na formát dua, tedy že by jak se synem, tak se zpěvačkou René Marie natočil vždy ty skladby pouze ve dvou, ale když už se takhle ve třech sešli ve studiu, tak si vlastně řekli, proč to neskusit a nenahrát i něco v tomto formátu tria. A já si myslím, že to bylo velmi, velmi dobré rozhodnutí, protože tomu výslednému formátu prospělo, to album je daleko pestřejší a ta vzájemná souhra a napojení všech tří hudebníků ještě více vynikne. Album otevírá píseň Blue Bar, což tedy se musím přiznat, že jsem vůbec neznala, ale jedná se o baladu z počátku 60. let, kterou složil zpěvák Roy Orbison, autor známého hitu Pretty Woman. Já když jsem slyšela tu původní verzi, tak jsem se trochu lekla a říkala jsem si, tuhle píseň by mě nikdy nenapadlo si vybrat jako repertoár na jazzové album. Nicméně Claytonovi a René Marie tu původní atmosféru výrazně proměnili. John Clayton k tomu řekl, přirovnal bych to k vozíku, kterému chybí jedno kolo, pořád to trochu drhne. A já jsem opravdu ráda, že se vydali právě touto cestou, protože myslím, že to je přesně to, co ta skladba potřebovala. Takže já bych ji teď ráda pustila.

0: Blue Bayou, skladba z alba 2O Duo. Album natočil kontrabasista John Clayton spolu se svým synem klavíristou Geraldem Claytonem. My si povídáme s Eliškou Vidomus. Hudební duo otec-syn není přeci jen jenom otázkou hudby, ale promítá se do něj i jejich společná historie. Jak tuto rodinnou souhru obohatila nebo třeba rozšířila hostující zpěvačka?
1: Já si myslím, že obecně alba, která natočí příbuzní, jsou dost specifická, protože to vzájemné napojení a ta souhra a vůbec nějaká společná historie se do toho promítá. Když si představíme duo, které se sejde ve studiu a jsou to třeba hudebníci, kteří se moc neznají a je to opravdu jenom takový ten studiový projekt, tak ta, věřím, že určitě, když jsou to dobří hudebníci, tak se dokáží na sebe napojit a funguje to i tak, ale já právě mám moc ráda alba, která natáčí třeba kapely, které se znají hodně dlouho a je to tam znát, anebo jsou to právě projekty rodinné. V minulosti jsem tu třeba pouštěla Mumble Hands, což jsou sourozenci, nebo třeba trumpetista Ibrahim Maluf, to mě potěšilo, že teď oslavil 6. výročí svatby se svojí manželkou tím, že natočili společné album. Tak to jsem si říkala, to je docela inspirativní, ale ve svém případě si to tady úplně neumím představit, ale říkala jsem si, že to je opravdu hezké jako oslavit 6 let společně tímhletím způsobem. No a kombinace rodič a dítě, tak si myslím, že je v podstatě takovým splněným snem řady hudebníků, kteří mají prostě děti, že si tak jako přejí vlastně se nějakým způsobem protnout. Takže John a Gerald Claytonovi spolupracují už řadu let a zároveň se mi líbí, že právě tenhle ten svůj hudební mikrokosmos chtěli nějakým způsobem obohatit, rozšířit a přizvali René Marie, což je zpěvačka, která má úplně jinou zkušenost, protože zatímco ten klavírista Gerald Clayton od dětství byl tím tatínkem veden a je to prostě člověk, který opravdu v té hudbě měl hodně blízko od malinka, tak René Marie, tak ta začala relativně pozdě. Profesionální hudební kariéru zahájila až ve 42 letech a první album vydala v roce 1991 pod tehdejším jménem René Crown. No a s Johnem Claytonem se znají řadu let a on právě moc na ní oceňuje schopnost vtělit se do toho zpívaného textu a předat jeho myšlenku procítěným, ale zároveň velice civilním způsobem, že v tom nikdy není patos, ale že dokáže vlastně to velice hezky vyvažovat. A v jednom rozhovoru o ní řekl: René Marie nespívá jen jazzové standardy. Zpívá například písničky, které slyšela v rádiu, popové hity. Prostě se projde podobně a zpívá si je a v zápětí se zeptá své skupiny, jestli by je mohla zahrát. Vždycky taková byla a já jsem to měl na ní vždycky moc rád. No a sama do téhleté nahrávky, kterou dnes posloucháme, Two O Duo, přispěla několika skladbami a jednou z nich je i píseň Beautiful, kterou bych teď ráda pustila.

0: Posloucháme skladby z alba 2O Duo, ve vysílání dozněla píseň Beautiful. Koncept dua má John Clayton zjevně v oblibě. V minulosti odehrál celou sérii duetových koncertů s různými hudebními partnery. Co podle vás duo jako formát nabízí oproti většímu obsazení? A jak se to třeba projevuje na Claytonově aktuálním albu?
1: Tak John Clayton často mluví o tom, že takhle forma má v sobě cosi intimního a zranitelného, co větší obsazení neumožňuje. Skutečně to duo je jedna z nejobnaženějších forem. Je to takový hudební pravdu rozhovor a není tam moc prostor si vydechnout. Já třeba, když v mojí kapele mám 5 lidí, tak třeba v rámci koncertu vím, že třeba někdy je skladba, kdy člověk si trošku může i vydechnout a pak zase se do toho plně vrátit. Ale když je to takhle jenom ten formát toho dua, tak si říkám, že tam opravdu i ty role se hodně přelévají a je to velice intenzivní formát. Zároveň pokud se jedná o rodinné duo, tak jak už jsem o tom mluvila v předchozím vstupu, tak se tam do toho promítá i ta rodinná historie a chtěla jsem ještě zmínit, že moc se mi líbí to, že vlastně tam není ten vztah už dávno takový ten mentorský otec-syn, ale že vlastně se to přelévá a že ten John Clayton často o tom synovi Geraldovi mluví jako o velkém zdroji inspirace a že si velice jako považuje toho, že vlastně může hrát s někým, kdo je vlastně z té mladší generace a čerpat z toho. No a já bych tedy na závěr ráda pustila píseň, která přesně ilustruje to, o čem už jsem také mluvila, a sice o té žánrové otevřenosti zpěvačky René Marie, která nemá problém sáhnout i po úplně jako popových hitech, ale vlastně přetavit do toho jazzového formátu. Tak teď bych ráda pustila píseň, která se jmenuje For the Longest Time a je od amerického zpěváka Billyho Joela.
0: Eliška Vidomus nám představila dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Také děkuji, mějte se hezky.

0: For the Longest Time, skladba z alba 2O Duo kontrabasisty Johna Claytona, které nahrál se svým synem klavíristou Geraldem Claytonem. Posloucháte páteční polední Vltavu, je 11 hodin 25 minut.
1: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
2: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
1: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
2: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
1: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Brazilská zpěvačka Elis Regina vás provází pátečním vysíláním. Jsme rádi, že den trávíte právě v naší společnosti.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Dnes uzavřeme pětidílné rozhlasové vzpomínání houslisty a všestranného dirigenta Petra Vronského. Celý tento týden nám ve Vltavských osudech vypráví o svém životě, ve kterém hudba vždy hrála zásadní roli. Už za pár minut vám nabídneme pátou, tedy závěrečnou část.

0: To bylo trio holandského jazzového pianisty Petra Beatse na vlnách Vltavy. Hezký den a dobrý poslech.
1: Osudy.
0: Teď vám nabídneme pátou, tedy závěrečnou epizodu rozhlasového vzpomínání houslisty a dirigenta Petra Vronského. Pořad připravila Eva Ocisková v technické spolupráci s Janem Braunerem.

Já jsem přišel do Prahy z Plzně, kde nebylo tolik možností. A když vzpomínám na svá studentská léta, tak vždycky říkám, já jsem byl tenkrát jak houba, která nasává a která nasává nejenom koncerty a opery symfonické a operních domů, ale já jsem se učil na všem. Já jsem chodil na klavírní recitaly, houslové recitaly, solisty na takzvané večírky, my jsme tomu říkávali, byly to vystoupení spolužáků. A zase, ať to byli houslisté, klavíristé, varhaníci, u všeho jsem chtěl být a ze všeho jsem se snažil poznat něco nového a něco se naučit. A teď já jsem chtěl zároveň dodat, což se od dnešních studentek říct nedá. To není jenom můj názor, to je názor i mých kolegů, kteří si stěžují, že on je to zase dané dobou. Tehdy nebyly nahrávky, nebyl YouTube, nebyl přístup k té literatuře. Dneska si to ti studenti mohou pustit doma, oni nemusí na ty koncerty chodit, aby to slyšeli živě. My jsme se k těm skladbám nedostali, my jsme ty desky neměli, ty nahrávky taky ne. Čili my jsme opravdu chodili jako za času Mendelssohna, Beethovena, že když chtěli slyšet koncert, tak si ho museli zahrát, nebo jim ho musel někdo zahrát. Proto taky byly vydané symfonie na 4 ruce, aby si ty symfonie mohli zahrát doma, protože na koncerty, teď to vemte, kde byly symfonické koncerty, jak ti lidé, ti muzikanti nebo ti fandové, kde by tu literaturu poznali, no tak si ji hráli doma na klavír, představovali si, jak to zní. A to bylo to vlastně muzicírování a to byla ta široká základna, jak se říkalo Čechy, konzervatoř Evropy, že? Pro dirigenta v podstatě je největší škola, když navštěvuje zkoušky, nebo když může navštěvovat zkoušky, aby slyšel, co ten jeho kolega, který je u pultu, jak pracuje, co slyší, co opravuje, jak ti muzikanti hrají, on každý ten orchestr je jiný. A ten koncert, to už je vlastně jenom taková třešnička na dortu, tam už se nic moc ani opravit nedá a víceméně ani se moc naučit nedá. Nejlepší jsou ty zkoušky, proto já, i když mě třeba někdo zve na koncert, tak já vždycky říkám, prosím vás, já bych raději přišel na generálku, protože ještě na té generálce se dá třeba lecos okoukat, naopak co ještě vychytat, takzvaně poradit, dodělat. Prostě ten dirigent, který je u dirigentského pultu, tak já v zlegraci vždycky říkám, to je akusticky nejhorší místo, kde může ten člověk stát. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby ten dirigent mohl stát ve prostřed sálu a tam potom korigovat tu celou akustickou strukturu, která je. Takže ideální je, když si může ten dirigent jít poslechnout část zkoušky třeba do toho sálu, i když je to zase pomíjející, protože když přijdou lidé, tak ta akustika se zase změní a zase ty poměry těch nástrojů zní trošku jinak. Takže je to opravdu, všechno souvisí se vším a je proto dobře všechny cesty vyzkoušet, aby člověk došel k tomu konečnému cíli.

Symfonické orchestry jsou nejenom složeny z výborných muzikantů, ale ověřil jsem si velmi záhy, že je složený z různých individualit, které mají neuvěřitelné koníčky. V každém orchestru proto najdete specialisty na nejrůznější věci, například na vaření, na šití, na stíhačky, na auta, no prostě na lecos. Proto když máte nějaký problém, je dobře říct v orchestru, prosím vás pěkně, nerozumí tady někdo něčemu, já nevím, třeba pneumatikám, určitě se tam někdo najde, kdo je specialista právě na tuto činnost. Já to říkám proto, a vzpomínám si to úplně přesně, bylo to v roce 76 a tenkrát já jako vlastenec jsem si koupil české auto. Já jsem totiž vždycky podporoval české firmy a česká auta a nikdy jsem nejezdil v Mercedesu, ale vždycky jsem jezdil ve Škodovce, protože pak už byla jenom Tatra 603, ale v tom jezdili zase jiné kapacity. A tenkrát vyběhl model Škodovka 120 a 105 a já měl protekci, jako všichni umělci, každý se s každým zná, na ředitele Mladoboleslavské automobilky a ten mě zařídil, že já jsem měl tu Škodu 105, která měla výrobní číslo 111. Takže to byla jedna z prvních, já byl tenkrát šéfem opery v Ústí nad Labem, takže to bylo první tento model v severočeském kraji. Ale nejenom to. Ono jich bylo jenom pár po celé republice, ale logicky, protože to byla první série, vlastně by se dalo říct ověřovací série, tak to auto mělo nespočet závad. A nikdo to neuměl opravit, protože to byl naprosto nový model, mělo to třeba dva karburátory, mělo to různé věci. Mimochodem, já jsem měl třeba vyměněných 7 startérů. Já jsem měl i auto s vodotryskem, protože mě prasklo topení a umývalo to zároveň nohy a tak dále. Ale nicméně jsem s ním byl na nový rok v Košicích a to auto, byl tenkrát mráz, to je pravda, a to auto ne a ne nastartovat. A baterku to mělo v pořádku, všechno bylo a já jsem prozíravě zašel to auto nastartovat na nový rok, ještě protože jsem věděl, že druhý den pojedu domů a nenastartoval jsem ho. Tak jsem říkal, prosím vás pěkně, v Košické filharmonii není to nějaký specialista, kdo rozumí autům. Přihlásil se trumpetista, který v životě ten model neviděl, chvilku do toho koukal, říkal, nastartujte, počkejte, nastartujte, zkuste, zatočte, auto chytilo. Auto chytilo, on přišel prostě na to, že tam prasklo lanko od sitiče, protože to bylo dlouhé lanko. Ovšem to nebylo vidět, normální řidič to nepozná, na to musí být dva. To auto spravil, já jsem s ním v pohodě už potom dojel do Ústí nad Labem a od té doby, kdykoliv mám nějaký problém, vždycky se obrátím v orchestru, prosím vás pěkně, nerozumí tady někdo tomu a tomu a vždycky někdo v tom orchestru nebo v tom ansámblu, vždycky se tam najde specialista, který tomu rozumí, tomu oboru. Když jsem byl šéfem opery v Ústí nad Labem, měli jsme tam velmi úzké vztahy s libereckým divadlem, s libereckou operou, divadlo FX Schaldy. Měli jsme tam vždycky výměnná představení. Liberecké divadlo bylo tenkrát po rekonstrukci a ten dirigentský pult tam byl řešený moderně. Normálně dirigentský operní pult vypadá, by se dalo říct, jako dětská vanička, která je z boku otevřená a jsou tam světýlka, která právě jsou krytá těmi okraji té dětské vaničky. Jenomže v tom Liberci tam to bylo řešeno nějakým takovým moderním způsobem a místo té dětské vaničky tam byly takové moderní mosazné pláty jednotlivé, které teda kryly ta světla, aby nesvítila do publika, nicméně nebylo to jednolité, kompaktní, ale byly to pláty jednotlivé poskládané na sebe. No a mně se stalo, jak jsem na to nebyl zvyklý, když se to stalo poprvé,
prosím. No prostě, že jsem se zranil. Při dirigování o ten jeden plát jsem si roztrhl ruku, takže mě to zalepili. Přijeli jsme tam příště, to jsem si roztrhl druhou ruku. Když jsme tam přijeli po třetí, tak inspicient už říkal, pane dirigente, nebojte se, máme nejenom náplasti, ale máme připravené už i šití. S Ústeckým divadlem jsme jezdívali na stadiony, bylo to vždycky na začátku sezóny do Karlových Varů. Byly to nádherné pobyty, bylo to vždycky koncem srpna, začátkem září, byli jsme tam ubytovaní, celý ansámbl. Přes den jsme se jezdili opalovat nebo tam chodili na houby a večer jsme potom hráli představení. Stalo se nám tam, stalo se to mně, že jsme hráli Poranou nevěstu, přišla ale bouřka a zrovna v části Achalupu, dostane od táty, vyply proud. Byla totální tma. Bylo to staré divadlo, takže ani nouzové osvětlení nesvítilo. Já jsem chvilku dirigoval, představení běželo, protože každý zná Poranou nevěstu z paměti, ale za chvilku jsem si uvědomil, že dirigent ve tmě je opravdu na nic. Takže jsem dirigovat přestal, ale orchestr hrál spolehlivě dál, zpěváci zpívali spolehlivě dál, no a pak světlo se rozsvítilo a pokračovali jsme v pohodě, představení krásné. Ovšem, když jsme tam hráli asi čtvrtý den její pastorkyňu a zhaslo, nikdo už nedal ani 16-tinovou notu navíc. Jak ten Janáček je těžký. Nicméně, abych to trošku odlehčil, opravdu se stalo to, co pak bylo sfilmováno ve filmu Vrchní prkni. U toho jsem byl, bylo leto a my jsme stáli s orchestrem před divadlem o přestávce. Někteří kouřili, někteří jen tak postávali, bavili jsme se. Všichni orchestrální hráči měli smokingy. Tak opravdu se stalo, že tam šel kolem jeden podroušený pán, chytl okolo ramen opodál stojícího fagotistu a říkal mu, pane vrchní, já už musím domů, já jsem měl svíčkovou, dvě piva, a on mu bez mrknutí uka říkal, tak to máme 64,50, on říkal, tady máte 70. A my jsme potom měli z toho obrovskou legraci, to byly leta 73, 74, v těchto letech se to tak událo. Tak já nevím, jestli ta historka se stala ještě někomu, anebo jestli se o tom vyprávělo a tyhle ty historky se rádi předávají, že se dostanou potom až do filmu a tím se to tak nějak spopulárnilo. Vrchní prkní, ale já u toho byl. Když jsme uváděli operu, romantickou operu Karl Maria von Webera, Čarostřelec, tak tam je scéna, která se odehrává v Rokli. Mimochodem, ten děj se odehrává v českých lesích, to je zapotřebí zdůraznit. A tam lije střelecké koule myslivecký mládenec, z nichž ta sedmá má být očarovaná, kdy za ním stojí ďábel, počítá s ním 1, 2, 3, 4, 5, 6, až ta sedmá bude očarovaná. A vždycky, když je jedna koule hotová, tak zazní orchestrální mezihra, potom zase se lije druhá koule a mládenec řekne druhá a za ním opakuje ďábel s kresleným hlasem druhá. A tak to jde až do té sedmé. Stává se, nebo stávalo se, že třeba ten hlas, aby byl opravdu strašidelný, tak byl natočený předem na magnetofon, tak potom inspicient pouštěl, Max řekl první, ďábel řekl první, no a jednou to spletl, Max řekl první a ďábel řekl druhá a teď to bylo celé posunuté. No a já jsem jednou šel za tím zpěvákem a říkám, prosím vás pěkně, nemůže se vám stát tady, že to se poplete? On říkal, nemůže, pane dirigente, tady mám kotlík, tady mám napsaný čísla jednotlivá, nehledě k tomu, že to bylo efektní, každá ta koule má svoje číslo jedno a taky svoji barvu, takže tam byly barevné dýmy, modrý, zelený, žlutý a tak dále. Nemůže se nic stát. Až jednoho krásného představení bylo první, první, druhá, druhá, třetí, třetí, šestá, a vlastně pátá. Kdyby nechal šestá, ďábel řekl šestá, nikdo by si vůbec nevšimnul, že by řekl třeba dvakrát šestá, ale tím, jak řekl vlastně pátá,
místo mezihry se neozvalo nic, protože tam mají začít lesní rohy, ale všichni od smíchu nemohli zahrát ani notu. Za mého působení v opeře nebyla ještě divadla vybavena technicky, tak jako v dnešní době. Všechno ještě bylo mechanické. Třeba v plzeňském divadle byly reostaty elektrické ještě z doby Františka Křižíka, které po rekonstrukci pak přišly do muzea. No, takže tam třeba bylo také propadlo, které obsluhovali dva technikáři, točili rumpálem a obsluhovali ho směrem nahoru a dolů. A v Rusalce vodník, který končí árii pomstím se, pomstím, kam říš má dosahá a zajíždí do hlubin jezírka, tak bylo domluvené, že na to, kam říš má dosahá, dupne. No a technikáři začnou stahovat a vodník v klidu sjede do hlubin. Jenomže vodník se nám nějak rozvášnil a právě tam je taková ta synkopa jako pomstím se, pomstím. Dupnul a pomstím se, pomstím. Je tam dvakrát, ale technikáři už začali stahovat a poměrně rychle, takže on už se držel jenom rukama toho obrubníku a napjatým hlasem, kam říš, má dát, to už visel za ruce a nohy měl ve vzduchu. Dosahá a dopad na madraci dolů.

Říkává se mezi lidmi, že dirigentství takzvaně je úžasně zdravé povolání. No, ono to tak není doslova. Je to zase dané tím, že je to v podstatě svým způsobem cvičení. A aby člověk vydržel, vůbec jenom vydržel stát 4 hodiny, protože to byla za mého mládí, když někdo si z mladých dirigentů nechal přinést židli a sedl si, no tak to byli všichni pohoršení v tom smyslu, co si to dovoluje ve zkouškách sedět. Takže už jenom vydržet 4 hodiny stát a potom 2 hodiny generálka, 2 hodiny koncert samo o sobě, no tak to chce nějakým způsobem fyzickou kondici. Teď měli k tomu, že každým úderem rukou ta energie se soustředí na páteřní obratle, protože když bouchnete do stolu, tak ta energie té ruky se rozplyne v tom stole. Ale když bouchnete rukou do prázdna, tak vlastně někde se ta energie musí vstřebat a ta se vstřebává ve vašem těle, které tím pochopitelně trpí. Tudíž já už odmala vlastně ještě od houslí, protože housliste vůbec, všichni muzikanti by měli dělat nějaké sporty nebo nějaká cvičení. Nemusí to být silové sporty, stačí to od jógy, pilates. Já třeba osobně rád plavu, jezdím na kole, lyžuju, to jsou 3 základní sporty. No a pochopitelně horskou turistiku, tu miluji. Takže tímto se nějakým způsobem udržuji. No a každé ráno, pochopitelně, každé ráno 10 minut, 1/4 hodiny cvičím. Prostě abych se rozhýbal, jsou to ty rotační cviky, hlava, ruce, trup, nohy, na zemi rotační cviky a to jedno souvisí s ostatními. Prostě aby se ty spalové skupiny nějakým způsobem rozhýbaly, aby nedošlo potom k přetržení, natržení, námaze, nějaké nerozcvičenosti a tak dále. Často dostávám otázku při takovém pestrém, složitém dirigentském životě, cestování, učení, různá prostředí, styk s různými lidmi. Je to všechno takové rozkolísané, by se dalo říct rozbředle, jestli vůbec je tady nějaký jednotící prvek nebo nějaké ukotvení nebo něco. Já říkám ano, něco. Každý to může nazývat to něco něčím jiným. My katolíci můžeme jednoznačně říct ano, je to víra. A ta je neměnná, o tu se vždycky můžeme opřít a z té vždycky můžeme vycházet.

V roce 92 byla světová výstava v Sevilla. A já jsem dostal pozvání tam k nově založenému orchestru právě při této příležitosti dirigovat mou vlast. Říkal jsem si, no, španělský orchestr Bedřich Smetana má vlast, no to bude práce. Ale práce nám šla velmi dobře. Orchestr hrál znamenitě a já jsem velmi brzo zjistil proč. Protože to byla mezinárodní výstava a oni byli konkurzi, aby ten orchestr byl mezinárodní, tak tam vlastně Španělé hráli akorát dva. A já už nevím, na které nástroje, ale jinak to obsazení bylo v podstatě slovanské, ruské, polské, české smyčce a americké, francouzské dechy. A to by se dalo říct, to byl orchestr snů. Nádherná barva, nádherné ladění, no prostě úžasný zážitek, který já jsem si odnesl a vždycky to mám jako ideál, vždycky, když se mě někdo ptá, jak bych si představoval ideální orchestr, tak bych řekl ano, slovanské smyčce a americký francouzské dechy. A to je ideál nádherného orchestru. Jsem rád, že mohu konstatovat za ta léta, co mě pán Bůh dopřál dirigovat, že mohu konstatovat, že vývoj jde dopředu nejenom v technice, ale i v umění a v hudbě. Já myslím v interpretaci. A teď mám konkrétně na mysli to, co práce nám třeba v 70. letech v orchestrech dávalo vyladit dechy, vyladit jednotlivé skupiny. Jak tato nimravá, by se dalo říct, a sisyfovská práce dnes už v podstatě není zapotřebí, protože jednak dnešní hráči mají ohromnou výhodu toho, že hrají na mistrovské dechové nástroje, o kterých se tehdejší generaci vůbec ani nesnilo. Samozřejmě, že na ně musí umět hrát, ale ta pusa nebo ty svaly, ty se nijak nevyvíjí. Ta technika, pochopitelně, tu má každá ta tělesná schránka, tu má každá daná. Ale ta dokonalost těch nástrojů, ta je obdivuhodná a samozřejmě ta právě tomu orchestrálnímu zvuku nesmírně pomáhá. Ve smyčcích to takové markantní není, protože ty smyčcové nástroje ty zůstávají v podstatě vyvinuté a tam záleží na tom akorát, tak jak se zrychluje běh ve sportu, tak samozřejmě se vyvíjí i technika, zrychlují se tempa, někdy bohužel je to i na úkor hudebnosti a celkový ten vývoj jde dopředu, ale ohlednuli se zpět, nelituju, že jsem se dožil umělecky nynějších časů.

dnes, když je ten svět otevřený, tak opravdu ta cirkulace těch umělců, to je úžasné, že k tomu mohlo dojít. Že jo? Tenkrát ta doba, o které jsem mluvil, že krajská divadla byla nabita obrovskými hlasy a úžasnými zpěváky, to bylo dané tím, že ten prostor byl uzavřený a že vlastně se nemohlo cestovat, protože jinak by samozřejmě ti dobří určitě nespívali v Brně nebo v Ostravě, ale určitě by zpívali v Berlíně nebo ve Vídni. Ale s velkým smutkem a s velkou žalostí pozoruju dění v dnešní kulturní sféře, kdy dochází k rušení různých institucí, k zániku operních scén, symfonických těles a slučování případně a tak dále. Já vím, že peníze nejsou všechno a bohužel, co se jednou zruší, tak to už se nikdy nevrátí. A je to velké ochuzení. Já vím, že v první řadě se člověk musí najíst a ve druhé řadě teprve může přemýšlet, kam jít takzvaně za kulturou, ale prozíraví velcí myslitelé vždycky doporučovali, ať se hlavně investuje do vzdělání, do kultury, protože kulturní a vzdělaní lidé, oni potom nemají moc chuti válčit. Teď se z okolností vrátím na místo činu. Já jsem oslavil 80 let svého života a měl jsem několik akcí v Olomouci, v Teplicích, ve svém mateřském orchestru, ale koncert mým 80 nám budu dirigovat také v Ústeckém divadle. Tam, kde víceméně jsem před mnoha lety, v letech 74 až 79 vedl operní soubor. Moc se tam těším, protože jsem tam od té doby nebyl. Za ta léta jsem samozřejmě prožil mnohé koncerty, mnohé zážitky, ale totéž prožilo i to divadlo, takže z toho důvodu se tam opravdu moc těším. A v současné době, kdy jsem šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice, tak je to vlastně ten týž kraj, tak musím říct, že ten kraj se ohromně změnil, že ta začouzená, zapáchající část naší republiky, kde odumíraly stromy, kde byly mlhy, že nebylo vidět doslova na krok, kdy si vzpomínám, že na Litoměřickém mostě došlo k nehodě, že dva řidiči s rozbitými hlavami byli přivezeni do nemocnice a když pak přišli vyšetřovatelé na místo srážky, tak zjistili, že vozy jsou nepoškozené a že k tomu zranění došlo tím, že oni byli vykloněni z okének a řídili podle středové čáry a srazili se hlavama, protože se navzájem neviděli. Taková tam byla mlha a to já jsem sám zažil. Takže ten kraj se ohromně změnil a opravdu je to teď kvetoucí, krásný, barevný, pohodový kraj a já tam vlastně zažívám, by se dalo říct, sklonek svého uměleckého života. S orchestrem si báječně rozumíme, jak po stránce lidské, tak i po stránce umělecké. Dělali jsme několik opravdu uměleckých počinů. V poslední době jsme se vypořádali třeba se Sukem, s Azraelem, s jeho pohádkou Léta. Teď budeme hrát pohádku Radus a Mahulena, ale nepůjdeme daleko k dalším mistrům. Málera první, teď jsme dělali obrovskou symfonii, Málera šestou, tragickou, Stravinského Svěcení jara. Samozřejmě jsou to díla závažná, těžká, musíme se jim věnovat. Nejde to zahrát v normálním zkouškovém čase. Samozřejmě každý tento počin je vykoupený, jak Churchill říkal, slzami a krví potem, ale ty výsledky potom opravdu stojí za to.

0: Slyšeli jsme pátou, tedy závěrečnou epizodu osudů houslisty a všestranného dirigenta Petra Vronského. Pořad připravila Eva Ocisková v technické spolupráci s Janem Braunerem a odvysílané díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Do Polska dorazí dalších 5 000 amerických vojáků, posílení oznámil prezident Trump. Festival Open House Praha zpřístupní o víkendu víc než 100 běžně nepřístupných budov. A bude polojasno až oblačno, v Čechách se později vyjasní, teploty až 25 stupňů. Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem, nebyl očkovaný. Českému rozhlasu to potvrdila krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, podle které dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Vakcinace proti záškrtu je povinná. Podle hygieniků by proto rodiče měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Na brněnském výstavišti začal sudetoněmecký sjezd. V Česku je vůbec poprvé, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je zítra třeba tradiční pouť smíření, která připomíná odsun Němců. Pořádání sjezdu vyvolalo kontroverze, odpůrci proti němu plánují několik protestů. S akcí nesouhlasí ani vládní koalice, která ve sněmovně minulý týden odhlasovala usnesení, aby organizátoři sjezd zrušili. Policie oznámila, že kvůli sjezdu i protestům posílila v Brně hlídky. Americký prezident Donald Trump vyšle do Polska dalších 5 000 vojáků. Jeho rozhodnutí přivítal ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz i prezident Karol Nawrocki. Ten na sociální síti X napsal, že polsko-americká aliance je důležitým pilířem pro bezpečnost Polska i celé Evropy.
2: Americký prezident Donald Trump oznámil, že navýšení počtu amerických vojáků v Polsku o dalších 5 000 je výsledkem vítězství Karola Nawrockého v loňských prezidentských volbách a dobrých vztahů s ním. Podle deníku New York Times ale toto rozhodnutí zaskočilo Pentagon. Ještě dříve totiž šéf Bílého domu oznámil pozastavení rotace 4 000 amerických vojáků v Polsku, což pobouřilo část republikánů. Nyní zatím není jisté, jací vojáci do Polska dorazí, zda se jedná o dříve pozastavenou rotaci nebo jde o vojenskou podporu nad rámec dosavadní přítomnosti. O posílení přítomnosti spojeneckých vojsk usilují také prezidenti pobaltských států. Kvůli narušování vzdušného prostoru cizími drony také vybízejí k tomu, aby se mise pro dohled nad vzdušným prostorem proměnila na misi obranou. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Města Pokrovsk a Mirnograd v Doněcké oblasti Ukrajiny jsou zřejmě už pod plnou kontrolou okupační ruské armády. Vyplývá to z map projektu Deep State, který dlouhodobě monitoruje vývoj na frontě.
3: Podle map projektu Deep State ruská armáda zcela ovládla Pokrovsk a sousední Mirnohrad už minulý týden. Nejdéle vydržela obrana Mirnohradu, ale ukrajinské velení zřejmě rozhodlo o stažení sil z tohoto hornického města, aby zabránilo jejich úplnému obklíčení. Generální štáb ukrajinské armády zatím pád 2 měst v Donbasu oficiálně nepotvrdil. Projekt Deep State předpokládá, že dalším cílem soustředěného ruského útoku se stane nedaleké město Dobropil, ležící jen 10 kilometrů od nejbližších ruských pozic. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici K.H. Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a ležáků.
4: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
5: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 000.
6: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
5: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Víc než stovka běžně nepřístupných budov se o tomto víkendu otevře zdarma veřejnosti. 12. ročník festivalu Open House Praha zve na komentované prohlídky, které navazují na doprovodný program. Přístupné budou historické budovy a další instituce, třeba loděnice v pražském Podolí nebo vodárenská věž na Letné.
7: Jedním z hlavních témat letošního ročníku jsou proměny města. Program nabídne taky řadu novinek.
8: Například letos otevíráme poprvé stodůlky a dvě zajímavé budovy, které mají velmi silný historický příběh, Hajčí dvůr a Soukupovský statek.
7: Popisuje za festival Michaela Pánková.
8: Taky určitě palác poštovního šikového úřadu na Václavském náměstí, který vlastně postavil architekt slavící letos výročí, František Rojt. Je tam nádherná hala, jsou tam nádherné zachovalé části interiéru.
7: Součástí festivalu budou i prohlídky rozhlasových studií budovy Národního domu v Praze Karlíně. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude převážně polojasno až oblačno. Večer se v Čechách vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů v Celsia. V tisíci metrech na horách naměříme kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách až 21. V Čechách povane slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný vítr do 6 metrů za sekundu a večer zeslábne. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Vltava je tady pro vás i v pátek 22. května. Vracíme se k programu, v rámci kterého spolu zavítáme hned na dvě výstavy a jednou z našich kulturních zastávek bude i divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě. Zůstaňte s námi, hezký den vám ze studia přeje Dagmar Kopečková.

Jízdu Valkýr z opery Valkýra Richarda Wagnera nám zahrál orchestr Metropolitní opery v New Yorku. Za vším hledej ženu. I za hudbou skladatele Antonína Dvořáka se ukrývají. Svědčí o tom chystaná výstava v Dvořákově památníku ve Vysoké u Příbramě. Expozice návštěvníkům představí osudy pozoruhodných žen, které ovlivnily osobní i tvůrčí svět hudebního génia. Tématu se věnuje server novinky.cz. Výstava prostřednictvím dopisů, fotografií, osobních předmětů a dalších archiválií přibližuje zejména životy pěti sester Čermákových, které se spolu s Dvořákem každé léto na Vysoké setkávaly. V počátcích kariéry mu byla podle ředitele památníku Vojtěcha Poláčka zřejmě múzou Josefína, která ho u Čermákových okouzlila ještě jako domácího učitele hudby. O ruku však požádal její mladší sestru Anu, s níž uzavřel pevné, mnoha dětmi obdařené manželství. Blízký vztah měl skladatel i k dalším členkám rodiny Čermákových. Shodem domácnosti pomáhala manželům Dvořákovým tchýně, která bydlela ve stejném domě v pražské Žitné ulici. Ruku k dílu přiložila také švagrová Terezie, doprovázela Dvořákovy děti na zámořské cestě do Spojených států. Expozice se podle Vojtěcha Poláčka dotkne velmi těžkého života 19. století z pohledu žen. Jak krušné bylo ovdovět, nebo se naopak nikdy neprovdat. Výstava nastiňuje osudy zhruba 20 žen, včetně jejich každodenních domácích prací. Výstava Ženy na Vysoké s podtitulem Žačky, švagrové a lásky Antonína Dvořáka bude zpřístupněna od této neděle 24. května až do 28. října. Více čtěte na serveru novinky.cz a z Dvořákova památníku se už za okamžik přesuneme do divadla Antonína Dvořáka, tak zůstaňte s námi.

0: Je 12 hodin 18 minut a na Vltavě dozněla část smyčcového kvintetu C-dur Michaela Haydna. V divadle Antonína Dvořáka v Ostravě měla včera premiéru nová inscenace Prokofjevovy opery Hráč, díla, které vzniklo podle stejnojmenného románu Fjodora Michajloviče Dostojevského a které patří k výrazným titulům operního repertoáru 20. století. Režie nové inscenace se ujal Jiří Nekvasil, hudebního nastudování Marek Šedivý. Na premiéře byla operní publicistka Helena Havlíková, kterou teď vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Krásné poledne.
0: Heleno, Prokofjevův Hráč nepatří zrovna často uváděným operám. Čím je podle vás toto dílo tak specifické a proč může být pro dnešního diváka zajímavé?
1: Takhle, ona to není tradiční opera, ale spíš takové nervní, horečnaté hudební divadlo. Prokofjev vychází z Dostojevského stejnojmenné prózy s těmi tématy závislosti, ponížení, touhy po bezpracně získaných penězích a společenském vzestupu. A v tom si myslím, že je Hráč vlastně velmi současný. Ruleta tu není jen nějaké konkrétní kasino, ale model světa, ve kterém vztahy určují peníze, láska se mísí s manipulací, každý předstírá něco, co není a naděje se mění v posedlost. To jsou témata, která dnes nemusíme vztahovat jen k hazardu, ale obecně ke společnosti vlastně založené na tlaku, na výkon, na úspěch, okamžitý zisk a iluzi, že jednou šťastnou náhodou lze vlastně změnit celý život. Hudebně Prokofjev v Hráči ještě není tím skladatelem neoklasické elegance, čili není to opera, která by diváka nějak ukolebávala k svou krásou, ale dílo plné prudké energie, ostrých kontrastů i sarkazmu.
0: Režisér nové ostravské inscenace Jiří Nekvasil před premiérou mluvil o expresivním a lehce groteskním stylu inscenace. Jak to podle vás fungovalo přímo na jevišti?
1: Ono se to projevovalo spíš ve scenografii a v extravagantních kostýmech, než v samotné režii. Režie Hráče je totiž náročná tím, že kromě takového velkého dramatického obrazu kasína je opera postavená hlavně na deklamativním stylu, na dialozích, monolozích. Mnohem méně na těch dramatických situacích. Na studování pomohlo, že inscenátoři přenesli děj z roku 1865, kam ho situoval podle Dostojevského i Prokofjev, do expresionismu 20. let minulého století, tedy do dobu vzniku opery s přesahy do současnosti.
0: Mluvila jste o kostýmech, o scéně a jak tedy hodnotíte vizuální stránku inscenace?
1: Zajímavá byla. Scéna Daniela Dvořáka převádí Dostojevského hotel a kasíno, toho fiktivního lázeňského Roulettenburgu, do stylizovaného prostoru. V něm zelené, modré, fialové nasvícení, taková dekorativní geometrická konstrukce, projekce a hlavně obří ruleta evokují obraz světa ovládaného náhodou, kalkulem a vlastně i posedlostí. No a k tomu kostýmy Sylvie Zimuly Hanákové a Luďka Kellnera s takovou groteskní nadsázkou a mondénní extravagantností vytváří panoptikum figur ve hře, ve které vlastně každý něco sází a každý prohrává.
0: A když k tomu ještě přidáme Prokofjevovu hudbu, která bývá označována za mimořádně nervní, rytmicky elektrizující, jak se s partiturou vyrovnal dirigent Marek Šedivý a orchestr Národního divadla Moravskoslezského?
1: Tak velká výhoda je, že jak Marek Šedivý, tak orchestr ostravské opery mají s hudbou 20. století opravdu řadu zkušeností. Zužitkovali ji i v Hráči. Tu Prokofjevovu opravdu dravou, úsečnou, nervní partituru hráli s plnou energií, která ale někdy vedla až k jednotvárnosti v té převažující silné dynamice.
0: A jak si vedli představitelé hlavních rolí?
1: Tak těch rolí je tam spoustu, tak to zkusím nějak se zvládnout. Jak jsem říkala, opera je založená na konverzaci, takže klíčové je rozehrání těch komplikovaných, ambivalentních charakterů postav. To se v režii Jiřího Nekvasila dařilo jen částečně. Ústřední dvojicí je mladý učitel, domácí učitel Alexej a Polina, schovanka generála. Luciano Mastro jako Alexej sice disponuje s velmi zvučným tenorem, ale typově spíše naznačil, že není to žádný romantický milovník, ale ponížený a vzdorovitý vlastně antihrdina, jehož obsesivní sebezničující cit k Políně ho žene do stále riskantnější hry se sebou samý. Aně Nitrové se při suverénním pěveckém výkonu podařilo tu Pavlínu Polínu přesvědčivě vystihnout v takové kombinaci ženy hrdé až krutě manipulující a zároveň vnitřně zraněné. Klíčovou postavou opery je Bábinka. Třeba, že je upoutaná na invalidní vozík, Stanislava Jirku využila ten vděčný typ panovačné svéhlavé stařeny, která udělá škrt přes rozpočet hlavně generálovi, ten se klepe na to její dědictví. A přitom sama se stane obětí mechanismu té rolety. No a v postavě generála zdůraznil basista Martin Gurbal prázdnotu až směšnost úpadku jeho aristokratické důstojnosti a závislosti na mondéní Blanche, která v podání Elišky Zajícové s takovou chladnou vypočítavostí jde jenom o společenský status a peníze.
0: Operní publicistka Helena Havlíková hodnotila novou inscenaci Prokofievovy opery Hráč, která měla včera premiéru v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Heleno, děkujeme.
1: Děkuju a spoustu báječných zážitků s operou.

0: Tomáš Netopil diriguje Faustovo prokletí Hektora Berlioze.
1: Jedna z mnoha variací na faustovský příběh v podobě monumentálního oratoria pro sóla, dva sbory a velký orchestr.
0: Přímý přenos provedení Faustova prokletí poslouchejte 25. května od 20 hodin na Vltavě.

Na Vltavě dozněla druhá část kvartetu pro fagot, dvě flétny a basso continuo d-moll Georga Filipa Telemana. Před chvílí jsme vám na Vltavě nabídli recenzi Prokofjevovy opery Hráč, kterou uvedlo Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě. A u divadla zůstaneme i nyní. Je tady kulturní kvíz.

0: Polední Vltava.
1: Dnes se ptáme, co v dramatickém umění znamená pojem katarze. Katarze, z řeckého katarzis, očištění, je v dramatickém umění hluboký vnitřní prožitek diváka a vnitřní očista člověka, která následuje po dramatickém zážitku ohrožení nebo zla. Dochází k němu v závěru divadelní hry nebo třeba epického filmu, po vyvrcholení děje a vypjatých emocích, kdy katarze nastává typicky u protagonisty. Očišťuje jeho vnitřní či vnější konflikt, který byl motorem celého příběhu, a demonstruje změnu, ke které v celém příběhu došlo. Tedy, že na konci hlavní hrdina není takový, jaký byl na začátku. Je něčím změněný, o něco ponaučený, zkušenější, vyrovnanější a tak podobně. Divák má možnost ztotožnit se s osudem hrdinů, prožít s nimi utrpení a nakonec pocítit úlevu a osvobození. Katarze tak umožní člověku vyrovnat se s tragickými stránkami života a odnést si z příběhu mravní ponaučení a vnitřní smír. S katarzí je tedy spojen pocit úlevy, očištění a vnitřního klidu. Doufám, že podobně příjemné pocity ve vás probouzí i vysílání Českého rozhlasu Vltava a že i nadále zůstanete v naší společnosti.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Charles Ives, třetí část jeho symfonie číslo 1 nám zahrál orchestr Los Angeles Philharmonic. Fotografie je jako švihání proutkem do potoku času. Tak se jmenuje výstava děl jednoho z nejvýznačnějších českých fotografů Pavla Baňky v Pražské galerii Fotografik. Čerstvý 85-tník patří k předním osobnostem zmíněného uměleckého žánru u nás. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách prestižních světových uměleckých domů. Spoluzakládal časopis a galerii Fotograf a stál u zrodu ateliéru fotografie na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem nejdřív vysvětluje poetický název své aktuální výstavy. Jak říká, jde o básnickou nadsázku a už ani neví, kde k ní přišel.
1: Fotografie vlastně vzniká v tom momentě, kdy člověk zmáčkne spoušť a samozřejmě to neznamená, že zůstane, že se povedla nebo že prostě taková, jak by člověk chtěl. Pak na ní se ještě pracuje samozřejmě, ale samo o sobě je to prostě to švihnutí proutkem do potoka času, protože to zastavuje ten moment. Protože jsou to setiny, vteřiny třeba, nebo tak. Potom u mě tam zejména práce se světlem třeba. A já právě unikám z takový jenom přímý popisnosti. Samozřejmě, která má taky smysl v dokumentární fotografii, velký smysl a může být velice silná. Ale já tu fotografii používám jako nástroj. Dost často vlastně jsem trošku jako malíř, který štětcem něco doplňuje, protože třeba často používám i vícenásobné expozice, vracím se k tomu pak s pohybem a tak dále, takže vznikají jakýsi kinetické věci nebo takový až postkubistický, protože tam vznikají lomy různý, protože já mám rád, když to není polopatě.
2: Co všechno tady na té výstavě Galerie Fotografik ve Stříbrné ulici na krásném místě, kousek od divadla na Zábradlí, vystavujete?
1: Jsou to věci z různých období, počínaje 80. letama a tam byly hodně silné moje inscenované fotky. Mnoho z nich jsem udělal v Americe, to musím přiznat, že my jsme se dostali do Ameriky velice brzy, ještě za bolševika, bolševik potřeboval valutu, takže nám dovolilo, když nám tam nabídli výstavu. Mě a mojí ženě, která je sochařka a taková mixmediální umělkyně Jindra Viková, tak jsme tam prostě odjeli a byli jsme tam třeba i půl roku na rezidenčním pobytu. A nebo jsme ji učili potom později v 90. letech. Pro mě to bylo obrovský objev, nejenom teda Amerika, ale potom taky podobně jsem byl v Velké Británii, ale to už bylo později, to už bylo v tomhle století. Takže tyhle pobyty mě hrozně měly a zejména teda ten první pobyt pro mě třeba bylo úžasný objevovat černošskou rasu, černošský element. Tady jsme to neznali vlastně a pro mě to bylo něco tak novýho. Takže mám teda tady zrovna jednu fotku, jmenovala se Anisa a jmenuje se to Podpírání. A já jsem tam byl pozvaný, jmenuje se to Lightworks, kde jsem byl na rezidenčním pobytu na měsíc a mohl jsem tam fotit, co jsem chtěl. Měl jsem tam většováky, všecko. A byl tam i ateliér. A ona tam vedle dělala s dětma, měla takovou vlastně trošku jako mateřská školka, že se starala o děti sama. Byla svobodná matka, která tam měla jednu dcerku malou a v podstatě o ty děti se tam starala. Celý ten program jich dělala. A já jsem se jí zeptal takovou angličtinu, hodně slabou ještě, tak jsem říkal, would you like to collaborate with me? So, jo, prostě jsem ji přesvědčil a vzal jsem ji do takového ateliéru, co by tam učili na té vysoké škole, která tam byla. Ten ateliér, kde byly všechny světla s těma bleskama a tohle všecko to tam bylo. No a já jsem první, co mě, jsem vyfotil pár věcí takhle normálně a pak jsem říkal, could you take off your dress? No a ono to kokujo, teda, no, prostě nějak se nebránila. Takže jsem dělal akty a protože oni tam taky měli nějaký, že tam byly výstavy a to, tak tam byly rozebrané kovové rámy, tak jsem ty rámy použil jako podpěry jakýsi, trošku to připomíná Dalího, takový to podpírání, takže to se jmenuje supporting podpírání, no, tak to jenom jako jedna ukázka. A já jsem rád dělal takový podivný přetváření skutečnosti, takže proto tam mám třeba ty zrcadla. ty pruhy zrcadel v krajině na zahradě velký. Se udělal konstrukci, kde ty pruhy zrcadel jsou tak nastavený tak, že ty modely se odrážejí v nich, ale zároveň je někdo za těma zrcadlama. Takže vzniká zase takový pronikání, který je podivný a zvláštní. A přitom to není žádný Photoshop, je to všecko pravý, jo. Opravdový, akorát, že to je jenom pro chvíli, to se musí zmáčknout a zachytit a hotovo.
0: Říká fotograf Pavel Baňka. Retrospektivní výstava jeho prací s názvem Fotografie je jako švihání proutkem do potoku času je v pražské galerii Fotografik k vidění do 20. června.

John Coltrane a Johnny Hartman vás provázejí páteční polední Vltavou s datem 22. května. Slova se tento týden naposledy ujímá hudebník a spisovatel Ivan Palacký. Představuje knihy, které v jeho životě hrají důležitou roli.

0: Moje současná knihovna je syntézou několika konstrukčních postupů vypozorovaných během návštěv u známých. Můžeme říci, že je to jakýsi modifikovaný Navrátil. Zdaleka však nedosahuje elegance knihovny cestovatele Zikmunda, kterou Miroslav Navrátil navrhl a na níž zúročil své zkušenosti z výroby lodí a saní z ohýbaného dřeva. Police na knihy nesou po stranách takzvané zubatky, což jsou bočnice ze zvlněných vrstvených březových dých. To umožnilo vytvořit flexibilní podpory pro libovolný formát často objemných publikací. Mé police jsou z 30mm borovicové spárovky, do jejichž kratších ran jsou zafrézovány kovové závity. V nich vězí černé šrouby, spočívající na příčkách z 5mm kulatiny. Stojiny tvoří stejné jeklové profily, jaké jsme si už popsali. U této knihovny jsem musel a vlastně i chtěl modifikovat a syntetizovat. Je křížencem několika odpozorovaných řešení. Mám vizi a neváhám ji použít. Představuji si, že jako v nějakém snu, který ignoruje statické zákony, se všechny tyto mé knihovny spojí v jeden celek, stanou se součástí prostorové mřížky, kterou lze procházet. Netrpělivě očekávám, že snad už brzy budu velmi bohatý a pořídím si malý venkovský zámeček a v něm, v největším ze sálů, v divadelním salonku, tu strukturu postavím, nebo spíš nechám podle svého návrhu zbudovat. Řeknu měkce těm několika najatým venkovským řemeslníkům. Podívejte se, představuji si něco podobného indickým stupňovitým studnám z 11. století, takový zmenšený model Ranikivav. Jde pro vaši představu o velkou kamennou konstrukci s mnoha schodišti, která vedou dolů k vodozásobní šachtě, jen v našem případě provedenou ve dřevě. Vstupovat se do ní bude nízkými dvířky, jako do japonského čajového domku, aby se člověk, než do knihovny, či zde do všech pěti knihoven vstoupí, musel bezděčně trochu uklonit a pak se ovšem hned v jakési pomyslné přetlakové komoře napřímit. Tomu se v architektonickém navrhování říká expanze a snížení u vstupu zase komprese. Tak označujeme virtuózní střídání výšek jednotlivých prostor. Návštěvník přijde v té otevřené konfiguraci na rozcestí, na podestu, do bodu, odkud spatří všechny mé knihovny. Z centrálního plata si to k ním namíří a posléze uvolněně korzuje od jedné k druhé. Přízračná megastruktura se může zdát nekonečná, leč infinitum je jen přelud. Náš objekt se do barokního divadla vměstná docela pohodlně. A že bude má budoucí zámecká knihovna plně bezbariérová, proto bych v ní návštěvou rád viděl i tu paní v zelených šatech z Tatyho filmu Playtime, jak elegantně výjíždí pomalu do restaurace na kolečkách ukrytých pod sukní. Co tenhle detail v tom filmu pro pána krále znamená? Chci tam jen tuhle tichou, pojízdnou situaci, jinak klid na čtení. Protože někteří říkají, že číst by se vážně mělo. Cože? Že vám to celé připomíná lešení? Ono to ovšem je lešení. Dřevěné s kovovými uzlovými body a jsou do něj vetknuty moje knihovny Univerzál, Modřínová, UP Závody, Mondrián, Trubková i modifikovaný Navrátil. Všechny tu defilují v různých úrovních, propojeny návlekovými a příložkovými spojkami. Tato moje budoucí knihovna je přístupná pro jednotlivce i malé skupiny pouze po předchozí domluvě. Po uzavření běžného provozu mimo svátky použijte prosím fosforeskující zvonek vlevo dole. Prostor není a nikdy nebude způsobilý pro volný pohyb návštěvníků.
1: O svých setkáních s knihami hovořil tento týden v knižním pólu hudebník a spisovatel Ivan Palacký. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, Když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Knihovnu Václava Havla opustila většina zaměstnanců i členů správní rady. V roce nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta tak známá instituce čelí vážné personální i finanční krizi. Odchod oznámil také miliardář a dlouholetý hlavní sponzor Zdeněk Bakala. Ředitel knihovny Tomáš Sedláček zároveň čelí ze strany zaměstnanců ostré kritice. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu asi za 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez reagoval, že jde o lži a provokace. Havana říká, že podmínky teprve posuzuje a o politickém systému vyjednávat odmítá. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze otevírá novou výstavu. Mapuje fenomén chataření a ukazuje, jak se v průběhu 20. století proměnila architektura chat a rekreačních letních domků. Součástí expozice je i originální nábytek a vybavení. A počasí bude převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách až 21. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Další hodina vltavského vysílání je před námi. Kromě aktualit ze světa kultury vám nabídneme také kvalitní výběr hudby a začneme tvorbou Karla Filipa Emanuela Bacha. Hezký dobrý den vám přeje Dagmar Kopečková.

Berlínská akademie staré hudby nám zahrála třetí část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo A-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Divadelní spolek Jedl v režii Kristýny Nebeské a Maxima Bita se v inscenaci Prokletí domu Manových vydal do zákoutí domácnosti, v jejímž čele stojí Thomas Mann, významný spisovatel a držitel Nobelovy ceny za literaturu. Na inscenaci se na webu Divadelních novin zaměřila Nina Briatková. Veřejnost má podle ní často pocit, že světově proslulé osobnosti velmi dobře zná, i když se s nimi nikdy osobně nesetkala. Zatímco děti a blízcí rodinní příslušníci zaneprázněných prominentních osobností řeší opačný problém. Podléhají pocitu, že žijí pod jednou střechou s cizím člověkem, kterého vídají jen zřídka. Thomas Mann měl se svou manželkou 6 dětí. Inscenační tým se zaměřil na 2 nejstarší potomky, Eriku a Klause. Jejich životní osudy byly rovněž pozoruhodné. Jejich význam však zastínila sláva geniálního otce, s čím se sourozenci Mannovi snažili po celý život vyrovnat a zároveň se vymezit vůči kultu osobnosti slavného spisovatele. Inscenace podle recenzentky nezachycuje pouze dětství sourozenců plné samoty a rodičovského odstupu. V průběhu představení neplyne jen reálný čas, ale proměňuje se i čas fikční, díky čemuž může publikum sledovat postupné dospívání Eriky a Klause. Přestože rodina Mannových nebyla v žádném smyslu slova obyčejná ani tuctová, v něčem se přece jen podle recenzentky od ostatních nijak nelišila. Touha dětí po pozornosti workoholických rodičů nezmizela ani dnes. Prokletí domu Mannových připomíná, že sláva a úspěch nedokážou zacelit trhliny v dětské duši. Více čtěte na webu Divadelních novin.

0: Členové Benevicova kvarteta Lukáš Pavlíček nám zahráli čtvrtou část kvartetu B-dur pro hoboj, housle, violu a violončelo Jana Křtitele Vaňhala. Které tradice americké kultury v sobě tvorba Boba Dylana spojuje? A v čem tkví lehkost a zdánlivá obyčejnost jeho tvorby, díky níž mohou mít někteří méně znalí posluchači pocit, že na tom nic není? A existuje vůbec nějaká alba Boba Dylana, která Petr Onufer nemá rád? Na to se redaktorka Šárka Jančíková v posledním díle Dylanovského cyklu zeptala právě zmíněného anglisty, překladatele a odpovědného redaktora souborného vydání Dylanových textů.
1: V jistém ohledu se, myslím, dá říct, že opravdu Dylan je jednou z ústředních postav americké kultury a spojuje v sobě hned několik tradic, které činí tu Ameriku jedinečnou. Staví na tradici černého blues, staví na bílém country, není hluchý k různým vlivům, ať už latinské hudby, cikánských písní. Umí čerpat z vysoké literární tradice, stejně tak jako z nějakých kovbojských balad nebo jižanských popěvků. Byl jedním z iniciátorů protestního hnutí 60. let a zároveň tomuhle protestnímu hnutí velmi brzo dokázal utéct, protože ho jistým způsobem odpuzovalo i děsilo. Dneska působí jako jakýsi ambasador těch starých zašlých časů, v níž ale dokáže vykutat něco nového. Najdete v něm věci, které jsou příznačně americké, Dylan je v mnoha ohledech nesmírně bytostný Američan a zároveň nadnárodní, nadčasové, i proto se prostě Dylan poslouchá po celém světě, minimálně v západní civilizaci, protože prostě sice mluví o těch velice amerických věcech, často opravdu velmi striktně regionálně definovaných, ale zároveň z toho vychází nějaká nadosobní výpověď. V tomhle se podobá všem těm americkým velikánům, když William Faulkner píše o tom svém imaginárním Jognapatohovském kraji, tak píše opravdu o jednom jižanském okrese, kde znal každý kámen. Dylan takhle lokálně ukotven není. Dylan opravdu jako pendluje po Americe a píše o těch jednotlivých místech a vlastně nikde není tak úplně doma. Ani ve svém rodném státě, ani v Kalifornii, kde žije, nebo v New Yorku, kde také rád pobývá. Ale je to v mnoha ohledech bytostně americký umělec. Ale tuhle americkost dokáže prezentovat takovým způsobem, že si z ní něco vezmeme, i když k Americe nemáme žádný vztah a vlastně nás vůbec nezajímá.
2: Tvorbu Boba Dylana máte rád jak sám jako hudebník, tak zároveň s ní trávíte i čas jako redaktor. Máte nějaké vyloženě oblíbené období nebo oblíbená alba, ke kterým se vracíte?
1: Já mám spíš

0: Home, Highway 61 Revisited a Blonde on Blonde jsou prostě malé zázraky nebo velké zázraky hudby 60. let. Jeho srdcervoucí album Blood on the Tracks je prostě milník hudby 70. let. Jak jsem říkal, v těch osmdesátkách takovéhle favority nemám snad až ke konci dekády, ale potom to obrození, které Dylan ve své tvorbě zažil, počínaje tím přelomovým albem Time Out of Mind, je nemyslitelné u nějakého jiného umělce. Na stará kolena vyšvihnout takovýhle výkon, nasadit tu laťku zase takhle vysoko a držet se jí vlastně až dodnes do svých 80 let, to je prostě něco pozorovného, včetně posledního alba, které vyšlo v době, kdy vlastně od Dylana nikdo už skoro nic nečekal, protože předtím vydával cover verze sinatrovských hitů a všichni si říkali, že už to možná Dylan s autorskou tvorbou zabalil a on najednou z ničeho nic přišel s albem, které všem vyrazilo dech. Já vlastně nemám desku v Dylanovi, na které bych si něco pro sebe nenašel a ve svém nekritickém a bezvýhradném obdivu k tomu mistrovi si myslím, že jsem až otravný. A jsem si samozřejmě vědom jeho limitů. Limity má každý, limity má i Shakespeare. Na druhou stranu mě prostě nad Dylanem vždycky má posvátná hrůza, čeho všeho je ten člověk schopen. A jak nenápadně to někdy působí, než se do toho opravdu ponoříme. Lidé, kteří Dylana neznají, tak dovedu si představit, že ho mají plné zuby, protože se o něm všude mluví a všichni milovníci Dylana se můžou zbláznit, jak je Dylan skvělý a vždyť to vlastně působí docela obyčejně. Ale ono to tak prostě není. Ta obyčejnost je právě tím, že Dylan do sebe dokázal inkorporovat obrovské množství americké hudební tradice, světové literární tradice, vybudovat si zcela jedinečný hlasový projev, osobní projev, umělecký projev a to vše činí s nebývalou samozřejmostí a možná právě ta samozřejmost vyvolává dojem, že to je vlastně jednoduché, že na tom nic není. Vždycky mě může vzít čert, když slyším, že Dylan je vlastně nezajímavý zpěvák a že neumí zpívat nebo neumí hrát na kytaru a tak. To je prostě celkem snadno vyvratitelný nesmysl, ale úporně se vždycky traduje. Dylan je nenápadný mistr slova, melodie i projevu a nepotřebuje nikde tlačit na pilu, protože s tím, co má k dispozici, tak vytvoří něco zcela ojedinělého a mimořádného. Ani nemusí sát po nějakých bombastických efektech nebo neobvyklých nástrojích a zvucích nebo patetických gestech, protože s ním, co má k dispozici, opravdu to nakombinuje do jedinečné podoby.
1: Říká Petr Onufer, znalec tvorby Boba Dylana a odpovědný redaktor souborného vydání jeho textů v nakladatelství Argo. Slyšeli jsme závěrečnou část seriálu o Bobu Dylanovi, který pro nás připravila redaktorka Šárka Jančíková.
2: Leže ve vaně, zamilovaně, pěju i vaně dumku. Dumku pěju jí, čímž jí sděluji, že jí daruji sumku.

Kdo mi zamezí, ležet zamezí, baštit hovězí pádlem. Pěti s Anitou, píseň masitou, s bradou pokrytou sádlem. Netřeba je člověku žíti zrovna v pravěku, chceli slonem na špeku obohatit čundry, pakliže chceš dobrotu z mamutího chobotu, stačí zajet v sobotu do sibiřský tundry. La la la la la la la la la la la la la. Stoje na laně, hledím na laně, angažovaně zívám. Myslím na špital, čtu si Kapitál, abych neškytal, zpívám. S bujným potem na čele zpívám píseň vesele, nechce se mi Angele, přinášet ti růže, usmívám se na sládle, smažím tura na sádle.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami napříč národy i náboženskými konfesemi.
0: Každou neděli od 8 hodin na Vltavě.
1: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Je 13 hodin 23 minut a na Vltavě dozněla třetí část symfonie číslo 1 D-dur Sergeje Prokofjeva.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Tento týden vám nabízíme v odpolední povídce tvorbu rakouského spisovatele Petra Altenberga. Rakouský spisovatel zůstal autorem jediného stylu, stal se mistrem v psaní drobných próz. Dnes si poslechneme další hrst minutových románů, natočených v ostravském studiu Českého rozhlasu. Název zní Sanatorium pro nervově choré a kromě jiného znovu připomíná i Altenbergův vlastní životopis. Život byl pro něj tragikomedií, v níž bolest zastíral rozjařeností a s trpkou ironií prezentoval na odiv stavěný sentiment. Povídka startuje už za pár minut.

0: Groove Keepers, česká jazzová kapela v čele s Janem Kořínkem, který je také autorem skladby, která dozněla v našem vysílání. Její název zní Blues for Katy. Ladíte Český rozhlas Vltava, je 2:30.
1: Povídka.
0: Tvorba Petra Altenberga vás tento týden provází vysíláním Vltavy. Sanatorium pro nervově choré je název dnešní povídky. Z překladu Jana Hanče ji připravil Libor Magdoň. Účinkuje Tomáš Jirman, kterého režijně vedl Marek Pivovar. Příjemný poslech.

Vlastní životopis. Narodil jsem se roku 1862 ve Vídni. Můj otec je obchodník. Má jednu zvláštnost. Čte pouze francouzské knihy. Již celých 40 let. Nad jeho postelí visí pozoruhodný obraz jeho boha Viktora Iga. Ne, na tomto světě už není druhý takový idealista. Zeptali se ho jednou, nejste hrdý na svého syna? Odpověděl, příliš se mne nedotklo, když celých 30 let byl budiš k ničemu. Není tedy pro mne žádná zvláštní podsta, když z něho teď je básník. Dal jsem mu svobodu. Věděl jsem, že je to hazardní hra. Spoléhal jsem na jeho duši. Ano, nejvznešenější a nejpozoruhodnější ze všech otců, dlouho jsem zneužíval tvého božského daru svobody. Miloval jsem vroucně vznešené i pramálo vznešené dámy. Toulal jsem se po lesích. Byl jsem právníkem, aniž jsem studoval práva. Medikem, aniž jsem studoval medicínu. Knihkupcem, aniž jsem prodával knihy. Milencem, aniž jsem se oženil. A nakonec básníkem, aniž jsem skládal básně. Neboť jsou mé drobnosti básně? Naprosto ne. Jsou to extrakty. Extrakty života. Život duše a nahodilého dne, vtěsnaný na 2 až 3 stránky a zbavený všeho zbytečného. Přál bych si vylíčit člověka jedinou větou, duševní prožitek jedinou stránkou, krajinu jediným slovem. Umělče, zamiř, zacil a tref do černého. Basta! Můj život byl zasvěcen neslýchanému nadšení pro umělecké dílo boží, ženské tělo. Můj chudobný pokojík je takřka vytapetován studiemi aktů nejdokonalejších forem. Když otec často navštěvoval ašantské dívky, moje milované přítelkyně, a darovával jim hedvábné šátky, řekl kdosi, starý je dědičně zatížen po synovi. Jako chlapec jsem měl nepopsatelnou lásku k horským lukám. Pod bílými rozpálenými kameny jsem všude tušil zmije a toto zvíře vůbec bylo pohádkovým tajemstvím mých chlapeckých let. Nádherné, něžné, šedočerné zmíjí tělo mi připadalo ze všeho nejkrásnější a nejvznešenější. A když jsem se zamiloval do mladé dívky, myslel jsem stále a stále jen na jedno. Kéž by ji při výletu do hor kousla do nohy zmije a já jí mohl vysát ránu, abych ji zachránil. Znal jsem dokonale terén, kde se s naprostou jistotou zdržovaly zmije. Tam jsem procházel a číhal. Ale v celém svém životě jsem nespatřil ani jedinou živou zmii. Ačkoliv okolí Schneebergu se jimi doslova hemží. Zůstala pro mne jen zlým, ale sladce zneklidňujícím snem. Neustále jsem si vymýšlel. Milovanou kousne zmije nad kotníkem. Všichni jsou bezradní a zoufalí. Tu přinesu z nejbližší salaše hořkou kořálku, opijí ji, jediný lék. Ona se potom zeptá, oh, jak jste to věděl? A já odpovím prostě, četl jsem to v Brémovi. Vždy všude jsem čekal na zmije. Nikdy nepřišli.

myš. S dvěma páry ponožek a s dvěma lahvemi slivovice pro nepředvídané případy vtáhl jsem do tichého pokojíku v pátém patře jednoho starého dobrého hotelu. Prosím, řekl číšník, mám dát přinést zavazadla? Nemám žádná, řekl jsem prostě. Potom řekl, přejete si elektrické osvětlení? Ano. Stojí 50 haléřů za noc. Můžete však mít také jenom svíčky, řekl přihlížeje k daným okolnostem. Ne, děkuji. Přeji si elektrické osvětlení. O půlnoci jsem zaslechl šramot roztrhávaných a rozškrabávaných papírových tapet. Potom se objevila myš, vyšplhala se na umývací stůl, vlezla do umyvadla, prováděla různou půvabnou akrobacii a vrátila se potom opět na podlahu, poněvadž porcelán ji nevyhovoval. Neměla zřejmě žádné pevné dalekosáhlé plány a za daných okolností jí tma pod skříní připadala také nejvýhodnější. Ráno jsem řekl pokojské. Poslyšte, v noci byla v mém pokoji myš. Pěkný pořádek. U nás žádné myši nejsou. Kde by se tu vzala myš? Něco takového si nedáme napovídat. Proto jsem řekl číšníkovi. Máte tady drzou pokojskou. Dnes v noci byla v mém pokoji myš. U nás žádné myši nejsou. Kde by se tu vzala myš? Něco takového si nedáme napovídat. Když jsem vstoupil do hotelové haly, pozoroval mě pan portýr, pan Podomek, další dvě slečny pokojské a pan vedoucí hotelu, tak jako se lidé dívají na někoho, kdo přitáhne s dvěma páry ponožek, s dvěma lahvemi slivovice a k tomu vidí myši, které neexistují. Mimo to ležela u mne na stole otevřena moje kniha Co mi den přináší a překvapil jsem jednu pokojskou, když ji četla. Za těchto okolností byla moje věrohodnost, pokud se myší týče, takřka pohřbena. Za to jsem však měl v jejich očích jakýsi nimbus, takže se mnou již nikdo nehádal, dokonce přehlíželi moje slabůstky, přivírali oči a chovali se výjimečně schovývavě jako k nemocnému nebo k někomu, kdo vyžaduje ohledy. Myš se přesto objevovala každou noc, škrábala papírové tapety a šplhala častěji po umyvadle. Jednou večer jsem koupil myší past i se špekem, prošel s tímto nástrojem ostentativně kolem portýra, Podomka, vedoucího hotelu, číšníka i tří pokojských a postavil past ve svém pokoji. Příští ráno byla myš v ní. Měl jsem nyní v úmyslu odnést myší past nonšalantně dolů, ať to mluví samo za sebe.

Na schodech mě však napadlo, jak ti lidé zatrpknou, ukáželi jim něco takového. Zvláště když myš nemá být v hostinském pokoji hotelu, kde myši prostě vůbec neexistují. Bylo by to také citelně otřáslo mým nimbem, člověka bez zavazadel, s dvěma páry ponožek, s dvěma lahvemi slivovice a s knihou, co mi den přináší, který nad to vidí myši. A klesl bych i hned do trapné kategorie obtížných a nanejvýš sprostých cestujících. Po těchto úvahách jsem nechal myš zmizet v místech pro tyto účely dosti vhodných a postavil prázdnou past opět na podlahu svého pokojíku. Od té doby se ke mně chovali s ohleduplností ještě dojemnější. Nikdo si ani za nic nepřál mě rozčílit, byli ke mně ve všem schovývaví, jako k nemocnému dítěti. Když jsem byl konečně na odchodu, měli se mnou všichni přátelskou účast a oddanost. Ačkoliv jako zavazadlo jsem měl jen dva páry ponožek, dvě prázdné lahve od slivovice a myší past.

0: Sanatorium pro nervově choré. Nikoliv však to, ve kterém se nacházím. Ranní vizita. Za obrovským psacím stolem sedí lékař a dívá se vážně a pátravě jako státní návladní. Vstoupí delikvent, pacient.
1: Prosím, sedněte si.
0: Přestávka, ve které státní návladní lékař vyšetřuje zločince, jde-li o simulování nebo o paralýzu.
1: Nože, milý Petře Altenbergu, znám vás totiž už dlouho z vašich zajímavých knih a dovoluji si proto u tak proslulého muže upustit od konvenčního titulování, pane. A propo, vaše ctitelky vás prý titulují přímo P.A. Tuto čestnou zkratku nedovoluji si sám dosud, jak si... No, však k věci. Nože, milý Petře Altenbergu, co si vezmeme k snídani?
0: My? To nevím. Já si však vezmu kávu. Bílou kávu.
1: Kávu? Tak. Nuže kávu. Hodně světlou bílou kávu. Nuže dobře kávu.
0: Ano, prosím. Je to můj obvyklý nápoj, na který jsem už 30 let zvyklý.
1: Zcela správně. No, jste zde však hlavně proto, abyste si odvykl svou dosavadní životosprávu, která vám dosud nějak zvlášť nesvědčila, abyste za to nabyl potřebné energie a abyste alespoň pozvolna začal měnit životosprávu, již jste přivykl, snad příliš přivykl. Nuže, zůstaňme prozatím u bílé kávy. Proč však ta rozhodná averze proti čaji? Možno také pít čaj ředěným mlékem.
0: Ano, jsem však zvyklý pít bílou kávu.
1: Pane Altenbergu, máte nějaký určitý důvod, proč považujete pro své nervy požitek ranního čaje za nepřípustný?
0: Ano, protože mi nechutná.
1: Vida. To jsem chtěl právě vědět. Nuže, milý pane, co si berete k té své tolik milované a podle všeho nepostradatelné bílé kávě?
0: Ke kávě? Nic.
1: Nuže, musíte si k ní brát něco konzistentního. Samotná káva přece nikomu nechutná.
0: Neberu si nic. Mně chutná jen samotná bílá káva.
1: Nuže, velevážený pane, to u nás nejde. Budete mi muset prokázat tu laskavost, že si k ní budete brát dvě žemle s máslem.
0: Nenávidím máslo, nenávidím žemle. Nejvíc však nenávidím žemle s máslem.
1: Nuže, tuto nenávist již odstraním. Můj milý, dokázal jsem již jiné kousky. Tak, a nyní se v klidu odeberte k snídani. A ještě něco? Máte ve zvyku po snídani odpočívat?
0: Podle toho
1: neexistuje. Buď odpočíváte, nebo se pohybujete.
0: Tak si tedy odpočinu.
1: Nikoliv. Tak se tedy půl hodinku projdete.
0: Delikvent opouští vrávoravě úřední místnost a odebírá se na verandu k nástupu trestu. K snídani zostřené dvěma žemlemi s máslem. O několik dnů později. Státní návladní.
1: Nuže, jen pohleďte, milý, slavný básníku. Výraz vaší tváře je již mnohem uvolněnější, řekl bych ličtější, nezaujatý tolika fixními ideami. Uškodili vám ty dvě žemle s máslem. Tak vidíte.
0: Nikoliv neuškodili mu, protože je denně na dvoře rozdrobil slepicím. Odpolední vizita.
2: Pan Petr Altenberg se má i hned
0: dostavit k panu řediteli.
1: Prosím, posaďte se. Zakázal jsem vám přísně požívání alkoholu.
0: Ano, pane řediteli.
1: Poznáváte tuto baterii prázdných lahví od slivovice?
0: Ovšem, jsou moje.
1: Byly dnes ráno nalezeny pod vaší postelí.
0: Ano, kde jinde by bylo možné je nalézt, uschoval jsem je tam.
1: Jak jste si tento jed opatřil v mém ústavu?
0: Někoho jsem podplatil. Za 2 koruny to jeho čisté svědomí nepřipustilo, tak jsem mu nabídl 3.
1: Nejste tedy v této věci vinen. Viníkem je nepoctivý sluha. Poženu jej k zodpovědnosti. Ačkoliv je zde zaměstnán již 25 let a pokud jsem mohl sledovat, choval se vždy bezvadně.
0: Ještě včera jste mi přece, pane řediteli, říkal, že jsem ve vašem ústavu pravidelnou a solidní životosprávou omládl o 20 let a že by mě takřka nikdo nepoznal.
1: To jsem řekl z pedagogických důvodů, abych posílil vaše sebevědomí.
0: Mohu si, pane řediteli, později ty prázdné lahve od slivovice od vás nechat odnést. Dostanu totiž za každou 6 haléřů nazpět.
1: Ředitel k nepoctivému zaměstnanci. Anton, jak jste se mohl opovážit po 25leté bezvadné službě opatřit pacientovi takové množství kořalky, i když se jednalo o proslulého podivínského básníka.
0: Ale pane řediteli, kdybych to nebyl dělal už léta u několika set alkoholiků, byli by nám už 3. den utekli a měli bychom ústav prázdný.
1: No dobře, dobře. Postarejte se však od nynějška aspoň o to, aby se nenacházely prázdné láhve.
0: Pane řediteli, to mi udělal z pomsty Franta, že si vedle tolik přivydělám.
1: Ředitel k sluhovi jménem Franta. Franc, starejte se o vlastní věci. Přivyděláte si přece dost tím, že necháváte naše alkoholiky, aby si začínali s našimi hysteričkami. Každý máme svůj rezort. V našem ústavu musí být pořádek.

z deníku Krásné dívky ve Vídni. Není-li Petr tady, mám ho tolik ráda. To jej mám raději než všechny ostatní. Jakmile však přijde, již ho nemiluji. Je nám obtížný, jako ryba, která musí dýchat na vzduchu. Nevím, čím to je. Člověk se v něm nevyzná. Má nás rád, nemá nás rád. V dopisech je to skutečně pravý Petr z masa a z kostí. Jeho napsanému slovu věříme do písmene, ale mluvenému ne. Ale jako by tento Petr byl jen Petr píšící. Tu jsme přímo pohnuti, pomyslíme-li na něho. Jakmile však přijde, je všechno pryč. V jednom dopise mě například žádal o fialový podvazek, který jsem dlouho nosila. Čte-li člověk tato nadšená slova, poslal by mu i hned žádaný podvazek s radostí a potěšením. Přijde-li však osobně, řeknu mu i hned, ne, nedám ten podvazek, jak bych k tomu přišla. A ostatně, co bys z toho měl? Je to nesmysl a vůbec nelíbí se mi to. Nezlob se, řekne. Myslel jsem, že jej můžeš postrádat. Byl bych ti dal překrásný pár nových. Nepotřebuji nové. Nechám si raději staré. Neznervozňuj mě. Sotva odejde, chce se mi zavolat jej zpět a dát mu s tisícerou radostí žádaný podvazek. Nezavolám jej však nikdy zpět, nedaruji mu nikdy podvazek, ačkoliv cítím, že mu bude kvůli mně dlouho smutno. Ubohý, milý

dopis. Napsal jsem jedné krásné, padlé, nadšený dopis, kde jsem vylíčil její dokonalost od hlavy až k patě. V noci si mě v kavárně L pozvala číšníkovým prostřednictvím ke svému stolu. Vy jste mi napsal dopis? Ano, dovolil jsem si, slečno. Prosím vás, jaký to má smysl? Později se dověděla, kdo vlastně pisatel toho dopisu je. Říkala pak často svým pánům: věřte si to nebo ne, tenhle Petr Altenberg mi napsal strašně nadšený dopis. Pojďte se mnou domů, ukáži vám jej. A tak měl nakonec můj dopis v jistém ohledu přece jen nějaký smysl.

Lehce humoristické vyprávění rakouského spisovatele počátku minulého století Petra Altenberga jste mohli tento týden poslouchat v našem vysílání. Dnešní povídka se jmenovala Sanatorium pro nervově choré. Z překladu Jana Hanče ji připravil Libor Magdoň. Účinkoval Tomáš Jirman, kterého režijně vedl Marek Pivovar. Posloucháte páteční vysílání Vltavy. Do konce hodiny vás doprovodí americký jazzový pianista Don Grolnick.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Rozhodnutí vlády o přesunu některých agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky je definitivní. Potvrdila to pro Český rozhlas šéfka úřadu vlády Tinde Barta. Změnu kritizují někteří odborníci, třeba ombudsman Stanislav Křeček nebo Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Podle nich se oslabí koordinování a prosazování změn. Barta to odmítá. Rozhodnutí má podle ní zefektivnit práci a odstranit duplicity. Polský prezident Karol Navrocky poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za plán na vyslání 5000 vojáků do Polska. Trump o posílení americké posádky v zemi napsal na sociální síti Truth Social ve čtvrtek. Minulý týden přitom zrušil vyslání tankové brigády do Polska a ohlásil stažení 4000 vojáků ze země. Trump změnu postojů zdůvodnil dobrými vztahy s prezidentem Navrockým. Rozhodnutí Bílého domu ocenil i generální tajemník NATO Mark Rutte. Dodal ale, že se evropský bezpečnostní sektor bude snažit o menší závislost na Spojených státech. Televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění Prix Circom Regional v kategorii dramat. Snímek vznikl v brněnském studiu České televize a vypráví příběh intelektově handicapované mladé ženy a její malé dcery, které se po smrti blízkého člověka dají na útěk. Hlavní roli stvárnila Elizaveta Maximová. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova koruna nebo hrad Kost. Na některých soukromých památkách budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy. Akci od roku 2018 pořádá Asociace majitelů hradů a zámků. A počasí bude převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách až 21. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Michailou Dittrichovou.
2: Divadlo Letí slaví 20 let a poslední květnový víkend si pro vás návštěvníky ostrova Štvanice připravilo bohatý program, který bude z velké části zdarma. Čeká vás divadlo spojené s vynikajícím jídlem, diskuze s autory, zábavný kvíz, módní přehlídka kožichů Marka Ravenhilla, poslech rozhlasových her, táborák i tombola. Podrobný program najdete na webových stránkách Divadla Letí. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Brazilská zpěvačka Luciana Souza. Práce je nejlepší cesta k úspěchu. Takovému to měl francouzský šanzoniér arménského původu Charles Aznavour, který by dnes oslavil své druhé narozeniny. Na jaře roku 2018 v Českém rozhlase říkal, že když se člověk neučí, daleko se nedostane, ale většina zpěváků to nedělá. Člověk musí být zvědavý, čím zvědavější či zvídavější je, tím víc se naučí. A také pokud zpěvák chce, aby jej publikum milovalo, musí publikum milovat i on. Vážení a milí, pěkné 22. květnové odpoledne, jsme rádi, že jste s námi. Z Vltavy vás zdraví Michaela Dytrichová od mikrofonu, Jana Studecká z techniky a editor Jan Zítka. Jaká témata přineseme do první hodiny odpolední Vltavy? Převažovat budou ta, která voní knihami. Nejprve si poslechneme rozhovor s nositelem Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazakem Gurnahem. Hana Ulmanová se jej ptala především na jeho poslední česky vydanou knihu Krádež. Hned poté zhodnotíme monografii myslitele a spisovatele Ernsta Jüngera. Ta odpovídá i na otázku, jaké bylo 20. století jeho pohledem. Autorem knihy je novinář Heimo Schwilk. No a před 15. hodinou si budeme povídat s organizátorem anarchistického festivalu knihy Romanem Kockem. Festival zítra odpoledne a večer nabídne na Pražské Štvanici přednášky, debaty a literaturu k zamyšlení i k rebelii. Nejprve Andante ze symfonie D-dur Wolfganga Amadea Mozarta v podání berlínských filharmoniků s dirigentem Karlem Böhmem.

0: 13 minut po 14. hodině, pěkný den. Pražský veletrh Svět knihy v minulosti hostil už několik nobelistů a před týdnem měl tu čest přivítat prozaika Abdulrazaka Gurnaha, který prestižní cenu získal roku 2021, a to jako šestý africký a čtvrtý černošský spisovatel vůbec. Jeho romány Dozvuky, Ráj a Krádež, které díky nakladatelství Prostor vyšly také česky, na Vltavě recenzovala naše spolupracovnice Hana Ulmanová. Ta autorovi na festivalu také položila několik otázek.
1: Jste hvězda literárního festivalu v Praze, ale jezdíte také na literární festivaly třeba do Dáky. Jak se dají takové akce srovnat, ať už co do návštěvníků, atmosféry nebo reakcí publika?
2: Knižní veletrhy jsou si vlastně dost podobné, ať už se to týká čehokoliv z toho, co jste zmínila. Když se chvíli procházíte třeba po areálu Holešovického výstaviště, občas vás napadne, že vám to místo přece něco připomíná, a pak se vracejí vzpomínky. A ano, pražský Svět knihy člověku klidně může připomenout i literární festival v bangladéšské Dháce.
1: A myslíte si, že vaši čtenáři reagují jinak, ku příkladu v Indii na váš poslední román Krádež, kde se vyskytuje postava sluhy, což je něco, co v českém kontextu nemáme?
2: Na to vám přesně neodpovím, protože do Indie jsem ještě poté, co tam Krádež vyšla, nezavítal. Ale vím, že literatura má jednu zvláštní schopnost. Umí být přístupná všem lidem bez ohledu na to, kde žijí nebo jaké mají zkušenosti. A ať už se ve vaší vlastní kultuře či zemi vyskytují sluhové nebo ne, určitě chápete, co znamená vztah služebnosti.
1: V Krádeži se také dotýkáte vlivu turistiky a takzvaného dobrovolnictví na svém rodném Zanzibaru. Jak by se podle vás měl chovat Evropan, který chce ostrov navštívit?

0: Někteří afričtí autoři řeší i dilemata gay hrdinů.
1: Musím přiznat, že rodný dům Freddieho Mercuryho jsem nikdy nenavštívil a vlastně ani netuším, kde je. A jestli se tam vystavují či nevystavují předměty, které by naznačovaly toleranci vůči gay komunitám, nemám ponětí. Ale vím, že v různých částech Afriky tvoří několik otevřeně gay umělců a spisovatelů. Není to úplně neznámý jev. Zároveň ovšem v Africe najdete pár hodně autoritářských vlád, které chtějí postavit gay kulturu mimo zákon. Nicméně s obdobnými postoji k těmto otázkám se můžete setkat kdekoliv. Po celém světě žijí lidé, kteří si gay kulturu dopřávají a přímo si ji vychutnávají, a pak ti, kteří nad gay kulturou vraští obočí a myslí si, že představuje zlo.
0: Myslíte si, že krádež titul vašeho románu se dá vztáhnout i ke kolonialismu a k jeho dědictví?
1: Původně jsem to nezamýšlel. Nebyla to, řekněme, podstatná část plánu. Ale ano, krádež funguje jako metafora a nese v sobě možné významy nejen na osobní, ale i národní a historické úrovni. A tady tím míním čirou zlodějnu, jak byli lidé okrádáni o své životy, o svoje přírodní bohatství i o svou budoucnost.
0: V jednom rozhovoru jsem četla, že když jste byl malý, viděl jste, jak jednoho sluhu velice krutě potrestali. To bylo rovněž na vašem rodném Zanzibaru a jaký vliv to na vás zanechalo?
1: Ano, ta konkrétní událost se odehrála na Zanzibaru, i když chci zdůraznit, že něco podobného lze vidět všude, kde vládne nerovnost moci. Já jsem byl tehdy teenager a viděl jsem, jak je mladý člověk stejného věku, který pracoval jako sluha, obviněn z krádeže a pak veřejně ponížen, vyhozen na ulici a tak dál. Což pro mě byla skvělá demonstrace toho, že mocní lidé mají vždycky pravdu, kdežto ti bezmocní se nemohou bránit.
2: Tolik nobelista Abdulrazak Gurnah o své knize Krádež, kterou česky vydalo nakladatelství Prostor.

0: Marie Putnarová a Ivan Gutierrez a vzpomínka na Zuzanu Navarovou. Sedmé nebe v neděli 24. května bude mít ve své režii houslistka, zpěvačka a skladatelka Nina Marinová. O čem bude mluvit a jakou hudbu si pro posluchače připravila, nám teď poví Anna Marie Šom z Vltavské hudební redakce. Vítej.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: Sedmá nebe s Ninou Marinovou připadají vždy na čtvrtou neděli v měsíci. Do jakých žánrových vod se v jejím výběru vydáváme a čím je tento výběr u Niny Marinové ovlivněn?
1: Jak už asi Ninu Marinovou znáte z éteru, tak ona i díky tomu, že je sama muzikantkou a frontwoman kapely Nina Rosa, tak největší její záběr se týká nějakého toho průsečíku jazzu, world music, ale taky reggae. A často jsou to akustické nástroje a nějakým způsobem melodické linky a i určitá hudební virtuozita, projevující se různou měrou ve formě i obsahu skladeb.
0: Co je zastřešujícím tématem nadcházejícího nedělního sedmého nebe?
1: Bude to láska, protože máme květen a láska je samozřejmě nejvágnější možný označení nějakého tématu pro hudbu a snad nejzhudebňovanější emoce, ale tady se ji budeme dotýkat v mnoha podobách. Nina vybrala skladby, které třeba tematizují lásku k objevování nových věcí nebo lásku k místům. Nemusí to být vždycky romantická láska, partnerská, ale třeba taky rodinné vazby a tak dále. Takže z různých úhlů pohledu a bude se tak činit v playlistu skladbami s kombinujícími třeba klavírní minimalismus, tím bude začínat, ale objeví se tam taky brazilská samba, africké rytmy, ale taky dojde na slovenský hip-hop a jazz.
0: No a jací interpreté budou toto právě hrát?
1: Uslyšíme tam Davida Bowieho, nesmí chybět, velký lásko milec, ale bude tam taky třeba francouzský interpret žánru world music David Walters, nebo například dreampopová francouzská zpěvačka Azilis a její debutové album. A uslyšíme i českou dvojici Dva, určitě posluchači dobře znají, takže doporučuji k poslechu, bude to eklektické a melodické a pěkné.
0: Zbývá dodat, jakou hudební ukázkou teď k poslechu nedělního sedmého nebe pozveme.
1: Já jsem vybrala písničku z Nini na playlistu, písničku Meč, kterou jejíž interpretka si říká J9 a zajímavé je, že ta láska se tam projevuje v tom, že ona ta interpretka, je to trochu reggae skladba, a ona tam zpívá o tom, jak je pro ní důležité, aby její partner se uměl postarat o její domácí zvířata. Takže i v tom, že ta péče, která je důležitá v partnerském vztahu, se může hezky projektovat do toho, jak se staráme nejen o ty své partnery, ale o jejich zvířecí miláčky, v tomto případě mačka, kočka, tak to je taky důležité.
0: Hudební redaktorka Vltavy Anna Marie Šorm přiblížila chystané sedmé nebe s Ninou Marinovou, které máme na programu v neděli od 19 hodin.

0: Seznamte se s lidmi, kteří žijí kulturou.
1: Vizitka. V hodinovém rozhovoru představujeme osobnosti kulturní scény.
0: Moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
1: Od pondělí do pátku od 10 hodin na Vltavě.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: To byl big band amerického kontrabasisty Christiana McBride, také hlas Cecil McLaurin Salvant a skladba Cola Portera. Pěkné odpoledne s Vltavou, jsou 2 minuty po 2:30. Podtitul monografie z pera renomovaného novináře Haimo Švilka zní Ernst Jünger, život jednoho století. Autor prý nemohl vyslovit přiléhavější charakteristiku spisovatele, myslitele, vojáka a entomologa Ernsta Jüngera, než je tato. To říká Milena M. Marešová, kterou vítám ve studiu a která jistě těch pár slov rozvine. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaký byl život Ernsta Jüngera?
1: No především dlouhý, protože on se narodil v březnu 1895 a zemřel měsíc před svými stými třetími narozeninami v únoru 1998. Proto ten život 20. století, protože on ho opravdu naplnil a prožil velmi intenzivně a u toho takzvaně dění byl mnohokrát. Jünger prožíval nebo bývá řazen mezi konzervativní myslitele, ale od jeho dětství by se to nezdálo, protože on od útlého věku se bránil takovému tomu drillu nebo rutině, utíkal ze školy už od malička, nechtěl prostě pravidelnou školní docházku, dokonce chtěl k cizinecké legii nebo někam do Afriky utéct a podobně, ale vlastně jako branec se přihlásil okamžitě po vypuknutí velké války a celou jí prožil na frontách a v zákopech jako velitel, jako voják, byl mnohokrát raněn, několikrát i velmi těžce, smrtelně, ale přežil a dokonce při tom všem ještě dokázal věnovat se právě entomologii. Jeho sbírka v jeho pozůstalosti obsahuje nebo obsahovala 40 tisíc kusů hmyzu. Takže to je další z obdivuhodností. Byl velkým čtenářem celoživotně. Velký čtenář, velký korespondent, ale třeba zkoušel také drogy. V mládí kokain, hašiš, později pod dohledem LSD a vždycky si z toho dělal jako velmi precizní zápisky z těch počitků pod vlivem drogy, takže to nebylo jenom jako závislost. Když nastoupil Adolf Hitler, tak ten velice stál o spolupráci s ním, vlastně z něj chtěl udělat tvář svého hnutí, proti čemuž se Jünger tedy vehementně bránil, protože národní socialismus pro něj byl nepřijatelný, vystupoval velmi otevřeně vůči antisemitismu, takže během druhé světové války měl zakázáno publikování, byl nasazený zase jako voják, prožil ji v Paříži. Jeho bibliografie obsahuje desítky románů, novel, esejů, vzpomínkových próz, válečné prózy především, ale také fantastiky třeba. Jeho souborné vydání jsou setrvale rozebraná a opakovaně vydávaná, včetně tedy obsáhlé korespondence, ale především deníkových záznamů, které on si celý život vedl. Jinak z toho osobního života byl dvakrát ženatý, měl 2 syny, ale starší z nich padl během druhé světové války a mladší kvůli nemoci spáchal sebevraždu.
0: Čím je významný pro německé, potažmo evropské dějiny?
1: No z dnešního pohledu bychom řekli, že byl brilantní pozorovatel, komentátor a vizionář, tedy především, protože on píše a velmi obrazně, velmi plasticky o zmechanizovaném, přetechnizovaném světě, který popírá individualismus, debatoval o tom s Martinem Heideggerem, který se podobným tématům věnoval. Vlastně odhaduje to nebezpečí totalitarismu, které vyklíčilo už vlastně z velké války, z těch výsledků, což se zase ukázalo třeba po letech při setkání Françoise Mitterranda a Helmuta Kohla, kteří vlastně jeho velice respektovali. Takže to bránění individuálních práv vůči masovosti byl zastáncem evropské jednoty vůči té společenské anonymity. Takže v tomhletom si myslím, že on patří k té linii toho Goetheho, von Humboldta a podobných.
0: Přivede monografie čtenáře také k Jüngerovu dílu samotnému?
1: To pevně doufám, protože Haimo Švilk měl unikátní příležitost pročíst Jingerův archiv, takže to jeho dílo je opravdu věrohodné a velmi čtivé, ale také my máme české překlady, ať je to Chůze lesem, V bouřích ocele, Na mravorových útesech nebo Válečný deník, takže by byla škoda to nevyužít.
0: Tolik Milena M. Marešová, knihu Heimo Švilka nazvanou Ernst Jinger, Život jednoho století v překladu Pavla Váni vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury. Ještě přidejme tip k poslechu zítřejší víkendové přílohy.
1: Jsem německý píšící autor z Prahy, to je název pořadu, ve kterém Jiří Kamen rozmlouvá s překladatelkou Věrou Koubovou o česko-švýcarském básníkovi Franci Wurmovi a příběhy formované hudbou a nadějí nám přiblíží Daniela Brůhová, která jednak navštívila hudební festival Věčná naděje a jednak bude mluvit o hudebnících nebo autorech, kteří neztratili naději v dobách nejtemnějších, ať je to Erik Polák anebo Arnošt Lustig.
0: Milena M. Marešová, děkujeme.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Dozněla předehra k opeře Pygmalion, Jeana Filipa Rameaua hrál orchestr L'Italens Lyric s Christophem Roussetem. Je 14 hodin a 43 minut, pěkné páteční odpoledne. Síto tisková dílna, návod na trochu občanské neposlušnosti nebo ochutnávka komunitní zodpovědnosti, zkoumání vztahové anarchie a večerní postpunk, elektronika, rap, rave nebo hardcore a samozřejmě literatura, nakladatelé, autoři a debat. To nabídne od 11 dopoledne až do pozdních nočních hodin zítřejší anarchistický festival knihy na Pražské Štvanici. O programu nám teď za organizátory něco víc poví Roman Kocek. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: V mezinárodním bloku letos vedle sebe stojí výrazná témata od osobních svědectví ABC Bělorusko z války a vězení až po řeckou autonomní čtvrť Prosfigika. Kdybyste měl vybrat dva nejvýraznější hosty, kteří by to byli a proč?
1: Za mě, říkám, jako těch hostů je tam mnoho, je občas takhle těžký vypíchnout, ale já určitě, když jakoby vlastně navážu, tak ono to není o jednom, ale třeba přesně jako byč anarchistický Černý kříž z Běloruska, s kterým spolupracujeme dlouho, tak ty vlastně tam budou mít jakoby přednášku, která bude velmi zajímavá na to tak trošku, jakoby, protože část z nich, když nejsou ve vězení jakoby v běloruském režimu, tak bojují na Ukrajině. Což zároveň tam bude další přednáška, budou mít i stánek Solidarity Collectives, což je se antiautoritářský neautoritářská síť z Ukrajiny, která podporuje nejenom anarchisty, ale i nejenom odboráře, ekology, kteří bojují v prvních liních proti ruské invazi. Zároveň tam bude mít stánek Solidarity Minded, což je jakoby další kolektiv, který je původně z Charkova a nabízí jakoby, nebo učí i jako obyvatele různý psychosociální pomoci, jak se věnovat komunitě a působí například i v Kurdistánu nebo Libanonu. Takže to takový jakoby mix jakoby lidí, kteří mají zkušenost reálně s nějakými konflikty a ty kolektivy na to musí reagovat.
0: Součástí festivalu je i řada diskuzí. Mohl byste nastínit, jaká témata v rámci celého odpoledne pokrývají nebo jaká se otevírají?
1: Je tam několik tak vlastně takových témat, které se taky jako tak překrývají. Například tam bude brněnský Nero kolektiv, který je kolektiv vlastně, který pořádá volnočasové aktivity na brněnských ubytovanách pro romské děti. Zároveň tam bude mít stánek lidí, o který se organizují jako letního táboru Kenderica, což je taky jakoby neformální skupení lidí, kteří zase jakoby dělají tábory ve vyloučené osadě na východě Slovenska. Zároveň nějaké přednášky budou a workshopy o sebeorganizování a vlastně komunitní práci. Asi nebudu vyjmenovávat, jsou tam vypsané na webu. Já bych doporučil například, bude tam rozhovor s členem německých FAU, což je anarcho-syndikalistický odborový svaz svobodných pracovníků, který funguje od konce 70. let v Německu a ve Švýcarsku. Že tam asi je tam z čeho vybírat.
0: Jaký typ programu byste doporučil lidem, kteří nechtějí sedět na debatách, přednáškách? A je festival otevřený i pro ty, kteří třeba chtějí dorazit s dětmi?
1: My tam vyloženě jako nemáme letos dětský koutek, ale například jako před lety vznikl z anarchistického pražského hnutí kolektiv, který se jakoby věnoval dětem. Mama tata se to jmenovalo a samozřejmě bude tam hodně lidí s dětmi, bude tam veganské jídlo, bude tam zapatistická káva. Vlastně je to ve dvou klubech, kterým děkujeme i za podporu, že jsme to tam mohli udělat, což je pražský Back Jesus a Fuse 2. Před Back Jesusem je vlastně velký prostranství, je to u řeky, má být hezký počasí, myslím, že si tam nějaký lidi vyberou.
0: Každopádně není to dětem nepřístupné.
1: Naopak.
0: V programu představujete příručku městské neposlušnosti Beranidlo imaginace, pamflet Čarodejnice, zdravotní sestry a porodní báby i čtení méně známé poezie undergroundu. Jaké knižní novinky zúčastněných nakladatelů podle vás stojí za to? Co napříč žánry oslovilo vás?
1: Když jsem jakoby o tomhle přemýšlel, tak ono je opravdu těžký tam jako vybrat, protože tam jsou super nakladatelství, jako je Utopia Libri, Neklid, je tam Rubato, které taky vyhrálo v historii za překlad Magnézy Literu, je tam romské nakladatelství Care a vlastně těch kolektivů je tam a nakladatelství je tam kolem 30. Já bych asi vypíchl za mě knihu, která byla nominovaná na letošní Magnézy Literu a vydaná nakladatelstvím Alarm a je to Krev kruh černá od spisovatele antifašisty Radka Volmana, která se vlastně věnuje jakoby boj antifašistů proti neonacismu na konci 90. let a začátkem 0. let. Je s ním i teďko nedávno vyšel podcast Studio Alarm, který velmi doporučuji a vlastně se věnuji i současným vzrůstajícím tendencím fašismu nejenom v ulicích, ale i v parlamentu a tak je to super knížka.
0: Večerní afterparty nabízí velmi rozmanitý program od veteránu Telidomite přes elektropunk Noise Factory až po noční rave s berlínským Dust and Roar. Na co byste nalákali návštěvníky, kteří váhají, jestli na Štvanici zůstat i právě v noci?
1: My vlastně, jakože vlastně celý Book Fair je zadarmo, může tam přijít opravdu kdokoliv a my to taky děláme jakoby bez nějakých honorářů, takže ten celá afterparty bude za nějaký doporučený 300, nám to vlastně dost pomáhá pokrýt náklady, takže lidi, když přijdou, ten program je velmi eklektický, například Talimonite, který funguje od roku 93, tak tam budu křtít svou novou desku a já bych třeba vypích ještě Ctiba, který vlastně má kořeny v punkové scéně z Rožnova pod Radoštem, kde v 90. letech působil klub Vrah a vlastně má velmi živelný vystoupení, je to mix 80-kový elektroniky, postpunků, velmi doporučuji.
0: Pozval nás Roman Kocek na anarchistický festival knihy na pražském ostrově Štvanice do klubu Bike Jesus a Fuchs 2. Začíná se v 11 dopoledne a končí až po půlnoci. Děkujeme.
1: Taky děkuji za pozvání.

0: Tomáš Hanus a Německý symfonický orchestr z Berlína.
1: Vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara z roku 2025, japonský virtuóz Yuya Mizuno, zahraje Šostakovičův violončelový koncert číslo 1.
0: Přímý přenos koncertu poslouchejte 31. května od 20 hodin na Vltavě.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 000 uchazečů, ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24 500 volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Bývalého slovenského poslance a exprimátora Žiliny Jána Slotu čeká v červnu další kolo odvolacího soudu. Vyplývá to z dokumentu slovenského nejvyššího soudu. Slota se v procesu brání proti trestu za korupci. Soud mu v roce 2024 udělil 4letou podmínku za to, že díky svým kontaktům u odvolacího soudu zařídil svému známému zmírnění trestu. Petřínská rozhledna v Praze se v pondělí večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Modré nasvícení jako symbol naděje a solidarity začne ve 21 hodin a 15 minut a potrvá po celou noc. Cílem mezinárodní kampaně je posílit prevenci násilí na dětech a zvýšit povědomí o problematice pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí. A počasí převažuje polojasná až oblačná obloha. Večer se v Čechách vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách naměříme kolem 17. Na Šumavě a v Krušných horách až 21 stupňů. Víc zpráv nabízí náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: I Love a Love Song, tak se jmenuje album amerického dua Rachel and Will Ree, z kterého vybíráme na úvod další hodiny Odpolední Vltavy píseň Is a Good Man Real?

Venkovní teploty už jsou čistě květnové, my se ale už za chvíli vrátíme v čase a podíváme se na to, jak jarní tání zastavit. Sklář Johan Pertl tyto dny představuje svou první kolekci váz, inspirovanou právě jarním odtáváním a estetikou tajícího ledu. Jednotlivé vázy vznikaly přímou modelací z kusů ledu. Johan Pertl bude za chvíli hostem páteční odpolední Vltavy. A led vystřídá po půl čtvrté oheň. Zajdeme totiž do Brně Brněnského hadivadla, kde dávají hru z 50. let o rozkladu společnosti. Jmenuje se pan Biedermann a žháři. No a před 16. hodinou se v úvaze filozofa a filologa Petra Šourka budeme ptát, zda své politiky volíme pouze hlavou. Milí posluchači, pěkný den, klidný poslech a šťastné cesty ke slunečnému víkendu. Z Vltavy vás zdraví Michaela Dittrichová.

0: Shizuki Ishikawa a Dvořákův komorní orchestr s Liborem Peškem v Allegru z koncertu pro housle a orchestru Josefa Myslivečka. Ve sklářské tvorbě mě fascinují přírodní a sociální mechanismy, které nás obklopují. Snažím se tvořit tak, aby mé práce nepodléhaly času, a to jak z estetického, tak praktického hlediska. Usiluji o vytváření skleněných artefaktů, které si rodiny mohou předávat z generace na generaci. To říká český designér a sklářský umělec Johan Pertl, který je hostem páteční odpolední Vltavy. Vítejte.
1: Dobrý den, máme posluchačů.
0: Sklo může být vnímáno jako něco křehkého, něco, co je možné snadno rozbít. Znervozňuje vás tento fakt? Napadá mě to v souvislosti s těmi vašimi slovy o předávání skleněných artefaktů z generace na generaci.
1: Nás věnuje tavená plastice a tam ten střep je výrazně tlustší, ale samozřejmě se občas něco rozbije.
0: Musíme tedy tomu věnovat nějakou zvláštní péči, aby se něco rozbilo? Nebo sílu?
1: Někde, no. Ale samozřejmě jednoduché to rozbít, to křivký materiál.
0: Máte vy sám doma svá díla?
1: Mám doma malýho syna, takže ne.
0: Nedávno jste vytvořil novou kolekci vás s názvem Glacia, která vychází z estetiky jarního odstávání a struktur tajícího ledu. Jak tato idea vznikla a jak jste konkrétně tyto modely vytvářel?
1: Koupil jsem si bloky ledu, ze kterých jsem to pak modeloval pomocí nástrojů i vlastně plamene, takže se vytvářela taková přirozená struktura, která je ledu vlastní a ta modelace vlastně probíhala hodně spontánně.
0: Mimochodem je to vidět na vašich stránkách, jsou tam videa, jak právě pracujete s tím kvádrem ledu v čepici, v rukavicích.
1: Byla tam opravdu zima.
0: Je to velmi zajímavé. A jak jste na to vlastně přišel, že budete vytvářet vázy, které vypadají jako z ledu?
1: To vychází asi z nějaký fascinace přírodou. Zároveň jsem byl, teďka trávil tuhle zimu hodně času na horách, mimo Čechy, a tak ta inspirace přišla tak nějak sama.
0: Nakonec jste vybral tři vázy, které také můžeme vidět ve vašem ateliéru, a to do 13. června. Kam konkrétně tedy zvete návštěvníky? Přibližte nám více tuto výstavu a to místo.
1: No, to místo je nádherný, je to ve velkém Strahovském stadionu a s přáteli s Anou Martinkovou, s Ivanem Pokorným a s Filipem Hrubým jsme si tam udělali prostor, kde pracujeme, a zároveň ty díla jsou vystavená mezi vlastně tím procesem tvorby, takže to je taková dílna spojená s galerií.
0: No a kdy a jak je přístupná?
1: Přístupná, takže zájemci se ozvou někomu z nás, to znamená, a my rádi provedeme.
0: To znamená, bude to seznámení s jedním nebo až se čtyřmi umělci zároveň?
1: Přesně tak, to záleží na tom, kdo kde zrovna je, no.
0: Jak se díváte na svět kolem sebe? Pozorují vaše oči prostor kolem vás jako inspiraci, nebo dokážete třeba toto studio brát jako studio a nic víc? Nebo vás rovnou napadá, co budete dělat, nebo co byste s ním dělal?
1: Tak inspirace přichází na zajímavých místech. Třeba teď, když jsem čekal venku, tak jsem tam pozoroval dva jeřáby při práci a to byla nádhera.
0: No a naše stěny vás neinspirují.

0: nějaký obří skleněný rampouch.
1: Skleněný rampouch už jsem viděla i na nějaké zahradě, to znamená, pokračujete v té sérii velkých rampouchů.
0: To byly spíš takový blesky. No. Ale ta vizualita si myslím, že bude trochu podobná, ale to bude závěsný v zahradě. To bylo ukotvený vlastně do terénu, tady to bude viset.
1: A v tom Mikulově uvidí návštěvníci co z vaší tvorby?
0: Tam bude průřez, vlastně bude tam poslední kolekce vás, o které jste mluvila, dále pak kolekce z Milého roku z design bloku, která vycházela hodně z renesanční estetiky letohrádku Královny Anny, kde se ta akce konala, a potom ještě jeden objekt z kolekce Flow, který je vlastně taková skleněná deska, která se v podstatě vytvoří sama, takže do pece vložím formu a sklo se samovolně rozteče, takže nechávám to finální tvarosloví na fyzikálních
1: zákonech
0: skla.
1: Četla jsem, že jste se do skla zamiloval na jedné školní exkurzi do sklárny. To je pro mě třeba jako pro učitele skvělá zpráva, že školní akce mohou mít takto důležitý smysl. Jaká byla ale vaše cesta za výtvarným uměním obecně? Kdy třeba započala?
0: To tím se nejsem jistý. Vlastně táta často mluvil o umění a na výtvarném, hlavně o hudbě, a myslím si, že to byl nějaký prvotní impuls k tomu tenhle svět brát nějak vážně. A pak jsem po střední škole jsem cestoval a následně jsem se vrátil do Čech. Přihlásil na vysokou školu, začal studovat a jako nějaký konkrétní bod v životě nemám.
1: Jste prostě rozený výtvarník. Je pro vás důležité, aby člověk, který si prohlíží vaše umělecké objekty, znal jejich genezi, znal ten příběh, který vyprávějí, nebo mohu na ty věci koukat a myslet si o nich úplně, co chci, aniž bych znala ten příběh?
0: Tak já doufám, že moje věci promlouvají k lidem i bez určitého vzdělání nebo přípravy. Bych byl rád, kdyby vlastně objektům nebo tomu, co dělám, že by to promlouvalo k lidem ze základní školy, stejně tak jako kunsthistorikům.
1: Hostem páteční odpolední Vltavy zůstává designér a sklářský umělec Johan Pertl.

0: Písničkář Arthur Russell roku 1982. Je 15 hodin a 22 minut. Pěkné páteční odpoledne. Český designér a sklářský umělec Johann Pertl se dlouhodobě pohybuje na pomezí volného umění a designu. Jeho tvorba, založená na precizní ruční práci se sklem a intuitivním přístupu k tvorbě, se v poslední době přirozeně rozvíjí. Od komorních objektů se umělec posouvá i směrem k velkoformátovým sochám a site-specific instalacím, které vznikají převážně v úzkém dialogu s klienty a konkrétním prostorem. Pertlova tvorba je charakteristická experimentováním s materiálem a světlem. Každý objekt navrhuje i realizuje sám ve své dílně na pražském Strahově. Johann Pertl je stále hostem odpolední Vltavy. Co všechno musíte mít ve svém studiu, abyste mohl vytvořit svá díla, třeba právě ta velikánská díla? Nakupujete stále nějaké nové nástroje?
1: Musím mít hlavně hodně vosku, protože vlastně ty objekty modelu nejdřív z vosku, pak teprve si na ně udělám formu a utavím do něch sklo. Takže zároveň pece a stroje na obrábění skla. Případně i ruční stroje nebo jakoby flexu, kterou to vlastně ručně opracováváme, když se to nevejde na ty klasické stroje.
0: A hovořil jste o peci také, nebo jsem to jenom...
1: Ano, máme tam dvě pece na tavenou plastiku, což je vlastně zařízení, které je hodně podobné keramické peci, no, výpal keramiky.
0: A je to jako z bezpečnostního hlediska úplně v pořádku? Nebojíte se to mít v nějakém takovémhle prostoru? Nebo to není běžné studio, je to spíš jako továrna?
1: Přesně, to není továrna, je to studio a keramické pece mají lidi i doma. Já si myslím, že není potřeba se obávat.
0: A jsou tady nějaké výrobní procesy, za nimiž musíte jezdit do jiných prostor, nebo se vystačíte v tom svém krásném cihlovo-skleněném prostoru?
1: Foukané sklo, tam nejsme schopni dělat, to je výrazně náročnější aktivita, takže zatím jezdíme do severních Čech většinou, někde na Vysočinu.
0: Ve své tvorbě hledáte už dlouho nové způsoby, jak proces tvorby učinit šetrnějším k životnímu prostředí. Dokonce tento přístup rozvíjíte i v rámci svého doktorandského studia na UMPRUM. Co si ale pod takovým hledáním my máme představit? Jedná se asi o technologické postupy. Já si představuji, že je to spíš věc vědců než umělců.
1: Tak tyhle dva světy se často propojují a můžete si pod tím představit to, že jsem po určité době, kdy jsem měl pocit, že bych si to optické zařízení, kterým vlastně využívám na tavení skla za pomoci slunce, že bych si ho vyrobil sám, ale to se ukázalo jako neefektivní, takže jsem si objednal už hotovou věc, která je lehká a rozměrná a minulý léto jsem při zkouškách dosáhl a udržel teplotu 1200 stupňů, což je dostatečné k tavení skla i kovu a vlastně ta věc začíná fungovat.
0: Já si to nedokážu představit, já už jsem to četla i na vašich stránkách nebo v různých tiskových zprávách. To znamená, že slunce dokáže v normálním nebytovém prostoru vyrobit 1200 stupňů?
1: Používám frenelovou čočku, která koncentruje sluneční energii do jednoho bodu a v tom bodě lze dosáhnout takovýchto teplot.
0: A skrz tuto teplotu můžete pracovat na svých skleněných plastikách?
1: To je zatím velmi experimentální.
0: Rád byste k tomuto bodu dospěl, ovšem chápu
1: bylo by to
0: správně.
1: Bylo by to krásný, ale nemyslím si, že k tomu dojde.
0: Jak se pro vás liší vaše samostatná umělecká tvorba a tvorba na zakázku?
1: V podstatě neliší. Jsem měl velké štěstí na osvícené investory, takže jsem vždycky měl volnou ruku. Nemusel jsem se vlastně nějak příliš zodpovídat z toho, co budu dělat. Přinesl jsem návrhy a investoři se vybrali a doufám, že jsem s těmi objekty žil dobře.
0: Tvoříte naprosto různé objekty. Když se něco vymyslíte, vysníte, je těžké najít postup, kterým dosáhnout výsledků?
1: Většinou ne. Jako občas už se to prolíná při tom návrhu, což jsem trochu nerad, protože to pak omezuje vlastně tu finální vizualitu, ale Většinou to jde dobře.
0: Pro vás je důležitým fenoménem, jak jsem pochopila, světlo. Mění se mimochodem hodně náhled na světlo v historii. Jak třeba ho vnímá současné umění? Bere ho jako něco absolutně důležitého? Mluví se o tom mezi umělci jako ten základní kámen, o základním kameni?
1: To jsem se nevšiml, že by to nějak výrazně rezonovalo, ale vlastně konkrétně se sklem je světlo velice důležité, protože světlo vlastně zvýrazňuje a dává v podstatě barvu i tvar sklu ve většině případů.
0: No a jak o něm uvažujete vy, když jste v nějakém konkrétním prostoru, kde pracujete, ale ten objekt je určený pro třeba různé výstavní prostory?
1: Dá se držet určitých zkušeností, které vlastně jsem za ty roky nasbíral, takže určitou část třeba více vyleštím, takže tam potom světlo vstupuje líp, ale to se nedá připravit na všechny konkrétní momenty.
0: Je v naší zemi sklářské umění dostatečně ceněno, nebo jsou národy, které jej milují intenzivněji?
1: Myslím, že tady pořád jako... Myslím, že tady stále lidi jsou ochotní a rádi se obklopují sklářským uměním.
0: Český designer, sklářský umělec Johan Pertl byl hostem páteční odpolední Vltavy. Jeho aktuální výstavu můžete navštívit v ateliéru v Zátopkově ulici v Praze na Strahově do 13. června, ale po domluvě myslím, že nekonečně dlouhou dobu. Více informací najdete na stránkách johanpertl.com. Chcete ještě něco dodat?
1: Budu se těšit. Hezký den.
0: Děkujeme.

0: Presto ze sonáty pro housle a basso continuo a dóru Giuseppa Tartiniho hráli Adrian Chandler a ensemble La Serenissima.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Brněnské Hadivadlo dnes uvádí premiéru grotesky Pan Biedermann a žháři. Samostatné režie se poprvé ujal člen uměleckého vedení scény Jan Doležel. Text švýcarského autora Maxe Frische tvůrci zasadili do geometrických kulis inspirovaných surrealismem.
2: Mučel svítí pas předky, poctivá v nějakého lárně, v sudech plných hořlavin nevidí benzín, ale ideu, co zlepší zítřky vzplne.
3: Hlavním motivem pana Biedermanna je pasivita. Člověk, který nechce být konfrontovaný s problémy, které ve svém životě by měl řešit, ale on radši dělá, že je nevidí. Všichni okolo se snaží ho k nějaké akci vlastně rozhoupat, ale on odolává.
4: Popisuje hlavní postavu herec Jiří Miroslav Valůšek.
3: Pana Biedermanna v jeho pohodlném životě, trochu na vysoké noze životě, čeká nečekaná návštěva dvou podivných škůdců, ano, kteří začnou systematicky narušovat ten jeho zaprděný klid. On se vlastně snaží, aby si snad ani jejich přítomnost nepřipouštěl, nebo nebezpečí, které sebou nesou, a strašně na to na konci doplatí.
5: Nespal jsem celou noc. Je v těch šudech benzín, nebo v těch šudech nejde?
6: To nebýt, Romane.
5: Za koho nás máte?
4: Tito neznámí hosté postupně zapalují celé město. Jednoho ze škůdců stvárnila Emma Lovecká.
7: Mám pocit, že ještě každý ten žhář je trochu jiný, ale obecně ti žháři to jsou trochu takový ti škůdci, takový ty mršky, které jdou páchat nějakou neplechu a zkouší trošku i odolnost asi právě konkrétně toho pana Biedermanna, ale obecně asi zkouší odolnost těch lidí okolo, jestli se jim něco povede nebo ne.
4: Předloha Maxe Frische z 50. let se dá napasovat na nejrůznější společenské systémy. Režisér Jan Doležel ale nechtěl divákům nabízet jednoznačný výklad. Nechal jim tak prostor pro vlastní interpretaci.
8: Klíčové je si pojmenovat, kdo jsou žháři a kdo je to pan Biedermann, protože mezi nimi je ten stěžejní konflikt. Pro nás bylo hodně důležité neudělat z jedné strany tu dobrou a z té druhé strany tu zlou. Divák samotný si vlastně musí tuto otázku pokládat, kdo je ten dobrý, kdo je ten zlý a jestli náhodou nejsou vini všichni.
7: Každý máme v sobě kousek i pana Biedermanna i žhářů. Myslím si, že to je o tom si jako uvědomit možná trošku obě dvě ty strany mince.
4: K zapojení fantazie pomáhá divákům také výtvarné řešení scény.
8: Ta hra může být vnímaná jako taková komedie v kulisách obyčejného buržoázního bytu nebo domu, ale my právě jsme chtěli přidat určitý druh nadreality, surreálních snových prvků, a proto ta scéna je hodně výrazně inspirovaná na obrazy belgického malíře René Magritta, který pracuje s geometrickými prostory a právě s prostorem pro výraznou imaginaci, a naše scénografie tomu odpovídá, je založená na kontrastu červené a modré a tak různě se vyvíjí a mění ty barvy.
4: Třetí premiérový titul sezóny 51 uvidí diváci v 5 plánovaných reprízách. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Americká zpěvačka Samara Joy nás dovedla k úvaze, která se jmenuje Koho volí játra? Jejím autorem je filozof a filolog Petr Šourek.
1: Politická reprezentace není intelektuální. Politici nereprezentují jenom naši hlavu, ale taky naše játra, ledviny, žlučník, žaludek. Lidé často bezradně hledí na politiky a říkají si, jak je někdo mohl zvolit. Proč? A chtějí racionální důvody. Když je nenacházejí, zdá se jim volba nesmyslná. Ale volíme skutečně jen hlavou? Představte si, že politik reprezentuje játra svých voličů. Nebo jejich kolena. Nebo třeba vaše srdce, váš dech. A co kdyby byl reprezentantem žaludku? Umíte si představit politickou peristaltiku střev? A kdo zastupuje naše bolavá záda? Krční páteř a karpální kanál, halux? Kdo se pohoršuje nad nedostatkem racionálních důvodů pro politickou volbu, není vzdělanější než ostatní. To spíš nasadil špatný dekodér na kručení žaludku, takže nechápe ani hlad. Učinit z hlavy kritérium politické reprezentace znamená být soustavně vedle v tom, koho a proč lidé volí. Ano, i hlava hraje svou roli. Mozek je velkou žlázou s vnitřním vyměšováním. Ne, hlavu určitě nemáme proto, aby nám nepršelo do krku. Ale nepřehlížejme, že máme také ruce, nohy, zadek nebo plíce. Nejsme duchové bez těl. Naše těla jsou naše životní zkušenost. Potí se a chvějí vzrušením. Politici reprezentují náš svalový tonus, třas, šedý i padající vlas. Zrcadlí naše radost i strach, dokonce i ten, který si nechceme přiznat. Odrážejí vzájemnou blízkost i osamělost našich srdcí. Horko těžko jsme se naučili chápat, že program politických stran je, jak to hezky říct, no prostě nerozhoduje ani o tom, kdo bude zvolen, ani proč. Ale pořád složitě chroustáme celkem jednoduchý fakt, že různí lidé mají různá těla, různě stará, nemocná nebo naopak zdatná a mladá, že v těch tělech probíhá řada mimovolných procesů a že stejně tak máme různé životní zkušenosti, z nichž mnohé jsou s věcmi, které jsou mimo naši kontrolu. A že nakonec jednou z těch věcí, co je velmi často mimo naši kontrolu, je i naše vlastní tělo. Někdy v roce 1573 nebo 4 spadl Michel de Montaigne ze své herky. Naboural do ní velký spašený kůň. Je to pravděpodobně nejdůležitější pád v dějinách západní filozofie hned po táletově apokryfním žuchnutí do nádrže při pozorování hvězdné oblohy. Michel de Montaigne omdlel a pomalu přicházel k sobě. Nezúčastněně přitom pozoroval, jak jeho tělo reaguje nezávisle na jeho vůli a konstatoval, že to, co cítí, se ho dotýká tak povrchně, že to ani není jeho bolest. Abychom si ty vjemy skutečně přivlastnili, museli bychom se do nich vložit celý. Bolest, kterou cítí naše noha nebo ruka, když spíme, se k nám nedostane. Píše Montaigne a upozorňuje na to, co si při plném vědomí snadno neuvědomíme. Normálně to vypadá, že se bolavá noha sama přihlásí se svou bolestí. Vždyť je to naše noha. Ale tu bolavou nohu je také třeba vzít na vědomí. Jinak se ta bolavá noha dobelhá k volební urně a hodí svůj hlas bez našeho vědomí. Budeme ji sledovat maximálně z povzdálí otřeseného mozku, jako Michel de Montaigne. Nebuďme padlí na hlavu. Všímejme si, koho volí nohy. Bolavé, oteklé, štíhlé, na tenkých podrážkách i vysokých podpacích. Rozum dokáže lecos. Pochopí i to, co je nerozumné. Hlava dokáže uvažovat o játrech, o žaludku, o slezině. Rozum to dokáže, ale intelektu se moc nechce. Intelekt má rád svůj akademický status a chová se často povýšeně. Zejména v anglosaské tradici, kde plní roli arbitra smyslové zkušenosti. Intelekt je scholastické zvíře, které se jako vetřelec dostává do našich hlav s vyšším vzděláním. V těle není doma a rád se považuje za něco lepšího. Je to hostující profesor, velký kontrolor, řecky nůs, pořadatel světa, skvělý koordinátor, organizátor, nepřítel chaosu a anarchie. Jak vypadá selský intelekt? Nijak. Na rozdíl od rozumu nemá intelekt žádnou selskou variantu. Také proto není význam intelektu v našem životě až tak velký, jak by se mohlo PhD studentstvu z Oxfordu zdát. A požadovat, aby bylo v parlamentu víc intelektu, je vyloženě hloupé. Zcela proti smyslu zastupitelské demokracie. Kdybychom volili víc hlavou, postavili bychom politickou reprezentaci na hlavu.

Summertime George Gershwina z první jazzové opery Porgy and Bess přinesl do páteční odpolední Vltavy Miles Davis. Tento trumpetista a hudební vizionář by se 26. května dožil 100 let. Ve vysílání Českého rozhlasu Jazz se ve zmíněný den jeho nedožitých narozenin naše kolegové ohlédnou za tím, co za sebou zanechal. Speciální den s Milesem Davisem tedy poslouchejte na jazzu v úterý 26. května, a to od 8. raní až do půlnoci. No a samozřejmě i Vltava bere Milese Davise za svého. Například každý jazzový podvečer příštího týdne mu naše jazzoví kolegové budou vzdávat hold. Vždy od 6 do 6:30.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše s ANO. Upozornil na to server iRozhlas. Informace webu potvrdilo stálé zastoupení při Evropské komisi. Obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise v únoru žádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmů. Úřady pak v březnu odpověděli, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená. Tisíce Kubánců dnes demonstrují před americkou ambasádou v Havaně proti obvinění dlouholetého vůdce Raula Castra. Ten čelí ve Spojených státech stíhání kvůli podezření ze čtyřnásobné vraždy. Případ souvisí se sestřelením dvou malých letadel kubánskou armádou v únoru roku 1996. Havana obvinění odmítá. Podle ní je to jen záminka amerických úřadů pro invazi na ostrov. Největší setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu v Česku Anime Fest začíná dnes na výstavišti v Brně. Moderní japonskou popkulturu představí série přednášek a různých soutěží. Týkají se hudby, tance, ale i kostýmů animovaných nebo fiktivních postav, známé jako cosplay. Akce se odehraje na opačném konci areálu výstaviště než víkendový sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Akce potrvá do nedělního odpoledne. A počasí v noci bude většinou jasno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku zvětšená oblačnost. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, v údolích kolem 5 stupňů a na horách většinou kolem 8. Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se během dne začne tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší sobotní teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. Na horách naměříme kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů. Víc zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Maratonika, to je studiové album Dana Bárty a jeho skupiny Illustratosphere z roku 2013. Dvě písně jsou zpívané anglicky, 7 je českých a jedna z nich, Pruhy, hudebně otevře poslední půl hodinu Odpolední Vltavy.

jako to jen písmena se řekla. Dnes určitě se v tobě něco roznítí. Otočí se za lopatkou mezi pruhy světla. To, že má

0: jistě novotou tou montoj. A jistě novotou tou tvou toj.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
3: No a dnes je pátek a tedy vybíráme z akcentů celého týdne, o jakých tématech byla, tedy i bude řeč. Zaprvé, stadion na Strahově slaví letos 100 let. Město hledá prochátrající kolos a okolí ten správný náboj a pragmatickou náplň. Lokalitu můžete mimochodem navštívit o víkendu v rámci festivalu Open House Praha. Za druhé, literární překladatelé volají po větším uznání a dodržování autorských práv. Za třetí, i v regionech se snaží o progresivnější přístup k opeře. No a nakonec, pražské kino Ponrepo vzdává hold filmovému režisérovi a scénáristovi Janu Němcovi. O tom všem tedy uslyšíte v sestřihu akcentu na Vltavě od 16 hodin a 30 minut.

0: Jaromír Klepáč a Kocianovo kvarteto přednesli část klavírního kvintetu číslo 1 C mol maďarského skladatele Erna Dohnányiho. Pěkné páteční odpoledne je 12 minut po 16. hodině. Od nacistického dolu po 3000 let staré bronzové poklady. Cena Zlatý mamut za popularizaci archeologie, udělovaná zástupci Archeologického ústavu Akademie věd, Moravského zemského muzea a Masarykovy univerzity, letos putuje do Krušných hor, na Boskovicko i do redakce České televize. Porota ocenila projekty, které propojí česko-německou spolupráci, občanskou vědu i význam veřejnoprávních médií při přibližování archeologie široké veřejnosti živě a srozumitelně.
1: Je to teprve po druhé, kdy ocenění Zlatý mamut získává projekt zaměřený na archeologii 20. století.
2: Jeden z autorů oceněného projektu Příběh dolů Saursak, Jan Hasil z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, popisuje výstavu připomínající zaniklý nový důl Rolava v Krušných horách.
1: Vznikl v roce 1939 a fungoval do roku 1946. Je to místo, kde byla vykonávána nucená práce, protože součástí toho areálu je také pracovní tábor, ve kterém pracovalo asi 500 sovětských a 150 spojeneckých zajatých vojáků.
2: Samotná výstava už skončila. Areál bývalého dolu lze ale stále navštívit. Druhý oceněný projekt můžou lidé navštívit stále. Je to výstava Posvátná krajina doby bronzové v Boskovicích. Doplňuje archeoložka a kurátorka výstavy Zuzana Jarůšková z Muzea regionu Boskovicka.
3: Není to ta tradiční muzejní výstava. Spíš než tedy ty archeologické nálezy. Je to opravdu výběr, dá se říct, pokladů. Jsou to hromadné nálezy a myšlenkou bylo zprostředkovat spíš než samotné jenom ty nálezy, tak právě ten svět té víry.
2: Archeologové v Boskovicích ukazují, že krajina doby bronzové byla prostorem rituálů. Lidé do ní ukládali takzvané depoty, soubory cenných bronzových předmětů, patrně jako obětiny bohům.
3: My jsme dlouhodobě muzeum spolupracující s detektoráři, takže tam se propojuje v té výstavě jak to úsilí té občanské veřejnosti, tak ty fyzické nálezy, ale opravdu i ta krajina, její role a pak to duchovno.
2: Výstava potrvá do konce roku. Poslední cenu odborné poroty a zároveň cenu veřejnosti získal redaktor webu ČT24 Tomáš Karlík za popularizaci archeologických témat. Podle něj mají Češi k archeologii mimořádně blízko.
4: Češi jsou neuvěřitelně zvídavý národ, který má strašně rád jako jakýkoliv poznávání, miluje svoje dějiny.
2: Zájem o dávné příběhy podle Karlíka pravidelně překonává i velká politická témata.
4: Já si pamatuju, když byly prezidentské volby v USA, tak nejčtenějším článkem nebylo to, jestli vede ten nebo onen, ale byl to článek o sponě z Velké Moravy, kterou objevili tady na Masarykově univerzitě a byla na ní žába vzkřížená s hadem a lidi to neuvěřitelně bavilo, ale není to taková výjimka, je to jako velmi pravidelné, to, že ta archeologie lidi baví a mají rádi.
2: Letošní Zlatý mamut tak podle organizátorů připomněl, že archeologie není jen hledání dávno ztracených předmětů. Často naopak pomáhá vyprávět příběhy stále živé i ty, které z krajiny a lidské paměti téměř vymizely. Marek Jensl, Český rozhlas.

0: Slovenská zpěvačka, ale také skladatelka a multiinstrumentalistka Sisa Feher na albu Khy z roku 21. Co je to fízl? Třeba rozsáhlý text českého spisovatele a historika Petra Placáka, který je věnován době komunistického režimu založeného na plošném fízlování. Četbu z knihy Fízl budeme od zítřka uvádět na pokračování ve 14 podvečerech. Je to dílo na pomezí dokumentu, vzpomínek a beletrie a autor za něj roku 2008 získal cenu Magnesia Litera. Částečně jde o text autobiografický, který zachycuje dospívání nonkonformního opozičně naladěného mladého muže za normalizace. Tady je krátká ukázka.
1: Narodil jsem se 4 roky před ruskou okupací Československa. Právě tak akorát, abych v srpnu roku 1968 stihl do své paměti uložit obrázky ruských tanků, zoufalost a bezmoc dospělých. Srpnová okupace země v roce 1968 je moje nejranější souvislejší vzpomínka, na niž plynule navázal pohřeb Jana Palacha a celá následná doba normalizace. Už od předškolních let jsme věděli, kde žijeme, že zemi okupují Rusáci a vládnou jí kolaboranti, domácí komunisté.
0: 14-dílnou četbu na pokračování z knihy Fízl z pera českého prozaika, historika a publicisty Petra Placáka máme na programu od zítřka vždy od 18 hodin a 30 minut. Zprostředkuje nám ji svým hlasem Igor Bareš. No a ještě jeden tip. O víkendu bude ostře sledovaný Mezinárodní filmový festival v Cannes. Uprostřed jeho dění budou i naše spolupracovnice, filmové publicistky Jana Podskalská a Marie Sýkorová, kterými v pondělí ráno v Mozaice festival zhodnotíme. Tak tedy další kulturní publicistika v pondělí od 6 ráno na Vltavě. Páteční odpolední Vltava je naplněna. Klidný pátek a pěkný víkend přeje Michaela Dittrichová.

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, Když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Socher slaví 100 let.
2: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz

0: Akcent.
1: Pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Stadion na Strahově slaví letos 100 let. Lokalitu můžete o víkendu navštívit v rámci festivalu Open House Praha. Literární překladatelé a překladatelky volají po větším uznání a dodržování autorských práv. Snaha o progresivnější přístup k opeře v regionech. Pražské kino Ponrepo vzdává hold filmovému režisérovi a scénáristovi Janu Němcovi. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Je to největší stadion na světě. Místo, které zažilo všesokolské slety, spartakiády, vojenské přehlídky, bohoslužbu papeže Jana Pavla II. I koncerty Rolling Stones nebo Pink Floyd. Velký strahovský stadion letos slaví 100 let a jeho příběh si připomíná také festival Open House Praha, který potrvá do neděle. Jakou budoucnost pro Strahov hledá Praha v době, kdy fotbalová Sparta plánuje nové zázemí na sousedním stadionu Evžena Rošického? Zeptali jsme se historika architektury z ČVUT Miroslava Pavla a architekta urbanisty Jaromíra Heinze z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
2: Ty tribuny a ochozy, které jsou, tak jsou v různém stavu.
1: A jsou tedy památkově chráněné.
2: A to je potřeba zmínit, jsou památkově chráněné od roku, myslím, 2003. A samozřejmě jsou přesně tou ukázkou těch různých architektonických stylů během 20. století, které se na tom stadionu zaznamenaly. Každá ta část těch tribun podle světových stran má různou vlastně míru řekněme ohrožení, tak je to napsáno i nakonec v tom památkovém listu dneska. A město se připravuje na nějakou jako postupnou úpravu a opravu těch věcí. Začalo těmi schodišti na té východní straně a plánuje nějakým způsobem rozdělit potom do budoucna a pracovat vlastně s částmi toho stadionu pro různé využití jiné. Samozřejmě tam v současné době neplánuje se změna toho využití pro tu Spartu v blízké době a byla navázána...
1: Která má tedy smlouvu až do roku 2040?
2: Ano. Ale byla navázána historicky spolupráce s ČVUT, že, která má svůj kampus na té východní straně. Uvažuje se o těch veřejných institucích a muzeích, které by mohly z části vyplnit ten prostor. Protože celkově v těch tribunách je zhruba 59 tisíc metrů čtverečních hrubých podlažních ploch. Z nichž tak polovina je vlastně i docela dobře osvětlená přirozeným světlem. Takže to nabízí určitý prostor pro různé využití.
1: Miroslave, vy jste zmiňoval, když jsme sem šli do studia, ideovou soutěž, která proběhla v roce 2008, která nabídla poměrně zajímavá možná řešení, i když je pravda, že od té doby už taky uplynulo dost času.
3: Uplynulo a bohužel, a jak tomu bývá u nás zvykem, tak vítěz i nebyl určen, nicméně těch návrhů bylo 5, včetně autorů vlastně, kteří tam i dostavovali tu nejmladší část, to znamená v 85. sportovní stavby. Pro mě osobně vítězem bylo duo Ida Chuchlíková a Jakub Chuchlík, kteří vlastně uchovávali celý ten stadion, jak je, a v místě té východní tribuny, to znamená té, která vznikla v době 70. let, tak ji uchovávají. Ale vzhledem k tomu, že je prefabrikovaná, tak oni vlastně to sezení odstraňovali a místo nich tam dávali buňky na bydlení pro studující a vlastně celý ten areál byl uchovaný tak, že to byl velký park a do těch ochozů dávali restaurace, obchody, to znamená tu občanskou vybavenost, která tam schází na Strahově. A za mě to byl úplně nejlepší návrh v tom smyslu, že uchovává tu velkolepost. To znamená, že tam to nebylo to zastřešení, zároveň to otvírá pro veřejnost a zároveň tam i uchovává tu funkci těch sportovišť. Já jsem tam i třeba chodil na plavání, protože squash neumím, ale zároveň tam je i teďkon klub pro bojové sporty a tak dále, což je jako fantastické, že vlastně ten sport tam stále žije. Takže za mě tohle byl nejlepší a nejcitlivější návrh.
1: No, proč ale tedy, Jaromíre, nedošlo v průběhu těch všech let k realizaci alespoň nějakých těch nápadů? Proč jsme vlastně museli dospět zase tak daleko, že některé ty tribuny opravdu jsou ve velmi ohroženém stavu?
2: Tak tu historii před rokem 2013-14 tolik neznám, před institutem plánování. Já sám jsem ale na kolejích taky strahovských pobýval téměř 6 let. a chodíval jsem taky plavat, tak to místo znám velmi dobře. A z vnějšku vlastně to nevypadá, ta degradace nebo postupné jako chátrání tak významně, jako potom, když se jde do detailu těch konstrukcí. Ale předpokládám, že by mohlo být snahou, pokud bychom opustili nějaké jako romantické představy o nějakém jako zachování úplně netknutého stadionu, tak hledat pragmatickou cestu. A město si myslím, že ji hledalo a hledá, ale myslím si, že potřebuje k tomu, a to se nabízí dnes možná lépe než v minulosti, nějakého partnera, který by potom táhnul a pomáhal. A ať už ten partner je soukromý, veřejný, nebo napůl soukromý, napůl veřejný, tak by to mohlo fungovat.
0: Co byste vy za těch 10-15 let skutečně na Strahově nahoře chtěl vidět?
3: Mně by se líbilo, kdyby ochozy žili, byly tam restaurace, prostranství, klidně, a tam je i sport, ale kdyby ten prostor celý vlastně zůstal otevřený, tak jak tam, jak to je, protože jenom v tom případě ta hmota vynikne nějakým způsobem. Já se asi nejvíc bojím toho, a to byly některé ty návrhy, a i teď vlastně, co je ten návrh, že dojde k zastřešení toho areálu, respektive té plochy. Moc si to technicky neumím představit jako stavař, protože to rozpětí by bylo asi obrovské, ale to asi je jediná věc, která mi tam malinko překáží toho, že by se vlastně ztratil ten volný pohyb, rozhled a tak dále.
0: Je možné, Jeremír, úplně na závěr, že strahovský, velký strahovský stadion v té své ohromující ploše by byl zastřešený?
2: No tak Buckminster Fuller a jeho kupole z 20. století by to uměli, ale asi je to spíš nereálné nebo velmi obtížně proveditelné. Spíš je otázka uvést úvahu o tom, jestli neumíme umístit dovnitř nějaké využití a stavby, které by byly koncipované jako dočasné, dřevěné, lehké, které by...
3: A nízké,
2: které by uměly zapadnout do toho kontextu toho stadionu, nerušily by tu jeho monumentalitu zvnějšku a možná ani ne tolik zevnitř, ale vtáhly by život dovnitř. Máme na jedné straně 5000 studentů na strahovských kolejích a potom vlastně prázdné místo, obrovské, stejně veliké zhruba, kde se v podstatě nic neodehrává. A to otevření...
0: Tak jsou tam tréninky.
2: Tak jsem to nemyslel, kdybychom opravdu jako do budoucna uvažovali o tom roce 2040 o využití těch věcí, tak ty věci se určitě dají kombinovat. Neznamená to, že tam bude jenom jedna věc a druhá ne, že tam nikdo nebude trénovat. Ale chtěl jsem říct, že v metropolitním plánu obě dvě struktury jsou navržené jako areálové, ale otevřené, že mohou být jako otevřené, veřejně přístupné. Takže město vykročilo tímhle směrem.
1: Tolik architekt a urbanista Jaromír Heinz z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a historik architektury z ČVUT Miroslav Pavel.
4: Akcent.
1: Tuzemští literární překladatelé a překladatelky apelují na nakladatele, média a organizátory literárních akcí, aby důsledným dodržováním autorských práv pomohli ke zvýšení prestiže této profese. Jaké sporné věci, které se týkají překladu, se nejvíce řeší? O tom jsme mluvili s předsedkyní obce překladatelů Aneškou Charvátovou a ředitelem divadelní, literární a audiovizuální agentury Delia Janem Bartákem.
5: Když pominu odměnu, která je vždy na začátku a na konci a možná tomu pak budeme věnovat zvláštní část, tak to, co my vlastně spolupracujeme s obcí překladatelů i s překladateli Severu, což jsou ty dvě asociace, které se překladu tady dlouhodobě a za situaci překladatelů věnují nejusilovněji, tak jde o ty smluvní podmínky jako o celek. A já říkám vždycky svatá triáda, což je velikost nákladů, délka licence, teritorium a přidávám k tomu rozsah práv. Protože co sledujeme v poslední době, tak vlastně, když půjdu do období před 10 lety, tak nakladatelská smlouva se prostě týkala knižního vydání a e-booku. A teď, když půjdete po smlouvách větších nakladatelství nebo etablovaných nakladatelství, zejména nakladatelství, které dělají překladatelskou literaturu, překladovou literaturu, tak tam přibývá rozsah těch práv, zvětšuje se náklad, prodlužuje se doba licence a zpravidla při zachování stejné výše odměny. To znamená vlastně za stejnou odměnu si ten nakladatel zkouší nabrat více práv. A to je vlastně náš tak trochu denní chleba v momentě, kdy zastupujeme překladatele, ale i původní autory, abychom i pohlídali kompletně obsah těch smluv. Dnes není zvykem, že ve smlouvě najdete náklad 50 000 kusů, že tam najdete dobu trvání 10 let, že tam najdete rozhlasová práva audioknihu, to tam dřív nebývalo.
0: Anečko, pokud pomineme právě tu finanční stránku, ke které se ještě za malou chvíli vrátíme, tak a tu, řekněme, neviditelnost profese, kterou jste právě, na kterou jste chtěli důrazně upozornit i v rámci toho apelu, tak co jsou právě ty další problémy, se kterými se překladatelky a překladatele potýkají?
4: Já bych tady se úplně přimkla k tomu, co řekl kolega
0: smluvní
4: Jan Barták.
0: Podmínky.
4: Smluvní podmínky, nejenom ta svatá triáda, ale třeba mě osobně také velmi vadí, že často si nakladatelé dávají do smluv řadu povinností, které má překladatel, ale aniž má pak nějaká zvláštní práva.
0: Jaké tak povinnosti?
4: Například, že je povinen přeložit i texty na obálku, na záložky a tak dále, což když já jsem měla v nakladatelství, tak se o to staral redaktor. Dále, že pokud přijede autor, tak je povinen mu tlumočit a doprovázet do takovéhle vlastně úplně věci, co do smlouvy nepatří. A velmi často tam je paragraf, který přišel sem asi z nějakého průmyslového práva, paragraf mlčenlivosti, který mě osobně rozpaluje do běla. A vlastně jediné, co tím ti nakladatelé sledují, je, že si mezi sebou neřekneme, jak vysoký máme honorář, aby oni s tím mohli si manipulovat tak trošku po svém.
0: Takže ta mlčenlivost se netýká toho konkrétního díla a třeba toho, že nesmíte o vydání toho díla třeba mluvit s velkým předstihem, aby se nenarušil třeba ediční plán a podobně, ale jedná se to o cokoliv, co se týká smluvních podmínek?
4: To je formulováno tak, že musíte mlčet úplně o všem. A na konkrétní dotaz vám ti nakladatelé zpravidla řeknou, ano, to je, abyste jako neříkali ostatním, jak máte vysoký honorář.
0: Je ne, jako díly a můžete proti tomu něco udělat? To jako přece jenom je už poměrně velký zásah, neřekněme do osobnostních práv, ale vůbec do práv autorky nebo autora.
5: Tak samozřejmě my v rámci těch smluv, které projednáváme, se snažíme nejen tohoto ustanovení, ale spoustu dalších moderovat a tu smlouvu celkově vylepšit.
0: A jak se vám to daří?
5: Střídavě oblačno, kdybych měl použít přirovnání z oblasti počasí. Záleží na partnerovi. Já logicky se budu snažit být korektní, já nebudu jmenovat, ale jsou partneři, s kterými je to jednání složitější. V momentě, kdy máme dlouhodobější spolupráce, tak se většinou snažíme, abychom si usnadnili život, dosáhnout nějaké shody na nějakém kompromisním znění, protože logicky dohoda o smlouvě je často kompromisem v momentě, kdy se o té smlouvě jedná, ale je to, jak říkala Aneška Charvátová, co se týká tady té podmínky mlčenlivosti, tak se vztahuje na celou smlouvu a pak je to o tom, že najdete lepší formulaci.
1: To byli ředitel divadelní, literární a audiovizuální agentury Dilia Jan Barták a předsedkyně obce překladatelů Aneška Charvátová.
6: Akcent.
1: Opera v regionech dnes hledá nové publikum, nové prostory i nový jazyk. Zároveň ale naráží na limity institucí, financí i očekávání, co vlastně ještě je a není opera. České Budějovice i Olomouc v posledních letech zkoušejí dělat operu jinak a ukázali, jak citlivé toto téma v českém prostředí pořád je. Jak těžké je dnes měnit operu mimo velká centra? Zeptali jsme se bývalé umělecké ředitelky opery a operety v Moravském divadle v Olomouci, zakladatelky a umělecké ředitelky RAN Operan Veroniky Kosloulové a uměleckého šéfa opery Jihočeského divadla Tomáše Ondřeje Pilaře.
7: Vnímám tu regionální scénu jako takové podhoubí pro excelenci těch velkých metropolitních scén. To znamená, že my tady máme možnost více experimentovat, když pracujeme s mladými umělci, kteří třeba nedostanou příležitost v těch větších centrech, tak mají větší motivaci u nás třeba jít do náročnějších podmínek, pracovat zkrátka pracovat v náročnějších podmínkách, jednoduše. A je potom pravda, že když se podívám na repertoár například Pražského národního divadla, tak mi tam třeba chybí větší vykročení z toho celosvětového operního mainstreamu, které by si podle mě Praha určitě mohla dovolit. V Brně to občas vidím, v Ostravě to vidím ještě častěji, ale v Praze bych si to moc rád představil.
0: No ale Veroniko, to jsme vlastně v trošku takovém paradoxu. Na jednu stranu mluvíme o tom, že regionům z hlediska opery chybí finance, často vlastně je tam i nějaká snaha o to nestratit to publikum, když už ho vlastně v opeře mám tím, že budu dělat nějaké odvážné kusy, ale teď zase Tomáš naopak říká, že ty regiony často bývají odvážnější než ta centra. Tak jak to teda je?
6: Tak je to samozřejmě lidma, který tam sedí. Jo, je to Tomášem, který sedí v Českých Budějovicích. Máme spousta regionálních divadel, které rozhodně nikam nevykračují. Ale myslím si, že my s Tomášem zrovna oba jsme měli podobně veliké divadlo, nebo je to takový srovnatelný a oba jsme se snažili právě tím, že ty diváci v dnešní době už si můžou prostě za 2 hodinky být v Národním divadle s úplně jiným rozpočtem.
0: A nebo se podívat na něco záznam. Z Londýna nebo z New Yorku.
6: Přesně tak. Tak jsme se snažili zaujmout, nebo nechci mluvit za Tomáše, ale myslím si, že tam byla ta snaha se nějak vyprofilovat a zaujmout vlastně něčím jakoby jiným, nějakou jinou divizou. A jako mně se stávalo, myslím, že Tomášovi taky, že naopak se lidi sjížděli jako třeba i z Prahy, z Brna, z Ostravy na ty premiéry nebo na ty představení prostě do těch regionů.
7: Já bych si dovolil tady podtrhnout velmi důležitou věc, kterou Veronka řekla, a to je ta profilace, protože jedním z našich poslání je udělat tu jedinou exkluzivní variantu opery, kterou diváci neuvidí nikde jinde na světě, než právě v tom konkrétním regionu. A není to nějaká zmenšenina velké scény. Není to o tom, že my uděláme zmenšeninu pražské Aidy s menším množstvím zpěváků. Jde nám o to, abychom udělali právě takové představení, které tady a teď dává logiku, které je tady a teď jedinečné a na které má potom smysl jezdit i z větší vzdálenosti.
0: Když už tady jsme probrali spoustu aspektů toho, kde jsou teoreticky nějaké brzdy, nebo naopak také, kde je ta inspirace v regionech, tak ale ta úplně základní otázka je, musí opera v regionech stále obhajovat svoji vlastní existenci, Veroniko?
6: V některých případech, pokud prostě je tam právě ta vůle a ten chtíč využít ten potenciál toho regionálního divadla, to znamená přesně moct experimentovat, moct jakoby riskovat trošičku víc a snažit se tím ten žánr posouvat a posouvat tím tu odbornou obec a tu divadelní i tu operní. Tak si myslím, že to má obrovský smysl a občas to má větší smysl než u velkých divadel v velkých městech. Jo? Ale pak jsou právě některé jiné regionální divadla, které napodobují a snaží se vlastně a vlastně tím pádem nutně snižují tu kvalitu toho žánru. A to si myslím, za mě to je jako jeden z největších hříchů, co se můžou na divácích vlastně dopustit. A ten divák to jako nepozná, protože on nepozná, že dostává prostě místo kvalitní švýcarské čokolády, prostě čokoládu s palmovým olejem.
0: Dobře, ale Tomáši, když to vezmu z pohledu běžného návštěvníka nebo návštěvnice, tak si řeknu dobře, ale já přece nemusím jet do Prahy, abych se podíval na Aidu, řekněme, v nějaké tradičnější formě. Já to chci vidět ve svém operním domě, který mám doma.
7: Popravdě,
0: bez experimentů.
7: Rozumím. Já jsem se popravdě s takovým požadavkem nesetkal, ani v Plzni, ani v Českých Budějovicích. Já bych možná jako na tu vaši otázku týkající se obhajování toho žánru odpověděl tak, že jsem se s tím vždycky setkával, když jsem do toho divadla nastoupil. Například v Českých Budějovicích hnedka první sezonu jsme udělali imerzivní představení pro Batolata od 3 měsíců a objevilo se obrovské množství otázek zpochybňování i třeba ze strany politiky, proč vůbec něco takového děláme, proč to zbytečné. V tuto chvíli má tahle konkrétní inscenace 107 repríz a už dokonce ta první Batolata nám nyní chodí na představení pro děti. A vlastně ta validita a potřebnost opery v regionu se neustále ukazuje se častěji a všechno je to o nějakém budování vztahu mezi divadlem, divadelníky a naším publikem a samozřejmě těmi, kteří nás financují, což je náš zřizovatel. Je pravda, že obhajovat svou existenci musíme neustále, ale díky bohu tady aspoň v Českých Budějovicích to čím dál tím méně potřeba.
1: Tolik umělecký šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař a bývalá umělecká ředitelka opery a operety v Moravském divadle v Olomouci, zakladatelka a umělecká ředitelka RAN Operan Veronika Kosloulová. nikdy nešel s proudem. 12. července tomu bude 90 let od narození filmového režiséra a scenáristy Jana Němce. Zároveň v březnu uplynulo 10 let od jeho úmrtí. Ještě 3 snímky v rámci dramaturgického cyklu s názvem Tady Němec, nechte vzkaz, budou k vidění v pražském kině Ponrepo. Jde o filmy z let 1996 až 2009. Čím se vyznačuje tato Němcova pozdní tvorba? Zeptali jsme se generálního ředitele Národního filmového archivu Michala Breganta a filmového historika Jana Bernarda.
8: Zdá se mi, že potom pochopil, že ta cesta nevede cestou získávání spousty peněz na velké projekty a začal dělat malé projekty za málo peněz a také z nich skoro nic nezískával.
0: No a tady možná právě se dostáváme i k tomu, jakou formu začal volit, protože to, že vlastně si zvolil nízkorozpočtovou variantu natáčení bez grantů, bez jakýchkoliv příspěvků a také, řekněme, bez fundraisingu z nějakých podnikatelských zdrojů, tak to ale, Michale, znamenalo dost radikální změnu toho vizuálního stylu.
9: No, radikální změnu přístupu a vlastně možná, že Němec tady doopravdy dospěl, protože najednou dokázal realizovat tu svoji radikální společenskou, politickou pozici, která vlastně byla reprezentovaná jeho absolutní svobodou a neochotou přistupovat na kompromisy, na požadavky nějakého product placementu nebo nějakých sponzorů a zkrátka pohybovat se úplně svobodně v tom prostoru filmu. Takže proto tam někdy v některých těch filmech hrajou hvězdy typu Karel Roden nebo Zuzana Stivínová a podobně, ale ty filmy vlastně nepřispívají nějakému třeba hvězdnému kultu. To jsou filmy, které opravdu jenom slouží té myšlence, kterou Němec chtěl sdělit a pro kterou prostě našel nějaké adekvátní vyjadřovací prostředky.
0: Honzo, ještě navíc možná jeden z těch problémů, který vedl k tomu, že také ty filmy neměly třeba tak velký divácký ohlas, je možná nějaká, řekněme, záměrná ztráta lineárního vyprávění?
8: No to určitě, jako to ztráta lineárního vyprávění samozřejmě. On k ní nikdy nesměřoval, že jo, už od Démantu noci nebo vlastně už od Sousta žádné lineární vyprávění ani náhodou. I když občas se k tomu uchýlil, ale víceméně pod tlakem vnějších okolností. Ale já nevím, jestli zrovna to přispělo k tomu, že ty filmy málo kdo viděl. Oni jsou vlastně spíš pro nějaké fanoušky, zájemce, protože Němec v nich vypráví převážně o sobě, o svých pocitech, vzhledem ke své rodině, o svých pocitech po operaci srdce, o své jako vizi života, vizi smrti. Tomu přizpůsobuje vlastně i ten obraz, který je vícenásobný, že jo, je to snímáno třeba z projekcí několikanásobné expozice a tak dále. Takže ten obraz je jakoby řečeno tím populárním slovem fluidní a vlastně je dobře ho vidět spíš na velkém plátně, což je dobře, že teda Ponrepo uvádí, protože na malém plátně většina z toho není dobře čitelná.
0: Michale, jak vlastně přistupovat právě k filmům Jana Němce v těch letech 96 až 2009 pro, řekněme, pro publikum, které je zvyklé na běžnou kinematografii a byť i třeba klasickou artovou kinematografii, ale to jsou všechno úplně jiné škatulky, než jaké nabízí Jan Němec.
9: Já myslím, že dneska běžná kinematografie neexistuje. Možná existuje nějaká klasická, to, co jsou diváci zvyklí ze 60. 70. a podobně. Zatímco dneska, když máte tvůrce, kteří opravdu se noří do svých vlastních vizí a dělají to třeba za velké rozpočty a jsou to opulentní obrazy, nebo máte Davida Lynche, který to přece taky nejde. není takzvaně normální kinematografie. Tam je nějaká garance tou osobností. A Jan Němec dělá vlastně něco podobného. On trochu tak jako ironicky si hraje s tou velkou, dejme tomu až hollywoodskou kinematografií, s tím naší představou o ní, s tím stereotypem o tom, co to je velká kinematografie a velký film. Ale on do toho jde absolutně svobodně a tím, že na to nemá velké peníze, ale má velký elán, opravdu životní elán, se kterým to téma zpracovává, má pozorovatelský talent, obrovský, takže proto je potřeba taky k těm filmům přistupovat se svobodou, stejnou, s jakou on je vytvářel, to znamená nechávat se překvapovat, nechávat se třeba i jako převálcovat těmi obrazy a zvuky, protože ty hrají neméně důležitou roli v jeho filmech a zkrátka otevřít se tomu.
1: Tolik generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant a filmový historik Jan Bernard. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
10: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v červenci zúčastní sametu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dnes to po zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku oznámil generální tajemník aliance Mark Rutte. Nadcházející summit by se podle něj měl zaměřit hlavně na Ukrajinu. Zelenský už minulý týden řekl, že by na jednání rád osobně dorazil. Zároveň dodal, že NATO musí v Turecku dokázat, že je silné a že se nerozpadne, neoslabí a nezůstane pozadu. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění Prix Circom Regional v kategorii dramat. Snímek vznikl v brněnském studiu České televize a vypráví příběh intelektově handicapované mladé ženy a její malé dcery, které se po smrti blízkého člověka dají na útěk. Hlavní roli stvárnila Elizaveta Maximová. Mezinárodní porota film označila za emocionálně silné dílo, které v divácích zůstává i po skončení. A počasí zítřejší ráno bude slunečné. Postupně se během dne začne tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší sobotní teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. Na horách naměříme kolem 19. Na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů. Víc zpráv najdete na serveru iRozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla Michaela Dittrichová.

0: Nescafé. Novinkou bylo, že se na tělo útočilo jako na zdroj veškerého zla. Zároveň se zkoumalo se stejnou vášní, s jakou se v té době pozoroval pohyb nebeských těles. Uvádí v knize Kaliban a čarodějnice k dějinám evropské společnosti 16. a 17. století Silvia Federici. U poslechu Spodních kulturních vod vás na Českém rozhlase Vltava vítá Tereza Lišková. Dnes je tu s námi matematička a historička vědy Alena Šolcová, která působí na Fakultě informačních technologií na ČVUT v Praze. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: A pozvání přijala také vysokoškolská pedagožka Ljubica Kobová z genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Vítejte i vy.
2: Děkujem, dobrý den.
0: Pohled do minulosti a přítomnosti nám nabídne už zmíněná kniha Kaliban a čarodějnice, za kterou stojí Silvia Federici. Překladu Silvie Ficové ji v minulém roce vydalo nakladatelství Transit. Ljubica Kobová ji opatřila doslovem. Budeme si povídat také o Kateřině Keplerové a Janu Keplerovi. S oběma se můžete potkat v knize Ulinky Rublak, Astronom a čarodějnice, kterou v překladu Daniely Orlando vydalo v roce 2025 Argo. Písničky z výběru dramaturga Zelenky jsou směřovány k obloze, což je i případ skladby Astronomy Domine z debutové desky Pink Floyd. Ta vyšla v roce 1967.

0: Paní Kobová, proč představovaly podle Federici ženy v 16. a 17. století potenciál vzpoury odporu proti nastolovanému řádu, kde se vůbec vzal nějaký ten hněv a potom násilí, které na nich bylo pácháno?
1: Silvia Federici o čarodějnicích uvažuje vlastně jako o reálně existujících ženách, proces, proti kterým vlastně mal být nějakou odstrašujícou kampaňou v presadzování kapitalismu. Kampaňou jako na té ideologické, symbolické úrovni, úrovni nějakých reprezentací, ale zároveň vlastně jako kampaňou velmi materiálnou. Asi ten základný problém vlastně jako spočíval v tom, že ženy disponovaly jednou důležitou mocou a nie je to vlastně jako nič super čarovné alebo magické, ale disponovali a disponují reprodukčnou schopnosťou, ktorá sa vlastne čoraz viac dostávala do rámcov vlastne kapitalistickej ekonomiky. Ten potenciál vzbúry vlastne spočíval v tom, že ženy si kontrolu nad svojimi telami, nad autonómiou svojich tiel nechceli dať zobrať. A vlastne v istom zmysle sa dá povedať, a nie je to jedno jediné a výlučné vysvetlenie toho, v čom spočívajú hony na čarodejnice, že práve vlastne v honoch na čarodejnice ide o otázku ako kontroly nad ženským telom, nad ženskou reprodukciou, nad tým, kto vlastne ako bude dozerať na to, ako sa budú rodiť deti, ako sa bude kontrolovať ženská plodnosť a podobne.
0: Pani Šolcová, zmínili sme tady knihu Astronom a čarodejnice, ktorá vypráví príbeh Jana Keplera, ale i jeho matky Kateřiny Keplerové a pak i ta jejich rodiny. V čem je pozoruhodný ten jejich vztah právě v kontextu těch procesů čarodějnických, které
2: myslíte
0: se
2: mezi synem a
0: mezi
2: matkou?
0: Synem a matkou.
2: To je
0: a vůbec tím učencem své doby, jakým Kepler byl.
2: To je úžasná situace, mimořádná situace a je mimořádně dobře popsaná díky tomu, že Kepler, když uvažoval i o svých odborných záležitostech, tak dokázal popisovat svoje myšlenkové postupy. A tady v tomto případě, tady v případě matky, se dozvěděl tak přibližně v roce 15, že matka byla obžalována, ale ten problém byl někde jinde. To nebyla otázka reprodukce tady, když jsem slyšela, protože mamince Keplerové bylo v té době 72 let a byl to problém, bych řekla, takové místní závisti, že pracovitá matka, která zůstala sama se čtyřmi dětmi, se musela otáčet a starat se nejen o rodinu, ale i ten majetek, který na ní naléhal, jako musela pracovat stále. No a ona byla velmi šikovná, i když tedy neměla žádné vzdělání, tak třeba se vyznala v léčivých rostlinách. No a snažila se pomáhat těm sousedům, kteří o to stáli původně. No a pak se stalo, že jedna rodina ji obžalovala a druhá se k tomu připojila a Voigt Eichthorn se tedy pustil do obžaloby matky. No a v té době v blízkosti žila dcera Kateřiny Keplerové a nejmladší syn Krištof. No, ale pomoc těchto dětí nestačila, takže Johannes Kepler, který žil v té době v Linci, se spojil se svým přítelem, právníkem na Tübingenské univerzitě a začal její obhajobu. No a nevzdal to, maminku vzal do Lince na čas a přesto to nepomohlo, pak byla zatčena a mučena a dokázal jí vlastními slovy, vlastní obhajobou osvobodit. Bohužel však byla nemocná, takže krátce po tom propuštění zemřela. Ubohá Kateřina.
0: Ale s velmi pestrým životním příběhem, který je i takovým příkladem nějaké osobní statečnosti. Paní Šolcová tady zmínila i to, že Kateřina Keplerová měla nějaké znalosti a dovednosti, co se týká zacházení s bylinami a schopností léčit, případně uzdravovat. Federici v té knize Caliban a čarodějnice také zmiňuje to, že tady těmi perzekucemi se část tady toho kolektivního vědění, které často náleželo i ženám, ztrácí.
1: Je to tak. Možno by som predoslala to, že Federici hodne generalizuje. Hej. Pani Šolcová vlastne hovorí veľmi konkrétny príbeh jednej konkrétnej ženy, jednej konkrétnej rodiny, vzťahu vlastne ako matky a syna. A v tomto zmysle vlastne v niečom ako veľmi exemplárny a preukazný. Federici vlastne, keď hovorí ženy robili toto. Hej, ženy v toľkom a toľkom storočí na nejakom mieste v Európe robili toto. Zmenilo sa postavenie žien. Je dôležité povedať, že vlastne ako ten jej príbeh, ktorý ona píše a vlastne ako ktorý rozpráva, je nejaký ako príbeh ženského postavenia vplyvom vzniku kapitalizmu. Takže je to treba brať do úvahy, že sú to vlastne istné zovšeobecnenia. A v tomto zovšeobecnení Federici hovorí, že s príchodom modernej vedy dochádzalo k premene sveta, k premene vôbec pochopenia toho, čo je vedenie o prírode a kto týmto vedením disponuje. Ženy, asi ako aj pani Keplerová, mali proste vedenie o bylinách, ako aj v súčasnosti majú mnohé ženy a muži, ale nie toľko perzekvovaní, ktoré sa častokrát používali práve aj na zákroky alebo na reguláciu, môžeme povedať, reprodukcie, pôrodnosti, na pomoc, dajme tomu, hospodárskym zvieratám. Myslím, že vlastne išlo o dosť dôležité vedenie naozaj. Možno si to dnes celkom neuvedomujeme, akú hodnotu, dajme tomu, mohla mať jedna zdravá krava. V úvodzovkách, akými magickými silami ako disponovala osoba, ktorá vedela vlastne choré zviera vyliečiť. Podobne tak pre nás podľa mňa ťažko predstaviteľné minimálne v Česku, kde do istej miery sú stále dostupné legálne interrupcie, si predstaviť tú schopnosť alebo aj obmedzenie v tom, ako kontrolovať vlastne svoju plodnosť, spôsobiť vlastne ako nejaký rastlinami vlastne ako spôsobený potrat. O tomto hovorí Federici, že tento typ vedenia, ktoré ženy si predávali medzigeneračne ústnou tradíciou, o tento typ vedenia boli postupne pripravované, pretože vlastne boli obviňované zo zločinov proti plodnosti, proti reprodukcii, zo zločinov, ktoré sa týkali hospodárskeho výsledku, zo zapríčinenia sucha, zo zapríčinenia neúrody a tak podobne. A to myslím, s tým všetko súviselo.
0: Čeká nás ukázka z alba Matěje Bielky Planety. Autor na něm každé planetě sluneční soustavy, což se nám teď hodí, věnoval jednu píseň. Každou planetu představuje jiný zpěvák či zpěvačka. Například u písně Jupiter, kterou si teď zahrajeme, je to Radek Pastrňák z kapely Buty.

Každá obrovská říše má svého vládce. A v této soustavě jsem to já. Moje gravitace, bezpečí plán.

0: Tak to byla píseň Jupiter.
1: No ale nejsložitější pohyby tedy projevovala a projevuje planeta Mars. A
0: takže Kepler jsme měli sáhnout po jiné písni z alba.
1: Ano, Kepler se důkladně věnoval studiu pohybu planety Mars právě.
0: Paní Šolcová, co v myšlení z toho, co víme, Jana Keplera udělal ten podivný soubor nebo možná souboj těch myšlenkových proudů, které ukazovaly ty nové možnosti rozvoje vědy v jeho době a zároveň tady tu atmosféru kolem honu na čarodejnici, mezi které někdy patřili i muži. Jak se to v jeho myšlení, postoji ke světu a k sobě samému zobrazilo, urovnalo, harmonizovalo?
1: To není jednoduché říct. Žil v době, kdy se schylovalo k 30-leté válce a náboženské otázky byly velmi složité. Protestanté se snažili získat větší a větší vliv. On sám, když studoval díky podpoře Württemberského vévody, nebyl takový poslušný ve víře, měl také své vlastní názory, racionalizoval tu takzvanou boží schopnost dobrotu, tak já bych mohla říkat, že byl luterán augsburského vyznání, no ale když ukončil své studium, chtěl pokračovat na té univerzitě, chtěl jako zůstat ve Württembersku, ale to se mu nepodařilo, získal místo ve Štýrském Hradci a hledal soulad se svým životem a s vírou, protože ho učil na univerzitě v Tübingen kopernikánec Michael Mästlin, tak poznal kopernikovskou představu uspořádání naší soustavy. No a tam tedy bylo důležité, že tělesa se pohybují v pravidelných kruzích. Po pravidelných drahách a kruh byl považován tehdy jako za dokonalý tvar. No, ale on byl schopen analyzovat data z pozorování a schopen numericky zvládat mnohá data, takže se tím začal zabývat důkladněji. A už ve Štýrském Hradci vymyslel teorii, jak tedy podložil tu kopernikovskou představu proti té dosavadní ptolemájovské. A hledal soulad, ale pořád ten soulad nebyl dokonalý.
0: Jak se ty jeho schopnosti a roky pilované dovednosti při argumentaci na tom vědeckém poli pak hodili ve chvíli, kdy se rozhodl, že bude obhajovat svoji matku, když byla nařčená z toho čarodějnictví?
1: Jeho exaktní vzdělání, matematické vzdělání, ho vedlo vždycky k hledání pravdy. Hledání pravdivého poznání.

0: A to, že ho tedy také vedlo k tomu, pokud něco ta maminka někomu něco udělala, tak aby to bylo dokázáno. Ale paní Keplerová nikdy nepřijala to, že by způsobila nějakou vinu. Do konce života byla statečná, jako nepřijala to, i když by třeba snížila ten tlak na to mučení nebo něco takového. On také věřil tomu, že maminka nikomu neublížila a proto se rozhodl to dokázat. Poradil se s právníky, no a považoval to za pomluvy a oni to taky pomluvy byly. Jo. Myslím si, že pravá příčina, jestli to mohu říct hned, pravá příčina toho obžalování matky spočívala v tom, že Voigt kdysi žádal o ruku dceru paní Kateřiny Keplerové Markétu, mladší sestru Johana Keplera. A ona to odmítla, vzala si učitele Bindera v nedaleké obci.
1: Který se pak takže, i podílel na
0: takže on,
1: podpoře on, paní Keplerové ano, ve chvíli, kdy ano, byla obviněna. Tak, no. Je zjevné, že některé případy a vztahy jsou platné ano. A funkční v dobrém i ve zlém napříč lidskými dějinami. Vy jste, paní Kubová, chtěla něco dodat?
2: No ja som chcela dodať to, že na tom príklade sa strašne dobre ukazuje to, že v porovnaní proste, alebo v protiklade k tomu, ako my máme predstavu o čarodejnických procesoch, že to považujeme v nejakej našej kultúrnej fantázii v úvodzovkách za vlastne ako vec nejakého ako stredoveku, výmyslov, niečoho, čo bolo kompletne iracionálne, tak tu sa vlastne ukazuje, že to bola veľmi dômyselná procedúra. Vykonávali vlastne svetské súdy, niekedy aj cirkevné, s pomocou cirkevných hodnostárov. Čarodejnické procesy v jednom momente preberala práve tá svetská moc. A že skutočne vlastne išlo o veľmi ako dômyselný súdny proces, ktorý mal vlastne nejakú ako dramaturgiu, ktorý mal nejaké spôsoby ako dokazovania, preukazovania, vydávania svedectiev. Napriek tomu, že vlastne až do fakticky 19. storočia do 20. storočia, kým ženy neboli úplne plne občianske a politické, ale hlavne občiansky zrovnoprávnené s mužmi. Dlho existovalo také pravidlo z rímskeho práva, ktorému sa hovorilo debilitas sexus. Ženy boli považované za hlúpejšie a fakticky ako neschopné napríklad ako trestných činov, ale práve kvôli tomu, že jednoducho postrádajú vlastne ako vôľu, postrádajú rozhodovanie, postrádajú vlastne ako reflexívne a rozhodné myslenie preto, aby mohli ako skutočne páchať nejaké ako trestné činy. A tu je veľmi zaujímavé, že práve tie čarodejnické procesy boli vlastne veľkou výnimkou z tohto pravidla, kedy sa ženy považovali za plne právne zodpovedné a plne právne zodpovedné so všetkými konsekvenciami. Ako je tam možno vlastne ako jedno také ako ale, ako v tej klasickej predstave kultúrnej, žena je riadená ako satanom, je riadená diablom, hej, ktorý je nejakým mužom, ktorý ju ovláda, neovládajú jej muž, jej manžel, je to nejaký muž, ktorý nad ňou vlastne ako prebral kontrolu, ale stále je zodpovedná, proste právne je zodpovedná práve ona. Takže to je taká ako veľmi zaujímavá svetská právna inovácia, si myslím, týchto čarodejnických procesov, ktorá ide ako proti nejakej ako dlhodobej dobovej logike toho, ako vážne vôbec berieme ženy.
0: Tady je zajímavé, že v prípadu Kateřiny Keplerové je zajímavé to, že pan Voigt už měl značné zkušenosti s čarodějnickými procesy. Paní Keplerová nebyla první, ona pár let předtím bylo zneškodněno tímto způsobem asi 6 žen v tom místě, přímo v tom místě, zásluhou tohoto Voigta. A rozhodování o tom, kdo je, jako je vinen, kdo je nevinen, to náleželo nakonec Württembergskému vévodovi. A ten, když paní Keplerovou osvobodil, tak ten Voigt ještě držel v další měsíce ve vězení, než tedy to rodina vyřešila, nebo Johannes. Tedy.
1: Ještě se mi spojilo s tím, co jsem četla v knize od Olinky Rublek, jak jste zmiňovala tu roli žen, nebo vůbec tu jejich subjektivitu, tak tam autorka právě i zmiňuje, že Johannes Kepler se zamýšlel i v souvislosti tady s tím dobovým kontextem, jaká je teda ta pozice té jeho matky z nějakého hlediska psychologie nebo sociologie, o které mluvíme dnes, ale že ta jeho zvídavost a zvědavost pochopit ten svět, ať už ten intimní nebo ten velký svět kolem nás, vlastně zasahovala i do tady těch oblastí. Nás teď čeká ukázka z oblasti afrofuturismu a přinese ji jazzový klávesista jménem Sunra a pustíme si jeho instrumentálku Gobelins asteroidu. Je to hudba z roku 1967.

0: Mě v té knize Caliban a čarodějnice zaujalo také to, že Federici zmiňuje případ, kdy se proti tomu honu na čarodějnice postavili i jiní jednotlivci, někdy to byli synové a manželové, jak už jsme tady slyšeli v příkladu Keplerových, někdy otcové, kteří se snažili zachránit svou příbuznou před hranicí. A zároveň také mluví o jednom dochovaném záznamu. Pastičtí rybáři zasáhli a postavili se proti odvlečení 600 žen.
1: Myslím, že je tam zaujímavé naozaj to, že Federici upozorňuje na to, že muži skôr využívali vlastne všeobecnú mizogíniu voči ženám, teda nenávisť voči ženám. A napríklad, keď sa snažili zachrániť svoje príbuzné, tak vlastne huckali a nabádali voči ďalšej nenávisti a násiliu voči ženám. Ten prípad tých baskických rybárov je zaujímavý v tom, že oni skutočne ako až na tej hranici ako oslobodili svoje manželky, sestry, dcery a matky. V tomto zmysle sa ako keby veľmi, skutočne veľmi vykročili ako z tej svojej predpokladanej nejakej genderovej roli.
0: Zároveň Federici zmiňuje, že ten antagonismus mezi ženami a muži byl posilován, ale předtím v tom období, že to možná i bylo trošku jinak, že ta společnost tak se nechala unést určitým dějným vírem, ale asi ke svému neprospěchu.
1: Ja myslím, že treba dosť pozorne sledovať vôbec mobilizáciu toho antagonizmu alebo vyvolávania nejakého súperenia medzi mužmi a ženami. Budem teraz hovoriť viacej o súčasnosti než o minulosti, ale naozaj tú skutočnosť toho, že vlastne väčšina z nás je rozoznateľná ako ženy a muži, nie je možné brať ako nejakú ako jasnú skutočnosť bez nejakých interpretácií. To, čo mu hovoríme, proste nejaký pohlavný rozdiel alebo genderový rozdiel, býva skutočne mobilizované, politicky využívané, ekonomicky využívané. Myslím, že Federici upozorňuje hodne na to, že vlastne v stredoveku mnohé práce neboli tak genderované, neboli tak rozdeľované ako ženské a mužské napríklad. Priestory takisto neboli natoľko genderované, alebo boli, ale neboli genderované, obsadzované buď mužmi alebo ženami tak striktne, ako boli vlastne neskôr, hlavne potom v 18. storočí. Takže myslím, že toto je taká dôležitá lekcia od nej, keď hovorí, že ten rozdiel medzi mužmi a ženami, ktorý sa nám zdá byť vlastne veľmi zrejmý biologicky, ako je potrebné vždy nejakým spôsobom sociálne a kultúrne interpretovať. Robia to hnutia, tento rozdiel femininitu a maskulinitu interpretujú proste hnutia odporu, ale predovšetkým ho interpretujú a vlastne nejakým spôsobom používajú nejaké existujúce mocenské systémy. Ten hlavný argument Federici je ten, že vytvorenie rozdielu medzi mužmi a ženami bolo veľmi profitabilné, profitoval vlastne z neho kapitalizmus. Bolo veľmi vlastne dôležité pre rozvoj kapitalizmu vytvoriť rozdelenie na nejaké stabilnejšie genderové roly žien a mužov a vytvoriť vlastne medzi nimi nejaký typ závislosti, ktorý my aj teraz vlastne poznáme v podobe genderových rolí mužského živiteľa a ženskej pečovateľky. Federici vlastne hovorí, že pred naozaj nástupom kapitalizmu, maximalizácie produkcie, ktorá sa sústreďovala hlavne do továrni, do priestoru, ktorý bol oddelený od subzistenčných domácností, dovtedy neexistovalo také jasné rozdelenie genderových rolí.
0: To ostatně můžeme sledovat i v knize Ulinky Rublák, Astronom a čarodějnice, která tam popisuje i to, jak ženy často vykonávaly stejné řemeslo jako jejich muži, i když to nebylo tak jako oficiální, nebyly součástí těch cechů, ale reálně tu práci vykonávaly. Paní Šolcová, Johannes Kepler strávil 12 let i v Praze. Pohyboval se tady v okruhu různých učenců, mimo jiné i alchymistů. Jaké stopy v tom prostoru pražském dnes najdeme? Co nám ho tady připomíná?
2: Johannes Kepler strávil skutečně v Praze jako ta nejdůležitější léta svého života. protože zde dospěl k důležitým objevům.
0: Kepler žil tady na různých místech v Praze,
2: ale
0: už jen málo míst fyzicky dnes může sloužit k tomu, abychom si na něj vzpomněli nebo si připomněli to jeho přítomnost v Praze. Kam byste nás poslala?
2: Kdybych měla začít, tak jako první ho ubytoval baron Hofmann ve svém paláci a to je dneska ambasáda Velké Británie v Thunovské ulici, takže to je takové jedno z míst, kde není pamětní deska. Ale potom bydlel u Emaus, v domečku u Emaus, který dneska nestojí, přibližně tam, co je dneska Faustův dům a to v tom prostředí. No ale představte si, že Rudolf II. Očekával od něho, že každý den dorazí na hrad a bude s ním diskutovat o těch problémech.
0: To mě trošku z ruky.
2: Tak si Johannes stěžuje v korespondenci, to je právě krásné, že my můžeme tu korespondenci jako tak tam si stěžuje, že to chození, to časté chození na hrad, to, že ho zneklidňuje. Potom ho tehdejší rektor Martin Bacháček z Nauměřic a zároveň tedy probošt koleje krále Václava na ovocném trhu, dům číslo 573, pozval k bydlení v té koleji. Tam pracoval mnoho let a dopsal tam tedy tu novou astronomii, kde se věnoval důkladně zkoumání planety Mars. A tak je tam dneska pamětní deska z 19. století. Dneska se to jmenuje Panská nebo Rátova pasáž, ten průchod z ovocného trhu na Příkopy. Ten dům samozřejmě nestojí. Ale píše se, že tam měl také zahradu, ta kolej měla zahradu a byla tam dřevěná výška k pozorování a pozorovali tam v roce 1604 novou. Takže jsou doklady. Navíc to pojednání, které je první z sci-fi, jo, které nazval Sen.
0: Kde vystupuje taky taková postava čarodějné ženy.
2: Později, ano, tam se popisuje, že to psal právě tam. Nad stolem měl mapu Islandu a tam jako bylo jméno Fjolgshilda a tak pojmenoval to, ale přitom si představoval bohužel, že to bylo něco jako ta jeho šikovná maminka, která zkoumá po lese ty bylinky a tak dále. Ale pro nás je jako pro vývoj, další vývoj je důležité, že on si představoval, že možnost cesty na měsíc není vyloučená. Dneska je to opravdu aktuální, takže on tam popisuje, jak třeba by měl být vybaven ten člověk, který cestuje.
0: Nebo co bude jíst, jaká bude vhodná strava, pokud už se člověk jedná
2: a tak dále. Že, no, takže to je jako zajímavé také pro nás. No a tak to bylo další bydliště, no a velmi dlouhý čas strávil u Karlova mostu, potom v Karlově ulici číslo 4, kde dokonce v roce 9 jsme otevřeli muzeum, bohužel bylo otevřeno jenom do roku 17. Dneska už zase ho nemáme, je to smutné, protože v každém městě, ve kterém Kepler pobýval, ostatním ve Štýrském Hradci, v jeho rodném městě Wilderstadtu a v Regensburgu Keplerova muzea jsou a zasloužil by si to. Takže to je další takové místo. No a nějakou dobu bydlel na Pohořelci v domě původně jistého Kurce ze Sentftenovy. To byl Rudolfův, možná bych mohla říct, ministr financí tehdejší, ale zemřel a vdova Rudolfovi věnovala ten dům a tam se usadil Tycho Brahe. A ten život s rodinou Tychona Brahe a ten byl pro rodinu Keplerovu velmi náročný. Byla tam teda také první žena Johana Keplera, Barbora která si stěžovala na ty problémy, které tam jsou. Ten dům už nestojí, ale jsou vykopávky a máme tam od roku 1971 sousoší, které je sice krásné, ale já musím poznamenat, že autoři tehdy nedbali na tu situaci. Kepler totiž říkal, k pozorování mám slabý zrak a on skutečně byl lepší na to zpracování těch dat, zatímco Tycho Brahe byl vynikající pozorovatel. Kepler se tam dívá do nebe a
0: že jim to prohodili.
2: Tak to prohodili, ano. Takže tak to je zajímavé na té soše, jinak jako je to moc pěkná připomínka, když byste vešli do toho gymnázia, které je po Keplerovi pojmenováno, tak ve školní jídelně najdete zdi toho domu, ve kterém ještě jako Kepler strávil nějaký čas. No, takže to jsou taková místa. Je tam také pamětní deska, tam se mluví o Keplerovi jako o hvězdářovi. No,
0: na chvíli jsme se teď přesunuli do rudolfinské Prahy. A mě v té souvislosti napadá otázka na vás, paní Kobová. Proč se podle Federici dařilo mužům, mágům, alchymistům lépe v tom 16. 17. století uhájit ty pozice ve společnosti? Proč měli výhodu i ve chvíli, kdy disponovali možná srovnatelnými znalostmi jako jiné ženy, které se zabývaly například těmi bylinami nebo pozorováním přírody?
1: No, já budem velmi stručná té odpovědi a Federici má velkou argumentaci, ale myslím, že vo výsledku to prichádza vlastně jako k jednému důvodu a to je to, že tyto muži, vedci vlastně častokrát pracovali vlastně pre ďalších bohatých a mocných mužov. Takže myslím, že to práve to prepojenie vlastně ako s tou svetskou mocou bolo ako veľmi vhodným prostredím proste pre provozovanie toho ich umenia, čiastočne vlastne určite aj vedy. Takže myslím, že to bol ten hlavný ako rozdiel, že skutočne tam išlo prepojenie ako s mužmi a s osobami, ktoré boli mocné na rozdiel od toho ženy, ktoré vlastne ako v úvodzovkách vedeli čítať, pozorovať, popisovať prírodu a nejakým spôsobom predpovedať, čo sa vlastne ako v prírode bude diať, poznali nejaké ako pravidelnosti, tak boli skôr vlastne ako z nejakých ako nižších vrstiev. Skutočne proste boli to skôr chudobné osoby bez nejakého významnejšieho postavenia.
0: Nás čeká další hudební ukázka a uvedeme ji citátem. Astronomie nás nutí kontemplovat nad nekonečností vesmíru a vyvolává v nás otázky, odkud přicházíme a kam jdeme. Jsou to slova, která 26. října 2017 pronesl papež František během videohovoru s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice. Část této zdravice se stala základem skladby Pope Astronauti, kterou najdeme na společné loňské desce experimentátorů Pavla Richtera a Ladislava Buchty.
3: Vatican, this is

0: Vrátíme se ještě na chvíli ke knize Caliban a čarodejnice. Paní Kobová, podle Federici, jaký model ženskosti se formoval po honech na čarodejnice? Jaký obraz nám tady vyvstal a možná částečně do dneška přežívá?
1: No, ženy podľa Federici, ale aj podľa iných autoriek, napríklad Marie Mies, tiež ako nemeckej socioložky a ekonomky, prešli podľa nich procesom domestikácie. Stali sa vlastne ženami v domácnosti, alebo primárne boli definované práve tú svojou rolou v domácnosti, ktorá sa oddelila od toho pracovného alebo verejného priestoru. Ženy sa stali v úvodzovkách nejakým opakom toho, čo malo byť práve tým honom na čarodejnice vlastne skrotené. Mali sa stať vlastne veľmi poslušnými, zbožnými, cudnými a predovšetkým pracovitými. Myslím, že by som dala naozaj dôraz na tú charakteristiku pracovitosti. Teda nie len, že boli vlastne pracovité a produktívne ich tela práve v tej reprodukcii, v tom, že ako to Federici na niektorých miestach hovorí, stali sa nejakými strojmi na plodenie, ktoré boli takto zapojené do toho rozvoja kapitalizmu, ale boli aj tými ako pracovitými osobami, ktoré dbali o šetrnosť, o hospodárnosť domácnosti. A myslím si, že toto je nejaký ako druh predstavy o ženách, ktorý myslím, že prežíva aj doteraz. Myslím, že v Česku, aj na Slovensku toto je niečo, čo je proste extrémne cenené. Záhalčivá žena, žena, ktorá vlastne je sexuálne slobodná, ktorá nemá deti, ktorá nemá sexuálne vzťahy s mužmi, je žena, ktorá je nejakým spôsobom vlastne ako podozrivá. A práve vlastne o prelomenie alebo o nejakú ako dehonestáciu takéhoto obrazu alebo vlastne vôbec takéhoto ako spôsobu života išlo, pretože toto je tvrdenie Federici, opäť je to veľká generalizácia, pretože tá delba práce medzi tú reproduktívnu domácu prácu vykonávanú ženami a tú produktívnu platenú prácu vykonávanú mužmi bola ako veľmi efektívna a vhodná pre ten rozvoj kapitalizmu.
0: Mne zaujalo i v závieru knihy Astronom a čarodejnice od Ulenky Rublak, že ona tam tematizuje i to postavení té vlastně staré ženy. Kateřina Keplerová se dožila vysokého věku v té společnosti, že už jenom to, že se dožila tak vysokého věku, mohlo budit i nějaké podezření vedle nějaké úcty, ale pak i nějakého odporu části té městské společnosti.
2: Já bych především mohla poznamenat, že Kateřina Keplerová byla takovou vzornou, ideální ukázkou pracovité ženy, která by mohla pokračovat do dalších století. Zvládla domácnost, majetek, řešit problémy samostatně a byla velmi neohrožená a statečná.
0: Knížce Johannes Kepler, kterou jste napsala, zmiňujete i to, že se Kateřina Keplerová vydala za svým mužem, když utekl do války a léčila tam právě díky tím svým dovednostem i schopnostem i ty vojáky, kteří tam byli ve službě.
2: Ano,
0: ano. To je taky příklad asi té její akceschopnosti.
2: Její manžel Heinrich se nechal naverbovat do ne jedné, ale do více armád, nejméně do dvou. Vlastně utíkal z domova, aby neměl ty starosti.
0: Které pak padly na její ramena.
2: A to všechno bylo na ní, ale ona nechtěla, aby ji opustil. Takže ona svěřila své malé děti do péče příbuzných a vydala se za ním a tam skutečně jako léčila a chránila, pomáhala těm a nakonec se s Heinrichem vrátila, ale Heinrich se dal zase jako do další armády a v době, kdy, myslím, Keplerovi Johanovi bylo 6 let, tak už se pak nevrátil, že zemřel. Takže to bylo to první období pro Kateřinu velmi náročné. Ona potom porozuměla tomu, že se musí starat sama. No. Ta maminka tedy se starala o ty děti a je zajímavé, že například pozorovali oblohu s maminkou. O tom jsou záznamy. Takže ona ho vedla tedy také k takovému pozorování přírody. Zřejmě také tedy s ní chodil do lesa nebo do těch luk na ty bylinky a tak dále. Takže on se naučil pozorovat a zpracovávat i tyhle věci a tak dále, jo. Takže ona si zaslouží, aby se o ní psalo, no.
0: A taky se ale řada knih vznikla.
2: Zároveň ano, se domnívám, že přece jenom jako ta kniha, ta vazba astronoma a čarodějnice zřejmě je jako taková jako popularizovaná myšlenka, že ten čarodějnický, ten vliv té čarodějnice měl vliv na vývoj třeba dalších osudů těch dětí, samozřejmě měl, ale domnívám se, že je to trochu moc, protože pokud vím, tak vyšly nejméně 4 díla s tím názvem Kepler a čarodějnice nebo podobně. František Gell v roce 71, kdy byla Keplerovská výstava, kterou pořádal doktor Horský a další historikové astronomie, a byla to úžasná výstava k výročí Keplerova narození, tak František Gell napsal dílo Kepler a čarodějnice. Je tam popsán ten život Kateřiny Keplerové. Nevynechal to. Ale tady máme v názvech v roce 1904 vyšlo dílo Jamese Conora a to se jmenuje Keplerova čarodějnice. Představte si.
0: Tak Olinka Rublak mohla možná jít
2: ano,
0: jinou cestou.
2: V roce, čili to je druhý. Třetí, Kateřina Keplerová, matka slavného astronoma obviněna z čarodějnictví. Musí to v tom názvu jakoby být? Já si myslím, že nemusí, jo? Ale je to tam. Jo? A nyní po dalších letech vyšlo pojednání Ulinky Rublekové Astronom a čarodějnice a pod tím je podtitul Jan, ještě tedy Johannes Kepler a jeho doba. Jo? Takže se domnívám, že to je trošku moc. Proč tady není třeba název Johannes Kepler a první mechanický kalkulátor, protože jeho mladší přítel...
0: To byl fascinující příběh pro dnešní ano, uživatele počítačů.
2: No, by byl užitečný. Jeho mladší přítel Wilhelm Schickard vytvořil v roce 1623 první mechanický kalkulátor, který sčítal, odčítal, násobil a dělil právě pro Keplera. Bohužel ta zpráva je smutná. Máme jenom modely dneska, protože ten exponát, který byl zasílán Keplerovi, tak schořil někde. No. Máme popis, doklady a modely. 3 modely existují v našem okolí. Jeden je v Linci, to je Univerzita Johanna Keplera, tam totiž ve Wilderstatu v muzeu v rodném městě a v Drážďanech v matematicko-fyzikálním salonu. Takže 3 modely toho počítače a Wilhelm Schickard. A kdo ho zná?
0: Možná téma na další pořad.
2: Ale to si myslím, že pro 21. století má význam, že by se mohla ta díla o výsledcích Keplerových snah a postavení tedy žen ve společnosti, které bylo tehdy jako určitě mnohem horší než naše, ale teď to také na ně úplně dokonalé, co si budeme líčit, tak mohlo by se to řešit teda jiným způsobem, než tady těmi názvy jako Keplerova čarodějnice, astronom a čarodějnice a podobně. No. Tak tady, to jsem chtěla poznamenat jenom.
0: Jsme se tady během písničky dostali i k tomu, že paní Kobová má taky vlastně vztah k astronomii. Kde se vzal? Kde se zrodil, možná doslova.
1: No já jsem jedno z těch šťastných dětí, které mohlo navštěvovat astronomický krůžok a nielen vlastně astronomii preberať nějako teoreticky s nějakým malým dalekohledem prostě na školském dvore, ale vesnice, dědina, z které pocházím, Sobočiště na západnom Slovensku, mala postavenou, myslím, že v 70. rokoch takzvanou školskou hvězdáreň, takže byl to skutečně velmi užitočný způsob jako trávení volného času. Myslím, že bylo velmi jako fajn naozaj se nějakým způsobem nenásilně a hrozně zaujímavo zoznamovat s vedeckým poznávaním, vlastně s nějakou velkou jako keby mierou abstrakcie a zároveň pozorovaním. Ano. Takže za mě to bylo skutečně jako velmi, velmi super zkušenost.
2: Úžasný.
0: Já vám moc oběma děkuji, že jste přišli do Art Cafe a mohli jsme tady probrat různé příběhy, které se dotýkaly nebeských těles, ale i rodinných vztahů a naší společnosti tady v Evropě. V Art Cafe dnes byla Alena Šolcová. Děkuji, že jste přišla, bylo mi potěšením.
2: Děkuji za pozvání.
0: Svůj komentář a vhled do historie nám nabídla i Ljubica Kobová. Děkuji i vám.
1: Děkuji, že jsem tu mohla být.
0: A my si teď pustíme skladbu Man in the Moon. Loučí se s vámi a hezký pohled a výhled na oblohu i do Nitra vám přeje Tereza Lišková.

999.

0: Tapuran. I am Tapuran, kid. And I'm speaking from the moon. And I'm living in the moon. And I'm speaking from the moon. Riding in the moon. Riding in the moon. Flying in the moon. Didn't come too soon.
1: Art Café Terezy Liškové a její hostů, které se vracelo za životním příběhem Johannesa Keplera, zavírá a Podvečer na Vltavě bude pokračovat jazzem. Poté závěrečným čtením z románu Krištof Kolumbus Don Kichot oceánu od německého prozaika Jakoba Wassermana a od 19 hodin také Sedmým nebem Petra Dorůžky. Pěkný páteční čas přejí z Pražských Vinohrad Michaela Dytrichová od mikrofonu a Jana Sturecká z techniky.
2: Jazzový podvečer.
3: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku. Srdečně zdraví Ondra Pivec. Přátelé, já jsem se rozhodl ten dnešní díl jazzového podvečera věnovat jednomu z velkých, ale ne možná úplně často zmiňovaných mistrů mého oblíbeného nástroje, tedy Varhan Hammond. Ten člověk se jmenuje Ronnie Foster, je to krásně načasované, protože Ronnie Foster se narodil v květnu 1950, takže si dnes připomeneme krátce jeho narozeniny. Ronnie Foster je pro mě fascinující tím, že nestojí jenom v jedné škatulce. Není to pouze jazzový varhaník, není to pouze funkový muzikant, ani to není jen doprovodný hráč slavnějších jmen. Je to muzikant, který dokázal propojit hamondky, soul, jazz, funk, estetiku vydavatelství Blue Note a později i hiphopovou kulturu. Začneme skladbou z jeho alba, které bylo takovým návratem. To album se jmenuje Reboot, já vám z něj pustím titulní skladbu. To album vyšlo v roce 2022 právě na vydavatelství Blue Note a bylo to jeho první album, co by lídra po 36 letech. Navíc přesně 50 let po jeho debutovém albu Two-Headed Freep z roku 1972. Takže přátelé, tady je Ronnie Foster, kterému dnes věnujeme celý jazzový podvečer.

Přátelé, posloucháte jazzový podvečer s Ondrou Pivcem a ten dnešní díl věnujeme Ronniemu Fosterovi. Teď se vrátíme přesně o 50 let zpátky. Ronnie Foster debutoval na vydavatelství Blue Note v roce 1972 album, které se jmenovalo Two-Headed Freep. Hned ta původní skladba Chunky ukazuje, o co tady jde. Hammondky, velmi hutný groove, soul jazzová hudba, ale zároveň energie raných 70. let, kdy se jazz začal velmi, velmi přirozeně potkávat s funkem. Není to akademická hudba v bílých rukavičkách, je to živé, trochu zašpiněné, taneční a pořád muzikantsky velmi chytré. Vydavatelství Blue Note samo to album popisuje jako jazz-funkovou klasiku s originály jako Chunky, Summer Song anebo Mystic Blue. Takže přátelé, tady je písnička z jeho prvního alba, která se jmenuje Chunky.

Přátelé, doznívá Ronnie Foster, kterému dnes věnujeme celý díl jazzového podvečera. Zůstaneme ještě chvíli na stejném albu, ten samotný název The Two-Headed Freep je krásně zvláštní, trochu komiksový, trochu psychedelický, trochu jako nějaká postava z funkového světa 70. let. A přesně to na téhle desce slyšíme. Ronnie Foster tady nehraje hamondky jen jako nástroj pro jazzová sola, on z něj dělá celou osobnost, někdy zpěvnou, někdy perkusivní, někdy skoro jako rychovou sekci anebo kytaru. To je něco, co já u velkých varhaníků celoživotně obdivuju, protože sice je to jeden člověk a jeden nástroj, ale najednou je z toho celá kapela, v podstatě celý orchestr. My si nyní pustíme titulní skladbu z debutového alba Ronnieho Fostera, která se jmenuje The Two-Headed Freep.

Tak přátelé, teď bude následovat skladba, která má z těch všech od Ronnieho Fostera asi největší druhý život. Mystic Blue vyšla původně na jeho titulním albu, ale o mnoho let později ji objevila úplně jiná generace posluchačů díky hip-hopu. Tribe Called Quest ji použili jako základ své klasiky Electric Relaxation z alba Midnight Marauders. Takže přátelé, tady je písnička Mystic Blue.

Daří, přátelé, naše půlhodinka se opět pozval na chvíli ke konci. Dneska jsme ji věnovali Hammondákovi, producentu a skladatelovi Ronnie Fosterovi. Já jsem moc rád za to, že jste ji se mnou strávili. Doufám, že jste se dobře pobavili a třeba i něco dozvěděli. Dovolím si opět obligátně připomenout, že ačkoliv streaming je služba nesmírně pohodlná a příjemná, máte-li rádi nějakou umělkyni nebo nějakého umělce, prosím, nějakým způsobem je podpořte, kupte si lístky na koncert, kupte si album, anebo poslouchejte jazzové podvečery na Vltavě. Na závěr dnešního podvečera vám pustím skladbu, která se jmenuje Summer Song. Je to pro mě takové hezké místo, kde tenhle portrét uzavřít po všem tom funku, samplování. Ronnie Foster má samozřejmě vynikající techniku, ale to nejdůležitější není rychlost nebo množství not. Je to jeho feel, jeho barva zvuku, no možná i právě proto jeho hudba pořád funguje i dnes. Pro jazzmeny, pro hammondáky, pro producenty, pro hiphopové beatmakery i pro posluchače, kteří prostě chtějí slyšet dobrý groove. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi loučí Ondra Pivec. My se uslyšíme za týden a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost.

0: Je 6:30, Ondřej Pivec zavírá jazzový podvečer s Ronny Fosterem a na Vltavě už je nachystaný 10. a tedy poslední díl četby z románu německého prozaika Jakoba Wassermana Krištof Kolumbus, Don Quixote oceánu. Za chvíli.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Četba na pokračování.

Čtení z románu Jakoba Wassermana Krištof Kolumbus, Don Quixote oceánu, část 10. závěrečná.

0: moto. Podle skutků třeba soudit člověka. Člověk předčí člověka jen tím, když vykoná víc než ten druhý. Cervantes, Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
1: Nelze říkat, že staré události je třeba nechávat na pokoji. Jako by bylo zbytečné a malicherné připomínat je, vyvolávat ze zapomenutí, když přece pro nás už nemají význam a nejsou v ničem podobné našim obdobným sociálním, politickým, náboženským nebo jakýmkoliv jiným zřízením. To je závěr šalebný, domýšlivý omyl. Neboť všechno jenom zdánlivě bylo. Nic nebylo. Vše je a stále trvá. Přítomnost je stejně tak prvním okamžikem budoucnosti, jako je posledním okamžikem minulosti. A protože je to tak, nelze ani jedinou lidskou odpovědnost smazat a zrušit, nelze ji odstranit ani časem, ani střídáním generací. Na nejpoškozenější lodi, jakou bylo možno sehnat, vrací se Kolumbus ze své poslední cesty do Španělska. Tak je mu to určeno, už si ani nestěžuje. Guvernér se k němu choval neuctivě, bez nejmenšího ohledu k jeho stáří a zásluhám. Jeho podíly a důchody buď nebyly vybrány, nebo mu bylo odpíráno jejich vyúčtování. Měl důvod k obvinění. Guvernér nejenže zanedbával jeho záležitosti, ale i jeho zmocněncům kladl do cesty všemožné překážky. Na výplatu zabaveného zlata nebylo ani pomyšlení. Plavba je bouřlivá. Již druhého dne zlomí náraz vichru hlavní stožár karavely. Velení musí převzít jeho bratr Bartolomé, protože Kolumbus je nesnesitelnými bolestmi upoután na lože. A když je v listopadu 1504 ve Španělsku odnášen z paluby lodi, je jeho tělo zlomeno a duch téměř vyhaslý. O slavnostním uvítání nebo něčem podobném není samozřejmě ani řeči. Není nikoho, kdo by ho aspoň pozdravil. Bartolomé, jeho věrný druh, je zde. Syn Hernando je zde. To je vše. I oni se marně rozhlížejí po přátelích. Je zřejmé, že admirál moře oceánu už nemá ve Španělsku přátele. Je ubohým trosečníkem, jehož jméno již mnozí zapomněli, jehož plány, naděje, zážitky a životní poměry jsou národu lhostejné. Jede do Sevilly a ubytuje se v kterési námořnické krčmě a tam píše dopisy. Po celé hodiny, po celé dny, dnem i nocí, neúnavně. Jsou to obvinění, vzpomínky, zjišťování vytrpěných křivd, spáchané nespravedlnosti, nekonečné nářky, mnohomluvné nářky, mnohomluvné stížnosti. Většina listů je adresována jeho synovi Diegovi, který je u dvora v Medině del Campo. Zachovali se v původním znění. Diego je u dvora oblíben, může se za otce přimluvit, neboť tam lze něčeho dosáhnout jenom protekcí a obratnými intrikami. Poučuje ho, jak to má nastrojit, běduje nad penězi, které jsou mu odpírány a které by mohl vlastnit, kdyby vše šlo, jak náleží. Nechť si nikdo nemyslí, že jde jenom o těch 40 tisíc pesos ve zlatě. Přísahám a říkám jenom tobě, že každoročně ztrácím 10 milionů. Nepolepšitelný blouznivec. Nedostane-li několik dní zprávy, hned je rozčilený a podezíravý. Denně sem přicházejí poslové ode dvora. Kde kdo dostává dopisy, jenom já ne. To mne velmi znepokojuje. Zajímá se o to, které lodě kotví v přístavu a které vyplouvají. Žádá, ať se ve všech přístavech dbá na to, aby nikdo neodplul do Indií bez dovolení a oprávnění, protože má strach, aby tím nebyl připraven o svůj podíl. Jako kdyby bylo možné podřídit celou Ameriku daňovému dozoru. Dověděl se, že zlato, které vezl na palubě pro korunu, je uschováno ve slaměných chýších uprostřed nespokojeného obyvatelstva, jak se vyjádřil. Toho rozčiluje. Je nutno učinit nějaká opatření, aby zlato bylo chráněno. 26. listopadu umírá v Medině del Campo královna Izabela. 13. prosince píše Kolumbus Diegovi. Mluví se hodně o tom, že královna na smrtelné posteli vyslovila přání, aby mi byla znovu předána država Indie. Je to jeho vlastní toužený sen. On doopravdy věří, že Izabela ve své poslední hodince neměla jiné myšlenky. Přesto je nutno připomenout králi jeho povinnosti k admirálovi, jemuž byla zesnulá, tak příznivě nakloněna. Je to řeč cholerického, hašteřivého starce, kterého jeho skuteční i domnělí nepřátelé křivdy, úklady a spiknutí pronásledují i do nepokojného spánku jeho noci.

Odedávna bylo nejisté, zda jeho dojemné nářky nad chudobou, v níž je donucen žít, byly skutečně opodstatněné. Někteří historikové tvrdí, že je nelze brát vážně. Nikterak prý nebyl oloupen o své legitimní příjmy, král prý je jenom zabavil, aby mohly být splaceny dluhy, jež admirál všude nadělal. Je prý sice pravda, že v Seville bydlel osaměle, ale v té špatné krčmě jen zpočátku, později se nastěhoval do pohodlného příbytku v nejlepší městské čtvrti. A především je dokázáno, že mu ze splatných důchodů bylo vyplaceno 4000 kastelianů. Podle toho lze stěží mluvit o nouzi a nedostatku. Že by však v tom sevilském domě žil přepichově nebo aspoň blahobytně, to ovšem také nevěřím. Ne však pro nedostatek peněz, nýbrž proto, že takový šetrný, tvrdý člověk dovede žít jenom šetrně a tvrdě. Není možné plavit se desítky let na ubohých bárkách v žalostných podmínkách po mořích, není možné s několika druhy snášet nejhorší strádání a potom se jednoho dne bezstarostně a blahobytně usadit mezi zámožnými měšťany. K tomu nebyl vychován a neměl to ani v povaze. Ale proč tedy ten nepokoj? Stálé spílání a bědování, ustavičné výzvy, úzkostlivé snažení zajistit si výnosy, které připadají na jeho podíl. Neponouká ho k tomu jenom obchodní duch, ačkoliv tyto rysy ve směšné a skarikované podobě v jeho povaze jsou. Není to hamižnost, z níž je na mnohých stranách obviňován, která však přece jen zakrývá hlubší pohnutky. Není to chorobná hypochondrie, která nakonec zřejmě otrávila celou jeho bytost, ba ani rezignované vědomí o křehkosti smluv uzavřených se španělskou korunou a o její věrolomné svévoli ve výkladu povinností a práva, když šlo o dodržení těchto smluv. Důvod je hlubší. K těmto nedůstojným stařeckým projevům ho dohnalo žalostné zhroucení jeho nesmírných očekávání a představ. Kdyby mu ročně přicházelo z kolonii 40 tisíc, 100 tisíc, ba milion pesos, co by to znamenalo ve srovnání s jeho pohádkovým snem o nevyčerpatelných bohatstvích, s jeho vizí zlatých hor, smaragdových chrámů a zlatých paláců císařství velikého chána, zlatých dolů v zemi Ofir. Už to, že má počítat, je pro něj trýzní a zklamáním. Cože? Nový svět? A nemůže mu nabídnout víc, než kolik je právě potřeba na živobytí a na zaopatření synům? On, objevitel poloviny světa, neznámé od počátku stvoření, on, jenž hodil lidstvu do klína dar, který smělo očekávat jen od Boha, on má smlouvat s úřady a dvořany, handrkovat se s podvodnými místodržiteli, lichotkami se vnucovat do dobré vůle drzích zbohatlíků a třást se o to, zda mu přiznají aspoň ty nepatrné peníze, které jsou mu dlužni. Přízeň krále? I tato přízeň je nespravedlivým omezením. On ji nepotřebuje. Ve své mlčenlivé mysli se považuje králi zarovna vladař a pán Nové Indie. Pomazán nebo nepomazán, to je při tak zřejmém řízení božím jedno. Jeho dobyvatelské myšlenky mu to ukazovaly jinak. Chudá a schudlá Evropa je zaplavena zlatem, jehož proud otevřel a usměrnil Cristóbal Colón. Blažené Španělsko, vděčný Janov, perikleovský věk, zvučící Colónovou slávou, osvobozený Jeruzalém, triumfující církev a v tom všem on spasitel, světec, mesiáš. Z tohoto smrtícího rozporu mezi fantazií a skutečností vyrůstá jeho pravý obraz, umožňující pochopit jeho konec.

5. února roku 1505 oznamuje admirál synovi, že byl u něho Amerigo Vespucci a že spolu dlouho rozmlouvali. O čem mluvili, neříká, a to, že se nám jejich rozhovor nedochoval, zdá se mi ztrátou stejně velikou jako zánik nějaké armády nebo zničení mistrovského díla renesance. Zde jde o to vyvolat vzpomínku na bezpráví spáchané světovými dějinami. Vespucci vykonal 2 cesty k americké pevnině. Jednu ve službách Lorenza Medičejského v roce 1499 a druhou ve službách portugalského krále Emanuela roku 1503. Latinsky napsaná zpráva o druhé výpravě zjednala mu světovou proslulost a byla podnětem k tomu, že nový svět dostal jméno Amerika. Ale Kolumbus objevil středoamerickou pevninu už roku 1498. Aby mu však tento objev upřeli, snad ze závisti k němu, snad z úslužnosti k Florentianovi, snad aby se zalíbili portugalskému králi či z jakýchkoliv jiných nekalých důvodů, přeložili přívrženci a zvěstovatelé Vespucciho datum jeho výpravy o rok zpět, to jest do roku 1497. Toto podvodné přesunutí vyšlo najevo, kdy se Diego Colón soudil se španělskou korunou o zděděné výsady. Jako svědek byl s mnohými jinými předvolán také Alonso de Ojeda, který se účastnil první Vespucciho cesty. A ten před soudci jasně konstatoval Kolumbovo prvenství a řekl, že sám viděl námořní mapu, kterou tehdy admirál jejich veličenstvům poslal. Teprve potom se Vespucci odvážil své plavby. Amerigo Vespucci nenese na této intrice žádnou vinu. Byl to skromný, ušlechtilý muž, který neznal pocit rivality a kterého by nikdy nenapadlo, aby chtěl nějak zastínit slávu svého předchůdce. Spíše to byli nekritičtí spisovatelé a užvanění kronikáři, dychtiví zajímavých zpráv nebo snad prostě oběti své lehkověrnosti, kdo uvedli do dějin ten nesprávný, téměř nevykořenitelný údaj. Ve Španělsku musela tehdy působit celá strana zapřísáhlých nepřátel a anonymních odpůrců. Měli prsty všude, kde měla být nějak skalena jeho památka a zmenšen význam jeho nesmrtelného činu. Ale v daném případě nelze už nic dělat. Nemůžeme Ameriku překřtít na Kolumbii. Zůstane Amerikou a je to takový zvláštní, chmurný vtip zcela v duchu životních osudů jeho objevitele, že tento světadíl kvůli nedorozumění a malicherným pletichám malicherných lidí pluje pod falešnou vlajkou. Představuji si, že admirál v oné rozmluvě Vespucciho žádal o vysvětlení toho, že ho nařkl ze zbabělosti a nepoctivosti a ptal se ho, proč aspoň nedržel na úzdě přílišnou horlivost svých přátel. Což jste nevěděl, že jsem byl v zemi pária dávno před vámi? Že jsem do této Brazílie vstoupil před vámi? Zeptal se možná. Nebo mu jenom tiše naslouchal. Sám zbabělý v navyklé bázni před lidmi, spokojující se v navyklém opovržení lidmi utajovanými vzdechy. Jistě spolu mluvili také o nové pevnině. A tu ovšem admirál vybuchl a jeho oči se fanaticky rozhořely. Nová pevnina? Pro něho neexistuje žádná nová pevnina. Pro něho existuje jen pevnina asijská. Tam byl. Tam bez jakýchkoliv pochyb přistál a jen něco málo, trochu času, trochu trpělivosti, trochu přízně osudu, trochu zdraví navíc a byl by našel průliv k zemím na řece Gangu. Což jeho lidé na Kubě nepřísahali svatou přísahou, že vstoupili na asijské pobřeží? Protokoly o tom jsou zde,
leží v královské kanceláři, kdykoliv je lze prozkoumat. Vidím, jak se vyzáblá tisícerými bouřemi vylouhovaná grekovská tvář starého mořeplavce zachvívá vášní. Jak se plavá šeť jeho pohaslých očí znovu rozněcuje starým prorockým žárem, když tomuto kormidelníkovi a náhodnému objeviteli vysvětluje velikou vůči myšlenku svého života a dokazuje na mapě země, že všechny tyto indické ostrovy jsou jen předsíní obrovské říše velikého chána, jejíž povysunutý cíp poznal na Kubě. Není žádná Amerika. Tu jen sám vytváříte. Je to jen ďábelský přelud. Amerigo Vespucci sklání tiše hlavu. Diví se. Vždyť se píše už rok 1505 a ne 1492. Za tu dobu byly získány netušené poznatky. Kde byl admirál mezi tím? Kde žil? Totiž duševně. Věda pokročila kupředu. Staré Toskanelliho výpočty jsou dávno překonány. Kosmografové minulého století se mýlili. Jejich počet délkových stupňů nesouhlasí s obvodem zeměkoule. Chyba byla nalezena a opravena. Už před 5 lety prohlásil velký Leonardo da Vinci indickou hypotézu za klamnou. Amerika tedy existuje. Musí existovat, protože Asie leží tisíce námořních mil za ní. Je to matematicky vypočítáno, o tom není třeba debatovat. Ale Vespucci tyto argumenty zamlčuje. Je to muž znalý světa. Ví, co se sluší v hovoru s Nestorem námořnictví. Sklání se před neohroženým přemožitelem oceánu. Je na něho hrdý jako na krajana, cítí úctu k jeho osobě a obdiv k jeho ohromnému dílu. Je mu líto té utrápené tváře a chřadnoucí postavy. A konečně má v úctě jeho omyl, v němž je cosi velkolepého a dojemného. Snad člověk musí v takovém omylu zemřít, když pravdivě žil. A byl to omyl plodný. Don Quixote je silnější než Sancho Panza. Snad je ta říše velikého chána nakonec přece skutečnější než Amerika.

Ještě rok. Je to pomalá ztráta dechu, usychání hrastínů. Koncem února mu král povoluje, aby místo na koni přijel ke dvoru na Mesku. Je to výsada, která bývá udělována jen zřídka. Přesto to trvá ještě 3 měsíce, než může admirál vyrazit. Když dojede do Segovie, slyší, že král odcestoval do Leonu. Vydává se přes Salamanku do Valladolidu, kde konečně krále nalézá. Takové bludné cesty mu nejsou neznámé. Všechno v jeho životě bylo bludnou cestou. Tak to začalo, tak to také musí skončit. Nepovšimnut, zahalen do hnědého pláště, sehnut stářím a nemocí, doprovázen jenom bratrem Bartoloméem, jehož nezlomná věrnost působí až tragicky, a jediným sluhou, vstupuje do města. Král ho nechává několik dní čekat, než ho přijme. Jsem opravdu tak nešťasten, jak to říkám. Dosud jsem plakával nad jinými, kéž mi Bůh dopřeje tu milost, aby lidé plakali nade mnou. Tato věta z listu zvaného Lettera Rarissima je výrazem jeho nálady v celé této době. Král si vyhrazuje rozhodnout o všech jeho stížnostech, o každé jeho žádosti. Usmívá se na admirála, zahrnuje ho chválou, ujišťuje, že velikost jeho zásluh plně uznává, slibuje vyšetřování, spravedlivý soud a na tom zůstává. Pouhý návrh, aby mu byly vráceny úřady a hodnosti, naráží na ledový údiv. I kdyby se králi předložené závazky zdály příliš veliké, a to také byly, kdyby se mu zdály nerozumné nebo neproveditelné, a to byly rovněž, mohl najít cestu k vnějšímu upokojení, jen upokojení toho nesmírně uraženého muže a nenechávat ho pokořovat ve svých předpokojích jako žebráka, zrovna jako před 15 lety, jako vysmívaného, obtížného člověka. A těchto 15 let znamenalo právě zásluhou tohoto muže dynastický, politický i hospodářský rozmach takové rychlosti a intenzity, že bychom proto v dějinách národů stěží našli příklad. Admirál už neměl dost tělesných sil, aby se postavil dvorským a právnickým pletichám. Měl ještě jednu slabou naději. Příjezd Filipa Rakouského s jeho chotí Izabelinou dcerou. Slyšel sice, jaký je stav Donny Juany a že její dlouholetá hluboká trudnomyslnost jeví teď známky šílenství. Co od ní mohl očekávat? Dopis pro ně zakončil slovy. Vaše veličenstva mohou být ujištěna, že přesto vše, jak jsem teď trýzněn svou chorobou, budu schopen prokázat jim ještě služby, jakých svět dosud neviděl. Ponouká ho k těmto prázdným slibům a zakaluje mu mysl i pro skutečnost umírání blízká smrt? Když cítil, že se blíží jeho poslední hodina, dal zavolat notáře a svědky, zrušil závěť z roku 1498 a napsal novou. Začíná Don Quixotskými slovy. Když jsem posloužil králi a královně, pánům našim, Indiemi, stále týž sloh, tytéž fanfáry, tatáž slavnostní grandeca, totéž hrdé sebevědomí, jimiž před lety naplnil úžasem převora kláštera La Rabida. Nyní se s ním obrací k potomstvu. A potomstvo udělalo to nejlepší, co za takových okolností udělat mohlo. Pohřbilo jeho slova v mlčení a uchovalo si v paměti jenom jeho jméno a jeho čin. 19. května učinil poslední pořízení
a 20. v den na nebe vstoupení páně zemřel. Snad ještě nikdy se navěky nezavřely unavenější oči než jeho. Kolumbova sláva je hromádka střepů. Skládáme je pracně dohromady a najednou se z nich vynořuje duch, který nás bratrsky zdraví.

0: Německý spisovatel Jakob Wassermann se ve svém románu z roku 1929 zabýval životem rozporuplné legendární osobnosti a odhaloval její mořeplavecké objevitelské úsilí jako historii paradoxů, v níž zásadní roli hrálo zlato. Četba z románu Krištof Kolumbus, Don Quixote oceánu je u konce, ale vrátit se k ní můžete ještě online po dobu 8 týdnů. Z překladu Jaroslava Zaorálka text roku 2007 připravil a režie měl Petr Adler. Z románu četl Otakar Brousek. A co začneme číst zítra? Knihu českého spisovatele a historika Petra Placáka Fízl, kterou roku 2014 natočil Vlado Rusko s Igorem Barešem.
1: Narodil jsem se 4 roky před ruskou okupací Československa. Právě tak akorát, abych v srpnu roku 1968 stihl do své paměti uložit obrázky ruských tanků, zoufalost a bezmoc dospělých. Srpnová okupace země v roce 1968 je moje nejranější souvislejší vzpomínka, na niž plynule navázal pohřeb Jana Palacha a celá následná doba normalizace. Už od předškolních let jsme věděli, kde žijeme. Že zemi okupují Rusáci a vládnou jí kolaboranti, domácí komunisté.
0: 14-dílnou četbu na pokračování z knihy Fízl otevřeme tedy poprvé zítra v 18 hodin a 30 minut. Dnes je pátek, 22. května a s 19. hodinou přichází na Vltavu Petr Dorůžka.
2: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
3: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
2: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
3: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
2: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním sedmém nebi vás vítá Petr Doruška. I když africkou hudbu se v tomto pořadu snažím hrát často, dnes to vezmeme důkladněji. Čeká nás první díl seriálu Africké klenoty. V němž budu mapovat stěžejní nahrávky afrického kontinentu posledních dekád. Abychom udrželi moment překvapení, půjde o seriál volný, otevřený a tedy i nepravidelný. I když Afrika disponuje řadou úžasných lidových místních nástrojů, tak neméně kouzelně hrají africké kytary. Uslyšíme Kante Manfilu z Guineje.

Éra, kdy se Afričané chopili kytar a na jejich hmatník přenesli melodie z tradičních nástrojů, je spojena s řadou myslovských hráčů. Jedním z nich byl Kante Manfila z Guineje. V 60. letech minulého století se přesunul na sever do Bamaka, hlavního města státu Mali, kde doprovázel jednoho z největších západoafrických zpěváků Salifa Keitu. V 90. letech pak Kante Manfila nahrál vynikající solová alba a protože se narodil v guinejském městě Kankan, sérii dal podtitul Kankan Blues.

guinejský kytarista Kanté Manfila z alba z roku 1994. V západoafrických zemích, jako je Guinea, Senegal či Mali, se hudbě věnují výhradně příslušníci rodinných klanů, zvaní grioti. Ale i v této tradici existují výjimky. Na jihu Mali, v regionu Vasulu, je hudba doménou lovců. Stala se součástí nočních obřadů, které mají zajistit bohatou kořist a bezpečný lov. Kuriozní je, že světovému publiku představila tuto tradici zpěvačka, která se jako jedna z prvních žen prosadila ve společnosti řízené muži. Jmenuje se Umu Sangare a její nejstarší nahrávky dodnes neztratily kouzlo. Naopak patří k nejlepšímu, co tehdy v Africe vzniklo. Posuňte sami. Kombinaci tradičních nástrojů obohacují velmi rafinovaně užité evropské housle.

Album Worotan malijské zpěvačky Umu Sangare vyšlo před 30 lety. Název má společensky kritický význam. Worotan znamená v místní tradici 10 kolových oříšků, což je cena, kterou rodiče ženicha platí rodičům nevěsty. A takhle zní titulní skladba.

zpívala Umu Sangare z Mali z alba Worotan, které vzniklo před 30 lety. Dnes zpěvačka patří k nejrespektovanějším postavám africké hudby. Z malijského regionu Wassulu pochází i Nahwa Doumbia. Když byla ještě dítě, objevili ji lovci talentů, kteří pracovali pro malijské ministerstvo kultury, ale nakonec museli dlouho přesvědčovat jejího otce, aby dal své dceři svolení k hudební kariéře. V afrických rodinách je totiž povolání hudebníka považováno za cosi podřadného.

To byla Nahawa Dumbia ze západoafrického státu Mali. V africké hudbě funguje řada věcí úplně jinak, než jsme zvyklí. V minulosti podporovala africké hudebníky místní šlechta. A dnes tuto roli převzali podnikatelé. Jeden z těch nejbohatších, Babány Sisoko, byl obzvláště známý svojí štědrostí k hudebníkům a po svém příjezdu do Bamaka prý rozdával oblíbeným muzikantům automobily, domy i zlaté cihly. Jedna zpěvačka získala darem od hudby milovných podnikatelů klíčky od auta Nissan, dům s přistávací drahou a malé letadlo, aby mohla rychle a kamkoliv přicestovat, když bude žádán její zpěv. Do podobné kategorie patří i Nainé Diabaté, rovněž z Mali.

Afrika je kontinent fascinujících rozdílů. Pouhý talent vám totiž vůbec neumožní, že si můžete pořídit vlastní nástroj. Ty nejlepší kapely fungovaly jen díky tomu, že za nimi stál bohatý podnikatel. Klasickým příkladem byl Rail Band, železniční kapela. Jejíž působiště bylo v nádražním salonu v Bamaku, kam přijížděly vlaky ze sousedního Senegalu. V této sestavě začínala řada velkých umělců, včetně zpěváka Salifa Keity i kytaristy Kanté Manfili, jehož jsme slyšeli v úvodu. Ve svých 16 letech s touto legendární sestavou vystoupila zpěvačka Naini Diabaté. 20 let poté natočila album Nafa. Z nějž uslyšíme ještě jednu ukázku.

zpívala Nainy Diabaté z Mali. Překvapivou hudební scénu má Jižní Afrika. Řada světových žánrů, včetně jazzu, reggae či gospelu, tu získala unikátní a zcela svébytnou tvář. Poslechněme si gospelový sbor Holy Spirit's Choir.

zpíval Holy Spirit Choir z Jižní Afriky z alba South African Gospel According to Earthworks, který je samplerem jihoafrického gospelu jako samostatného žánru. Najdeme tu i skladbu, která se stala hymnou nejen Jižní Afriky, ale též Tanzánie, Zambie, Namíbie a dalších zemí. Koncem 19. století zkomponoval černošský sbormistr a kazatel Enoch Sontonga. Jmenuje se Nkosi Sikelela Afrika, česky Bůh žehnej Africe. A my uslyšíme v podání zpěváka Mzwakhe Mburiho, jemuž v Jižní Africe přezdívají básník národa.

Nkosi Sikelel' Afrika, píseň, která se stala jihoafrickou hymnou. A z jižní Afriky pochází i závěrečná skladba dnešního Sedmého nebe, v němž jsme se ohlíželi za historickými milníky africké populární hudby. Zpěvák Lucky Dube patřil k těm nejvýraznějším postavám klasického jihoafrického reggae. Nahrávka Milenci v nebezpečných časech vznikla ještě v době apartheidu. Naschledanou opět za týden se těší Petr Doluška.

0: Africká hodina končí, Sedmé nebe Petra Dorůžky se zavírá. Aby na vltavskou scénu vstoupila hudba Sergeje Prokofieva, Jana Nováka, George Gershwina, Otorína Respighiho a Richarda Wagnera. Ve 22 hodin nás pak čeká Píseň milostná. Tak se jmenuje povídka Karla Schulze o stárnoucím hudebním skladateli, který vyhledá klid malého města, aby mohl nerušeně tvořit.
1: A pil ten dívčí hlas, vyvolávaje si v jeho ozvěnách ji samu ze všech nejkrásnější a nejlíbeznější. Pak tiše a bez nejmenšího hluku otevřel dveře, rychle vyklouzl ven a spěchal křivými uličkami bez jediného pohledu nazpět. Za hodinu na to stál na nádraží, čekaje netrpělivě na svůj vlak. Sbohem, lásko. Sbohem, vy dvě stařeny žalu a neštěstí, stále jí provázející. Sbohem, má lásko. A sbohem, vy dva černé přízraky ohyzností a trýzní, stále jí sledující. Sbohem, dala jsi mi to nejkrásnější, co jsem ještě mohl mít. Ten pohled úzkosti, úzkosti varující a nejhlubší. Bílou tvář na temné ploše kostelního šera, oči prosebné, nesmírnou a nikdy nenaplněnou láskou, kdy vše je již ztraceno. A tu ji znovu uviděl.
0: Povídku Píseň milostná začne ve 22 hodin číst Zdeněk Bureš v režii Radima Nejedlého.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
0: Je 20 hodin, pátek 22. května, pěkný večer, milí posluchači. Chystáme se na koncert, který se odehrál 22. května roku 2023, tedy přesně před 3 lety, a to ve Dvořákově síni Rudolfina v rámci Pražského jara. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK tehdy řídila Alena Hron a my jsme u toho byli se záznamovou technikou. Aby vám na koncertě bylo dobře, to si přeji Michaela Dittrichová od mikrofonu a Jana Studecká z techniky.
2: Koncert klasika.
4: Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Na stanici Vltava začíná pořad Koncert klasika, u jehož dnešního vysílání vás vítá a hezký poslech přeje Ondřej Šolc. Z režie se připojuje mistr zvuku Petr Váně. Dnes večer se prostřednictvím záznamu Českého rozhlasu přeneseme do Dvořákovy síně Pražského Rudolfína, kde se 22. května 2023 v rámci programu 78. ročníku festivalu Pražské jaro uskutečnil koncert nesoucí název Debut Pražského jara. Tento programový počin je nedílnou součástí dramaturgie festivalu již od roku 2014 a podnět k jeho vzniku dal tehdejší prezident festivalu Jiří Bělohlávek s cílem představit festivalovému publiku mladé dirigenty do 32 let. V uplynulých letech se dirigentské taktovky v tomto projektu chopili například současný ředitel festivalu Pavel Trojan a v dalších letech to byli například dirigenti Marek Šedivý či Jiří Rožeň. V roce 2017 se pražskému publiku představil čerstvý vítěz dirigentské soutěže v Besançonu Jonathan Hojovart a v neposlední řadě se mezi účastníky debutu Pražského jara zařadil česko-japonský dirigent Chuhei Iwasaki. Debut Pražského jara 2023 patřil poprvé v historii tohoto projektu dirigentce. U dirigentského pultu stála Alena Hron, rozená Jelínková, výrazná představitelka nastupující generace. Dříve než se společně zaposloucháme do tónu hudby, která zněla v rámci jejího pražskojarního debutu v pražském Rudolfínu, pojďme si tuto mladou perspektivní umělkyni blíže představit. Alena Hron se narodila v roce 1992 ve Valašském Meziříčí, kde také začala její hudební cesta. Studovala hru na housle a věnovala se rovněž sborovému zpěvu. Později nastoupila ke studiu oboru skladba a aranžování populární hudby na pražské konzervatoři. Již od počátku studia na konzervatoři však Alena Hron silně inklinovala k dirigentské taktovce, což vedlo až k rozhodnutí ke studiu dirigování ve třídě Miriam Němcové. Sama Alena Hron hovoří o studijních letech u Miriam Němcové jako o období, které pro ně bylo velkým přínosem v rozvoji uměleckého, ale zároveň i osobního sebevědomí, zejména pak ve smyslu skloubení osobního života a dirigentské profese. Na pražské konzervatoři byli jejími mentory kromě Miriam Němcové také Hynek Farkač a rovněž legendární sbormistr Miroslav Košler. Od něhož získávala Alena Hron mnoho cenných rad, jak pracovat s pěveckým sborem, které následně zúročila ve vedení vlastního pěveckého sboru Punkt, který vedla až do roku 2022 a který pod jejím vedením získal řadu ocenění na tuzemských i mezinárodních soutěžích. Po úspěšném dokončení pražské konzervatoře Alena Hron pokračovala ve studiu dirigování na Pražské hudební akademii muzických umění u Tomáše Koutníka, Leoše Svárovského a Zbyňka Millera. Dále v rámci Erasmu absolvovala roční studijní pobyt na Norges Musikhøyskole v Oslu pod vedením Oleho Kristiana Ruda a Sigmunda Torpa, který byl doplněn o mistrovské kurzy s Vasilem Petrenkem a Kristianem Evaldem. Ani během studií v Norsku nezůstal stranou zájem Aleny Hron o řízení sboru, proto navštěvovala kurzy Grety Pedersen, sbormistrině věhlasného sboru Det Norske Solistkor. Své vzdělání si Alena Hron nadále rozšiřuje. Od září 2022 studuje na Zürcher Hochschule der Künste u Christopha Matthiase Millera a Johannesa Schlefliho. Alena Hron má na svém dirigentském kontě již řadu úspěšných spoluprací se symfonickými tělesy, mezi něž patří například Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové či Plzeňská filharmonie. Pravidelně účinkuje s Janáčkovou filharmonií v Ostravě a s tímto tělesem realizovala nahrávku kompletního orchestrálního díla Vítězslavy Kaprálové. Působila také jako asistentka sbormistra v Pražském filharmonickém sboru a její umělecký záběr v sobě zahrnuje také působení v opeře. Podílela se na nastudování opery Giacoma Pucciniho Bohéma v divadle FX Šaldy v Liberci anebo Bizetovi Carmen v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Milí posluchači, pojďme si ještě říci několik slov k programu koncertu, který se v rámci festivalu Pražské jaro uskutečnil 22. května 2023 ve Dvořákově síni Pražského Rudolfína a který dnes prostřednictvím záznamu Českého rozhlasu posloucháme na stanici Vltava. Vpravdě výjimečný festivalový večer otevřela hudba Sergeje Prokofieva, kterou byla jeho svita z baletu Romeo a Julie číslo 2. Vznik tohoto díla je datován do roku 1936, který byl pro autora v mnoha ohledech významný. Především proto, že se po 20-letém exilu rozhodl k návratu do rodné země. Už o 6 let dříve, v roce 1930, zkomponoval na objednávku Kirovova divadla v Leningradu své nejznámější dílo, kterým je balet Romeo a Julie. Zajímavostí tohoto baletu je, že poté, kdy Kirovovo divadlo od záměru uvedení Prokofievova baletu Romeo a Julie ustoupilo s odůvodněním, že hudba je příliš komplikovaná a netaneční, jeho světová premiéra se uskutečnila, byť v kratší podobě, v roce 1938 v Brně. Vraťme se ale zpět do roku 1936. Prokofiev byl zklamán odmítnutím Kirovova divadla. Na základě toho však vytvořil z existující hudby dvě svity, které se záhy dočkaly koncertního uvedení. První z nich byla premiérována v listopadu 1936, druhá svita, kterou za malou chvíli uslyšíme, měla svou premiéru v dubnu 1937 v Leningradu. Pro úplnost dodejme, že později, v roce 1946, vytvořil Sergej Prokofiev ještě svitu číslo 3 s opusovým číslem 101. Milí posluchači, nyní už se zaposlouchejme do hudby samotné. Sergej Prokofiev a jeho Romeo a Julie, svita z baletu číslo 2. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a diriguje Alena Hron. Jednotlivé části svity nesou názvy Montekové a Capuleti, Julie děvčátko, Páter Lorenzo, tanec, Romeovo loučení s Julií, tanec mladých dívek a Romeo na Juliině hrobě. Hezký poslech.

Sergej Prokofiev a jeho svita z baletu Romeo a Julie číslo 2 dozněla v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK s dirigentkou Alenou Hron. Slyšeli jsme ji ze záznamu koncertu Debut Pražského jara, který se konal 22. května 2023 ve Dvořákově síni Pražského Rudolfína. Po hudbě Sergeje Prokofieva nabídla dramaturgie tohoto koncertu dílo českého skladatele Jana Nováka. Do roku 1959 je datován vznik jeho kapriča pro violončelo a malý orchestr, původně komponovaného pro violončelo a klavír. Jan Novák, který byl v oboru kompozice žákem Bohuslava Martinů, v tomto díle objevuje společná témata klasické hudby a jazzu, což je zřetelné zejména ve druhé větě, v níž skladatel využil 12-tónovou řadu. Jako solista se v Novákově kapriču pro violončelo a malý orchestr představil uznávaný český violončelista Tomáš Jamník, laureát soutěže Pražského jara 2006. Tento interpret má za sebou úspěšnou spolupráci s řadou českých i zahraničních orchestrů. Vedle České filharmonie účinkoval také s německým symfonickým orchestrem Berlín, jeruzalémským symfonickým orchestrem a mnoha dalšími. Věnuje se také komorní hře, vystoupil s berlínskými filharmoniky se Simonem Rettlem a Magdalenou Koženou. Společně se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, který bude hrát pod taktovkou Aleny Hron, přednese Tomáš Jamník kapričo pro violončelo a malý orchestr skladatele Jana Nováka. Jednotlivé části skladby nesou označení Allegro Molto, Circulus Incantus Andante a Allegro.

podání Tomáše Jamníka a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, který hrál pod taktovkou Aleny Hron, doznělo Capriccio pro violončelo a malý orchestr skladatele Jana Nováka z roku 1959. Festivalové publikum odměnilo solistu i orchestr mohutnými ovacemi, došlo tedy i na přídavek. Tomáš Jamník za doprovodu několika členů orchestru FOK zahrál nadšenému publiku známou píseň George Gershwina Summertime.

Druhá polovina koncertu s názvem Debut pražského jara, jenž se konal 22. května 2023 ve Dvořákově síni pražského Rudolfína a který dnes prostřednictvím rozhlasového záznamu vysíláme v pořadu Koncert klasika na stanici Vltava, nabídla posluchačům hudební exkurs do Itálie. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK společně s dirigentkou Alenou Hron přednesli publiku čtyřdílnou symfonickou báseň Ottorina Respighiho Římské pinie. Tato symfonická báseň je součástí Respighiho římské trilogie, do níž patří římské fontány a římské slavnosti. V Římských piniích, poslední části zmíněné římské trilogie, se autor nechává inspirovat jedním ze symbolů věčného města a hudebně znázorňuje dění v průběhu dne. Děj začíná hrou dětí mezi piniemi v zahradě u Villy Borghese, v další části nás velebná hudba zavede ke katakombám. Ve třetí části se vydáme na římský vrch Gianicolo k píniím ve světu měsíční noci a zpěv slavíka nás přemístí na slavnou Via Appia, kudy kráčela římská historie už více než 300 let před naším letopočtem a hudba této části evokuje představu slavnostního římského průvodu. Symfonickou báseň Ottorina Respighiho Římské pínie z roku 1924 hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídí Alena Hron.

0: Dirigování je jen jedno a není důležité, zda je dirigent muž nebo žena. Hlavně, když diriguje dobře, říká dirigentka Alena Hron, pod jejíž taktovkou Symfonický orchestr hlavního města Prahy dohrál symfonickou báseň Ottorina Respighiho Římské pinie. Hudba Ottorina Respighiho uzavřela dnešní vltavský koncert Klasika. Vysílali jsme v něm záznam koncertu s názvem Debut Pražského jara, který se konal 22. května 2023 ve Dvořákově síni Pražského Rudolfína. Solistou večera byl violončelista Tomáš Jamník, hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídila dirigentka Alena Hron. Milí posluchači, od vltavského mikrofonu se s vámi loučí Ondřej Šolc, který vám společně s mistrem zvuku Petrem Váně přeje i nadále příjemný večer.
1: Dnes uplyne 213 dní od narození operního skladatele Richarda Wagnera. My na něj ale vzpomeneme trochu neobvykle jeho klavírní sonátou B-dur. Hraje Tomáš Koch.

Sonátu pro klavír B-dur Richarda Wagnera přednesl Thomas Koch. A než se s Vltavou vydáme do malého městečka, kam se uchýlil jeden stárnoucí hudební skladatel v povídce Karla Schulze Píseň milostná, zahraje jiný klavírista, Brett Meldau, a také jeho trio.

0: Brett Meldow Trio dohrálo skladbu Friends. A teď už je na Vltavě připravena povídka divadelního kritika, parlamentního zpravodaje, básníka, romanopisce a samozřejmě povídkáře Karla Schulze. Píseň Milostná o hudebním skladateli, který hledá klid pro komponování. V režii Radima Nejedlého je letos načetl Zdeněk Bureš. Pěkný poslech.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

Městečko si zvolil náhodně. Vybral si to místo ve vzpomínkách doma v Praze, a to v tu hodinu soumraku, kdy věci, které si představujeme, jsou pak ve skutečnosti vždy jiné. Věděl, že tam nikoho nezná a nikdo ho z práce, kterou si vezl sebou, nevyruší. Ubytoval se v nízkém hotelu, postaveném na kostrbatém náměstí Sloubím. Pod okny měl prastarou kašnu se sochami svědců a v pozadí radnice staletími zapomenutá se rýsovala jako na starých rytinách. Život protékal klidně a nevzrušeně. Vzadu za hotelem tekla říčka, plná stínů, a podél ní vedla cesta mezi lepkavými olšemi až k daleké hospůdce, vystavěné pouze pro spolkové nedělní výlety s hudbou a slunečníky. Jinak byla po celé týdny opuštěná. Každého večera se procházel po této cestě mezi olšemi s lulkou dobře nacpanou a potkával zde mnohé své příběhy z minulých let. Příběhy, které se sice všechny udály velmi daleko, ale které se mu zde vracely v tichém okouzlení. Zde také slyšel zpívat všechnu tu hudbu, kterou zachycoval do své poslední práce, do svého díla, o němž si přál, aby bylo ještě krásnější než jeho proslavený klavírní kvintet S. Dur, kterého si ze všech svých prací vážil nejvíc. Pamatuje se na jeho první provedení. Bylo to v době, kdy ani nevěděl, kdy a jak se uchytí. Žil jen z kondic a pouze jediná stála za to. Ta, kterou dával v salóně plném plyšového ticha a těžkých portrétů komerčních radů. Jeden z nich byl patrně živý, protože vždy prvního v měsíci vstupoval dveřmi a vyplácel mu gáži. Kromě toho byl také příležitostným korepetitorem operetního divadélka na předměstí, kde třískal na klavír nejpitomnější šlágry. Doprovázel skřehotavá cvičení primadony továrního bloku a přilepšoval si ke své gáži několika korunami od tenoristy, zbožňovaného všemi místními hokyněmi, pro něhož upravoval part příliš obtížný pro zpěváka bez hlasu. V těchto časech bídy a ponížení, v nejhorším tlaku beznaděje, v plné hořkosti tíživých únavných dnů, komponoval svůj kvintet. První provedení bylo na dobročinném koncertě, kam ho pozvali proto, že se uvolil hrát zadarmo. Nejprve provázel na klavír jakousi udýchanou slečnu, která se na pódiu unavovala sirupovitou árií s koloraturami. Pak musel sólově zahrát několik slátanin, koncertních prskavek, nezbytně žádaných, trochu zakyslé nečistoty, kterou rozlil po klavíru za ohlušujícího potlesku. Potom teprve byl dovolen jeho kvintet. Věc pro většinu posluchačů nemilosrdná, narychlo nastudovaný několika ochotníky, mezi nimiž byl bezradný. Sám hrál klavírní part. Obecenstvo chrchlalo na sedadlech, zatímco šedivý večer, právě takový, v jakém se vydělává na chudobě, plesnivěl ve spola naplněném sále. Končil za neskrývaného sikotu, rozpačitě rozrytého krátkým potleskem několika nejzdvořilejších. Pak seděl v pokojíku účinkujících, jichž opovržení nad ním bylo ohromné, a naslouchal jejich mlaskání a rozbalování mastných uzenářských papírů a jejich schovývavým radám, má je prudkou potřebu zvracet na talíře a tváře jim podobné, až to opravdu nevydržel. Bylo zvláštní, jak si ten kvintet zamiloval. Napsal od těch dob mnoho jiných věcí. Získal slávu, pocty, jmění, tituly a jeho skladby procházely s triumfem největšími zahraničními koncertními síněmi. Byl to nyní slavný muž, jehož jméno bylo zapsáno na plakátech nejproslulejších koncertů. Ale žil stále tak osaměle jako dříve, bez lásky, bez přátel. Pouze pro svou práci. Kdo ho potkal zde na večerní cestě mezi olšemi, značně již prošedivělého, klidně pokuřujícího svou lulku, sotva by v něm byl poznal mistra, jehož díla vzrušovala a okouzlovala tisíce srdcí po celém světě.
Sem do zapadlého městečka přijel proto, aby v tichu a klidu dokončil svou novou práci. Ale nedařila se mu. Začínala se v pochodovém rytmu nástupem čel a lesních rohů, provázených harfovými glisandy. Tóni na d-mol vytváří hluboké lesní šero. Pochod se vlní v tercích, co si světlého chodí kolem nás, přibližuje se v teskném zpívání a je to procitající naděje. Andante se moduluje do asdur, andante s variacemi a s dlouhou střední větou, končící se v kódě, v níž ve vlastním tématu čel rostl již náznak jakéhosi děkovného chorálu za doprovodu anglických rohů. Chtěl zde vyspívat jakýsi tichý a kouzelný smutek stárnutí, píseň míru a poděkování, vznosnou elegii svého života a svého osudu. Když jsem přijížděl, jeho dílo v něm žilo tak plně a bohatě, že se mu zdálo, že postačí vrhnout na papír vše, co v sobě slyší, tak jasně a zřetelně. Místo toho se ale náhle vše rozplývalo. Prchalo v nenávratných ozvěnách a často, sotva usedl k notovému papíru, byl zcela hluchý sám k sobě a propadal se do nejhlubší prázdnoty. Neustále se mu vracela vzpomínka na onen kvintet a vracela se tak neodbitně, že ji nemohl zahnat. Slyšel pouze tuto skladbu, opakovala se stále a stále, nemohl pracovat na ničem jiném. Bylo snad tenkrát v tom díle cosi nedopověděno, co teprv nyní chce být vysloveno? Ne, bylo by to příliš směšné, sám se tomu usmíval. Znal každý tón této věci a věděl, jak je ucelená. Ale bylo mu nyní podivem, že žádná z jeho skladeb tak v něm nežila jako tato. Jakoby už po ní nikdy nic nebyl napsal. A jeho večerní procházky olšemi, to už nebyly poklidné cesty samotáře. Jakoby zde nalézal mnoho věcí naprosto neobvyklých. Jakoby zde teprve objevoval jakési marnosti svého života a příběhy, které se mu zdály být naprosto zbytečné. Pracíval se unaven. Příliš unaven.

a už bylo jisté, že zde dílo nedokončí a že bude proto lépe, když se opět vrátí do Prahy. Jeho okamžitý nápad zvolit si toto městečko pro klidnou práci byl mu nyní tak groteskní, že se mu jen vysmíval. Co zde vlastně hledá? Viděl tu lenost uliček, obrazy života donekonečna přežvikujícího, tváře ničím nevzrušené a příhody plné obvyklého trávení. Ze špinavých krámků páchne zelenina a ještě jakýsi neurčitý pach, ploužící se nad našedlou nudou života bez rozmanitosti. Den před svým odjezdem vyšel si časně ráno na procházku. Teprve svítalo, ale dusil se už pobytem v úzkém hotelovém pokoji. Cítil, že by tam nemohl vydržet do rána, a proto spěchal ven, kamkoliv, jen když bude pryč z té odporné místnosti. Venku pršelo drobným hustým deštěm. Bylo rozkoší nechat se jim zmáčet v tomto kalném, sichravém svítání. Bylo mu, jako by v celém městečku byl jediným živým člověkem. Jeho krok zvučel nadláždění jako jediný projev života mezi tolika kamením. Ale když chtěl přejít na cestu k říčce, z protější ulice se náhle vynořily tři ženy v černém. Tři ženy do sebe zavěšené, oblečené do smutečních šatů vlhkých liákem, tři ženy mlčky spěchající mimo s hlavami nachýlenými. Byl to pohled tak zvláštní, že zůstal strnule stát, jako by potkal něco neskutečného. Vzpomínku z pohádek nebo z prastarých pověstí či z cizích životů, velmi tajemných. Takže se téměř přitiskl k domovní stěně, když spěchali mimo. Povšiml si, že prostřední z nich byla mladá a velmi krásná. Zvláštní, tichou a jemnou krásou. Bledá ve světle počínajícího se dne a velmi křehká v těžkých černých šatech a patrně také velmi statečná, neboť vlekla sebou obě ženy, které byly již staré a vrásčité, jako břemena. Děvče je podpíralo a táhlo, jako by je obě zachraňovalo z nějakého neštěstí. Tři ženy v černém se neslyšně promítaly na šedém plátně raní deštivé ulice a mizely. Šel za nimi. Obě stařeny po něm obrátily své vrásčité tváře, ale děvče se neohlédlo, ač dobře věděl, že o něm ví. Šel jakoby za jakýmsi dosud nesplněným osudem. Věděl, že musí, že už není možné, aby se po setkání s těmito ženami náhle obrátil a šel svou cestou. Sledoval je, jako by pro něho znamenali rozřešení, jakési těžké a osudové záhady, na které nevědomky čekal po celý svůj život. Byl tak vzrušen, že ani nepozoroval, kudy a kam jdou. Náhle stáli před prastarým chrámem s okny plnými malovaných příběhů o nebeské výbornosti neznámých světců. Vstoupil za ženami dovnitř. Na oltáři už hořely svíčky, patrně se jen čekalo, až přijdou. Protože sotva vstoupili a poklekli, vešel kněz v černém a počal slavně sloužit rekviem. Ano, tak to u něj bývalo vždycky. Vždy, kdy se domníval, že nastává jakási přeměna života a věci, které ho očekávají, že budou ze všech nejlíbeznější, přišel místo toho smutek, neštěstí a krutý žal. Nikdy se ti již nic velkého nestane, praví v něm tichý hlas. Vrať se raději do svého obvyklého života. Vrať se. Rychle se vrať do svého dřívějšího života, praví v něm tichý hlas. Zachraň se a nepřej si žádných zjevení, přemost toto kouzlo a vábení ze všech nejsmutnější. Na jakou radost ještě čekáš? Co jsi zpředstavoval? Měla to být radost, radost závratná, jakou si dosud nikdy nezakusil. Prudký pocit štěstí a nádherný stav blaženosti. Vědomí, že se splnilo vše a že již po ničem netoužíš. A místo toho, po této cestě kalným svítáním v zapomenutém městečku, si byl přiveden na rekviem za koho si zcela neznámého. A právě když si myslel jen na sebe, když se zdomníval, že všechna vyřešená tajemství jsou pouze pro tebe,
Na rekviem, když si viděl světlo svého prvního nového dne. A snad na rekviem za všechny, kteří to potřebují. Dívka před ním klečela jako mrtvá. Zdálo se, že její křehké, bledé ruce ani neunesou těch modliteb, které zvedala k oltáři. Když se náhle temným chrámem ozval pronikavý, ostrý pláč stařeny, tomu bylo, jako by procitl z nějakého strašného snu, z ponuré halucinace. Jak se sem dostal? Pomalu vstal. Je nutno odejít. Je nutno se vrátit do svého obvyklého života. A v té chvíli do knězových modliteb se mu v hlavě se strašlivou silou prolnulo opět to adagio z jeho dávného kvintetu. Ozvalo se tak jasně, že tím byl až ohlušen, jako omráčen. Bylo mu, jako by teprve nyní sám chápal, co tenkrát před dávnými lety napsal bezvědomí toho, jaký to má smysl. Prostě jen proto, že to tak musil napsat. Ale rozevlátá melodie jeho adagia znamenala víc než pouhou hudbu. Byl to utajený výkřik, který se mu tenkrát vydral a jehož obsah teprve nyní k stáru chápe. A melodie z něho sálala chrámem a hořela tak palčivě, že stál strnule v pokorném naslouchání. Stařena opět vykřikla v pláči. Vzpamatoval se, mnul si čelo jako nepříčetný. Věděl jen jedno. Už vše jsem řekl tenkrát. Už nikdy nic takového nenapíší. Vše je zbytečné. Co dělám nyní, to bylo tenkrát. Má lásko, má jediná vytoužená, nade všecky milovaná, má lásko největší. A vycházeje z chrámu, přiletěl pohledem onu dívku. Jaký byla podobná. Nejsi to ty, co jsi byla tenkrát? I ona se na něho podívala a v jejich očích, přímo na něho upřených, viděl strašlivou úzkost. Úzkost nelidskou, úzkost volající a varující, úzkost nejhlubší, bílou tvář na temné ploše kostelního šera, oči prosebné nesmírnou a nikdy nenaplněnou láskou. Úzkost, kdy vše je již ztraceno. Vyšel. Před kostelem se již shromažďovali žebráci, odhánějíce od sebe jednoho, který byl patrně šílený, neboť se stále smál a neznali ho. Přišel odnikud, jako onen posedlý z písma, který bydlil jen v hrobech a jehož jméno bylo Množství. Tedy i ty? Věděl, že ji ještě jednou musí vidět, že ji ještě jednou musí potkat, aspoň jen jedenkrát. Městečko není tak velké, nemůže se mu v něm tak ukryt, aby ji ještě nespatřil. Vzpomínal na jeden sen svého dětství. Když byl ještě maličký, když byl ještě dítě, nikdy v noci ho nesměli nechat bez světla. Každý z nás má takovou nějakou hrůzu dětských let. On, kdykoliv se setmělo, nemohl se podívat na okno, neboť se bál, že tam náhle spatří dvě ruce. Dvě cizí, sepjaté ruce, vynořující se ze tmy a trčící před ním jako živé. Ve skutečnosti nikdy takové ruce neviděl. Nemohl říci, čí by to měly být ruce, nebo proč má z nich takovou nepříčetnou hrůzu. Ale bylo to tak a zoufale se bál, že je jednou ve tmě uvidí. Pak ten strach zmizel postupem let, jako mnoho jiných věcí. Ale ještě nyní ho někdy napadne tento podivný sen z dětství. Vrací se mu. A ačkoliv hledí napjatě do tmy noci za okny, nikdy se mu tam nic už neobjeví. A tu se mu zdá, že kdyby byl ty ruce aspoň jedenkrát uviděl, přibližující se k němu s naprostou samozřejmostí věcí neskutečných, že by se mu bylo žilo radostněji. Posléze se s ní opět potkal. Ona ho poznala první. Šel uličkou, kam málo kdy přišel a která byla zastrčena až na okraj městečka. A tu ucítil náhle, že se do něho zařízl ostrý a rychlý pohled, jako by ten, kdo se na něho zadíval, byl sám překvapen, že ho vidí. Obrátil se.
Stála ve dveřích krámku a hleděla na něho. Když viděla, že jí pozoroval, obrátila se a plaše vběhla dovnitř. Nerozmýšleje se ani vteřinu, vstoupil rychle za ní. Za pultem seděla všecka v černém, jedna z obou stařen, a s chraptivou úslužností se ho ptala, co si přeje. Teprve nyní si uvědomil, že si zde musí něco koupit, a rozhlédl se kolem. Bylo to ve tešnictví. Odpadky věcí byly rozhozeny na stole a věci nepotřebné a rozežrané, takřka rozpadlé a ohlodané časem a nekonečným užíváním, visely na oprýskané zdi. Zaniklý přepich se mu válel u nohou a všechno to, co kazí rez, žerou moly a zloději kradou. Zmrzačené trosky bývalých bohatství, bezútěšnost věcí už několikrát prodaných a nakažených bídou všech svých majitelů, prosáklých jejich potem a slzami. Stařena, hledíc na něho ostrýma pichlavýma očima, opakovala svou otázku. Povšiml si, že i světlo v tomto úzkém krámku, příštíc z malých oken, bylo tak plesnivé jako vše kolem. Dívka tu nebyla. Jeho rozhodnutí bylo rychlé a okamžité. Stahuje z prstu těžký zlatý prsten s velkým ametystem, položil jej na pult a řekl: chtěl bych ho prodat. Stařena

vděčný stařeně za to, jestliže ona pochopí jeho situaci. Ach, jak znovu dobře nalezl svůj hlas z dřívějších dnů, kdy stával v bídě za podobnými pulty a myslil každé slovo doopravdy. Jak rychle znovu objevil v sobě ten přesvědčivý přízvuk bídy, slova prosebníka a palčivou nejistotu vyslyšení. Stál před ní nachýlen a opřen chvějícíma se rukama o pult. Stařena váhala. Podezření na cizího muže nebylo rozhodně rozptýleno jeho hlasem ubožáka, hlasem, z jakého znala všechny odstíny. Ale lákavá možnost koupit za pár korun takový nádherný prsten u ní zvítězila. Tváříc se potměšile, jako by naznačovala, že ho nyní má v hrsti a že ví o něm vše, i to, z jaké asi krádeže prsten pochází, zahučela: počkejte zde. Očourala se z krámku úzkým vchodem do sousední místnosti. Bojí se o život, pomyslel si s úsměvem. Nemá peníze v krámku. V tichu, které nastalo, zaslechl z pokojíku, kam stařena odešla, prudké hlasy. Měkký a lahodný, krásný dívčí hlas rychle cosi vysvětloval. Stařena bránila. Byla to hádka. Dívčí hlas prosil, ale stařenin hlas stále cosi dokazoval. Dívka zřejmě stařeně bránila. Usmál se. Pochopila. A pil ten dívčí hlas, vyvolávaje si v jeho ozvěnách ji samu ze všech nejkrásnější a nejlíbeznější. Pak tiše a bez nejmenšího hluku otevřel dveře, rychle vyklouzl ven a spěchal křivými uličkami bez jediného pohledu nazpět. Za hodinu na to stál na nádraží, čekaje netrpělivě na svůj vlak. Sbohem, lásko. Sbohem, vy dvě stařeny žalu a neštěstí, stále jí provázející. Sbohem, má lásko. A sbohem, vy dva černé přízraky ohyzností a trýzní, stále jí sledující. Sbohem, dala jsi mi to nejkrásnější, co jsem ještě mohl mít. Ten pohled úzkosti, úzkosti varující a nejhlubší. Bílou tvář na temné ploše kostelního šera, oči prosebné, nesmírnou a nikdy nenaplněnou láskou, kdy vše je již ztraceno. A tu ji znovu uviděl. Stála těsně na peróně za ním, zahalena v lehký šátek, který splýval, měla prosté a jednoduché šaty a chvěla se tolik, že nemohla ani promluvit. Pouze nesmělým až k pláči tklivým pohybem mu podávala balíček ovázaný modrou stužkou. Zachytil ji za ruku, bránila se, chtěla mu vytrhnout svou dlaň a jak v zápase naklonila hlavu k němu, ovanulo ho to čistou a sladkou vůní jejich vlasů. Zastyděl se před jejíma vyplašenýma očima. Vzal mlčky balíček a vstoupil do vlaku. A když se vlak rozejel, viděl ještě, jak odbíhá k oběma stařenám, které stály lhostejně, čekajíce na ní u nádražní zahrádky a přikrývali si život svěšenýma rukama. Patrně musela vyběhnout z krámku hned za ním. Patrně ho sledovala až do hotelu a pak na nádraží. Vlak s ním ujížděl z míst, kam už se nikdy nevrátí. Roztrhl stužku, mechanicky otevřel krabičku, aby si opět navlékl svůj nepřijatý prsten. Nebyl to jeho prsten. V krabičce ležel úzký a laciný dívčí prstýnek s malým rubínem, snad dávný dárek k biřmování nebo k svátku, jistě jediný prstýnek, který měla. A hledě na něj jako na svůj promarněný osud, který už ničím nenaplní, ujížděl jakoby temnou a černou chodbou bez světel do svého obvyklého života, v němž se jen v mrtvém tichu pohybují tyto tři smuteční ženy od jednoho jeho snu k druhému.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Povídka Píseň milostná je dovyprávěna Zdeňkem Burešem, kterého režijně vedl Radim Nejedlý. Na Vltavě nás za chvíli čeká Klapka s hudbou z filmu britského přírodovědce, scénáristy a dokumentaristy, který je spjat s popularizací přírodních krás celého světa, Davida Attenborougha, který 8. května oslavil sté narozeniny. V uplynulých dnech jsme ji připomínali na Vltavě několika pořady a Davidu Attenboroughovi je věnována i dvoudílná Klapka. Právě ten druhý díl bude za chvíli připraven.

0: Doznělo tanko Francise Poulenca. Pěkný páteční večer. Jsme rádi, že jste s Vltavou. Před námi je klapka, jež navazuje na tu, kterou jste mohli slyšet minulý týden. Bude tedy plná hudby k přírodovědným dokumentům. V rámci oslav stých narozenin sira Davida Attenborougha připravila Kristýna Šrámková ohlédnutí za jeho více než 70-letou kariérou a hlavně za hudbou v jeho dokumentech, která se od 70. let do současnosti výrazně proměnila.
1: Klapka.
2: V minulém díle Klapky jsme se sirem Davidem Attenboroughem došli až do roku 2011 k jeho cyklu Zmrzlá planeta 1 s hudbou George Fentna. Zmrzlá planeta se společně s dalšími cykly řadí do jedné z hlavních Attenboroughových sérií s názvem Planeta. Tou druhou stěžejní je pak série nazvaná Život. Dnes ve druhém díle Klapky navážeme na jeho populární cykly a poslechneme si ukázky ze Zázračné planety 2, Modré planety 2 a stranou nezůstanou ani Attenboroughovy filmy pro Netflix, se kterými se dostaneme až do současnosti k příběhu gorily. U poslechu Klapky vás, milí posluchači, vítá Kristýna Šrámková. Sir David Attenborough je celoživotním milovníkem hudby a sběratelem zvuků z celého světa. Při cestách po jihovýchodní Asii, kde objevoval tradiční hudbu a nahrával vystoupení domorodců, ho fascinoval gamelan, hypnoticky znějící soubor perkusních nástrojů z Indonésie. Jehož rytmy a zvukové textury popsal jako něco, co dosud nikdy neslyšel. Když byl Sir Attenborough v rozhlasovém pořadu BBC Desert Island Discs, kde si mají hosté vybrat 8 nahrávek, knihu a jednu luxusní věc, kterou by si sebou vzali na pustý ostrov, vybral si kromě hudby gamelanu Schubertovo klavírní Amprompty F-moll, Zelenkovu první triovou sonátu anebo Mozartův smyčcový kvartet G-moll. Jako luxusní předmět, který by si sebou na pustý ostrov vzal, si vybral klavír. Když mluví o hudbě, říká, že zvuk vás dokáže přenést na úplně jiné místo, stejně jako samotné cestování. V dokumentárním filmu BBC Píseň země, přírodní historie hudby z roku 2000, pátrá v přírodě po tajemství a pramenech hudby v historii člověka. Zvuku a specifické hudbě přírody se pak věnuje v minisérii Tajuplný svět zvuků s Davidem Attenboroughem. Je čas otevřít uši životu, který jsme ještě neslyšeli, říká v traileru.
3: We are only just beginning to understand the many ways that animals use sound. The most advanced audio technology can now record sounds that we can't even hear. For some animals, sound is the key to finding a mate, to call to their parents, and to warn off the competition. It's time to open your ears to life as you've never heard it before.

V roce 2016, přesně 10 let po první sérii, vzniká první pokračování Zázračné planety 2. Už první série zavedla diváky do nikdy neprozkoumaných jeskyní a míst, kam se člověk nikdy předtím nepodíval. Za 10 let se posunuly nejen znalosti o přírodě, ale i technologie, takže se od první série posouváme do perspektivy samotných zvířat. Skrz ně se vydáváme na cestu od ostrovů, pohoří, přes pláně až po města. Proměnou prošla kromě technologií za těch 10 let i hudba. Jde o první velkou spolupráci sira Davida Attenborougha s týmem Bleeding Fingers Music, včetně skladatele Hanse Zimmera. Zimmer vytvořil jen hlavní hudební téma pro Zázračnou planetu 2. Pod celým soundtrackem jsou pak podepsáni Jacob Shea a Joshua Klebe. Ti mluví o mnohem kinematičtějším přístupu než u předchozích přírodopisných sérií. To znamená vnímání hudby jako vizuálního, prostorového a dynamického zážitku, který vypráví příběh nebo evokuje filmové obrazy. Takže i když slyšíme jenom audio, tak posluchači okamžitě naskakují obrazy, scény a emoce, podobně jako u filmového soundtracku. My si teď pustíme přelet přes Alpy.

Tvůrci druhých dílů oblíbených cyklů BBC opakovaně zdůrazňovali, že chtějí tvořit současný a filmový zvuk, výrazně odlišný od starší BBC tradice George Fentona. Můžeme tedy slyšet posun k hybridnímu filmově dramatickému zvuku, propojení symfonické hudby, elektroniky i zvukového designu, který pracuje s emocí, napětím i environmentálním apelem. Když jsem soundtracky k Attenboroughovým dokumentům natočeným po roce 2016 poslouchala, došlo mi, že by obstál jako doprovod k různým filmovým žánrům. A u těch, co vytvořil Hans Zimmer, si člověk při poslechu není úplně jistý, jestli sleduje Avatar, Nolanův film anebo přírodopisný dokument. Spolupráce s Zimmerem a Bleeding Fingers Music pokračovala a výrazně se rozšířila v Modré planetě 2 z roku 2017, kde Joshu Klebeho nahradil David Fleming. Bleeding Fingers Music je skladatelský kolektiv spolu založený Hansem Zimmerem, Russellem Emanuelem a Stevenem Kovským. Studio staví na kolektivní tvorbě a ve zvuku jde o propojení zmíněných prvků. V současnosti patří k nejvýraznějším producentům hudby pro přírodopisné dokumenty. S Attenboroughovými projekty je spojeno především prostřednictvím zmíněných cyklů Zázračná planeta 2 a 3, Modrá planeta 2 a Zmrzlá planeta 2. Druhá série Modré planety pokračuje v objevování našich oceánů, nejméně prozkoumaných míst na naší planetě a života ve vodě i kolem ní. S příchodem Hanse Zimmera se Attenboroughovy dokumenty zvukově přibližují hollywoodskému blockbusteru. V rozhovorech Zimmer mluví o tom, že přírodu záměrně prezentuje téměř jako dramatický film a dodává. Zatímco tu sedíme, připomíná se nám, že jsme v hrozném stavu a že bychom měli právě teď propadat panice. Musíme tomuto příběhu dodat ještě větší naléhavost, prolomit některé emocionální bariéry a přimět lidi, aby se do toho pustili a udělali o něco víc.

Modrá planeta 2 navazuje na původní modrou planetu z roku 2001 a ukazuje, jak moc se za 20 let proměnilo naše poznání života pod hladinou. Zároveň nové technologie umožnily zachytit chování mořských živočichů, které kamera dříve nikdy nezaznamenala. Dechberoucí záběry nás zavedou od ledových polárních moří po tropické korálové útesy. Divák se sveze na hřbetě útočícího žraloka kladivouna, podívá se do hlubin za chobotnicemi a pozoruje obrovskou rybu vyskakující z vln, aby polapila ptáka v letu. Hudba k dokumentům se začala spojovat i s výraznými interprety. Jedna z prvních byla islandská kapela Sigur Rós a jejich píseň Hopi Pola, která se pojí už s první sérií Zázračné planety z roku 2006. Neobjevila se přímo jako hlavní hudba epizod, ale zazněla v trailerech a promo kampaní BBC, kde se stala prakticky synonymem celé série. Sama kapela tehdy uvedla, že podporuje environmentální poslání série a její snahu ukázat krásu i křehkost planety. I tohle spojení pomohlo definovat nový typ více emocionální přírodopisné estetiky a méně odličtěné vědy. Upravenou verzi této písně věnovala kapela Siru Attenboroughovi k jeho stým narozeninám na živé nahrávce z Royal Albert Hall za doprovodu BBC Concert Orchestra. Z dalších spoluprací zmíním ještě zpěvačku Auroru, která propůjčila svůj hlas soundtracku ke Zmrzlé planetě 2 a výraznou mediální pozornost získala i spolupráce Cimra s Radiohead na skladbě Ocean Bloom, vytvořené pro propagaci a trailer Modré planety 2. Tom York uvedl, že jejich původní píseň Bloom byla inspirovaná už první sérií Modré planety z roku 2001, čím se podle něj celý kruh symbolicky uzavřel.

Když mluvíme o zásadních skladatelských spolupracích, které trvaly víc než jeden seriál anebo film, tak kromě George Fentna, Hanse Zimmera a skladatelů z Bleeding Fingers Music musíme určitě udělat zastávku u Stevena Price. Skladatel, který získal Oscara za hudbu k filmu Alfonse Cuarona Gravitace, složil kromě sérií Love a Naše planeta hudbu i k filmu Oceán s Davidem Attenboroughem. Film z roku 2025 posouvá Attenboroughovu tvorbu ještě výrazněji od klasického přírodopisného pozorování k environmentálně angažovanému vyprávění. Oceán už není jen fascinujícím ekosystémem, ale klíčovým předpokladem života na Zemi a zároveň prostředím výrazně ohroženým lidskou činností. Na rozdíl od starších sérií, které stavily především na objevování a vizuálním úžasu, klade tento film větší důraz na křehkost mořských systémů, důsledky ekologické krize i možnost obnovy oceánu. Vedle varování přináší i nezvykle silný motiv naděje, představu, že obnova mořského života je stále možná. A tady už je hudba z tohoto filmu od Stevena Price'a.

Za milostný dopis planetě Zemi je považována série, která vznikla pro Netflix v roce 2019. Jmenuje se Naše planeta. Seriál se zaměřuje na divokou přírodu a přírodní divy 8 různých ekosystémů. Odlišuje se tím, že se víc než tradiční přírodopisné dokumenty soustředí na vliv člověka na životní prostředí. Na to, jak klimatické změny ovlivňují všechny živé organismy. Jedná se o první přírodopisný dokument, který společnost Netflix kdy natočila. Premiéra proběhla v roce 2019 v Natural History Museum za účasti britské královské rodiny, veřejně známých osobností i samotného sira Davida Attenborougha. Tehdejší princ Charles při premiéře vyjádřil naději, že série pomůže stovkám milionů lidí pochopit nutnost změny přístupu k planetě. Attenborough pak vyzval diváky, aby se stali zodpovědnými obyvateli planety, která je naším jediným domovem. A tady už je úvodní skladba z cyklu Naše planeta. Počkejte si na to solo čela zhruba v polovině skladby.

0: Každý nádech vzduchu, který vdechneme, každé sousto jídla, které sníme, pochází z přírody. A pokud ničíme přírodu, ničíme tím sami sebe. S přechodem na Netflix se Attenboroughova tvorba výrazně proměňuje. Série Naše planeta z roku 2019 je prvním velkým přírodopisným projektem Netflixu a zároveň momentem, kdy se původně observační styl BBC mění v environmentálně angažované vyprávění. Následují osobně laděný film Život na naší planetě a potom i celá série. Vedle obrazové velkoleposti zde roste důraz na klimatickou krizi, úbytek biodiverzity i odpovědnost člověka a proměňuje se s tím i hudba. Od tradiční orchestrální lyriky směrem k dramatičtějšímu hybridnímu zvuku. Tento film je mým svědectvím a mým pohledem na budoucnost, říká Attenborough. Hudbu složil Stephen Price.
1: There are many differences between humans and the rest of the species on Earth, but one that has been expressed is that we alone are able to imagine the future. For a long time I and perhaps you have dreaded that future. But now it's becoming apparent that it's not all doom and gloom. There's a chance for us to make amends, to complete our journey of development, manage our impact, and once again become a species in balance with nature. All we need is the will to do so. We now have the opportunity to create the perfect home for ourselves and restore the rich, healthy, and wonderful world that we inherited. Just imagine that.

A v poslední ukázce dnešní klapky se, milí posluchači, dostáváme do roku 2026 k filmu David Attenborough Gorilí příběh. Attenborough vzpomíná, jak se v 70. letech poprvé setkal se skupinou horských goril a nyní o 50 let později se za ní vrací, aby vyprávěl příběh gorilího samce Pabla. Hudbu složili Richard Collins a Patrick Johnson. A já se s vámi dnes rozloučím citátem Davida Attenborougha z tohoto filmu. V jediném očním kontaktu s gorilou je víc smyslu a vzájemného souznění, než v setkání s jakýmkoliv jiným zvířetem, které znám.

0: Druhý díl Klapky nás zavedl až do současnosti ke klimaticky laděným dokumentům Sira Davida Attenborougha. Kristýna Šrámková představila hudbu a skladatelské týmy ze 7 dokumentů, včetně těch, které vznikly pro Netflix. Pokud jste neslyšeli první díl, najdete ho společně s dalšími klapkami na webových stránkách Vltavy anebo v aplikaci Můj rozhlas. Stále ladíte Vltavu, která v poslední hodině dnešního dne přinese ještě další díl Četby s hvězdičkou z prózy Beatrice Landovské, Když máma spala. A také poslední díl Vzpomínání houslisty a všestranného dirigenta Petra Vronského.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Když je vám 15 a váš život formuje nastupující normalizace, i těmito slovy můžeme uvést prózu Beatrice Landovské Když máma spala. Aneta Krausová je v režii Jakuba Doubravy čte od minulé středy na pokračování. Tady je tedy 10. z 15 dílů.

auta nás vyvedly jako nebezpečné delikventky. Každá z nás měla ostrahu dvou lidí, asi abychom se nedali na útěk přes liduprázdné Trutnovské náměstí. Po širokém schodišti nás vyvedli na dlouhou chodbu, kde každou usadili na jiném jejím konci a nechali asi tak půl hodiny vychladnout. Co chvíli někdo prošel a pokýval hlavou, jako by říkal, no, vy jste tomu dali. Pak jsme byli každá zvlášť odvedeny k výslechu. Tady už to vypadalo tak, jak jsme o tom nejednou slyšeli vyprávět. Jeden vyšetřovatel v civilu byl hodnej a druhý v uniformě byl ten zlej, co zapisoval. Hodnej se vyptával, přikyvoval a zlej občas od stroje zaútočil, okřikoval, napomínal a dokonce vyhrožoval a vzbuzoval pořád dokola pocity viny. Kolik tam bylo lidí? Znáte jménem? Co jste tam dělali? S kým jste mluvili? O čem jste mluvili? Znáte Václava Havla dlouho? Kde jste se seznámili? Kdo vás tam přivedl? Nevím. Ne. Nevím. Nevzpomínám si. No, myslím, že nevím. Nevím. Už si to nepamatuji. Tatínek. Asi dvakrát vstoupil na chvilku do výslechu ještě třetí, který střídal extrémní otcovskou laskavost s vysloveným zupáctvím. A ten se třeba zeptal. Tak ty teď prý chodíš na gymnázium? Na Dobříši, že ano? Ano. A to by se tam nelíbí, nebo co? Nelíbí se ti, že studuješ? Krve by se ve mně nedořezal. Chtěla jsem říct líbí, ale z úst mi nic nevyšlo. A vlastně jsem ani nevěděla, jestli chci, aby tento muž věděl, že se mi něco líbí nebo nelíbí. Cítila jsem, že mě mají v hrsti. Že jsem 15letá holka, nikdo neví, kde jsem, a oni jsou na mě tři dospělí chlapy. Občas jsem myslela na Gábinu, se kterou se na druhém konci chodby dělo kdo ví co. Jinak jsem měla pocit, že na nás celý svět zapomněl. A navíc se mi vybavila máma, která mě nechtěla na koncert pustit, aby mě nevyhodili z gymplu. A udělalo se mi špatně. Co když mě vyhodí z Dobříše? Po chvilce uvažování o tomto nebezpečí už jsem neměla strach, že mě mohou vyhodit, ale jistotu, že mě z gymplu určitě vyhodí. A stálo to přitom takové úsilí tolika lidí, abych se tam dostala. Boženky z divadelního ústavu, jejího bratrance na ministerstvu školství, mojí mámy, té hlavně, ale pak i našeho ředitele na Dobříši, který do toho šel. Bylo mi na nic a představovala jsem si, kolik lidí zklamu. A máma ta bude zuřit a už mě s tátou nikdy nikam nepustí.

Jak dlouho jsem seděla v ohyzdné policejní kanceláři a jak dlouho cvakal psací stroj, nedokážu odhadnout. Ale nakonec mi dali protokol přečíst a podepsat, ale protože už nějaký čas před touto příhodou nám táta kladl na srdce, ať nikdy nepodepisujeme to, co si důkladně nepřečteme, uvědomila jsem si, že právě teď nastala ta nebezpečná chvíle, před kterou jsem byla průběžně varovaná a jala jsem se číst protokol několikrát za sebou. Kdo to byl? Nevím. Muž nebo žena? Žena. Jak se jmenovala? Myslím, že... nevím. Jaký měla vlasy? Žlutý? Co říkala? Ať si vemu polívku. Co ještě? Ať si umyju lžíci. Co to bylo za polívku? Gulášová? Ne, spíš bramborová. Kdo ji vařil? Kdo vám ji dal? Nevím. Žena nebo muž? Takže po několikerém velmi pečlivém čtení a dlouhém uvažování, že neunikla ani jediná informace, která by se dala proti někomu použít, jsem nakonec svou výpověď podepsala. Udělat ze sebe ještě většího blba, než ve skutečnosti jsem, to jsem uměla vždycky výborně. Patřilo to k mojí strategii přežití. Když mě pak vyvedli na chodbu, seděla u vzdálenějších dveří Gábina. Došla jsem až k ní. Byla ubrečená. Ty jsi tam byla tak dlouho, Betino. Já už jsem venku nejmíň půl hodiny. Co tam s tebou ty fízlové dělali? Nic. Já jsem si to několikrát četla, abych nepodepsala něco, co jsem jim neřekla. Táta mi říkal, já jsem jim to odmítla podepsat. A představ si, že oni mi za to dali facku. Normálně mě mlátili. Neblázni. Stáhl se mi krk. Já jsem jim přitom jen řekla, že mě nemůžou nutit něco podepisovat. Že na to prostě nemají právo. Obdivovala jsem její odvahu odporovat takové převaze. A víš, co mi na to ten fízl řekl? Nevím, vydechla jsem. Že budu litovat. Teda, Gábino, ty jsi to asi měla mnohem horší než já. Mě jenom vyhrožovali, že mě vyhodí z gymplu. A on mi dal ten dědek. Normálně facku. A to ty ještě ani nemáš v občanku, viď? Teda oni vůbec nedodržujou žádný pravidla. Oni tak strašně lžou. Byla jsem rozčarovaná a nemohla jsem si to srovnat v hlavě. Moje naivita v té době pořád ještě převažovala nad zkušeností. Normálně nás unesli, normálně nás vyslýchali a já jsem ještě pod zákonem a ty nejsi plnoletá a nakonec pak ještě facka? To si teda vypiju, ty hajzlové. Gabina zahrozila pěstí. Bylo na ní prostě vidět, že jezdí v létě do Francie, že už poznala svět a nejen tenhle náš socialismus jako já. Že má prostě povědomí o tom, co si k ní kdo může a nemůže dovolit. Hluboce jsem jí záviděla a obdivovala sebejistotu, s jakou se za sebe dokázala prát. Já jsem se svými právy ani zdaleka tak jistá nebyla. Navíc se mi začalo v hlavě horečně honit, co teď budeme dělat a jak se z téhle situace dostaneme. Nikde nikdo nebyl, nechali nás tu samotné. Nevěděli jsme s určitostí ani kde přesně jsme. Neměli jsme u sebe ani korunu a mobilní telefony byly vynalezeny až o 20 let později, a to ještě na druhém konci světa. Došla jsem se podívat až k širokému světlému schodišti, podél něhož viselo mnoho nástěnek. Na jedné se velkým písmem skvělo. Budujeme socialismus, budujeme mír. Na takové menší byl nápis Práce veřejné bezpečnosti v Trutnovském okrese. A hned pod tím svítila rozzářená tvář mladého esembáka. A nad oknem byla rudá stóra s chronicky známým heslem, které strašilo úplně na všech místech po celé zemi. Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Takových chodeb a schodišť bylo v naší zemi desítky, spíš stovky. Proběhlo mi hlavou, že se vlastně nemůžeme ztratit, že jsme doma. A najednou k nám dolehl z dolní části schodiště huronský řev. Pak řinčení, jako když někdo mlátí do okenních tabulí pěstí. A tátův hlas. Kde jsou naše děti? Opět zařinčelo sklo. Následovala rána, jako když někdo nakopne dveře. A řinčení skla. Gábino, to je táta. Už pro nás jdou. Běžela jsem zpátky na chodbu, Gába už mi šla vstříc. Slyším landáka, ten jim dá. Radovala se Gábina. Pak hlas Anety Fárové, která se snažila za tátovým huronským řevem nezaostávat. To jste přehnali. Kde jsou naše unesené děti? Klid, soudružko, nebo budete zadržena pro výtržnost. Opanoval se jakýsi nejistý mužský hlas. A zase rány a drnčení. Kde jsou naše děti? Zatkli jste naše děti, unesli jste děti, hulákal táta.
Takhle to nenecháme, křičela Aneta. Bože, to byla úleva. Nejen to, že se situace začíná řešit a dokonce nejspíš v náš prospěch, ale ještě i ten báječný pocit, že jsem tátovo dítě a on to ví a dokonce to tady teď vykřikuje nahlas. Byl to přímo stav blaženosti, který rychle vystřídal onen úzkostný propad do úplné ztracenosti a nekonečné viny. A pak už jsme s Gábou jen viděli, jak tři uniformovaní příslušníci kmitají směrem k nám a za nimi berou schody po dvou Aneta s Landákem. Tatínku, objala jsem tátu jako po kdo ví jak dlouhém odloučení. Mami, zajásala Gábina. Víš, že mi dali facku? Neboj, my to takhle nenecháme. Tata se obrátil na uniformovaný strejce, kteří nás obestoupili. To, co je mezi dospělejma, to je mezi dospělejma, hřímal. Tam platí určitý pravidla, ale zatahovat do toho i děti, malí nedospělí děti, to jste teda přehnali, pánové. To vás teda přijde draho. Zatraceně draho, to vám povídám, jakože se Landovský jmenuju. A zahrozil jim. Jenom jeden esembák, takový páprda, se snažil trochu nevěrohodně usmívat, ale ti ostatní rozpačitě přešlapovali a snad si i vzpomněli, že mají doma taky děti a nechtěli se nikomu ani podívat do očí. Držela jsem se táty za ruku a cítila jsem se jako vítěz.

autě nám táta s Anetou vyprávěli, jak nás zahlédl někdo, koho zatkli před námi a kdo se plížil po poli zpátky na Hrádeček, když nás přesazovali z auta do auta a pak viděl, jak nás odvážejí pryč. Mezitím už se na Hrádečku zjistilo, že tam nejsme, ale nikdo nevěděl, kam jsme zmizeli. Byli jsme pryč skoro 4 hodiny. Za to teď už se na nás na Hrádečku čekalo. Byl to opravdu triumfální návrat. Když jsme vylezli z auta, tleskali nám. Tu někdo zvolal: holky, výborně! Všichni se kolem nás seběhli, všichni, i ti, kteří včera vystupovali na pódiu, i děti Němcovi, sám hostitel a několik spisovatelů. A nastaly nám okamžiky opravdových ovací a oslav. Byli jsme zatčené a unesené děti. A to tu ještě nebylo. Každý nás poplácal po ramenou, usmál se na nás a já měla neznámý pocit jakéhosi absolutního přijetí. Tak jste pokřtěný, holky, máte to za sebou, řekla hlubokým a chlácholivým hlasem dáma, kterou všichni oslovovali Petruška, a při těch slovech mě ještě přátelsky přetáhla po zádech. To byl křest, zopakoval lakonicky mladík se silně zahnutým nosem, jenž včera na pódiu exceloval se saxofonem. Gábině dokonce vrazili facku, řekla Aneta. Facku dětem, vrtěla hlavou Dana Němcová, která také odkudsi vylezla se svou zalepenou bradou, aby nás s ostatními uvítala. To už je opravdu trochu moc, mnul si bradu Václav Havel. Perzekuovat fyzicky i děti, to by pravděpodobně stálo za zdokumentování. Ať to někomu nadiktujou, vždyť supisovatelů je tady dost, řekla Eda Kryseová. Uděláme prohlášení, navrhl drobný pán v brýlích. Právě jsem na to myslel, Honzo, prohlášení je dobrý nápad, navázal světoznámý dramatik a hned to začal promýšlet. Bylo by dobré, Betino a Gábino, vzal si slovo, abyste každá dopodrobna vyprávěli svou privátní zkušenost někomu z nás, kdo to se píše do stroje, aby se to potom dalo zapracovat do nějakého konkrétního dokumentu o porušování lidských práv, že? Pořád obklopeny asi 20 zájemci o nezvyklý zážitek, vyfasovali jsme každá, já i Gába, jednoho spisovatele a tomu jsme potom asi 2 hodiny diktovali všechno, co jsme si pamatovali. Každou chvilku někdo, kdo se vyskytl poblíž, prohlásil: jste dobrý holky, dobře jste to zvládli. Naše hrdinky, ujistila nás Dana Němcová a souhlasně pokývala hlavou. Václav se pohyboval mezi oběma skupinkami, tou, jež se vytvořila kolem mne a tou kolem Gábiny, a kladl doplňující otázky, srovnával naše výpovědi a nakonec to po svém shrnul. Gábina je poněkud přímočará a nejspíše poněkud iritovala svou nekompromisní odvážností. A to je pravděpodobně vyprovokovalo až k té facce, že? Tím jsme se ale nepřímo dozvěděli, že oni se ve skutečnosti neštítí ničeho. Betina zvolila postup, který by se dal přirovnat k dobrému vojáku Švejkovi, že? Takže celá tortura blbých dotazů trvala poněkud déle a ve výsledku neřekla skoro nic, že? Ale hlavně se to obešlo bez násilí. A to je všechno dobré vědět, že? Václav jednu kopii našich výpovědí založil do knihy hostů a druhou si ponechal k dalšímu případnému zpracování. Pocity z mého postavení na Hrádečku se samozřejmě radikálně proměnily a původní ušlápnutost outsidera se přehoupla do euforické grandióznosti. Zbytek pobytu uběhl až moc rychle, neboť ve světle slávy se i čas jeví jinak. Hodně se rokovalo o tom, že represe kolem setkávání jsou čím dál obtížnější a že už je nelze přehlížet. Celé zbylé osazenstvo se nakonec rozhodlo, že by nebylo marné zvolit nějakou strategii odjezdu, takže bychom k ostraze na křižovatce mohli přijet všichni najednou, protože tím jim aspoň pořádně zamotáme hlavu. Přiblížil se soumrak a náš konvoj opustil legendární usedlost na Hrádečku a začal se pomalu spouštět do údolí. První auto se poslušně zapíchlo vedle vozidla hlídky VB, vypnulo motor a zhaslo světla a za ním se v tichosti s vypnutým motorem naštosovala další auta. Všichni vystoupili, nikdo nikam nespěchal, bylo domluveno, že po celé akci se ještě rozloučíme v hospodě v Pilníkově. Z tátova sábu vyskákali psi Marty Kubišové. Začali jsme se procházet a bavit mezi sebou.
Strážníci chvíli stáli jako zařezaní, ale pak se osmělili a začali kontrolovat občanské průkazy jednoho po druhém. Konec konců byl to původně jejich nápad. Když zkontrolovali jedno auto, začali dorážet, ať posádka nastoupí do vozu a odjede. Ne, ne, my k sobě patříme, my na sebe počkáme. To snad můžeme, ne? Nebo je to zakázaný? Tázal se rádoby naivně brýlatý řidič prvního vozu. Marto, jsou v pořádku psi? Křičel náš táta. Jeho auto stálo třetí v řadě a Martini psi pobíhali radostně mezi námi. Máme tady totiž i psy a děti, hulákal táta, stoje pár metrů od vynervovaných příslušníků. Ty děti, co jste dopoledne zatkli, tak ty tu jsou taky, dodal. A co psi? Ty by taky mohli k výslechu, ne? Zaprovokoval polohlasem vysoký mladík a dlouze potáhl z cigarety. Já jsem se do Prahy vracela samozřejmě zase s Fárovými a jejich auto stálo až vzadu. Došla jsem se podívat až k příslušníkům. Nervózně si zapisovali jména a bylo vidět, že po dvou dnech plnění speciálních úkolů už mají dost a těší se domů. Dělali, že mě nevidí. Byli to pořád ti dva z mlhoviny 27. Chtěla jsem se jim vítězně podívat do očí, ale zřejmě nestáli o konfrontaci. Přijel malý Fiat a v něm tři lidé. Hned jak se dostali za náš konvoj, někdo jim ochotně vysvětlil, že budou muset předložit občanku, jinak je dál nepustí. Vezli babičku a ta občanku neměla u sebe. K čemu je taková kontrola dobrá? Ptala se svých udivených dospělých dětí žena v šátku. Ty se jen rozpačitě rozhlíželi. Jdi se voptat, Fando, vydala pak příkaz svému řidiči. Tady mě chtějí kontrolovat. Copa jsem zloděj? Teď já tady chodím 70 let? Mám za to, že si sousedé roztroušení po rozlehlých loukách kolem hrádečku museli v následujících letech zvyknout na nejednu novotu, protože se lesy ve vypjatých situacích, když se na Havlově hrádečku něco konalo, hemžily jak příslušníky, tak i odbojnými občany, kteří se hodlali zakázaně srotit, což byla činnost socialismem nepodporovaná anebo rovnou trestná. Fiátek s babičkou to musel otočit, protože SMBáci si netroufli udělat výjimku. Po příjemných 40 minutách postávání jsme se rozjeli k ještě jednomu společnému zážitku do restaurace v nedalekém Pilníkově. V hospodě jsem se napasovala vedle Davida Němce, abych si s ním popovídala. Při velmi rozpačitém rozhovoru jsem se mimo jiné dozvěděla, že šedé mančestráky, jež má na sobě, jsou po Jaroslavu Hudkovi. To na mě udělalo zásadní dojem. Cestou zpátky jsem v autě přemýšlela, že už nebudu chodit do Tuzexu pro džíny, ale raději zdědím nějaký kus šatstva po významné osobnosti, která protchne podstatu hmoty používané textilie svým duchem. A to bude mnohem efektivnější kvalita než tuzexový původ. A tento projekt mě natolik uspokojil, že jsem usnula. Ani jsem si nevšimla, že na Vinohradech vystoupil Libor Fára s Isou, Gábou i s Kocoury a mě Aneta dovezla do Košíř. Šla se mnou až domů a hned ve dveřích mámě povídá, že jí musí něco říct. A pak jí vyprávěla všechno o našem zatčení. No, tak uvidíme, opáčila máma napruženě. Určitě si vzpomněla na to, že mě nikam nechtěla pustit. Ale já jsem věděla, že jsem na Hrádeček jet prostě musela, že to byl můj osud.

Druhý den na Dobříši jsem měla pocit, že toho vím o světě mnohem víc než ostatní, že jsem prostě byla hrozně daleko. Nikomu jsem nic neřekla, dokonce ani cestou autobusem Honzovi V. V pondělí večer všechny zakázané vysílací stanice referovaly o třetím festivalu druhé kultury na Hrádečku a žádná nevynechala jmenovitou informaci o zatčených dětech. Když jsem viděla mámu, jak se u vysílání Svobodné Evropy tváří, vykřikla jsem: já za to nemůžu! A utekla jsem a přitom jsem práskla dveřmi. Dnes si myslím, že to bylo všechno ještě trochu jinak. Protože upřímně řečeno, do okamžiku našeho triumfálního návratu ze zprávy veřejné bezpečnosti v Trutnově jsem se nejen cestou na Hrádeček, ale i pak tam cítila na výsost trapně. Ve svém postavení, ve svém těle, ve svém oblečení, ve svém vztahu k otci, ale i k celé společnosti. Až poté, co jsem byla zatčená a perzekuovaná za něco, co podle všeobecných měřítek vůbec nebylo trestuhodné, tak teprve pak jsem, na rozdíl od ostatních, pocítila ve svém zatčení jakousi logiku, jakýsi skrytý, neuchopitelný důvod. Po příhodě se zatčením se mi někde hluboko v duši ulevilo. To, že mě v rámci systému postavili s takovou razancí mimo normu, vlastně přesně vyjádřilo moje nejniternější pocity. Začala jsem chápat, kam patřím a kam ne. Zcela jednoznačně.

Symfonické orchestry jsou nejenom složeny z výborných muzikantů, ale ověřil jsem si velmi záhy, že je složený z různých individualit, které mají neuvěřitelné koníčky. V každém orchestru proto najdete specialisty na nejrůznější věci. Například na vaření, na šití, na stíhačky, na auta, no prostě na lecos. Proto když máte nějaký problém, je dobře říct v orchestru, prosím vás pěkně, nerozumí tady někdo něčemu, já nevím, třeba pneumatikám, určitě se tam někdo najde, kdo je specialista právě na tuto činnost. Já to říkám proto, a vzpomínám si to úplně přesně, bylo to v roce 76, a tenkrát já jako vlastenec jsem si koupil české auto. Já jsem totiž vždycky podporoval české firmy a česká auta a nikdy jsem nejezdil v Mercedesu, ale vždycky jsem jezdil ve Škodovce, protože pak už byla jenom Tatra 603, ale v tom jezdili zase jiné kapacity. A tenkrát vyběhl model Škodovka 120 a 105 a já měl protekci, jako všichni umělci, každý se s každým zná, na ředitele Mladoboleslavské automobilky a ten mě zařídil, že já jsem měl tu Škodu 105, která měla výrobní číslo 111. Takže to byla jedna z prvních, já byl tenkrát šéfem opery v Ústí nad Labem, takže to bylo první tento model v severočeském kraji. Ale nejenom to. Ono jich bylo jenom pár po celé republice, ale logicky, protože to byla první série, vlastně by se dalo říct ověřovací série, tak to auto mělo nespočet závad. A nikdo to neuměl opravit, protože to byl naprosto nový model, mělo to třeba dva karburátory, mělo to různé věci. Mimochodem, já jsem měl třeba vyměněných 7 startérů. Já jsem měl i auto s vodotryskem, protože mě prasklo topení a umývalo to zároveň nohy a tak dále. Ale nicméně jsem s ním byl na nový rok v Košicích a to auto, byl tenkrát mráz, to je pravda, a to auto ne a ne nastartovat. A baterku to mělo v pořádku, všechno bylo. A já jsem prozíravě zašel to auto nastartovat na nový rok, ještě protože jsem věděl, že druhý den pojedu domů a nenastartoval jsem ho. Tak jsem říkal, prosím vás pěkně, v Košické filharmonii není to nějaký specialista, kdo rozumí autům. Přihlásil se trumpetista, který v životě ten model neviděl, chvilku do toho koukal, říkal, nastartujte, počkejte, nastartujte, zkuste, zatočte, auto chytilo. Auto chytilo, on přišel prostě na to, že tam prasklo lanko od sitiče, protože to bylo dlouhé lanko, ovšem to nebylo vidět, normální řidič to nepozná, na to musí být dva, to auto spravil, já jsem s ním v pohodě už potom dojel do Ústí nad Labem a od té doby, kdykoliv mám nějaký problém, vždycky se obrátím v orchestru, prosím vás pěkně, nerozumí tady někdo tomu a tomu a vždycky někdo v tom orchestru nebo v tom ansámblu, vždycky se tam najde specialista, který tomu rozumí, tomu oboru. Když jsem byl šéfem opery v Ústí nad Labem, měli jsme tam velmi úzké vztahy s libereckým divadlem, s libereckou operou, divadlo FX Schaldy. Měli jsme tam vždycky výměnná představení. Liberecké divadlo bylo tenkrát po rekonstrukci a ten dirigentský pult tam byl řešený moderně. Normálně dirigentský operní pult vypadá, by se dalo říct, jako dětská vanička, která je z boku otevřená a jsou tam světýlka, která právě jsou krytá těmi okraji té dětské vaničky. Jenomže v tom Liberci tam to bylo řešeno nějakým takovým moderním způsobem a místo té dětské vaničky tam byly takové moderní mosazné pláty jednotlivé, které teda kryly ta světla, aby nesvítila do publika, nicméně nebylo to jednolité, kompaktní, ale byly to pláty jednotlivé poskládané na sebe. No a mně se stalo, jak jsem na to nebyl zvyklý, když se to stalo poprvé, prosím, no prostě, že jsem se zranil při dirigování o ten jeden plát, jsem si roztrhl ruku, takže mě to zalepili,
Přijeli jsme tam příště, to jsem si rozstřelil druhou ruku. Když jsme tam přijeli po třetí, tak inspicient už říkal, pane dirigente, nebojte se, máme nejenom náplasti, ale máme připravené už i šití. S Ústeckým divadlem jsme jezdívali na stadiony, bylo to vždycky na začátku sezóny do Karlových Varů. Byly to nádherné pobyty, bylo to vždycky koncem srpna, začátkem září, byli jsme tam ubytováni, celý ansámbl. Přes den jsme se jezdili opalovat nebo tam chodili na houby a večer jsme potom hráli představení. Stalo se nám tam, stalo se to mně, že jsme hráli poranou nevěstu, přišla ale bouřka a zrovna v části a chalupu, dostaneme od táty, vypli proud. Byla totální tma. Bylo to staré divadlo, takže ani nouzové osvětlení nesvítilo. Já jsem chvilku dirigoval, představení běželo, protože každý zná Poranou nevěstu z paměti, ale za chvilku jsem si uvědomil, že dirigent ve tmě je opravdu na nic. Takže jsem dirigovat přestal, ale orchestr hrál spolehlivě dál, zpěváci zpívali spolehlivě dál, no a pak světlo se rozsvítilo a pokračovali jsme v pohodě, představení krásné. Ovšem, když jsme tam hráli asi čtvrtý den její pastorkyňu a zhaslo, nikdo už nedal ani 16-novou notu navíc. Jak ten Janáček je těžký. Nicméně, abych to trošku odlehčil, opravdu se stalo to, co pak bylo sfilmováno ve filmu Vrchní prkni. U toho jsem byl, bylo leto a my jsme stáli s orchestrem před divadlem o přestávce. Někteří kouřili, někteří jen tak postávali, bavili jsme se. Všichni orchestrální hráči měli smokingy. Tak opravdu se stalo, že tam šel kolem jeden podroušený pán, chytl okolo ramen opodál stojícího fagotistu a říkal mu, pane vrchní, já už musím domů, já jsem měl svíčkovou, dvě piva, a on mu bez mrknutí ukáže, říkal, tak to máme 64,50, on říkal, tady máte 70. A my jsme potom měli z toho obrovskou legraci, to byly leta 73, 74, v těchto letech se to tak událo. Tak já nevím, jestli ta historka se stala ještě někomu, anebo jestli se o tom vyprávělo a tyhle ty historky se rádi předávají, že se dostanou potom až do filmu a tím se to tak nějak spopulárnilo. Vrchní prkní, ale já u toho byl. Když jsme uváděli operu, romantickou operu Karl Maria von Webera, Čarostřelec, tak tam je scéna, která se odehrává v Rokli. Mimochodem, ten děj se odehrává v českých lesích, to je zapotřebí zdůraznit. A tam lije střelecké koule myslivecký mládenec, z nichž ta sedmá má být očarovaná, kdy za ním stojí ďábel, počítá s ním 1, 2, 3, 4, 5, 6, až ta sedmá bude očarovaná. A vždycky, když je jedna koule hotová, tak zazní orchestrální mezihra, potom zase se lije druhá koule a mládenec řekne druhá a za ním opakuje ďábel s kresleným hlasem druhá. A tak to jde až do té sedmé. Stává se, nebo stávalo se, že třeba ten hlas, aby byl opravdu strašidelný, tak byl natočený předem na magnetofon, tak potom inspicient pouštěl, Max řekl první, ďábel řekl první, no a jednou to spletl, Max řekl první a ďábel řekl druhá a teď to bylo celé posunuté. No a já jsem jednou šel za tím zpěvákem a říkám, prosím vás pěkně, nemůže se vám stát tady, že to se poplete? On říká, nemůže, pane dirigente, tady mám kotlík, tady mám napsaný čísla jednotlivá, nehledě k tomu, že to bylo efektní, každá ta koule má svoje číslo jedno a taky svoji barvu, takže tam byly barevné dýmy, modrý, zelený, žlutý a tak dále. Nemůže se nic stát. Až jednoho krásného představení bylo první, první, druhá, druhá, třetí, třetí, šestá, vlastně pátá. Kdyby nechal šestá, ďábel řekl šestá, nikdo by si vůbec nevšimnul, že by řekl třeba dvakrát šestá, ale tím, jak řekl vlastně pátá,
místo mezihry se neozvalo nic, protože tam mají začít lesní rohy, ale všichni od smíchu nemohli zahrát ani notu. Za mého působení v opeře nebyla ještě divadla vybavena technicky, tak jako v dnešní době. Všechno ještě bylo mechanické. Třeba v plzeňském divadle byly reostaty elektrické ještě z doby Františka Křižíka, které po rekonstrukci pak přišly do muzea. No, takže tam třeba bylo také propadlo, které obsluhovali dva technikáři, točili rumpálem a obsluhovali ho směrem nahoru a dolů. A v Rusalce vodník, který končí árii pomstím se pomstím, kam říš má dosahá a zajíždí do hlubin jezírka, tak bylo domluvené, že na to, kam říš má dosahá, dupne. No a technikáři začnou stahovat a vodník v klidu sjede do hlubin. Jenomže vodník se nám nějak rozvášnil a právě tam je taková ta synkopa jako pomstím se pomstím. Dupnul a pomstím se pomstím. Je tam dvakrát, ale technikáři už začali stahovat a poměrně rychle, takže on už se držel jenom rukama toho obrubníku a napjatým lzem kam říš má dát, to už visel za ruce a nohy měl ve vzduchu. Dosahá a dopad na Badraci dolů.

Říkává se mezi lidmi, že dirigentství takzvaně je úžasně zdravé povolání. No, ono to tak není doslova. Je to zase dané tím, že je to v podstatě svým způsobem cvičení. A aby člověk vydržel, vůbec jenom vydržel stát 4 hodiny, protože to byla za mého mládí, když někdo si z mladých dirigentů nechal přinést židli a sedl si, no tak to byli všichni pohoršení v tom smyslu, co si to dovoluje ve zkouškách sedět. Takže už jenom vydržet 4 hodiny stát a potom 2 hodiny generálka, 2 hodiny koncert samo o sobě, no tak to chce nějakým způsobem fyzickou kondici. Teď měli k tomu, že každým úderem rukou ta energie se soustředí na páteřní obratle, protože když bouchnete do stolu, tak ta energie té ruky se rozplyne v tom stole. Ale když bouchnete rukou do prázdna, tak vlastně někde se ta energie musí vstřebat a ta se vstřebává ve vašem těle, které tím pochopitelně trpí. Tudíž já už odmala vlastně ještě od houslí, protože housliste vůbec, všichni muzikanti by měli dělat nějaké sporty nebo nějaká cvičení. Nemusí to být silové sporty, stačí to od jógy, pilates. Já třeba osobně rád plavu, jezdím na kole, lyžuju, to jsou 3 základní sporty. No a pochopitelně horskou turistiku, tu miluji. Takže tímto se nějakým způsobem udržuji. No a každé ráno, pochopitelně, každé ráno 10 minut, 4 hodiny cvičím. Prostě abych se rozhýbal, jsou to ty rotační cviky, hlava, ruce, trup, nohy, na zemi rotační cviky a to jedno souvisí s ostatními. Prostě aby se ty spalové skupiny nějakým způsobem rozhýbaly, aby nedošlo potom k přetržení, natržení, námaze, nějaké nerozcvičenosti a tak dále. Často dostávám otázku při takovém pestrém, složitém dirigentském životě, cestování, učení, různá prostředí, styk s různými lidmi. Je to všechno takové rozkolísané, by se dalo říct rozbředle, jestli vůbec je tady nějaký jednotící prvek nebo nějaké ukotvení nebo něco. Já říkám ano, něco. Každý to může nazývat to něco něčím jiným. My katolíci můžeme jednoznačně říct ano, je to víra. A ta je neměnná, o tu se vždycky můžeme opřít a z té vždycky můžeme vycházet.

V roce 92 byla světová výstava v Sevilě. A já jsem dostal pozvání tam k nově založenému orchestru právě při této příležitosti dirigovat mou vlast. Říkal jsem si, no, španělský orchestr, Bedřich Smetana, má vlast, no to bude práce. Ale práce nám šla velmi dobře. Orchestr hrál znamenitě a já jsem velmi brzo zjistil proč. Protože to byla mezinárodní výstava a oni byli konkurzi, aby ten orchestr byl mezinárodní, tak tam vlastně Španělé hráli akorát dva. A já už nevím, na které nástroje, ale jinak to obsazení bylo v podstatě slovanské, ruské, polské, české smyčce a americké, francouzské dechy. A to by se dalo říct, to byl orchestr snů. Nádherná barva, nádherné ladění, no prostě úžasný zážitek, který já jsem si odnesl a vždycky to mám jako ideál, vždycky, když se mě někdo ptá, jak bych si představoval ideální orchestr, tak bych řekl ano, slovanské smyčce a americký francouzské dechy. A to je ideál nádherného orchestru. Jsem rád, že mohu konstatovat za ta léta, co mě pán Bůh dopřál dirigovat, že mohu konstatovat, že vývoj jde dopředu nejenom v technice, ale i v umění a v hudbě. A myslím v interpretaci. A teď mám konkrétně na mysli to, co práce nám třeba v 70. letech v orchestrech dávalo vyladit dechy, vyladit jednotlivé skupiny. Jak tato nímravá, by se dalo říct, a sizifovská práce dnes už v podstatě není zapotřebí, protože jednak dnešní hráči mají ohromnou výhodu toho, že hrají na mistrovské dechové nástroje, o kterých se tehdejší generaci vůbec ani nesnilo. Samozřejmě, že na ně musí umět hrát, ale ta pusa nebo ty svaly, ty se nijak nevyvíjí. Ta technika, pochopitelně, tu má každá ta tělesná schránka, tu má každá daná. Ale ta dokonalost těch nástrojů, ta je obdivuhodná a samozřejmě ta právě tomu orchestrálnímu zvuku nesmírně pomáhá. Ve smyčcích to takové markantní není, protože ty smyčcové nástroje ty zůstávají v podstatě vyvinuté a tam záleží na tom akorát, tak jak se zrychluje běh ve sportu, tak samozřejmě se vyvíjí i technika, zrychlují se tempa, někdy bohužel je to i na úkor hudebnosti a celkový ten vývoj jde dopředu, ale ohlednuli se zpět, nelituju, že jsem se dožil umělecky nynějších časů.

dnes, když je ten svět otevřený, tak opravdu ta cirkulace těch umělců, to je úžasné, že k tomu mohlo dojít, že jo. Tenkrát, ta doba, o které jsem mluvil, že krajská divadla byla nabita obrovskými hlasy a úžasnými zpěváky, to bylo dané tím, že ten prostor byl uzavřený a že vlastně se nemohlo cestovat, protože jinak by samozřejmě ti dobří určitě nespívali v Brně nebo v Ostravě, ale určitě by zpívali v Berlíně nebo ve Vídni. Ale s velkým smutkem a s velkou žalostí pozoruju dění v dnešní kulturní sféře, kdy dochází k rušení různých institucí, k zániku operních scén, symfonických těles a slučování případně a tak dále. Já vím, že peníze nejsou všechno a bohužel, co se jednou zruší, tak to už se nikdy nevrátí. A je to velké ochuzení. Já vím, že v první řadě se člověk musí najíst a ve druhé řadě teprve může přemýšlet, kam jít takzvaně za kulturou, ale prozíraví velcí myslitelé vždycky doporučovali, ať se hlavně investuje do vzdělání, do kultury, protože kulturní a vzdělaní lidé, oni potom nemají moc chuti válčit. Teď se z okolností vrátím na místo činu. Já jsem oslavil 80 let svého života a měl jsem několik akcí v Olomouci, v Teplicích, ve svém mateřském orchestru, ale koncert mým 80 nám budu dirigovat také v Ústeckém divadle. Tam, kde víceméně jsem před mnoha lety, v letech 74 až 79 vedl operní soubor. Moc se tam těším, protože jsem tam od té doby nebyl. Za ta léta jsem samozřejmě prožil mnohé koncerty, mnohé zážitky, ale to též prožilo i to divadlo, takže z toho důvodu se tam opravdu moc těším. A v současné době, kdy jsem šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice, tak je to vlastně ten týž kraj, tak musím říct, že ten kraj se ohromně změnil, že ta začouzená, zapáchající část naší republiky, kde odumíraly stromy, kde byly mlhy, že nebylo vidět doslova na krok, kdy si vzpomínám, že na Litoměřickém mostě došlo k nehodě, že dva řidiči s rozbitými hlavami byli přivezeni do nemocnice a když pak přišli vyšetřovatelé na místo srážky, tak zjistili, že vozy jsou nepoškozené a že k tomu zranění došlo tím, že oni byli vykloněni z okének a řídili podle středové čáry a srazili se hlavama, protože se navzájem neviděli. Taková tam byla mlha a to já jsem sám zažil. Takže ten kraj se ohromně změnil a opravdu je to teď kvetoucí, krásný, barevný, pohodový kraj a já tam vlastně zažívám, by se dalo říct, sklonek svého uměleckého života. S orchestrem si báječně rozumíme, jak po stránce lidské, tak i po stránce umělecké. Dělali jsme několik opravdu uměleckých počinů. V poslední době jsme se vypořádali třeba se Sukem, s Azraelem, s jeho pohádkou Léta. Teď budeme hrát pohádku Radus a Mahulena, ale nepůjdeme daleko k dalším mistrům. Málera první, teď jsme dělali obrovskou symfonii, Málera šestou, tragickou, Stravinského Svěcení jara. Samozřejmě jsou to díla závažná, těžká, musíme se jim věnovat. Nejde to zahrát v normálním zkouškovém čase. Samozřejmě každý tento počin je vykoupený, jak Churchill říkal, slzami a krví potem, ale ty výsledky potom opravdu stojí za to.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme svitou C-dur pro dva hoboje fagot, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha v interpretaci skotského souboru Dunedin Consort, který od čembala řídí John Budd.

0: Dozněla svita C-dur pro dva hoboje, fagot, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha v provedení souboru Dunedin Consort, který řídil od čembala John Budd.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 1 F-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a tiskem vyšel roku 1801. Je prvním z šesti kvartetů opus 18, které Beethoven věnoval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. Ve skutečnosti však nejde o první Beethovenův smyčcový kvartet, vznikl totiž až po nynějším třetím kvartetu. Vyslechneme jej v provedení souboru Belchia kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 F-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Belcea Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Baptiste Lully se proslavil především jako autor baletů, scénické hudby a zejména jako zakladatelská osobnost francouzské opery. Významné místo v jeho tvorbě však zaujímají také velká moteta, kde rovněž uplatnil svůj dramatický talent. Přesvědčit se o tom můžeme v Lullyho samostatném zhudebnění středověké sekvence Dies Irae, která bývá obvykle součástí mše za zemřelé. Skladba zazní v provedení francouzského souboru Le Concert Spirituel, který řídí Hervé Niquet.

0: To bylo Dies Irae, velké motetto Jeana Baptisty Lullyho. Soubor Le Concert Spirituel řídil Hervé Nike.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie G-moll Wolfganga Amadea Mozarta, vedená v Kechlově katalogu pod číslem 550, je druhou z trojice posledních Mozartových symfonií, které vznikly během léta roku 1788. Mozart její instrumentaci později rozšířil o klarinety a právě tuto verzi nyní v našem hudebním bloku vyslechneme. Orchestr Anima Eterna bude řídit Jos van Immerzel.

0: Dozněla symfonie G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerseel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Trio pro klarinet, housle a klavír s názvem Kontrasty napsal Béla Bartók roku 1938 na popud maďarského houslisty Josefa Szigetyho a amerického jazzového klarinetisty Bennyho Goodmana. Oba společně s autorem u klavíru také dílo roku 1940 nahráli. My si poslechneme jeho nahrávku v tomto obsazení. Martin Spangenberg klarinet, Hildegard Wind housle a Stefan Kiefer klavír.

To bylo trio Kontrasty pro klarinet, housle a klavír Bély Bartoka. Jeho interprety byli Martin Spangenberg klarinet, Hildegard Wind housle a Stefan Kiefer klavír.